Posledně jsme se zabývali slovy apoštola Pavla v prvních 6 verších 10. kapitoly 1. listu do Korintu, kde připomíná, že staří Izraelci, kteří vyšli z Egypta, měli účast na boží milosti i na svátostech, které jsou jejími prostředky, a přece jim to nebylo nic platné, protože se boží vůli nepodrobili, zahynuli na poušti a do země zaslíbené nedošli. A Pavel píše dál, to vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. Ani se neoddávejme smilstvu jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den 23 tisíc. A také nechtějme zkoušet pána, jako to dělali někteří z nich, a hynuli od hadího uštknutí, ani nereptejte jako někteří z nich a byli zahubeni s houbcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. Tak tedy mějme na zřeteli, že to, co čteme o Izraeli, není historický záznam, nýbrž předobraz, který má sloužit nám jako poučení i výstraha. Bible není učebnice historie. Její pisatelé pojem historie ani neznali. Důležitější než to, co se dělo, bylo pro ně to, co si lidé mysleli. Skutečnost, která je zapsána v Písmu svatém, je takového druhu, že ukazuje na něco důležitějšího v budoucnosti. Je to zapsáno, jak říkají kraličtí, u figuře. Starý zákon všemi svými prsty ukazuje na Krista. A proto i vše, co učinil Bůh s lidem staré smlouvy, je předobrazem pro lid smlouvy nové. Jsme tedy napomenuti, abychom netoužili po zlém, jako Izrael na poušti. Tím zlem, po kterém křesťan žijící z milosti může zatoužit, je podle citace především modlářství. O Izraeli čteme, usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. V jiném překladu čteme, že vstali, aby dováděli. Ale nejpřesnější je text z 32. kapitoly Exodu ze 6. verše. Nakonec se dali do nevázaných her. Otevřeme-li si tento příběh ve Starém zákoně, poznáme, že se to stalo za Mojžíšovy nepřítomnosti. Mimochodem, to, co se dálo v Korintu, se rovněž dělo za Pavlovy nepřítomnosti. A nešlo vůbec o nějaké neškodné hodování. Šlo o účast na modlářském kultu a orgiastickou slavnost kolem zlatého bíčka. To slovo řeckého textu neoznačuje pouze kultický tanec, ale zahrnuje i projevy orgiastické zvrácené sexuality. Nešlo tedy o nějaké nevinné dětinské hry, nýbrž o pustou pohanskou nevázanost. A proto se také hned v následujícím verši mluví o smilnění, které mělo za následek smrt 23 tisíc Izraelců. Pavlovo varování korintských je na místě, protože právě v Korintu stál největší chrám bohyně lásky Afrodity, jejíž prostitutky a prostituté sloužili především námořníkům. Smrt Izraelců kvůli smilnění se týká izraelského pobytu v Šitímu, kde moábské ženy svedly lid k uctívání Baal Peora, jak čteme v 25. kapitole knihy Numerí. Víme, že žena má na muže velký vliv. Dokáže ho leckdy strhnout k víře právě tak, jako k nevěře.
Zde však jde především o nebezpečí, že i křesťané si se svodem smyslnosti často zahrávají a mohlo by to stát život. Srovnáte-li Pavlův údaj o zabitých Izraelcích se zněním starého zákona, zjistíte, že jich bylo dokonce 24 tisíc. Ten počet 23 tisíc je uveden teprve v další kapitole jako počet povolaných k službě. Vysvětlení je prosté. Když apoštol Pavel psal své listy, neměl po ruce Bibli jako my, aby si příslušné místo nalistoval. Vždycky citoval z paměti, buď podle hebrejského nebo podle řeckého textu. Údaj, který máme před sebou, je vzácným místem, kde došlo k přehození čísel. Toto místo je i dokladem nesmyslnosti verbální, tedy slovní inspirace. Pavlova znalost písem je pro nás přesto zahambující, protože apoštol Božím slovem důsledně žil a nesl jeho zvěst věrně celým tehdejším světem. Jak ubozí jsme ve své znalosti, a tedy i v křesťanském životě, my, kteří žijeme v pohodlí a máme Bibli kdykoliv po ruce. Pavel varuje dál před pokoušením Pána. V 78. žalmu čteme o Izraelcích, že srdcem pokoušeli Boha, když vyžadovali stravu podle své chuti. Když vyšli z Egypta, jejich pokrm byl prostý a chudý. Zastesklo se jim po egyptských hrncích masa. Propadli proto malomyslnosti a mluvili proti Bohu i proti Mojžíšovi. Šlo tedy o nevěru a neposlušnost, která vždycky svádí Boží lid z cesty věrného následování. Víme ze starého zákona, že ti, kdo takto pokoušeli Boha, byli zahubeni hady. A Pavel svou připomínkou varuje, že podobně se stane tomu, komu nestačí to, co mu z milosti bylo dáno. Vlastní žádosti ve spojení s nedůvěrou k Bohu se pak samozřejmě projevují i reptáním. Reptání bylo přímo typickým projevem Izraele na cestě pouští. Objevuje se poprvé hned po výjití z Egypta, jak čteme ve 14. kapitole Exodu, v 15. i v 16. A když pak začala reptat celá pospolitost, zahynulo celkem 14 700 lidí, než se podařilo Áronovi ránu zastavit, jak čteme v 17. kapitole knihy Numerí. Pavel ovšem uvádí, že tuto ránu nespůsobil sám Hospodin, nýbrž z houbce, jakožto vykonavatel soudu a Boží posel. S něčím podobným jsme se setkali i ve druhé knize Samuelově, když David dal svévolně sečíst lid a anděl šířil zkázu mezi lidem. Možná, že nad tím označením z houbce se dnes leckdo pousměje, jenomže tak lacino se věc odbýt nedá. Tím z houbcem je ve skutečnosti sama morová nákaza svévolných životních způsobů. Copak nevidíme, jak právě tyto způsoby šíří i dnes svou jedovatou atmosféru do celé společnosti? Slyšíme, jak se volá ustrašeně o ohrožení lidstva jadernými zbraněmi. Ale copak nechápeme svůj omyl? Kdybychom všichni žili v souladu s vůlí Boží, ani hory těchto zbraní by žádné nebezpečí neznamenaly, protože by nebylo nikoho, kdo by je ke zhoubě použil. Smrtelným nebezpečím je ve skutečnosti jed, který se denně dostává do lidí propagováním
svévolného a na Bohu nezávislého způsobu života, který rozbíjí vztahy, utvrzuje sobectví a působí, že člověk se člověku stává vlkem. Tento zhoubce zasahuje samozřejmě i do života církve, která tu má klíčovou úlohu, protože stojí na přelomu věků. Toto zhoubné nebezpečí se tedy týká i nás, u nich se setkali konce věků. Tak by se totiž dala přeložit rovněž poslední slova. V těchto slovech je obsaženo vědomí, že současnost je oním přelomem, ve kterém se setkává konec věku starého s počátkem věku nového. Ale to znamená, že tam, kde je přítomen Kristus a s ním i jeho církev, se objevuje nejen světlo jeho spásy, ale současně i temné stíny konce celé dosavadní epochy, které vystupují tím ostřej, čím je světlo jeho pravdy a lásky intenzivnější. Kdybychom Pavlovo napomenutí vyjádřili slovy Janovými, znělo by tedy takto. Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkám-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše jeho syna nás očišťuje od každého hříchu. Kéž toto slovo platí o každém z nás.

Napomenutí před tím, aby nebyl člověk člověku vlkem, zařadil do závěru své úvahy kazatel Jiří Hurta. Přidal i slova z listu apoštola Jana plná světla s nabídkou očištění od hříchu. Východisko tedy existuje. Skrývá se v Boží nabídce odpuštění a nového začátku, kterou Bůh směřuje ke každému člověku. Zastavit se u ní aspoň na chvíli. I to je možné kdykoliv, třeba právě teď. Díky, že jste nás poslouchali. Archivní nahrávky v pořadu Studna slova vybíráme v české redakci Rádia 7 a uděláme to i za týden. Hezkou neděli a naslyšenou.

0: nezastavuj, utíkej a světla se dotýkej. Kolik potřebuješ času si...
1: Nestačí vám střední proud?
2: Zkuste vlny Radia Proglas.

nejsem štěstí tvého strojem, ani příběh na první dojem, nejsem sen, co ti patří, protože zářím, ani obrazem v cizím rámu, ideálem v prvním plánu, ani tvoje představa.

0: Na Proglasu posloucháte pořad, jak se vám líbí. A hostem ve studiu je dnes vlastně kolegyně a taky moje známá, to si ale řekneme za chviličku, Terezie Sters Vosáhlová. Říkám to takhle správně, Terko?
1: Říkáš to takhle správně.
0: Tak vítej ve studiu Proglasu, ahoj.
1: Děkuji, ahoj.
0: No a příjemný poslech přeje Janis Moras. My se dnes budeme věnovat tvému debutovému albu. To dostalo název Hlubiny, ale já bych se teda rád vrátil k tomu, že my se vlastně známe z divadla, protože ty studuješ muzikálové herectví a se svými spolužáky hostujete možná mimo jiné, ale co já vím, kde jsme se potkali, v inscenaci Mariša v Národním divadle Brno v Činohře. Takže pořád ještě studuješ muzikál, ještě tě čeká?
1: Ano, ještě právě dokončuju studium na JAMU muzikálového herectví a v září bych měla dokončovat, takže ano.
0: Tak budeme držet pěsti rozhodně, ale to, co jsi dokončila, je tvoje debutové album.
1: Ano, konečně. Hlubiny.
0: Z něho si budeme dneska pouštět ukázky a vlastně jich pustíme poměrně dost. Tak já bych s tím vůbec neotálel. Pojďme si pustit rovnou první z nich. No a bude to právě titulní Hlubiny.
2: Vy je

0: Ve studiu Proglasu je dnes Terezie Sterz Vosáhlová a já tě teda, Terko, znám jako Vosáhlovou jenom, tak mě trošku překvapilo to prostřední příjmení. Co to je, ty ses vdala nebo to
1: Nevdala jsem se ještě, ale hodně lidí se na to ptá. To Sterz je vlastně příjmení mého dědečka a on měl 3 dcery, to znamená, že už jakoby tímhle jeho příjmení vymřelo. A já jsem s ním měla hodně blízký vztah, protože jsem u něho bydlela v Brně na bytě během střední školy, takže mi byl nějakým způsobem rodičem, dá se říct. A když pak umřel, to jsem vlastně i složila takovou jednu z prvních písní Na věčnosti, tak jsem vnímala, že právě chci, aby toto jeho příjmení mohlo pokračovat nějakým způsobem. Takže a i se mi jako líbilo prostě, jak znělo a všechno, takže jsem ho takhle chtěla využít pro své umělecké jméno.
0: No a až se vdáš, tak jak to bude? Budeš Terezie, Sterz, Vosáhlová, něco? Nebo něco vypustíš?
1: Ne, tak já to mám jako pocitově rozdělený, že když takhle mám třeba nějaký rozhovor nebo koncert, tak tam mám Terezie Sterz, ale jinak jsem normálně v občance Terezie Vosáhlová.
0: Tak ty jsi říkala, že jsi napsala písničku pro dědu Na věčnosti, ta na tom novém albu
1: není.
0: Není?
1: Není. To už je hodně dávno, to je ještě z roku 2000, nevím, 21 možná, něco takového, fakt starý, no.
0: Je to 5 let, no. No ale to vlastně bylo asi ještě před studiem JAMU, že?
1: Ano, ano, ano, přesně tak. To bylo ještě, když jsem byla na střední, asi ve čtvrťáku, no. Protože on umřel, když já jsem byla ve třeťáku a pak jsem to složila a vydala. Jo, takže tak.
0: Tak a to mě přivádí právě na otázku po tvé vlastně hudební historii. To znamená, kdy jsi, s čím začala, jestli jsi chodila třeba do hudebky a tak vůbec?
1: Do hudebky na zpěv jsem nechodila, chodila jsem, a to moc jako neříkám, ale hrála jsem asi 8 let na bicí nástroje. Nevím ani proč, já si myslím, že to bylo tak, že moje maminka dostala bicí od kámošky a řekla, no tak tedy budeš hrát na bicí. A já jsem nechtěla, ale prostě jsem byla poslušná, tak jsem tam chodila do té hudebky, ale zpěv jsem nestudovala. A vlastně já pocházím z hudební rodiny, oba mý rodiče jsou muzikanti, poznali se v kapele, tím pádem hudba vždycky byla nějakým způsobem součást mého života a můj tatínek učí na klavír, to znamená, že mě i učil na klavír, i na kytaru, takže nějakým způsobem to bylo v mém každodenním životě. A postupně já si myslím, že jsem začala tvořit, když mi bylo 15, i když ty písně už nemám, ani bych je nechtěla slyšet, ale začínala jsem takhle celkem brzy a už od začátku jsem primárně tvořila to, co jsem měla na srdci nebo to, co jsem zrovna prožívala jako mnoho interpretů a právě to už od začátku bylo pro mě, nebo byla nějaká forma terapie.
0: Pojďme si pustit teda jeden z těch výsledků vlastně tady té autoterapie a možná si tím otevřeme další téma, které se pojí s tím albem, protože nejsou tam jenom klasické písničky, řekněme, kterých si autorkou teda, ale i něco, čemu se říká melodram. Tak pojďme si teď pustit Lano.

jako silný studený vítr. Tak mě obklopují mé myšlenky. Zakrývám si tvář a čekám. Čekám, až vítr ustoupí. Oči zavřené a já schoulená čekám. Čekám na to, až mi déšť bláto z tváře smije. Až mi světlo ukáže, kde moje nitro hnije. Pevně se chytám za vlasy, drtím je, jako by to bylo lano z pásy, kterého se držím.

a já své oči k nebi povznáším. Do tvé náruče se vrhám. A v ten moment, kdy vše pustím, náhle vše pochopím. Náhle vše pochopím.

0: Terezí Vosáhlovou si povídáme v dnešním, jak se vám líbí, na Proglasu o jejím debutovém albu s názvem Hlubiny. A já jsem tady řekl jeden takový pojem před tou písničkou, která, nebo vlastně ne před písničkou, tak to byl ten pojem, který jsem tady řekl, to byl melodram. Což, jestli já dobře vím, tak je to hudební podklad, na jehož základě se recituje báseň. Což vlastně teďka tak bylo, to bylo to lano. A je to velmi zajímavý prvek vlastně, že se tam střídají ty písničky a střídají sem právě tady ty melodramy. Jak to vzniklo tady toto?
1: Já jsem ani nevěděla, že se tomu říká.
0: Já teda doufám, že to říkám správně, ale myslím, že jo.
1: Já tomu říkám prostě básně. No, vzniklo to tak, že jsem měla nějaký texty a snažila jsem se je na sílu zhudebnit a nešlo to. A já jsem si pak řekla, že prostě já zastávám ten názor, že prostě hudba se má tvořit autenticky, přirozeně a nemá se na to tlačit. To znamená, že v ten moment jsem udělala rozhodnutí, že chci tam mít tyto texty, protože to spadá do nějakého období, které jsem si vytyčila na tohle album, ale nejde mi to zhudebnit, to znamená, vytvořím tomu hudbu a budu to načítat s tím, že ještě mě hodně inspirovalo to, že jsem v tu dobu právě našla nějaké interprety, kteří takto tvoří a hodně se mě to dotýkalo a zjistila jsem, že dotýkat se právě může čistě text spojený s hudbou a nemusí tam být přímo ta melodie k tomu textu. Takže takhle to vzniklo a naštěstí kluci, se kterými jsem tvořila, tak tomu byli hodně otevření, i se jako mohli vyřádit v té hudbě a prostě neřešit už melodii, ale prostě řešit to, jak vnímají a cítí ten text a takhle to nějak vzniklo, no.
0: Ke klukům, kteří s tebou tvořili, k těm se dostaneme určitě, ale mohla bys třeba jmenovat nějaké ty interprety, kteří taky dělají melodramy, u kterých tě to bavilo nebo u kterých to na tebe hodně působilo, protože tam je zase asi ještě víc popředí text, když je to vlastně ta báseň a ty píšeš v češtině. Tak jestli to byli zase čeští interpreti, anebo na tebe spíš třeba působila jenom atmosféra a bylo to v nějakém cizím jazyce, kterému nemusela nutně rozumět?
1: Já se přiznám, bylo to tak, že moje kamarádka Slovenka mi ukázala jednu interpretku, která takto tvoří, ale nepamatuju si teďka, jak se jmenuje.
0: Ale zapůsobilo to.
1: Jo, ale velmi, velmi mě to inspirovalo.
0: A to bylo slovensky?
1: Mhm, ano. Hmm. Hmm.
0: No, ono to má velkou atmosféru vlastně, jo, že přesně, že se člověk jako koncentruje na ten text, ano. Zároveň ti tam přesně ta hudba, ty zvuky, tu atmosféru nějakým způsobem vytváří a můžou se vyřádit právě producenti.
1: Ano, ano. A zároveň jako si uvědomuju, že poslech těchto skladeb není úplně pro každou situaci, že já například, když spěchám a jenom si chci prostě pustit něco do sluchátek, tak si rozhodně nepustím tento typ jako skladby. No,
0: jasně, takže. No to jako je pravda, že když spěcháš a potřebuješ se nastartovat, tak si nepustíš melodram, ale něco jiného. No, mimochodem vlastně, co ty si pouštíš takhle? Jako, máš nějaké styly, které bys mohla jmenovat, které tě baví?
1: Já to mám hodně o období. Třeba teďka mám období, kdy poslouchám ráda takovou interpretku Olivia Dean, jestli znáte. No ale obecně to mám právě o období, že někdy mám ráda klasickou hudbu, někdy mám ráda folkovou hudbu, někdy mám zase ráda prostě jazzovou hudbu. Ale a jsou období, kdy nemůžu poslouchat hudbu, protože už mám tak jako zaplněný mozek, že mě to jenom vytáčí. Takže i takový období jsou. Jsou to ty dny, kdy člověk jde od rána do večera a poslední, co chce, je slyšet hudbu. Takže jo, mám to prostě na různá období, ale ten jazz, folk, indie rock občas, indie pop, klasika, prostě tak různě.
0: Já teda doufám, že naši posluchači teď chtějí slyšet hudbu, protože my si pustíme další ukázku z tvého debutového alba Hlubiny. A ta se jmenuje Přiznávám. Už.

0: Hlubiny jsou názvem debutového alba Terezie Vosáhlové, tedy Terezie Sters Vosáhlové. Když jde na rozhovor nebo když vydává desku, tak se prezentuje i tímto jménem prostředním. No a my jsme tu mluvili o tom, co posloucháš, co tě tak jako inspiruje, a mě by zajímalo vlastně, jestli nějakým způsobem řešíš, jaký styl děláš ty.
1: No, to jsem řešila a už to neřeším, ale řešila jsem to, protože jsem tušila, že se mě na to lidi budou ptát a já jsem dlouho nevěděla, co bych vlastně odpověděla. Neměla jsem to v sobě nějak pojmenovaný a nikdy jsem nějak víc nestudovala hudbu. Přesně i to, že neznám prostě ten žánr melodram.
0: To myslím, že to nezná skoro nikdo.
1: No prostě nejsem úplně v těchto věcech tak moc vzdělaná, tvořím velmi intuitivně a úplně jak to nějak přijde. To znamená, že asi nevím, jak bych to úplně jako, možná mi můžeš pomoct.
0: No já se totiž furt učím vlastně nový názvy nových stylů a žánru. Já jsem třeba nedávno objevil shoegaze.
1: Co to je?
0: No, já jsem ten pojem znal, ale nevěděl jsem, co je to za hudbu. A pak jsem jednou slyšel písničku v rádiu, která se mi moc líbila. A pak jsem zpětně dohledal, že to je shoegaze. A údajně to vzniklo ze slov shoe, samozřejmě jako bota, a gaze jako zírat. Protože to prej je takový hodně jako kytarový žánr prostě, takový zasněný, atmosférický. A je to proto, že ti kytaristi pořád zírají na ty svoje boty na tom pedalboardu.
1: Aha.
0: A vlastně ty efekty zapínají, vypínají a pracují hodně s tím zvukem, jako takový trošku sound design. Takže takhle já jsem třeba objevil a zjistil, co je shoegaze. A je to takové jako, víš, takové mlze trošku oparu, takové jako příjemná atmosférická kytarová hudba, ne s moc výraznou melodickou linkou. A když ty si tak zpívala, hrála, já jsem si říkal, mohl by to být shoegaze nebo ne? Asi úplně ne. Mě třeba hodně zaujalo u vás ta kombinace těch akustických a elektrických nástrojů, potažmo až řekněme elektroniky vlastně nějaké jemné. Ty si říkala, že píšeš hudbu i texty, ale zároveň tam máš vlastně dva parťáky rovnocenný. Jak to teda vzniká, co se týká té produkce? Kdo jako vymyslel, že ta písnička nakonec bude znít takhle, že se nahraje takhle, že tam budou tyto zvuky, že tam třeba budou ty beaty a tak?
1: No, já tyto písně jsem tvořila s mým bratrem a Vilém Vosáhlo a s mým velmi dobrým kamarádem, se kterým se známe už od malička, Romanem Neverlím. A my jsme spolu už jako dřív hrávali a tvořili a setkávali se. A vlastně, když vznikla myšlenka, původně EPčka, pak z toho vzniklo album, tak jsme se domluvili, že to bude úplně jako na třetiny všechno. Že prostě není to o mně jako interpretce, i přestože moje jméno jde víc vidět, ale bude to o nás třech a že všichni jako tři chceme tvořit ty hlubiny a mít to jako srdcovou záležitost. Tím pádem já jsem přišla s písněmi, které už jakoby byly hotové a oni měli možnost to dotvořit a vlastně myslím si, že to je fakt 50% té práce, protože bez toho by to vůbec nebylo to, co to teďka je. A takže jako kdybych měla odpovědět, tak to je jako na třetiny, že každý do toho vložil něco, každý měl právo říct svůj názor. Samozřejmě, že asi to poslední slovo jsem nějakým způsobem měla já, ale myslím si, že jsme hodně na stejné vlně, to znamená, nebyla tam nějaká extra velká rozepře. A konkrétněji, tak Vilík, můj brácha, tak vlastně tvoří všechny ty zvuky, tu elektroniku, tu asi jako primární jako produkci. A ten Roman dělal kytary, různý zvuky taky s kytarou, nevím úplně, jak se tomu všemu říká odborně, ale takže oni dva jako primárně dělali tu hudbu s tím, že já jsem tam ještě donahrávala různě vokály, vymýšlela jsem si tam nějaký zvuky i svoje, no takže prostě nějak tak na třetiny jsme to měli.
0: No a kde jste to vlastně dělali? Nahrávali jste někde ve studiu nebo to je domácí nahrávka?
1: No, můj brácha má studio u nás doma, takže jsme tam trávili jako hodně času a zároveň s tím souvisí to, že tím, že já jsem právě 3 roky zpátky, teda už teďka vlastně 4 roky zpátky, začala studovat na JAMU, tak jsem přestala mít volný čas. Takže myslím si, že to album mohlo být o dost dřív, ale hodně se to protahovalo i kvůli mně, protože jsem prostě měla víkendy plný, přes týden neexistovalo, že bych jako jen tak odjela, protože jsem měla rozvrh. Ale zároveň teďka zpětně to vnímám jako dobře, že to uzrálo, že i já jsem nad věcí, že možná, že dřív, kdybych to vypouštěla, to album, tak bych z toho byla jako zdeptaná, že sama ještě si prožívám nějaký věci a teď to sdílím se světem, ale teďka už jsem jako zatím a vnímám, že ten odstup je strašně jako fajn. Ale jo, takže jo, tvořili jsme prostě u nás doma ve studiu, jsme se třeba jednou za dva měsíce potkali a vrhli se na nějakou další skladbu a dali si pak domácí úkoly.
0: Pojďme si pustit další ukázky z tvého debutu a já si říkám vzhledem k času a k množství těch ukázek ještě, takže bychom si teďka dali rovnou dvě. Že bychom si dali Živote a potom na to naváže Kde tě mám.

Přemítám nad křehkostí spojení, které se občas tak lehce rozpadá. Nad lehkostí propojení, když se jedna duše druhé dá. Přemítám nad láskou, která občas mizí, a já se cítím být sama. Nad láskou ryzí, která tu je a naději mi zase dává. Přemítám o životě, který nese krásnu jako vlny moře, který odnáší životy jiných dál v mlze. Přemítám o životě. Živote, kde tě mám?

0: Terezie Ester Zvosáhlová vydala své debutové album Hlubiny a my si dnes z něj, jak se vám líbí, na Proglasu pouštíme ukázky, zároveň si povídáme o tom, jak album vznikalo. Ty si tady před písničkami říkala, že vlastně se to pozdrželo i tím, jak moc vytížená si na jamu při svém studiu, takže bavíme se třeba o písničkách, které jsou staré jak dlouho?
1: No, nějaký jsou starý právě už třeba víc jak 4 roky, ale je pravda, že zároveň hodně z nich, i těch textů, básní a podobně, vznikalo v průběhu, jako během jamu, protože jako měla jsem i celkem dost štěstí na pedagogy v mém ročníku konkrétně, Dodo Gombár, vedl náš ročník a v těch hodinách herectví jsme se hodně zabývali naším nitrem, dělali jsme různá jako cvičení, kde člověk sám vlastně poznával, co všechno v něm je, určitou jako i křehkost. A z toho vlastně vznikaly další písně, které tam teďka třeba jsou. Takže nějaké už byly a jak už jsem předtím říkala, já jsem původně nezamýšlela album, já jsem zamýšlela EPčko, kdyby byly třeba 4 skladby. A až postupně jsem se potom rozhodla, že bych z toho chtěla i s klukama, že bychom chtěli udělat album, protože ty písně přibývaly a my jsme se posouvali a nějak jsme to tak navnímali, že bude fajn, aby to bylo jako celistvý koncept.
0: Děkujeme a zdravíme Dodo Gombára za to, že Terka nakonec díky němu taky vydává celé album a nejenom EPčko. Ty jdeš na albu poměrně do hloubky emocí, citů, zážitků, prožitků a jako jsi vlastně hodně otevřená. Jak snadný nebo nesnadný bylo to sdílet, ať už třeba jenom s nejbližšíma, ale vlastně nevíš nikdy, kdo si to poslechne, že jo? Tak sdílet to vlastně s kýmkoliv dalším, koho i neznáš.
1: Já jsem se na to v tom procesu hodně těšila, protože celkově, že jsem si vždycky představovala, jaký to bude, až to vydám, že to bude super. A já sama mám vlastně tento typ písní nejradši, protože se mě nejvíc dotýkají, pokud zrovna nešpechám. Takže já jsem si zatím stála, ale pamatuju si, že když už se to blížilo ke konci, nebo jako k začátku vlastně vydání, tak jsem z toho byla hodně nervózní a třeba v ten den, kdy se to vydalo, tak jsem si úplně jako musela vypnout mobil. Úplně jsem jako měla takovou až jako úzkost z toho, protože jsem si uvědomila, že jsem fakt odkryla kus sebe a i přesto, že nejsem nějak extra jako poslouchaná, tak hodně právě mých kamarádů i lidí okolo, i vlastně cizích lidí mi pak psalo, že je to krásný a že se jich to dotýká, ale já jsem se cítila být jako obnažena nějakým způsobem. A teď už je to v pohodě, ale vím, že prvních pár dní jsem s tím vnitřně hodně bojovala a vůbec jsem to ani nechtěla vlastně sdílet, zároveň jsem musela, protože Roman je vlastně i náš produkční a jako často mi psala, že Terry, musíš to sdílet prostě, což jako měl pravdu, ale pro mě to v ty dny bylo hrozně těžký, protože to bylo jako, že něco člověk tvoří 3 roky, nebo 4 roky a najednou to odkryje a jako bylo to těžší, než jsem si myslela, že to bude, no. Ale teď už to je v pohodě.
0: To je dobře, protože máme před sebou další ukázku a ta se jmenuje Utíkej.
1: Utíkám před samotou a sama tou chvílí jsem pohlcena až po konečky prstu. Prahnu po světle a po vodě. Hledám cestu, kudy se vydat, abych došla ke svému cíli. Když v tom mi dochází síly a ty chvíle tu jsou, přichází a odchází, pohlcují, bodají, zabíjí a následně uzdravují. V těchto chvílích hledám, hledám, kde se schovám, hledám obětí,
2: domov, přijetí. Hledám, kde hledat mám, kde tuto samotu zanechám. A pak na chvíli pocítím teplo. Domov, který pak můžu nést dál. Dál tam, kde teplo není známé, kde je jen samota, kterou všichni známe. A tyto chvíle tu jsou, byly a budou. Neuteču jim. Neutečeš jim. Neutečeme jim. Utíkáme, jak můžeme. Lepíme masky na sebe. A stejně nás ta jedna chvíle jednou dožene. Ale už vím. Už vím, kde domov nacházím. V těchto chvílích prázdných. V obětí přikrytá. Kde se cítím být ukrytá. Svá. V tichosti.

0: Ještě pár minut bude s námi ve studiu Proglasu Terezie Sters-Vosáhlová. A představujeme si její debutové album Hlubiny. Ty jsi tady mluvila o tom, jak vlastně poměrně složitý pro tebe bylo sdílet všechny ty věci s veřejností. No to je situace, kdy ale ty nevidíš toho druhého, jak to poslouchá. No ale co naživo? Tam ho máš před sebou, máš tam svoje známý kamarády, rodinu, ale třeba i lidi, který neznáš a vlastně z očí do očí jim to tam zpíváš. Děje se to?
1: No, dělo se to. Jednou jsme teďka měli vlastně takový, nebyl to křest, bylo to takový release, jsme tomu říkali release album v Music Labu tady v Brně a fakt se to úplně naplnilo a já si pamatuju, že celý den jsem zažívala podobné pocity, jako právě když jsem vydávala to album, že jsem úplně si říkala, proč jsem to vůbec zorganizovala, proč tu vůbec jsem, já tu nechci vůbec zpívat před lidma moje písničky a děly se ve mně tyto myšlenky. A potom to bylo nádherný, musím říct, jakože jsem vlastně cítila to, že těch lidí se to dotýká a o to víc jsem pak vnímala smysl v tom celém, když za mnou chodili možná jako i cizí lidi vlastně, co tam přišli, co jsem ani vůbec jako neznala a nevěděla, že přijdou a říkali, že se jich to fakt jako dotýká a inspiruje je to k tomu, aby taky tvořili. A pamatuju si, že byla tam jedna barmanka a po koncertu za mnou přišla úplně se slzami v očích a říkala, že nikdy tam neslyšela nic tak jako něco, co by se jí tak hluboce dotýkalo a hned si koupila CDčko a já jsem v ten moment jako měla takový ten pocit, že to má smysl, že i kdyby jeden posluchač, že i kdyby se to jednoho posluchače nějakým způsobem dotklo a otevřelo to v něm nějaký třeba věci, které ho můžou jako uzdravit, tak to má smysl a ten koncert mi to potvrdil, no. Bylo to krásný.
0: A budou i další?
1: Uvidíme.
0: Takže zatím v plánu nic není?
1: Jako je, ale teďka jak dokončuju a všechno, tak to odkládáme spíš třeba až na další rok, nebo ještě uvidíme.
0: A kdyby to někoho zajímalo, třeba do budoucna, kde budete hrát a tak, tak kde si může o tobě něco najít?
1: Asi primárně na Instagramu Terezie Sters. Tam většinou dávám nejvíc aktuální informace.
0: A Terezie Sters-Vosáhlová byla také dnešním hostem v Jak se vám líbí na Proglasu. Terko, děkuju, že jsi přišla a přeju, ať se ti moc daří, ať se ti podaří úspěšně dokončit studia a ať třeba vydáš v budoucnu nějaký další album, nad kterým se tady opět potkáme.
1: Taky děkuji.
0: A z alba Hlubiny si na závěr pustíme ještě píseň s názvem Teď mám žít. Díky za to, že jste poslouchali až sem. Těším se opět někdy příště. Od mikrofonu se loučí Janis Moras a zvuk měl na starosti Roman Kabelka.

kdy se v noci probudíme a kdo si chodí po bytě. Nasloucháme těm divným krokům, jak moři v prázdné ulitě.

kroky jsou jak myší vlásky a někdo cizí za nás bdí, ať z nenávisti nebo z lásky. Celou noc pod mě prochodí, celou noc pod mě prochodí, celou noc pod mě prochodí, celou noc pod mě prochodí, celou noc pod mě prochodí.

je to neklid. A kdo to hledá a nenalézá odpověď? Posloucháme a zvykáme si a kroky staví, sticha zeď a kroky staví, sticha zeď a kroky staví, sticha zeď a kroky staví, sticha zeď a kroky staví, sticha zeď. Někdy se v noci probudíme a kdo si chodí po bytě, a kdo si chodí

tu pluli lode z draky. A ještě předtím irští svatí, nad košem s hlídkou visí mraky, co každou chvíli

bráhnový je obaleno v ledu. Paluba špinavá od rybích střev. V přístavu to nekončí, to ne. Nevěstinec, knajpa, hrubá slova. Teprve poté z živly utichne.

denně či občas zapni si Proglas.

světkové svítání, denneník, kolika mi svát, sousíčky, kubany, šprva.

хлебнику свет. Odpočíva nebe. A rybář Petr tam čeká a čeká, už Bůh ví kolik let, na tebe, až se vrátíš zpět, až se vrátíš zpět.

rybář Petr je omílá a čistí, nechává je vypršet a čeká.

potřebujete vypnout, zapněte Rádio Proglas.

prosím, přestaň se chovat jako zmije a nedělej zbytečný jalotryje. Vždyť tenhle svět není až zas tak zlej, tak všechno, co máš, do toho dej. A všimni si těch můz, které tančí kolem nás. Zdá se mi, že se zastavil čas.

utíká, bez nás i s námi. Jsme jako portréty, co mají vymezené rámy. Teď ještě stojíme pevně na nohou, než půjdem tam, kam už muzy nemohou.

Naše životy nikdy nešly podle plánu, tak jako ty, tak i já stárnu. Než všechny můzy obrátí svůj směr, tak si od nich co nejvíc ber. A zapomeň na to, že svět kolem křičí. Zapomeň na věci, co nás oba ničí. Když kolem nás můzy ještě pořád jsou, a když jim řekneme, tak snad zůstanou. Tak zapomeň na to, že svět kolem křičí.

sen ten uvěří, že vítr je studený a stálý. A jaký má být jinačí,

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Právě přiletěl z novozélandského Aucklandu. Ondřej Kotáp je světoběžník, dobrodruh a taky jediný Čech, který se zúčastnil závodu v plachtění kolem světa bez GPS. A Ondřej Kotáp je také hostem za 5-5. Ondřej, považuji za velké štěstí a náhodu, že jsme se ve studiu Proglasu sešli tváří v tvář. Uvítám tě každopádně po námořnicku. Ahoj.
2: Ahoj Hanko, zdravím tě a taky zdravím všechny posluchače.
0: Za 5-5 s Hanou Šarfovou. Jak se řídí loď uprostřed oceánu podle hvězd?
2: Řídí se kormidlem a naviguje se podle hvězd. V podstatě ta navigace podle hvězd je trochu složitější samozřejmě, než když se podíváte na GPSku a odečtete vaši pozici, nebo se podíváte přímo na obrazovku chartplotru, ale je to taková metoda, která se samozřejmě používala dříve, je použitelná i dnes a je taková klasická. Je to malinko složitější, ale má to svoje kouzlo.
0: Ptám se proto, že se jako dosud jediný Čech stal členem posádky závodu Ocean Globe Race. Jak se to stalo? Jak se to dělá?
2: Jak se to dělá? No, byl jsem tam nejen jediný Čech, ale vlastně jediný zástupce, když to řekneme, ze střední a východní Evropy. Dokonce ani žádný Polák tam nebyl, což mě udivilo, protože Poláci jsou výborní námořníci. Jak jsem se tam dostal? V podstatě před asi 2 lety ty lodě začaly schánět posádku, protože v pravidlech toho závodu bylo to, že to bude jakoby v roce 73, to znamená právě bez těch moderních technologií. A taky
0: takže
2: tam byly,
0: 50 let poté.
2: Ano, právě to bylo 50. výročí. A takže bez moderních technologií a taky tam byly podmínky, že třeba v každém týmu musí být aspoň jedna žena, musí tam být jeden člověk nebo mladý člověk pod 25 let.
0: Vy jste dokonce měli kapitánku.
2: Ano, ano, měli jsme kapitánku Marietta Barlie, dcera slavného francouzského námořníka, jachtaře Erika Tabarliho, který vlastně před 50 lety na tomto závodě, vlastně tom prvním závodě, který se tenkrát jmenoval Whitbread Round the World Race, tu loď Penduik 6, na které jsem plul, tak on ji před 50 lety vedl na ten první závod. Takže oni začali schánět posádku a právě jedno z pravidel bylo, že tam nesmí být ta posádka profesionální, respektive někdo může být, ale asi 60% musí být ta posádka složena z lidí, z normálních lidí, z neprofesionálů. Takže vyhlásili takový konkurs, no a já jsem se prostě přihlásil a po několika takových, řekněme, výběrových řízeních se mi podařilo dostat do té posádky. Oni měli asi 170 zájemců a vybírali 16 lidí, tuším, a já jsem jeden z těch 16, takže za mě bomba teda, no.
0: Byl jsi členem celkově 12 člené posádky francouzské lodi Penduik 6. Co to bylo za loď?
2: Takhle, ta posádka je asi 20 lidí celkem, ale v jeden moment na lodi je 12 lidí, takže oni se různě střídají, takže já jsem plul 2 etapy a pak zase přijel někdo jiný, kdo pluje teď další část toho závodu, který stále probíhá. Co to je za loď?

0: To je slavná francouzská loď Pen d'Uic, znamená v bretonštině síkorka. A vlastně ten Eric Tabarly, tatínek Marie, on na lodích tohoto jména závodil vlastně celý život, reprezentoval Francii. No a jistě, jeho první loď se jmenovala Pen d'Uic, protože mu přinášelo, řekněme to, jméno štěstí a měl úspěchy, tak když postavili potom modernější loď na nějaký další závod, tak zase to byl Pen d'Uic, už 2, 3, 4 a tak dále. Poslední bylo číslo 6, právě tahle loď. A ta je vlastně poslední z té řady Pen d'Uiců a byla postavena speciálně pro ten závod před 50 lety v roce 73.
1: Takže to byla 50 let stará loď.
0: Ano, 50 let stará loď.
1: Bylo to na ní poznat?
0: No, tenkrát před 50 lety to byla velice moderní konstrukce. V podstatě i teď to prokazuje, protože většinu závodu byla na prvním místě. I teď jsou ve vedení třetí etapy. Je skvěle. Pravda, že první, druhou etapu jsme dlouho vedli a pak jsme nakonec dojeli druzí do cíle, ale to už je prostě souhra okolností.
1: Ale to je taky hezké, ne?
0: Určitě. Akorát, že u těch jachterských závodů nejsou stupně vítězů, tam je prostě vítěz a všichni ostatní.
1: Aha.
0: Je pravda, že druhý je trošku lepší, takový ten všichni ostatní, jo? Ale není to přece jenom vítězství.
1: Tak si ten závod tradičních plachetnic kolem světa trochu představme. Kudy se pluje, jak se naviguje, co se smí a co už je moc moderní?
0: Dobrá otázka, no. Pluje se trasou, řekněme, Klipru, plachetnic, které dříve vozívaly třeba pšenici z Austrálie. Generálně se teda pluje z Anglie, tam je start ve městě Falmouth. Southamptonu. Pak se pluje do Jižní Afriky, do Kapského města. Pak se pluje do Aucklandu na Novém Zélandu. Třetí etapa potom končí v urugvajském Punta del Este. No a čtvrtá etapa se zase vrací zpátky do Anglie. To je trasa. Jak se naviguje? No, jak jsem říkal, ta pravidla jsou nastavená tak, že při navigaci se nepoužívá GPS, i když ty GPSky na lodích jsou, protože jsou součástí záchranného systému, takže tam jsou a musí tam být a musí fungovat. Tam jde o to, že když by někdo spadnul do vody, tak má na krku takovou malou vysílačku, kterou jakoby uvede do provozu a na té lodi odklopí kryt té GPSky toho chartplotteru a vidí, kde ten člověk je. V tomhle případě samozřejmě přestávají pravidla platit, tam jde o to zachránit toho člověka. Takže...
1: Což je samo o sobě vlastně velice obtížné.
0: Najít ho bez těch moderních věcí, zvláště za tmy ve velkých vlnách, je velice, velice obtížné. Mimochodem musím uvést to, že vlastně před 50 lety právě při tom prvním ročníku tohoto závodu, při druhé etapě z Jižní Afriky, oni tenkrát teda pluli do Austrálie, ne na Nový Zéland. Každopádně při téhle druhé etapě dva lidi zahynuli, protože byli smeteni vlnou a podařilo se teda toho jednoho najít, ale už byl mrtvý a toho druhého vlastně nenašli vůbec.
1: Takže to není bez rizika ani dnes.
0: Není to bez rizika, samozřejmě teď máme ty malé vysílačky, které vlastně jakoby umožní to spojení s lodí, takže ta naděje na záchranu je výrazně vyšší, ale samozřejmě není to úplně rekreační plavba.
1: Co si sebou člověk vezme na takovou plavbu, když pominu, že některé věci byly, myslím, v tomto případě zakázané? Tak jak rozlišuje, co si zbalit a co už ne, protože přece jenom jachta, to je omezený prostor, sama to trošku znám a kapitáni nemají rádi zbytečnosti.
0: Nedostal jsem žádný omezení, že by řekli třeba můžeš si vzít 20 kilo, každopádně jsme nesměli mít třeba MP3, hudba se mohla poslouchat pouze z kazet.
1: Takže to bylo opravdové retro.
0: Bylo, takže jsme scháněli po různých Aukro, nebo já jsem na Aukro tady kupoval starý diktafon na kazety a doma jsem objevil i čisté kazety, ještě nepoužité a samozřejmě i nějaké nahrané, takže takhle by vybaveni byli v podstatě všichni. Ještě vím, že ve Francii dělali takovou sbírku právě kazet a tím lidi pošlou starý kazety, takže na lodi byla prostě obrovská bedna, nebo velká bedna kazet, takže kdo chtěl poslouchat, tak měl velký výběr. Byly zakázané taky čtečky, třeba jako Kindle, takže jenom papírové knížky a Samozřejmě telefony jsme mohli používat v přístavu, za plavby byly zakázané a počítače to samé, takže mně se stalo po velice dlouhém čase, že jsem vypsal několik propisek, jsem si psal deníček a prostě jsem vypsal propisku, já nevím, kdy se ti, Hanko, naposled stalo, že jsi vypsala propisku, nebo...
1: Já píšu rukou, takže mně se to stává, aha, tak... ale znám spoustu lidí, kteří už vůbec papíra a tušku do ruky nevezmou.
0: No, byl to nezvyk z kraje, musím uznat, že to byl nezvyk, ale bylo to takový trochu zase jakoby návrat někam a takový trošku poznání toho, že to může být zajímavý psát si deníček normálně rukou.
1: A ještě k té navigaci, mluvil jsi o tom, že jste se navigovali podle hvězd a ještě nějakých dalších metod?
0: U pobřeží se používá takzvaná terestrická navigace, to znamená, že tam se berou třeba náměry na majáky, na výběžky, na ostrovy. No a potom na moři je to ta astronavigace, kde teda se měří výška slunce nebo hvězd, nebo planet a nebo měsíce. A pak prostě pomocí polských, já měl polské navigační tabulky a takzvaný Nautical Almanach, vypočítáte vaši polohu.
1: No a ona, ta hvězdná obloha, se mění, že? Prostě na jižní polokouli je jiná.
0: Samozřejmě to se mění, ale zase celkem pomalu, takže to není tak, že prostě jeden den máte úplně jinou oblohu, takže samozřejmě, že někdy je problém spíš tím, že je zataženo, třeba, že nejsou vidět ty hvězdy, to slunce, ale prostě jednou za 2-3 dny se tam to sluníčko na chvilinku většinou ukáže, nebo nějaká hvězda, takže nějakou tu astronomickou linii si můžete nakreslit a aspoň přibližně víte, kde jste.
1: Je pro tebe stále dojemné spatřit jižní kříž? Tedy jsou hvězdí, které zdobí vlajky několika jižních států.
0: Určitě je to taková symbolika. Samozřejmě je to podobné něco jako polárka, jako ten velký vůz, který známe prostě, nebo znám tady z Evropy, samozřejmě, kde jsem se narodil. Na tom jihu je ten jižní kříž. Ale jako vždycky ho tam vyhledávám a nevím, jestli mě to dojímá, ale tak mě to nějak těší, když se na ně podívám.
1: Nasytí se na takové plavbě člověk osamělých nocí pod hvězdami?
0: No, že jako nasytí, rozhodně se jich nepřesytí, nebo mně se to nestalo. Vždycky jsme to obdivovali, takže myslím, že i takový ty východy, západy slunce, prostě kdy je hezky, kdy je fajna ta hvězdná obloha, to se asi nedá úplně něčím moc nahradit.
1: Možná je dobré říct, že se určitě pluje i v noci a
0: samozřejmě,
1: je potřeba mít služby.
0: Samozřejmě, pluje se non-stop, ano, pluje se pořád. Ptá se mě někdo, jestli třeba jste zakotvili někdy, ne, prostě se jede pořád, ty vzdálenosti jsou obrovské, mimo to samozřejmě na oceánu není hloubka, kde byste mohli zakotvit. Na té lodi je 12 lidí, takže se tam střídají služby u kormidla, prostě furt se jede, pokud fouká vítr, což se samozřejmě při závodu přejeme, tak se furt se jede.
1: Ta posádka byla mezinárodní. Existuje univerzální námořnický jazyk, kterým všichni hovoří, plní tuto roli angličtina, anebo jakými jazyky vlastně musíš umět hovořit nebo se domluvit, aby si nejen komunikoval na lodi, ale také s těmi různými institucemi, které třeba pomáhají námořníkům ohledně zpráv o počasí a tak dále?
0: Určitě je to angličtina. Samozřejmě nestratí se ani francouzština, respektive teda já francouzsky neumím, byl jsem jediný na francouzské lodi, který francouzsky nemluvil, ale všichni zase mluvili anglicky a španělsky, takže jsme se celkem v pohodě dohodli, ale rozhodně ta angličtina je mezinárodní a v těch námořních státech ty úřady a rybáři a všichni aspoň trošku umí, takže angličtina určitě vám pomůže.
1: Ale ty mluvíš i jinými jazyky.
0: Domluvím se, řekněme, anglicky, španělsky, polsky, ruštinu nepočítám, tam jsme se učili takový ty gospodářstvo Sovětského svazu a takový nějaký nesmysly, takže to moc k normální konverzaci není, takže řekněme, že anglicky, španělsky, polsky.
1: Máš za sebou tedy dvě etapy závodu, když to tak shrneme. Jaké byly tvé dojmy?
0: No, byly super. V podstatě pro mě ta loď, ten Pendik 6, to je taková legenda, o který jsem četl kdysi před lety A samozřejmě Erik Tabarly, to je prostě jako Niki Lauda, jo? Kdo má rád motoristický sport, prostě zná Niki Laudu. A... Takže já jsem si nikdy nemyslel, že bych to nějakého pendujka, nějakou tu loď mohl vidět na vlastní oči. A
1: no to si naskytla... osahat ze všech stran.
0: Ano. A teď se mi naskytla možnost nejen vidět, ale prostě na ní plout a poznat dceru Erika Tabarlyho. No to je fantazie pro mě úplně, takže bomba. Takže já mám z toho dojem úplně, úplně úžasný.
1: Na jachtě trávíš opravdu hodně času. Kolik času během roku?
0: Těžko říct, když plujete na nějakou delší trasu, cestu, tak většinou to zabere několik měsíců, půl roku, takže já jako na lodi bydlím obvykle i v Aucklandu, protože nevlastním žádný dům, nic takového, takže na lodi většinou bydlím, i když to nevím, jestli je ten čas, na který se ptáš, Hanko, ale takže když chodím normálně do práce, bydlím na lodi, tak úplně to neberu jako pobyt na lodi. Když někam pluju, tak většinou jsou to ty měsíce, takže dost času tam trávím.
1: Ty ses ale k jachtingu dostal přes říční lodě.
0: Ano, pracoval jsem u Československé plavby Labsko-Oderské, později Labské, což byla taková skoro jediná možnost, jak se dostat k lodím.
1: A ty si ten obor vlastně i vystudoval, nebo chodil si do školy?
0: Můžeme to nazvat, no vlastně, že jsem vystudoval učiliště, byl jsem vlastně na tříletém učilišti, a tam jsem vlastně dělal strojníka na těch lodích a to byl takový jakoby začátek. Potom vlastně byla revoluce a dalo se už někam dostat na to moře snázeji. No a potom to bylo čím dál snažší a snažší.
1: A co tě k tomu táhlo? Čím tě jachty učarovaly?
0: Pro mě to je jakoby způsob cestování, že si sebou vezeš takový domek, on je sice malej, v mém případě ta moje loď je malá, není luxusní, není rychlá, ale máš tam všechno, co potřebuješ. Vyspíš se tam, uvaříš si tam, máš tam nějaký knížky a když se ti někde líbí, tam zůstaneš, anebo popojedeš o kus dál, takže pro mě to takový jakoby způsob života a samozřejmě to plachtění má svoje kouzlo a dostaneš se na místa, kde nevedou žádný letecký linky a žádný lodní linky. Je to taková svoboda.
1: Svoboda. Člověk není připoutaný a netáhne sebou tolik balastu.
0: No, táhne někdy těch věcí na lodi hodně, ale samozřejmě je to určitá svoboda a to se mi líbí, no.
1: Tvé začátky jsou spojeny taky s takzvanými suchými plavbami. Vysvětli prosím tenhle jazykový paradox. Jak může být plavba suchá?
0: Suché plavby, to bylo na plachetnici Polárka, kde se konaly takzvané suché plavby, což byl nápad Rudolfa Krautschneidera. Vlastně suchá plavba neznamená, že jste na lodi, která je na suchu, ale že si tam nepije alkohol. Takže na Polárku jezdívali lidé, kteří se léčili třeba v Praze u Apolináře nebo v Němčicích z nějakých závislostí a tam prostě jako součást jejich léčby byla plavba na Baltu na 14 dní nebo na 3 týdny. A samozřejmě, protože to byli lidi, kteří se léčili z závislostí, tak tam nebyly žádný alkohol dovolen, to proto suché plavby.
1: A jaký byl ten efekt? Pomáhaly tyhle plavby lidem zbavit se závislosti?
0: Ono to bývalo nakonec té jejich léčby. Ona většinou trvá nějaký čas, rok, dva. Je to poměrně asi složité se z té závislosti dostat. Pokud vím, pokud si pamatuju, tak třeba klienti z Apolináře nebo lidé, kteří měli problém s alkoholem, se z toho dostávali snázeji. Potom ti mladí, co byli na drogách, tam si úplně nejsem jist, jak moc je reálné se té závislosti zbavit. Ono na tom moři je tam člověk vystaven trošku přírodě, trošku těm živlům, takže tam musí nějak spolupracovat, aby, když to řeknu trošku nadneseně, aby přežil. Ono samozřejmě většinou takové podmínky nejsou, aby člověk musel bojovat o život. Ale musí, je mu třeba špatně, má mořskou nemoc a teď tam musí něco dělat společně, musí tam tát ty plachty, musí nějak tam spolupracovat. V tom je jakoby ta myšlenka té léčby. Jako jsem přesvědčen, že to některým lidem pomohlo, ale samozřejmě to dostat se z té závislosti je těžké, takže někomu to pomohlo, ale samozřejmě ne všem.
1: A pak se s partou kamarádů vrhl do projektu Victoria. O co šlo?
0: Victoria, to byl taky nápad Rudolfa Krautschneidera. Byl nápad postavit loď a po vzoru Ferdinanda Magellanche obeplout svět, jako on to vlastně před 500 lety udělal. To byla loď Victoria 1519 až 1522, která obeplula svět. Magellanche, jako vlastně tomu se to nepodařilo, protože zahynul. Ale jeho zástupce Sebastian Del Cano tu plavbu dokončil a tohle byla myšlenka postavit loď podobnou v rámci možností, co dokážou lidi bez sponzorů postavit nějakou loď, v podstatě loď, která je Viktorii byla podobná a udělat něco podobného po těch 500 letech. Říkám, bez skoro to bylo jak ten závod, jako bez, sami jsme měli GPS, ale neměli jsme skoro peníze, takže jsme si svítili petrolejkou a svíčkama a na lodi jsme měli třeba $300 a bylo to poměrně skromné, ale bylo to fajn, tedy respektive ta část, které já jsem se zúčastnil.
1: A to byla ale dlouhá část, tam si strávil mnoho
0: asi
1: měsíců.
0: Rok a půl. A kamarád Ivan Orel na tom napsal knížku Idioti na plavbě kolem světa.
1: Proč idioti?
0: No právě idioti, protože jsme to dělali tak jakoby z nějakého
1: kouzlení,
0: nadšení. A tam nějaké ty velké peníze tam nebyly. Tam občas k nám chodívali lidi jako ještě v době té stavby a ptali se, kolik je na kontě. Jako, jo, a když zjistili, že žádný konto není, a to, aby tam jako nějaké peníze byly, tak odešli. A my jsme tam byli a jedli jsme chleba s margarínem a když byl státní svátek, tak jsme ho posypali vegetou takovým tím kořením. Ale postavili jsme loď a ta plula, jo, takže proto idioti.
1: S touto lodí ses tedy vydal na svou první cestu kolem světa. Co tě na tom obeplouvání vábilo nejvíc?
0: Tak pravda, že z kraje to bylo taková, jako to odškrtnout si to, že jsem obeplul svět, jo, kdy potom samozřejmě člověk zjistí, že to není důležitý, že ta, jak se to říká, že cílem je ta cesta vlastně, jo, že jestli obeplujete svět, nebo obeplujete jenom, já nevím, jednou moře, ale přitom budete dělat věci, co vás budou bavit, budete se cítit fajn, tak to je asi hlavní. Ten obeplutí světa, to je takový bonus, no, taková třešnička.
1: A co se ukázalo jako nejobtížnější? Existuje třeba ponorková nemoc i na lodi, z jejíž paluby lze spatřit nebe?
0: Samozřejmě existuje. Je to, jste prostě na lodi, která je relativně malá, jste tam s lidmi pořád se stejnými a co vám třeba z kraje může na někom připadat zajímavé, roztomilé, že něco dělá takhle, tak vám to může po nějaké době začít vadit.
1: A je to velmi lidské.
0: Je to, no, takže i z toho důvodu prostě plavby končí a já jsem kvůli určitým takovým jakoby pocitům vlastně z Viktorie odešel po tom roce a půl.
1: Dokončilo se to obeplutí?
0: Jo, tři kluci, nás původně bylo zřejmě, že 12-15 lidí, ne všichni vypluli a potom tři to dokončili. Samozřejmě po cestě brali různý stopaře, jakože někdo se k ním přidával, ale tři kluci dokončili tu plavbu kolem světa.
1: Ten loďostop, to mě zaujalo, protože autostop, který já znám z mládí, pomalu už mizí ze silnic a z ulic. Loďostop stále existuje?
0: Loďostop stále existuje, samozřejmě není to tak, že by si stála někde na mole a mávala na projíždějící lodě, i když čistě teoreticky by to šlo i tak. Ale prostě jsou třeba v přístavech bývá nástěnka, kde je napsáno hledám posádku, pluju tam, hledám posádku, nebo naopak napsáno umím, já nevím, navigovat, umím vařit a hledám loď, která by mě někam vzala. Takže takhle se to dělá po světě. A samozřejmě v dnešní době se to již jsou nějaké facebookové skupiny a podobně, takže se dá v úzovkách stopovat i tímhle způsobem. A Jde to i poměrně za slušný peníz, protože většinou se ty stopaři berou třeba za, že zaplatí 10 euro, 10 dolarů na den, za což se pak koupí nějaké jídlo dohromady a samozřejmě se podílejí na práci na lodi, to znamená přípravy nějaký, třeba nějaké natírání, opravy plachet a potom v průběhu plavby mají služby u kormidla, myjou to nádobí, jestli chtějí vařit třeba a podílejí si třeba řekněme 10 dolary, což si myslím, že je slušná částka na den života prostě na moři. Takže loďostop existuje a je pár míst na světě, které bych mohl doporučit, třeba Kanárské ostrovy Las Palmas, kdybyste chtěl přes Atlantik, takže by zkoušel Las Palmas. Dostanete se do Karibiku, potom na Pacifik v Panamě, za Panamským vlastně kanálem, tam se pravidelně nastupuje na lodě a můžete se svést prostě na Pacifik, na Markézi a z Markézu zase pokračujete třeba na jiný lodi, do jiné části Polynésie a tak dále, takže těch míst je na světě víc. Mohlo by to být třeba i Opua na Novém Zélandu nebo městečko Whangarei. Prostě loďostop existuje naštěstí pořád.
1: Zmínil jsi ale taky ty lidské povahy. Není to riskantní, jak pro toho stopaře, tak pro tu posádku přidat se k lidem, které neznám, protože loď je opravdu malý prostor. Obvykle ty jachty nejsou takové ty mondéní, které vidíme v Nice, ale je to opravdu loď, která má třeba 12-15 metrů, jestli to říkám dobře. A lidé na tomto prostoru tráví spolu veškerý čas.
0: No, samozřejmě tam určité riziko je, že se neschodnete, proto je lepší se na tu loď dostat nebo k těm lidem ještě předtím, než úplně čistě vyplouvají, třeba 14 dní, měsíc dopředu, právě už se tam podílet na nějakých těch pracích. A ty lidi poznáte, pokud prostě tam se přihlásíte jako posádka a budete něco natírat a nakapete barvu někam a ten majitel lodě vás strašně seřve, tak asi bych ho nedoporučil, pokud prostě vám to pomůže umýt, tak jako je, vidíte
1: tak
0: třeba,
1: toho beru.
0: Že prostě záleží, jak ty lidi reagují v různých situacích. Samozřejmě vím, že stopují takhle loďostopují i samotné ženy, a což může být trošku někdy problematické, když já pár takových stopařek znám a žádné problémy neměli, ale slyšel jsem, že se můžou objevit problémy nějaké jako napadení, takže tam se samozřejmě chce dávat pozor a ty lidi dobře poznat.
1: Světové moře a oceány máš propluté křížem krážem. Zdá se mi, že tě lákají výzvy, které jiné jachtaře a mořeplavce často odrazují, jako třeba obeplouvání Jižní Ameriky z jihu přes Magallanův průliv.
0: No, Jižní Amerika se správně obeplouvá kolem mysu hor, nebo správně, jako to je taková ta správná, jakože cestat, mimo jiné Penduik 6 včera ráno, tuším právě, obkroužil beze mě teda na palubě. Přesto, že jsem tam nebyl, to zvládli.
1: Škoda, ale fandíme jim.
0: Ne, určitě jim fandíme, jako první z flotily to teda obkroužili. Magellanova úžina je další možnost, tam jsem vlastně plul dvakrát, jednak na Viktorii, jednak na svý lodi. Nevím, jestli to úplně, já jako asi nejsem žádný lovec výzev nebo takového něco. Každopádně Patagonie, ohnivá země, je pěkná na návštěvu a rozhodně bych řekl, že lidi se toho bojí, ale řekl bych, že to není tak strašný, že tam samozřejmě foukají silné větry, ale v tom Magellanově průlivu a v těch chilských kanálech je spousta dobrých kotvišť, takže když pro vám prostě nepřeje počasí, tak někde zakotvíte, zůstanete tam 2-3 dny, až se to přežene, tak pokračujete dál.
1: No ten vítr je opravdu silný, jak jsme ho popisovali.
0: Může být. Jako pamatuju si, že jsem poslouchal ty chilské předpovědi počasí ve španělštině samozřejmě a tam jako hlásili, že na oblast Cabo de Hornos, že má být vítr 90 uzlů s porivy 120. Já si tam vůbec nebudu
1: představit. Jde to přeložit do kilometrů za hodinu třeba.
0: Ne, jako hurricane force oficiálně v anglické jakoby stupnici je 60 uzlů a tohle bylo dvojnásobek, jo.
1: Takže dvojnásobný hurikán, to jo, už je srozumitelné.
0: Já fakt vám neřeknu, co se tam jako v té chvíli dělo, ale samozřejmě to se tam stává jednou za čas. Teď tam Penduik měl před Hornem, měli 35 uzlů, což je úplně v pohodě. A třezit, nebo jako, to je silný vítr, ale v pohodě, no a přímo když to obeplouvali, tak tam měli, já nevím, nějaký slabší větry. Kamarád mi psal, že se plížili kolem jenom rychlostí 5 uzlů, takže tam foukal asi slabě, jo. Takže tam může foukat silně, stává se to, ale není to pravidlo samozřejmě.
1: Jaké vlastnosti musí mít námořník, respektive kapitán, který křižuje moře a oceány? Co musí umět?
0: No tak samozřejmě nějak ovládat tu loď, nějakou tu navigaci. Takhle kapitán samozřejmě není ten člověk, jako známe z filmu, který má kapitánskou čepice u kormidla, že jo. To kapitán je člověk, který musí nějak rozhodovat a musí rozhodnout správně. A samozřejmě pokud má posádku, tak musí nějak být schopen s tou posádkou jako jí vést, což úplně asi nikdy není ideální. A třeba si myslím, že Češi často jsou strašně chytrý, ale takhle, kdyby si třeba měl vybrat, kdybych měl brát neznámýho Čecha jako já, kapitán, do posádky nebo neznámýho Poláka, tak si budu nejdřív mluvit s neznámým Polákem, protože jsem zjistil, že oni nějak to mají víc v krvi, nějak to moře. Nechci Čechům křivdit, ale setkal jsem se párkrát, že jsou strašně chytrý a přitom moc nic neumějí.
1: Jsme suchozemci.
0: No, ale nevím, pak tam někdo prostě trošku je na moři a myslí si, že všechno umí a není tomu tak.
1: On je to velký trend udělat si rychlo kurz na řízení jachty a honem někam do Chorvatska mezi ostrovy.
0: No tak jako já to se chápu, jako chci na to moře, no tak jako si ten kurz udělám, pak rychle vyrazím. Ono samozřejmě se nejlíp člověk uší, ten kurz je v podstatě formalita. Papír na hlavu se dá získat různě nějaký, můžete si klidně nějaký napsat, protože to nikdo nikdy nekontroluje, jo. Tak když si půjčete loď, tak ho chtějí vidět. Já jako nějaký průkazy mám a ukazoval jsem ho jednou v životě, když jsme si půjčovali loď. Potom samozřejmě nastává ten další, jakoby ta fáze, kdy teda jste už v té funkci a musíte právě o tom rozhodovat, aby ta loď byla bezpečná, aby posádka byla bezpečná, abyste se na lodi nějak třeba neporvali, protože, takže je důležité si vybrat dobrý lidi a to někdy bývá taky těžký, no.
1: Jsou místa, kam si ještě na lodi nedoplul a rád bys?
0: Takže strašně moc, jako jak si Janko říkala, že jsem prokřižoval světová moře nebo něco v tom smyslu, to je hodně, hodně přehnaný. Já si myslím,
1: na to život lidský nestačí.
0: No, ne, jako já jsem malinko jsem něco někde byl, nebo jako dobře trošku víc, než úplně třeba je běžný průměr, ale těch míst je strašně moc, kde jsem nebyl.
1: Ale dá se říct v podstatě, že jsi určitě navštívil všechny světa díly. Je to tak? Nebo ti nějaký chybí?
0: Nebyl jsem v Austrálii třeba, jako plusem.
1: Ano, Novozélanděni se nepočítají k Austrálii, ano, je vidět, kde žiješ.
0: Když jsme teď plovili na Pendoviku, tak jsme plovili mezi Austrálií a Tasmánií a Tasmánii jsme měli kousek jako napravo. Tu jsem viděl a nešáhnul jsem si na ní, jo, takže nevím, jestli se to dá počítat, asi ne.
1: Ondřej Kotáp je tedy stále na cestách, ale o tom, kde doslova zakotvil na nejdelší dobu, už za chvíli v podcastu Za 5-5. Ondro, jednoho dne si doplul na Nový Zéland a ten se stal tvým domovem. Je to tak?
0: Řekněme druhým domovem. Já samozřejmě jsem stále doma v České republice, ale není špatné mít druhý domov na druhém konci světa. Já jsem v podstatě plul kolem světa. Na Nový Zéland jsem zamířil kvůli hurikánové sezóně, protože v době hurikánu je dobré se v té oblasti příliš nemotat, takže se pluje často do Austrálie, na Nový Zéland, eventuálně k rovníku. Já jsem si vybral Nový Zéland, protože jsem slyšel, že to je země hezká, přátelská, demokratická, že se tam dá, řekněme, i pracovat. A nakonec jsem zjistil, že tam je fajn a momentálně tam mám takovou základnu a žiju tam, i když, jak jsem říkal, nic tam nevlastním, takže teoreticky se zítra můžu sebrat a zase odjet, ale momentálně tam mám loď, kterou mám rozkopanou trošku, takže tam mám hodně práce, takže momentálně se nechystám zítra odeplout.
1: Už jsi právoplatný kiwi?
0: Dalo by se to tak říct, mám povolení k pobytu a můžu tam vlastně být. Když tam přijedu, tak mě tam vítají jakoby doma, oni jsou docela fajn, ty úředníci a neptají se mě, kolik mám peněz a jestli mám na ubytování, takže to je docela taky taková milá jejich vlastnost.
1: Proč si Novozélanděni říkají kiwi nebo kiwiové?
0: Říkají si kiwis, protože vlastně tam je neletavý pták, který se jmenuje kiwi a To je takový neoficiální symbol Nového Zélandu.
1: On je těž... to endemit, že jo? To je unikát, který nikde jinde nežije.
0: No, on ani nemá křídla a v podstatě není úplně lehké ho spatřit, protože on je noční tvor, takže pokud to, jako žije jich pár desítek tisíc, oni nějak mají zhruba spočítané. Každopádně, když ho chcete spatřit, tak musíte někam do buše, tam není úplně klasický les, takže do buše tam si lehnout na zem a koukat a třeba vám přeběhne před nosem. Samozřejmě to je jako v volné přírodě, jinak mají v různých těch parcích jakoby pro turisty takový nějaký výběh, kde mají takové ty, to červené světlo, kterému nevadí. Infračervené světlo. A takže tam je v tom slabém červeném světle, můžete spatřit. Samozřejmě to něco stojí, ale je to jistější než teda v té přírodě.
1: A s ovocem kiwi to vůbec nesouvisí?
0: Ne, kiwi v podstatě pochází původně z Číny, samozřejmě se pěstuje na Novém Zélandě, ale ten název kiwis je hlavně od těch ptáků.
1: Čím ti Nový Zéland učaroval?
0: Z kraje samozřejmě tou atmosférou. Já jsem předtím byl třeba v Irsku a tam prostě Irové se chovali trošku jakoby nafoukaně. My jsme všichni pro ně byli jako ty z východu, oni to moc neřežili z krý země. A prostě na Novém Zélandu tam jsme byli maximálně všichni jachtaři a byla tam taková fajná atmosféra. Samozřejmě, když tam žijete delší dobu, taky zjistíte, že to není země dokonalá a že tam jsou problémy, že tam jsou drogy, zločinnost a násilí. Samozřejmě ne jako jak v Americe nebo jak v americkém filmu, ale ty problémy tam jsou taky. Ale samozřejmě žijou tam lidi, takže to sebou prostě ta společnost to přináší, tyhle ty problémy. Ale je to země hezká, krásná příroda a líbí se mi tam.
1: Na mě Nový Zéland působil na jednu stranu jako vyspělá země, která má svá města, mrakodrapy, ale celkově mi tamní atmosféra připadá spíše vesnická. Je to tím, že těch větších měst je tam jen pár, protože tam městečka, ta drobná, připomínají tak trošku westernové kulisy.
0: To je pravda. V podstatě je to možná taková vesnická atmosféra, což má svoje výhody, protože že jo, na vsi obecně že jo, velká města přitahují gaunery. To znamená, že všichni obyvatelé prostě velkých měst jsou darebáci, ale samozřejmě stavují se tam, a což na té vsi to není. Takže jako takhle, s těmi městy na Zelenu, tam je Auckland, Wellington a Christchurch, dají dohromady zhruba polovinu všech obyvatel Nového Zelandu, kterých je 5 milionů. A takže ten zbytek toho území, který odpovídá prostě velikosti zhruba Británie nebo Japonska, tak tam těch lidí moc nežije. A když tam jsou, tak většinou se všichni znají, protože to je taková ta ves a je tam víceméně fajn.
1: Já jsem si našla takové srovnání, že ten Nový Zéland má vlastně těch 5 milionů zhruba jako Slovensko, ale rozloha je 5x větší.
0: No, tak nějak.
1: Nový Zéland je velice rozmanitý. Má hory i moře, ledovce i horké prameny, sopky i sjezdovky. Kde to máš nejraději?
0: To je dobrá otázka. Já moc neližu, když jsem v podstatě skoro poprvé stál, není to úplně pravda, zkoušel jsem to i tadyhle v Evropě kdysi a nedařilo se mi, takže jsem trošku úspěšněji stál na lyžích poprvé před 3 lety, tuším, na Zélandu tedy, ale není to úplně moje lyžování, úplně moje nejoblíbenější činnost. Já mám rád chození po těch horách. Těžko říct, kde to mám nejradši, třeba tam ten národní park Tongariro mám rád. Tam jsou
1: to je ten úplně
0: stezky.
1: Na jihu, nebo si to pletu?
0: Ne, tam je Fiordland. Tohle to je zhruba uprostřed severního ostrova.
1: A to je ten barevný, kde je to bublá a čoudí, je to
0: Taky, no, tam jsou ty sopečné projevy, takže... Nebo tam je hora Taranaki, tam v okolí hory Taranaki se mi to líbí, ale třeba i ten Northland, to je taková trošku subtropická oblast, tam se mi taky líbí.
1: Když jsem si z Nového Zélandu přinesla plakát, kde byla mapa světa obrácená vzhůru nohama a Nový Zéland, který je na našich mapách úplně na periferii, se tak ocitl nahoře a uprostřed. Trápí Novozélanďany tohle ústraní?
0: No, tahle ta mapa, já taky jsem ji občas kupoval jako dárek někomu, ona je to taková sranda mapa. Ten Zéland tam někdy bývá nakreslen ještě větší, než je ve skutečnosti, takže je uprostřed a největší, jako že nejdůležitější země na světě. Malinko, malinko, možná je to trápí. Ono třeba se stává, že na mapách v některých státech prostě Zéland není vůbec zakreslen. Eventuálně jsem viděl, že severní ostrov je někde u rovníku a jižní je tam, kde má být, a prostě, že nějak ten svět trošku si není jist, kde ten Zéland je. Takže malinko je to trápí, ale je to spíš taková legrace.
1: Mluvíme o mořeplavbě, právě tak se ocity na Novém Zélandu, kdysi první běloši. Co je to Aotearoa?
0: To je maorské slovo, které by mělo znamenat země dlouhého bílého oblaku, nebo taky jsem slyšel druhý překlad země dlouhého dne. Protože když Polynézané připluli prostě před ta data se liší, řekněme před 800 lety z oblasti Cookových ostrovů, zhruba z Polynézie na Nový Zéland, tak vlastně totiž, když takhle plujete v té pasátové oblasti většinou a vidíte na obzoru mrak, tak je pravděpodobné, že pod ním je ostrov. A protože ten Zéland je relativně dlouhý, tak je možné, že oni připlouvali, tak uviděli právě dlouhý bílý oblak a pod ním našli teda zemi. To je jedna verze, a ten dlouhý den, oni totiž vlastně ty ostrovy, kde, odkud ty Polynézané připluli, tam vlastně je ten den stejně dlouhý jako noc víceméně. A teď najednou připluli na Zéland, kde samozřejmě v létě je den výrazně delší, takže ten druhý překlad vychází vlastně, nebo vysvětluje tuhle tu situaci, která byla nová pro ty Polynézany.
1: Jak se tito původní nebo dřívější obyvatelé Maoři s těmi přistěhovalými bělochy zžili a jak to soužití funguje dnes?
0: No, samozřejmě z kraje, takhle Maoři dost válčili mezi sebou a docela tam bývaly masakry. Přijde mi někdy, že když jsem četl ty nějaké ty prameny knížky, že vlastně vždycky byl důvod bojovat, vždycky byl důvod se za něco mstít, a dokonce tam docházelo ke kanibalismu, i brali jako poražené nepřátelé do otroctví, nechovali se vzájemně úplně moc hezky k sobě. A když tam přijeli vlastně Evropané jako z kraje, vlastně mořeplavci a lovci lachtanů a velrybáři, tak samozřejmě tam byly i potyčky s nimi. Jako ta historie novozélandská není zase moc dlouhá, ale to násilí tam hrálo docela velkou úlohu. Dříve, dneska samozřejmě není žádný rozdíl mezi v právech nebo mezi takzvaně bílým Novozelanděnem a Maorem. Takže všechno je jakoby, jak má být. Samozřejmě novozelandská vláda si uvědomuje to, že se k těm původním obyvatelům, k Maorům, dříve chovali trošku nehezky, takže jim v současnosti nebo v nedávné minulosti vypláceli poměrně velké částky peněz jako odškodné za různé věci, což zase někteří obyvatelé Nového Zélandu úplně neviděli rádi, protože říkají, no oni vždycky, když je nějaký to výročí, tak Maoři vyrazí z transparenty do ulic a dostanou od vlády zase potom nějaký odškodný a můžou to propít. Tohle někteří Novozelanděné říkají, ale jako samozřejmě, že to možná nějaká malá skupina Maorů dělá, ale já si myslím, že 95% je to soužití úplně v pohodě. Samozřejmě jsou tam nějaké gengy, které jako motorkáři, které většinou tvoří Maoři, ale prostě to je, říkám, v každé společnosti je prostě skupina nějaká, která není úplně zžitá s většinou, ale je to problém jenom, řekněme, nevelkého množství lidí.
1: Nakonec to prolínání kultur vidíme už na základních školách na Novém Zélandu, kde se děti učí ten válečnický tanec haka, který můžeme sledovat při sportovních utkáních Novozélanďanů nebo při olympijských hrách.
0: No, haka je vlastně takový bojový tanec vlastně, váleční, v podstatě ty válečníci se svým způsobem, jeho významem bylo jednak zastrašit nepřítele, proto ta gesta, ty vyplanené jazyky a že jo, Vypadá to děsivě, navrch se ti válečníci dostávali do určitého tranzu a potom mohli vyrazit do boje vlastně posíleni. Samozřejmě ta Hakase All Blacks, novozelandský rugbyový národní tým, to předvádí před každým zápasem. Ta Hakase jakoby provádí při mnoha jiných ještě situacích, ale je to samozřejmě v dnešní době to spíš taková ceremonie, nejde o váleční tanec. A že to dělají děti, to patří k novozelandské kultuře.
1: Na Nový Zéland do svého druhého domova se brzy budeš vracet. Jaké další cesty a plavby máš před sebou nebo o jakých destinacích sníš?
0: Cesty, plavby, no já pracuju na Zélandu mimo jiné pro cestovní kancelář, takže teď tam mi přijedou nějací turisté z Česka, možná ze Slovenska, takže tam vyrazíme si prohlídnout Nový Zéland, nebo já s nimi vyrazím. No a jako svoji nějakou soukromou cestu těch možností je relativně dost. Každopádně já jsem teď díky tomu závodu poměrně dlouho nepracoval, takže zase potřebuji chvíli jako vydělávat. Takže úplně jako na zítra nebo na příští měsíc nějakou cestu neplánuji, ale něco se vyskytne někdy.
1: Mořeplavec, průvodce a dobrodruh Ondřej Kotáb. Díky za rozhovor a vždycky dobrý vítr do plachet.
0: Děkuju moc krát a přeji hezký den.
1: Také náš podcast pro tentokrát spouští kotvu. Mějte se hezky a naslyšenou příště se těší Hana Šarfová a z režie Pavel Smolek.

0: How sweet.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

kdy ses to narodil maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí, světlo a tma se smíchaly do šedé, slunce se skrylo

moc bych ti přát, ty náš maličký, aby ses probudil do lepší doby, aby si vyrůstal v míru a bezpečí.

0: Krátce před 6. hodinou nabízíme myšlenku na den Hany Pinknerové z knihy Být blíž.
1: Začátky a konce. Některé události v lidském životě nerozlučně doprovází jídlo. Vítání i loučení, začátky a konce životních etap, to vše má být doprovázeno jídlem. Pamatuju si hezký zvyk nosit novopečené mamince nějaké jídlo, aby nemusela mezi kojením a přebalováním vařit, ale mohla odpočívat.

Mně přinesli sousedky slepičí vývar a bábovku. Jen tak mi to předali mezi dveřmi, popřáli k miminku a šli. Byla jsem tak dojatá. Svatební obřad bez hostiny, to přece vůbec nejde. A pohřeb? No to taky ne. Maturitní komisi se nosí chlebíčky a zákusky, aby byla dobře naladěná. Kdo ví, jak přísná by byla, kdyby její členové měli hlad. Oslavy narozenin jsou vlastně taky koncem jednoho roku života a zahájením dalšího. Moc se mi líbí zvyk, který někde dodržují, když se do obce, ulice, domu, prostě někam do sousedství, nastěhuje někdo nový, vítají ho starousedlíci přinesením nějakého jídla. Je to dobrá příležitost k seznámení a pomoc do začátku, než se nová domácnost zabydlí. V prostředí, kde žiju, se to nedělá. Ani já sama to nedělám. Líbí se mi to, ale tak moc, že jednou s tím určitě začnu. Dovedu se vžít do situace. Představte si, jaké to musí být. Stěhovací vozy odjeli a noví obyvatelé bytu stojí uprostřed všech těch krabic, tašek, skříní, stolů a židlí. Je večer a oni stačili orientačně rozmístit nábytek tam, kde se domnívají, že ho budou chtít mít. Našli už peřiny, ale zubní kartáčky ještě ne. V krabici nadepsané nádobí, ale není nádobí, ale složený křišťálový lustr po babičce. Nápis totiž pochází ze stěhování úplně jiné rodiny, která ale poskytla krabice. Noví obyvatelé jsou špinaví, unavení a hladoví. V tom zazvoní sousedka a jen tak mezi dveřmi se představí, podá talíř s bábovkou a řekne, ve kterém patře bydlí, kdyby něco potřebovali. Popřeje hezké bydlení a zmizí. Cítili byste se vítáni? Nic na tom není a přesto to neděláme. Pojďme se rozhodnout pro podobná gesta. Na světě bude lépe.

A máme tu 6. hodinu pondělí 10. srpna 2026. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Neslavíme svátek svatého Vavřince. Jáhen a mučedník ze 3. století se stal ochráncem knihovníků a archivářů, vinařů, kuchařů a cukrářů, mlynářů a pekařů i Krkonoš. Je také patronem papežských misijních děl v České republice. V lidové tradici se označoval za prvního podzimního bratra. Nositelům jména Vavřinec blahopřejeme k dnešnímu svátku. Také tu máme pranostiky k 10. srpnu. Pěkné počasí na svatého Vavřince ukazuje na pěkný podzim. A na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost. V tuto chvíli vás jako každé ráno zvu k ranní modlitbě. Nejprve budeme naslouchat úryvku z 12. kapitoly Janova evangelia.

Ježíš řekl svým učedníkům: Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho. Kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne pod stůl.

0: Na čerbu Evangelia nyní navážeme modlitbou ranní chvále. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Pavel.
0: Dnešní texty ke svátku svatého Vavřince mučedníka vezmeme nejprve ze strany 1925 v novějším vydání breviáře, strana 1925 a ve starším 1708. 1708. Tam najdeme hymnus a prosby ze společných textů o mučedníkovi. Dále antifony, krátké čtení, antifonu k Zachariášovu kantiku a závěrečnou modlitbu ze strany 1646, 1646 nebo 1463. 1463. A nakonec žalmy budou z neděle prvního týdne žaltáře, novější vydání strana 914, 914, starší vydání 813. 813. Ještě zopakuji, kdo máte novější vydání breviáře, dnes strany 1925, 1646 a 914. A vy, kdo máte starší vydání, 1708, 1463 a 813. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Chválme všichni Pána Boha svého, slavíce dnes svátek sluhy jeho, Vavřince, přímluvce našeho.
1: Tento svatý hoden věčné chvály, s těmi, kdo pro Krista život dali, v nebi má nový neskonalý.
0: Dokud ještě v tomto světě bydlil, přikázání Boží snažně plnil, i spravedlnost vždycky činil.
1: Pokušení všechna i trápení, bytí, lání i kruté mučení snášel věrně až do skonání.
0: Budiš chvála Bohu nebeskému, že dal zvítězet sluhovi svému, mučedníku svému svatému.
1: Má duše přilnula k tobě, můj Bože, mé tělo bylo pro tebe páleno ohněm.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, plesající mirty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel jásám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Má duše přilnula k tobě, můj Bože, mé tělo bylo pro tebe páleno ohněm. Pán poslal svého anděla, aby mě chránil uprostřed ohně.
0: Všechna díla Páně velepte Pána, chválte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa velepte Pána, andělé Páně velepte Pána.
0: Všechny vody nad nebem velepte Pána, všechny mocnosti Páně velepte Pána.
1: Slunce a měsíci velepte Pána, nebeské hvězdy velepte Pána.
0: Všechny deště a roso velepte Pána, všechny větry velepte Pána.
1: Ohni a žáre velepte Pána, studeno a teplo velepte Pána.
0: Roso a jiní velepte Pána, zimo a chlade velepte Pána.
1: Ledy a sněhy velepte Pána, noci a dni velepte Pána.
0: Světlo a temno velepte Pána, blesky a mraky velepte Pána.
1: Země veleb Pána, chval a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy, velebte Pána. Vše, co na zemi roste, veleb Pána.
1: Prameny velebte Pána, moře a řeky velebte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána. Všichni nebeští ptáci, velebte Pána.
1: Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána. Lidé, velebte Pána.
0: Izraeli, veleb Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velebte Pána. Služebníci Páně, velebte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Mizaeli, velebte Pána. Chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého. Chvalme a oslavujme ho na věky.
1: Pán poslal svého anděla, aby mě chránil uprostřed ohně. Svatý Vavřinec se modlil. Děkuji ti, Bože, že mohu vstoupit do tvé slávy.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou. Jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce. Synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
0: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
0: Aby na nich vykonali určený soud. Všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Svatý Vavřinec se modlil, děkuji ti, Bože, že mohu vstoupit do tvé slávy.
0: Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli těšit druhé v jakémkoliv soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás. Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpení, tak se nám také skrze Krista dostává všestranné útěchy.

0: Hospodin mi pomáhá, on je má síla a statečnost.
1: Hospodin mi pomáhá, on je má síla a statečnost.
0: Hospodin je se mnou, nebojím se.
1: On je má síla a statečnost.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Hospodin mi pomáhá, on je má síla a statečnost. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. I když musíš projít ohněm, plamen ti neuškodí.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Neboj se, vždyť já jsem s tebou,
1: i když musíš projít ohněm, plamen ti neuškodí.
0: Náš Spasitel Ježíš Kristus přišel, aby vydal svědectví pravdě. Oslavujme ho ve společenství s mučedníky, zabitými pro Boží slovo a volejme.
1: Pane, tebe chválí zástup mučedníků. Pro své mučedníky, kteří ti věrně vydávali svědectví a raději podstoupili smrt, než aby se ti zpronevěřili.
0: Dej nám, Pane, pravou svobodu ducha.
1: Pro své mučedníky, kteří vyznali víru až k prolití krve.
0: Dej nám, Pane, pevnou a neporušenou víru.
1: Pro své mučedníky, kteří na sebe vzali kříž a následovali tě.
0: Dej nám, Pane, statečně snášet útrapy života.
1: Pro své mučedníky, kteří vyprali své šaty v tvé krvi a vítězně překonali všechny nástrahy světa.
0: Dej nám, Pane, zvítězit nad každým pokušením.
1: Pane, tebe chválí zástup mučedníků.
0: A připojme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi naplnil svatého Vavřince žárem své lásky a dával jsi mu sílu, aby věrně konal jáhenskou službu a překonal všechny útrapy při mučení. Nauč i nás následovat příklad jeho lásky, milovat, co miloval on, a zachovat věrnost tomu, co on svým životem vyznával. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

hodince četby v pondělí 19. týdne v mezidobí pokračujeme v prvním čtení z knihy proroka Ozeáše. Výzva k obrácení a příslib záchrany. Tak praví Hospodin. Vrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť si padl pro svou nepravost. Vezměte sebou slova modlitby a obraťte se k Hospodinu. Řekněte mu, odpusť každou nepravost a laskavě přijmi, když ti budeme obětovat plod svých rtů. Asýrie nás nezachrání, na koně nevsedneme, nebudeme už říkat bohové naši dílu svých rukou, poněvadž sirotek najde u tebe slitování. Zhojím jejich zradu, milovat je budu velkodušně, neboť můj hněv se od nich odvrátí. Rosou budu Izraeli, vykvete jak lilie a jak Libanon vyžene své kořeny. Rozprostřou se jeho ratolesti, jak oliva se bude skvít, jak Libanon bude vonět. Vrátí se a v mém stínu budou bydlet, obilí budou pěstovat, vyraší jak réva, budou mít věhlas jak libanonské víno. K čemu budou Efraimu modly? Vyslyším ho a shlédnu na něj, jsem zeleným cypřišem, ode mě je tvůj plod. Kdo je moudrý, kéž tomu porozumí, kdo má důvtip, ať to pozná. Přímé jsou Hospodinovi cesty, spravedliví po nich kráčejí, bezbožní však na nich padnou.

0: Naslouchali jsme prvnímu čtení z pondělí 19. týdne v mezidobí, četl Igor Dostálek.
1: Mají zablácené hábity a deštěm zvlhlé kapuce, parkem i škarpou spolu jdou, pevně se drží.

a nad ním kříž, dál stojím o tvá znamení, můj pane, vždyť to víš, můj pane, buď mi blíž.

dětství, pod srdcem kotva a nad ním kříž. Dál stojím od tvá znamení, můj pane.

Je 6 hodin a 30 minut pondělí 10. srpna. Máte naladěný Proglas a od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Dnes slavíme svátek svatého Vavřince. Jáhen a mučedník ze 3. století se stal ochráncem knihovníků a archivářů, vinařů, kuchařů a cukrářů, mlynářů a pekařů i Krkonoš. Je také patronem papežských misijních děl v České republice. V lidové tradici se označoval za prvního podzimního bratra. K dnešnímu svátku tedy blahopřejeme všem Vavřincům a také máme pranostiky k 10. srpnu. Pěkné počasí na svatého Vavřince ukazuje na pěkný podzim, na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost, Vavřincův déšť, myší úroda. Také dnes si připomínáme památku 108 blahoslavených polských mučedníků, obětí druhé světové války. Kněží, řeholníků a řeholnic i věřících laiků umučených v německých lágrech. Před 130 lety se narodila novinářka, spisovatelka, překladatelka a odbojářka Milena Jesenská. Zahynula v roce 1944 v koncentračním táboře Ravensbrück. Právě 5 let je na věčnosti někdejší pomocný brněnský biskup Petr Esterka, duchovní krajanů v zahraničí. 40. slaví tenistka Andrea Hlaváčková, 55. divadelní režisér Dušan David Pařízek a skokan do výšky Jan Janků. 60. narozeniny má jezuita páter Josef Stuchlý. 65. vědec v oboru nanotechnologií a vynálezce nového typu baterie Jan Procházka. Malíř a divadelní výtvarník Jan Pištěk a také tremský a skautský publicista Petr Vokoun Náhlík. 75 let se dožívá bývalý kolumbijský prezident Juan Manuel Santos, nositel Nobelovy ceny za mír. Pojďme se také podívat na předpověď počasí pro dnešní den. Očekáváme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přeháňky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvýše naměříme teploty mezi 31 až 36 stupně Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 26 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu nás teď čeká půl hodinka písniček, nabídneme také přehled očekávaných událostí a od 7 hodiny zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď si pustíme Karla Kryla z Té blopšenice.

Se mnou pak tesklivě bronzové bysty a ráno při nástupu máčkli mě do zástupu a zprávy o postupu.

Spatřil mezi obdélníky malý kousek zeleně, zeleného nepřítele, sevřeného kameny. Zavolal si důstojníky, přiklusali zděšeně. Hleděl jsem se strachem, jak mávl s rozmachem k stéblu, jež doposud své řepě žilo. Rozkázal zběsile, vojenský přesile, zahrát si na osud toho, co zbylo. A všichni shromáždění vrhli se na dláždění.

vyčlenili, pro boj zblízka cvičených, byli lehce vyzbrojeni, bajonety u pasu, ničením je pověřili, objektů již řečených, na citečky času není, přilovení lampasů. Na dvoře bez

Nici chlastem pak slavili vítězství klopy. Se smyslem pro pořádek napsali 8 řádek a pak je do přihrádek pečlivě složili.

0: to byla vražda.
1: Už je to dlouho, co jsme se neviděli. Už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli. Nosila skoro.

Je 9 minut po půl sedmé a přinášíme přehled očekávaných událostí s datem 10. srpen 2026. K 6. výročí protestu proti diktatuře a násilí v Bělorusku pořádá Kancelář demokratických sil Běloruska v Praze diskuzní setkání v galerii Café Louvre na Národní třídě. Má podtitul Česká lekce pro Bělorusko. Prostřednictvím videorozhovoru se zúčastní vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouská. Promluví i historici Pavel Žáček, David Svoboda a Petr Blažek, ředitel Muzea paměti 20. století. V Ostravě vrcholí přípravy celostátního setkání mládeže. Největší tuzemská akce mladých katolíků začne už zítra. K svátku svatého Vavřince patří pouti na Sněžku s výstupem od kostela ze Špindlerova mlýna. Mše na vrcholu hory u kaple patrona Krkonoš bude v pravé poledne s polskými biskupy sloužit královéhradecký pomocný biskup Prokop Broš. A stálí jáhni brněnské diecéze s rodinami dnes putují ke svatému Vavřinci do Brna Řečkovic. Večerním mši svatou tam budou slavit s boskovickým děkanem Miroslavem Šudomou. Tolik z očekávaných událostí.

a srdce zabolí, ale přece buší. Krok do ticha.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Blízcí a přátelé oslavili v sobotu v Boskovicích život sopranistky Alexandry Polarčik, která odešla po těžké nemoci 2. července ve věku 42 let. Při popel párty, jak sama své rozloučení nazvala, vyjádřili vděčnost za ní a za to, co vnesla do životu jiných. Farářka církve Československé husitské Sandra Silná píše, že byla o setkání, slzách, úsměvech, čaji, hudbě a lásce k životu. Krátce před smrtí představila Saša Polarčik tady na Proglasu své připravované album Hlas Hildegardy, věnované duchovním písním středověké mystičky a skladatelky svaté Hildegardy z Bingenu. Vyprávěla o své cestě od dětského sboru přes operní kariéru až k fascinaci gregoriánským chorálem. Rozhovor vedl náš spolupracovník Martin Kišperský. Podle toho se stal hlubokým svědectvím o hudbě, víře, odvaze a smyslu života.
2: Těch skladeb vzniká opravdu spousta a tedy bylo z čeho vybírat a Saška se rozhodla, že ten materiál nechá projít skrz své vnímání hudby a pošle ho dál a věnovala tomu spoustu let a myslím si, že v závěru života ta práce byla intenzivnější ještě a že to je znát. Je spousta způsobů, jak tuhletu velmi starou hudbu interpretovat. Saška například nejenže se to provázala na různé nástroje, které třeba nebývaly zvykem, tak taky musela ty písně harmonizovat, přistupovat tomu nějakým způsobem autorsky. Jsou to podle mě autorské osobní úpravy materiálu. Věděla to dlouho, že se blíží konec, byla v terminálním stádiu, ale ten odchod si naplánovala a zvládla to s nesmírně inspirativní statečností a pragmatičností, která, myslím si, že spoustu lidí opravdu zaskočila tím, jak frajersky to bylo provedeno. Prostě mluvila otevřeně o tom, o čem chtěla mluvit a nechala tady za sebou, kromě hudebního, i tento lidský vzkaz. Obojí dvojí má pro mě velkou cenu. Kromě té desky, která se chystá, a kromě toho, že Saška také dbala na to, aby vychovala svoji nástupkyni, která bude v tradici těch písní Hildegardy z Bingenu pokračovat. Na serveru YouTube je série videí, ve kterých Saška povídá o tom, co si myslí o životě po životě a o tom, jak přistupuje ke konci naší pozemské pouti. Tak to doporučuji stejně jako zájem o její práci.
1: Tolik Martin Kišperský ve vzpomínce na Alexandru Polarčik. Jejich červnový rozhovor si můžete poslechnout kdykoliv z audioarchivu na webu Proglasu.

0: Sérii výletů po jižních Čechách pro děti cizinců připravili dobrovolníci z Young Caritas, projektu diecézní Charity České Budějovice. První cestu absolvovali koncem července do Tábora. Minulou středu navštívili Třeboň a další dva výlety je čekají. Pro Glasu to řekla organizátorka Tereza Morávková.
1: Naše výlety nabízí hlavně to, že rozvíjíme český jazyk a chceme pro děti vytvořit bezpečné prostředí, kde se setkají s kamarády a zároveň jim předat i nějaký historický poznatky z toho místa a ukázat jim, kde žijou, aby poznali ten jeho český kraj lépe. Já jsem měla výlet do Tábora, měli jsme procházku po městě, řekli jsme si něco k té historii a pak jsme měli výlet do zoo, kde jsme si povídali o zvířátkách, čemu jsou důležité a takhle. Nápad vznikl díky Evropskému sboru Solidarity, který dává možnost mladým lidem rozvíjet svoje zkušenosti ohledně dobrovolnictví. My jako dobrovolníci máme už nějakou zkušenost s touto činností, ať už v charitě takhle, nebo i jako sami za sebe, že pomáháme. A napadlo nás to, protože máme dost těch cizinců, známe i vlastně dva vedoucí jsou cizinci, takže nás napadlo jim dát to bezpečné prostředí, aby se cítili dobře.
0: Řekla Tereza Morávková za pořádající dobrovolnický tým Young Caritas. Ten podle zastřešující diecézní Charity České Budějovice probouzí v mladých solidaritu a dává jim prostor tvořit a pracovat s respektem k sobě i druhým.

0: A s blížící se 7 hodinou nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Dobré ráno, je 7 hodin pondělí 10. srpna, naladili jste si ranní Plus a dnes vás jim provedou Šárka Feniková
2: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas Plus.
2: A ze scénáře vybíráme. Na Čínu dorazil tajfun s názvem Dolphin. Co čeká v nejbližší hodina?
1: Rusko rozprodává část zlatých zásob, do jaké míry to souvisí s rozpočtem.
2: A pokračují práce na kampusu Hybernská, největším vědeckém centru v novodobé historii Univerzity Karlovy. Jak se hledá osobnost, která ho povede?
4: To je člověk, který je uznávaným vědcem, ale zároveň musí splňovat velice náročná kritéria, tomu si je schopný manažer.
1: Když se k tomu všemu dostaneme, zprávy, které má Martin Matějka.
5: Tento týden pokračuje obvodní soud pro Prahu 9 projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle státního zástupce Adama Borguly údajná organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalobě čelí 2 firmy a 6 lidí, mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl.
6: Soudní líčení pokračuje po 2měsíční pauze. V ní Městský soud v Praze potvrdil rozhodnutí o vrácení kaucí za propuštění z vazby obžalovaným Hlubučkovi a Redlovi. Na posledních jednáních soudní senát vyslýchal letos v červnu jako svědka například pražského zastupitele Adama Scheinhera z uskupení Praha sobě. Právě on podal před 6 lety v kauze trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Další jednání jsou naplánovaná až do konce letošního roku. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Se zrušením 9. tříd nesouhlasí 62% lidí v Česku. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, ve kterém začátkem srpna odpovídalo přes 1000 dospělých. Většina z nich by spíš změnila obsah výuky.
7: Zrušení 9. třídy navrhl v polovině července předseda SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale proti a po diskuzi s premiérem řekl, že změna není na pořadu dne. Se zrušením 9. třídy nesouhlasí ani přes 60% respondentů průzkumu, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
8: Proti zkrácení se nejvíce vymezují mladí lidé, naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti. 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
7: Při 5 dotázaných taky míní, že na zrušení 9. třídy není české školství připravené. Přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Jakub Vik, Český rozhlas.
5: Půdní sucho v Česku se může dál zhoršovat, vyplývá to z dat projektu Intersucho. A v následujících 10 dnech meteorologové neočekávají výrazný srážky a teploty můžou znovu dosahovat až 35 stupňů. Podle člena týmu Intersucho Pavla Zahradníčka výjimečné až extrémní sucho už teď zasahuje 40% území.
9: Ty očekávané srážky, které měly přijít skrz studenou frontu, tak nebyly tak výdatné, pršlo hlavně na jižních Čechách, takže prostorově to moc příliš půdní vláhu nedoplnilo. Jde tedy o nějaké velmi přechodné lokální zlepšení. Aktuálně je půdní sucho to mírné až to nejhorší na 85% území republiky.
5: Vysoké teploty zároveň urychlují výpar vody z půdy. Za 10 dní tak může extrémní sucho zasahovat až 60% území. Sucho navíc zvyšuje riziko požárů. Může se projevit i na zemědělské úrodě.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO prověří postup ústeckého soudu v případu zubního lékaře Petra Vinče, který byl odsouzený za výrobu dětské pornografie. Muž ve své ordinaci fotil dětské pacientky kvůli rovnátkům a z fotografií pak pomocí umělé inteligence vyráběl dětské porno. Ústecký soud ho letos v květnu potrestal podmínkou pracovat s dětmi, mu ale nezakázal. Podle zjištění Českého rozhlasu muž pracuje v jiné zubní ordinaci. Tejc Českému rozhlasu řekl, že si už vyžádal soud spis, aby mohl rozsudek důkladně prověřit.
10: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatele odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl ukládán zákaz činnosti, který by jim zabránil další práci s dětmi. Právě proto se tímto případem budeme zabývat velmi podrobně.
5: Mluvčí okresního soudu Nikola Henningová nechtěla prověřování ani samotný rozsudek komentovat. Také Vinč odmítl žádost Českého rozhlasu o rozhovor. Moskva a Damašek podle syrského ministerstva zahraničí uzavřeli memorandum o porozumění. Dotkne se to i ruských základen. Správu nad civilními objekty, včetně letiště u města Memnon, do 3 měsíců převezme Damašek. Z ruských vojenských zařízení se zase mají stát společná výcviková centra.
11: Vojenská zařízení v Sýrii jsou pro Kreml klíčová. Jsou to totiž jediné ruské základny na Blízkém východě. Přístav v syrském Tartusu je navíc jeho jediné kotviště ve Středozemním moři. Rusko základny využívalo i k podpoře Bašára Asada během občanské války. Desetitisíce ruských útoků tehdy podle think tanku Atlantická rada mířily zejména na opoziční skupiny, včetně těch, které bojovaly s teroristy z Islámského státu. Asad po převratu dokonce v Rusku získal politický azyl. Damašek proto opakovaně vyzývá k jeho vydání zpátky do Sýrie. Ruské vedení to ale nekomentovalo. Matěj Kolář, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pražští radní začnou připravovat rekonstrukci karlínských kasáren. Na dnešním zasedání by měli opravu zařadit do investičního programu města. Památkově chráněná 5-patrová budova kousek od Florence roky chátrá. Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka z hnutí STAN by z ní mělo být moderní kulturní centrum.
12: Jedná se o projektovou přípravu toho hlavního objektu, který má město ve vlastnictví od roku 23. Dvůr a ty objekty na dvoře se budou řešit až v další fázi.
5: A Filip Salač slaví první vítězství v seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto 2 ovládl Velkou cenu Británie. Do závodu na okruhu v Silverstoneu přitom vyrážel z 6. pozice a po startu se dokonce propadl na 10. místo. Pak ale předvedl velkou stíhací jízdu. Na první místo se dostal v posledním kole. Salač měl pak kvůli emocím trochu problémy s televizním rozhovorem. I have no
13: words, you know, it's been... Nevím, co mám říct. Byla to dlouhá cesta. Na tohle jsem čekal 24 let. Stojí zatím spousta dřiny. Na cestě k téhle chvíli jsem překonal řadu překážek a teď se to povedlo. Dokázal jsem to. Jsem vítěz velké ceny. A doufám, že to není poslední triumf. I hope it's not the last one.
5: Na D4 ze Strakonic do Prahy před sjezdem na Řitku ze 14,5 kilometru počítit i s kolonou kvůli omezení u jíloviště. Zpoždění dál narůstá a fronta je už na zhruba hodinu. Výrazně kvůli tomu zesílil provoz i na souběžné silnici přes Klínec. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 214 pojedete v koloně k Rohlence. Je to na 10 až 15 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru pojedete krokem. Je to na téměř 15 minut do omezení u sjezdu na letiště. A na pražském okruhu směrem z D1 na letiště začala regulace provozu v tunelech. K Ořechu počítejte s 15 minutami navíc. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přeháňky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu si sobě podobnými. Byli jsme plkali.

Vstal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy. Přečti a jednou pak spolehni na svou paměť. Ten den, kdy na tebe ukáže jako na mě.

0: Rozhlas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Středoevropské jambory skončilo v sobotu ve skautském centru na předměstí Budapešti. Týden tam strávila zhruba tisícovka skautů a skautek z celé střední Evropy, včetně nejpočetnější více než 30 člené české výpravy. Zuzana Vladíková pro Glasu před koncem řekla.
2: Je tady fakt hodně lidí, se kterými se dá krásně povídat. Třeba my, už jsme se tady skamarádili s tolika lidma prostě a už plánujeme i výpravy a všechno. Nejhezčí zatím byl výlet, kdy jsme jeli do takového malého městečka a koupali jsme se v Dunaji a prostě jsme si jen tak odpočívali, tak to bylo zatím asi nejkrásnější. Příští rok určitě pojedu zase. Je to teda docela chaos, abych se přiznala, ale i tak se mi tady hodně líbí.
1: Světové skautské jambory bude za rok mezi 30. červencem a 8. srpnem 2027 v polském Gdaňsku. Vedoucím národního kontingentu jmenovala výkonná rada junáka českého skauta už před časem Jana Profukova-Říčka.

0: Program posledního týdne festivalu Léto z Café Prague slibuje 4 hudební večery. Dnes zahrají skupiny Zkusme to, Lang und Breit a Kolibříkův úlet. Se zítřejším programem pokračuje kulturní produkční Michal Šimíček.
1: Tenhle ten večer zahájí brněnská kapela Ku podivu, folkový přístav a na závěr legendární Old Boys Poutníci. 12.8. ve středu bude hrát Líbanda a rockový Dizzy. 13.8. celý festival ukončí folková nádhera. Zahraje v 19 hodin brněnská kapela Vína, ve 20 hodin jsme si pozvali pražskou kapelu Lautrec a poslední kapela z těch 34 kapel, které na festivalu Léto z Café Prague hrály, se jmenuje Máta Brno. Veškerý program si můžete přečíst na cafeprague.cz a pojďte si tenhle ten festival vychutnat, protože je v nádherném prostředí uličky ve Vaňkovce a můžete se občerstvit v Café Prague a hlavně si užít úžasnou žánrovou muziku. Těším se na vás.
0: Uzavírá na Proglasu kulturní produkční brněnského Café Prague Michal Šimíček.

0: To byla píseň Ovečka v podání pastýřů, slyšeli jsme Petru Černockou. Nová dlažba na Škroupově náměstí v České Lípě připomene zaniklý kostel svatých Petra a Pavla, který tam stál do ničivého požáru z roku 1820. Práce na obnově náměstí probíhají od loňska, mají je proměnit v klidovou zónu.
1: Prostor bude, myslím si, že krásný, aby se tam dělali taky komornější kulturní akce, ale i aby tam si mohli děti hrát ve stínu. Je tam zavlažování pro stromy a těch stromů tam bude opravdu poměrně hodně. Okolo budou hrušně, to bude vlastně po obvodu. V tom takovém jakoby parčíčku, někde budou lavičky pro děti, tam by měly být akáty a v té přední části, když vyjdete ze schodiště, tak by tam měly být dvě lípy, tak jak bylo v plně původně kdysi v historii.
0: Doplnila starostka Jitka Wolfová. Projekt počítá s kompletní výměnou povrchů a veřejného osvětlení. Součástí je i zasakování dešťové vody, vybudování vodního prvku a nový mobiliář.

zmokrých stěn. Dětský pláč a samý rváš sklepní bitvě přísahám vám. Nebyl nikdy den,

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7:30, pondělí 10. srpna a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Je svátek svatého Vavřince. Jáhen a mučeník ze 3. století se stal ochráncem knihovníků a archivářů, vinářů, kuchařů a cukrářů, mlynářů a pekařů a také Krkonoš. Je patronem papežských misijních děl v České republice. V lidové tradici se označoval za prvního podzimního bratra. Před 730 lety se narodil 10. český král Jan Lucemburský, otec Karla IV. V roce 1346 padl v bitvě u Kresčaku. Před 130 lety se narodila novinářka, spisovatelka, překladatelka a odbojářka Milena Jesenská. Zahynula v roce 1944 v koncentračním táboře Ravensbrück. Právě 5 let je na věčnosti někdejší pomocný brněnský biskup Petr Esterka, duchovní krajanů v zahraničí. 40 dnes slaví tenistka Andrea Hlaváčková. 55 má divadelní režisér Dušan David Pařízek a skokan do výšky Jan Janků. 60. narozeniny má jezuita páter Josef Stuchlý, 65. vědec v oboru nanotechnologií a vynálezce nového typu baterie Jan Procházka. Malíř a divadelní výtvarník Jan Pištěk a také tremský skautský publicista Petr Vokoun Náhlík. 75 let se dožívá bývalý kolumbijský prezident Juan Manuel Santos, nositel Nobelovy ceny za mír. Vavřinec má svátek také podle občanského kalendáře, tak nositelům tohoto jména blahopřejeme. A podle pranostik pěkné počasí na svatého Vavřince ukazuje na pěkný podzim. Na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost, anebo Vavřincův déšť, myší úroda. Pojďme se tedy podívat, jaké počasí přinese dnešní den. Očekáváme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. A nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 26. Tolik o počasí. Na Proglasu nás čeká ranní hudební kompas v 7 hodin a 45 minut. Tam si představíme finskou akordeonistku Máriu Kalaniemi a hráče na lyru a také zpěváka Pekka Kepiho. Od 8 hodiny nabízíme zpravodajství Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9 hodiny pořad Před kostelem. Dnes to bude repríza o svatém Šarbelu Maklúfovi, poustevníku z Libanonu. Antonín Žolnerčík se bude povídat s paterem Janem Vojnarem a také doktorem Pavlem Ramíkem. To je tedy pozvánka na dnešní ráno na Proglasu. Teď pokračujeme proudem písní. Bude nám hrát Hradišťan.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: To byl Jiří Schellinger v písni Jabloňový list. Zpěvák a skladatel Michal Prokop, který se stal sólovým interpretem roku v letošních cenách Anděl a s albem Ostraka zvítězil i v kategorii Album roku, oslaví ve čtvrtek 80. Tento pátek ho čeká koncert Live 80 na festivalu Krásný ztráty ve Všeticích s kapelou Framus 5 a v sobotu tam vystoupí v Michal Prokop triu s kytaristou Lubošem Andrštem a houslistou Janem Hrubým. Narozeninových koncertů plánuje celou řadu. Nejbližší 28. srpna v Hradci Králové, 5. září v Sokolově, 28. září v Táboře, 10. října pak v Olomouci.
1: Já doufám, že hlavně budeme hrát. To je to, co můžu teď říct, co ostatní visí někde nahoře, co já vím.
0: Říká před čtvrtečním životním jubilem Michal Prokop, člen síně slávy cen Anděl České hudební akademie a nositel francouzského řádu umění a literatury.

0: Dospíval Petr Novák, Dny vzpomínek. A teď už dejme prostor rannímu hudebnímu kompasu.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Hned se dvěma různými alby a ve dvou různých dvojcích zabudovala letos v žebříčku World Music Charts Europe finská akordeonistka Maria Kalaniemi. Momentálně v tomto prestižním žebříčku boduje na 7. místě v duu s pianistou Timem Alakotilou. Předtím v březnu se dostala až na 6. místo s albem Torem Portens Perla, které nahrála v duu se zpěvákem a hráčem na finskou liru Jouhiko Pekem Kepim. A právě toto album si nyní představíme. První z ukázek se jmenuje Toren Perlan.

Představujeme si album Toren Portens Perla, které obsahuje zhudebnění jednoho zpěvu finského národního eposu Kalevala. Akordeonistka Maria Kalaniemi zdůrazňuje, že myšlenku zhudebnit právě tento zpěv nosila v hlavě mnoho let. Během této doby se původně sólový projekt proměnil ve spolupráci s hráčem na ledu a zpěvákem Pekem Kepim. Oba hudebníci nyní naznačují, že by v budoucnu mohli přirozeně navázat dalšími zpěvy Kalevaly. Zajímavé je, že i když jde o finský epos, pro nahrávku byl použit švédský překlad z roku 1991. Báseň vypráví příběh hrdiny Veine Meinena, který se z čelisti štiky vyrobí strunný nástroj kantele a svou hrou okouzlí nejen lidi, ale také všechna zvířata a bytosti lesa. Hudba je natolik silná, že přivádí posluchače k slzám a když se nakonec rozpláče i sám Veine Meinen, jeho slzy se promění v modré perly. Maria Kalaniemi na této pasáži vyzdvihuje, jak zásadní význam mají zpěv a hudba pro lidský život. Hudebně rozhodně nejde o jednotlivé album. Některé části připomínají středoevropskou nebo severskou lidovou hudbu, jiné spíše hudbu duchovní. Budeme pokračovat skladbami Tonem Porten, tedy Brána slz, a Songarstenen, Pěvců v kámen.

0: Poslouchali jsme finskou akordeonistku Marii Kalaniemi a hráče na leru a zpěváka Pekka Köppiho. Ve 14 hodin si v dalším hudebním vydání Kompasu představíme skupinu The Unix. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: A zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.

0: Je 8 hodin, toto je pondělní Ranní plus s datem 10. srpna. Dobrý den a dobrý poslech vám přejí Šárka Feniková
1: a Martina Mašková.
2: Český rozhlas plus.
1: A o čem uslyšíte v této hodině? Více než polovina respondentů exkluzivního průzkumu pro Český rozhlas by nesouhlasila se zrušením 9. tříd základních škol.
3: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
0: Ptát se budeme také na to, co ovlivňuje humanitární pomoc pro civilisty na Ukrajině.
1: A jak se vyvíjí ceny pohonných hmot 3 týdny poté, co vláda ukončila jejich regulaci.
0: I to uslyšíte, nejdřív ale zprávy, které má Martin Matějka.
4: Se zkrácením základní školy z 9 na 8 let v Česku nesouhlasí 62% lidí a podobný počet míní, že na takovou změnu není české školství připravené a přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se v prvních srpnových dnech zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Další detaily dodává analytik Medianu Vojtěch Dufek.
3: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti. Se zkrácením povinné školní docházky nesouhlasí lidé bez ohledu na to, jestli se jedná o rodiče nebo nikoliv.
4: Návrh na zrušení 9. třídy základní školy zmínil v červenci předseda SPD Tomio Okamura. Proti je ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Ten po debatě s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO řekl, že změna není na pořadu dne. A téma podrobně rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách. Stát začíná od tohoto týdne vyplácet superdávku, do níž se nově sloučili dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději ve středu.
5: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
6: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože se aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
5: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
7: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100.
5: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
4: Půdní sucho se v Česku znovu zhoršuje. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší sucho na 85% území. Vysoké teploty a počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat. Kvůli tomu je třeba vyšší riziko lesních požárů, vysvětluje za web Intersucho Miroslav Trnka.
8: Samozřejmě nese důsledky v tuhle chvíli, zejména pro zemědělství, lesnictví, ale současně vidíme už prohlubující se problémy s některými vodními zdroji, respektive třeba s kvalitou vody nejenom v rybnících a přírodních koupalištích, ale i v řekách.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
4: 44 tisíc lidí po celé republice našlo svého praktického lékaře nebo pediatra díky týmové praxi, kdy v jedné ordinaci společně pracují minimálně dva lékaři. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pacientům tato pracoviště nabízejí rozšířené ordinační hodiny a kratší čekací lhůty. Pojišťovna pak týmovým praxím nad rámec běžných úhrad poskytuje bonus až 200 tisíc korun měsíčně.
9: Který ouško tě bolí, ukaž mi.
10: Dětská lékařka Ilona Hileová z Bystřice pod Hostýnem je v důchodovém věku. Do týmové praxe přibrala mladou kolegyni.
9: Benefit týmové praxe je to, že mohu s klidným svědomím a v dostatečném čase předat pacienty.
10: Podle mluvčí VZP Viktorie Klímové jsou podobné týmové praxe zastoupeny už ve všech krajích České republiky.
11: Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5200 dětí a mladistvých.
10: V ordinaci v Bystřici pod Hostýnem tak zatím mohli přijmout 100 nových pacientů. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
4: Do Francie se dnes vrátí vysoké teploty, hlavně na jihu a jihovýchodě země platí druhá nejvyšší oranžová výstraha před horky. Ke konci týdne by se mohly teploty vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Kvůli suchu se rychle šíří požáry.
12: Přes 100 hektarů porostu sežehl požár na jihu Francie v departmánu Lozère. Požár se zřejmě rozšířil od hořícího auta. Několik hodin v neděli hasiči likvidovali taky požár v obci Saint-Jean-d'Iac v departmánu Gironde. Pár kilometrů od obce se před týdnem přitom zastavil rozsáhlý lesní požár, který pohltil desítky tisíc hektarů borových lesů. Ministerstvo vnitra oznámilo, že ve spojitosti s požáry policie zadržela už 420 lidí, některé podezřívá ze žhářství. Šíření plamenů pomáhá extrémní sucho, které ve Francii trvá už několik měsíců. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Skoro polovina firem v soukromém sektoru se chystá ještě letos zvýšit mzdy, to je asi o 5% víc než loni. Ukazuje to průzkum poradenské společnosti RSM z letošního června mezi 222 českými firmami napříč odvětvími. Trendem posledních dvou let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování. Potvrzuje to i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Vojnár.
13: Začíná se objevovat i takový trend, že se snaží víc a víc odměňovat i prémiově takové profese, které souvisí třeba s AI, s kyberbezpečností. A v neposlední řadě je to vždycky i lokální situace na trhu.
4: Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla podle Českého statistického úřadu 50 282 koruna. A motocyklový závodník Filip Salačo zvítězil ve velké ceně Velké Británie. Na okruhu v Silverstoneu vybojoval své premiérové vítězství v mistrovství světa, a to v kategorii Moto 2. Zároveň jde o první český triumf v seriálu po 16 letech, když navázal na Karla Abrahama. Salač pak pro televizní kanál Nova Sport popisoval emoce.
14: Je to šílený, závod byl decentní, nepovedl se mi úplně start, viděl jsem, že všichni hodně tlačili na pilu a věděl jsem, že budu mít potom výhodu s tím zadkem, jenom jsem se snažil, aby mi neujeli ty první a díky chybám soupeřů, který mi trošičku udělali cestičku dopředu, tak obhájit pak to poslední kolo pod tím tlakem nebylo vůbec jednoduchý, ale zvládnul jsem to.
4: Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Mníšek pod Brdy z 15. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení u jíloviště. Fronta je asi na 40 minut, ucpaná je i souběžná silnice přes Klínec. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 4. kilometru projedete pomalu. Do omezení u letiště je to na 10 minut. Zesílil provoz ve směru z Prahy. Krokem se jede od nájezdu z Evropské, zdržení je kolem 15 minut. V Praze v Evropské směrem do Davic se popojíždí z Dědiny na Divokou Šárku a v Brněnské na příjezdu po D1 za sjezdem na Průhonice se na 5. kilometru srazila 4 auta. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné, a nejvyšší odpolední teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
15: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme 11 minut po 8 hodině a to nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 10. srpen 2026. Ruský nejvyšší soud má rozhodovat o vyloučení opoziční strany Jabloko ze zářijových parlamentních voleb. Jabloko se staví proti válce Ruska proti Ukrajině. Pokračuje Mezinárodní filmový festival ve švýcarském Locarnu. Zaměřuje se na náročnější kinematografii. Soutěžní snímky posuzuje i ekumenická porota. K 6. výročí protestů proti diktatuře a násilí v Bělorusku pořádá Kancelář demokratických sil Běloruska v Praze diskuzní setkání v galerii Café Louvre na Národní třídě. Má podtitul Česká lekce pro Bělorusko. Prostřednictvím videorozhovoru se zúčastní vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouská. Promluví také historici Pavel Žáček, David Svoboda a Petr Blažek, ředitel Muzea paměti 20. století. V Ostravě vrcholí přípravy celostátního setkání mládeže. Největší tuzemská akce mladých katolíků začíná už zítra. K svátku svatého Vavřince patří tradiční pouť na Sněžku s výstupem od kostela ze Špindlerova mlýna. Vše na vrcholu hory u kaple patrona Krkonoš bude v pravé poledne s polskými biskupy sloužit královéhradecký pomocný biskup Prokop Broš. Trvalí jáhni brněnské diecéze dnes putují ke svatému Vavřinci do Brna Řečkovic. Večerním mši tam budou slavit s boskovickým děkanem Miroslavem Šudomou. Léto s chrámovou hudbou v Teplicích má dnes na programu varhaní koncert Drahoslava a Táni Gricových v kostele svaté Alžběty Durinské. Město Česká Lípa zve na prohlídky baziliky všech svatých, své nejvýznamnější barokní a sakrální stavby. A v Brně Kohoutovicích chystají na dnešek slavnostní otevření komunitní zahrady v ulici Kopaniny. Vznikla k pěstování, odpočinku a sousedským setkáváním. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Obnovené hlavní nádvoří slavnostně otevřel v sobotu Želivský klášter. Práce byly součástí rekonstrukce prostranství za více než 90 milionů korun. Pokračovat budou úpravou vedlejších ploch, opatské zahrady a místa pro odpočinek u panského rybníka. Ty mají být hotové příští rok na podzim. Hlavní část před kostelem se z parkoviště změnila v klidovou zónu, upřesnil za rezort klášter Želiv Petr Žák. Je nově vydlážděná a doplněná kašnou a kamennými lavičkami. Na schody se po restaurování na začátku července vrátily sochy Cyrila a Metoděje.
2: Ta plocha, která tady byla, tak byla v hodně žalostném stavu, že tady vlastně byla spíš udusená hlína. Jakmile zapršelo, dělali se obrovské louže bahno. Když nepršelo, bylo sucho, zase tady strašně prášilo, takže a byla to vlastně poslední část toho kláštera a hlavně uprostřed, která vlastně neproběhla ještě žádnou rekonstrukcí, takže to byla i taková skorna na tom prostoru.
1: Na projekt dostala Želivská kanonie premonstrátů evropskou dotaci z programu IROP. Na rozsáhlejší opravu čekají hospodářské stavby s barokními chlívy, které tvořily zázemí a dosud jsou zakonzervované. Klášter, ve kterém trvale žije 8 řeholníků, pořádá také duchovní cvičení a semináře. Díky prohlídkám a kulturním akcím, hotelu a restauraci je zajímavý i pro turisty. Ročně jich podle Petra Žáka dorazí až 40 000.

Počasí tento týden má být slunečné, teplé a suché, beze srážek. Rána budou většinou chladnější. Odpolední teploty ale znovu vystoupají k nadprůměrným hodnotám, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Nadále se bude prohlubovat hydrologické sucho a požární riziko. Dnešek bude podle meteorologů pravděpodobně nejteplejší. Podle aktuální výstrahy s teplotami mezi 31 a 36 stupni Celsia. Večer přejde přes Česko od severozápadu slabá studená fronta. Lokálně se objeví přehánky nebo bouřky, které mohou doprovázet silnější nárazy větru. Déšť ale nebude vydatný. Zítra teploty přechodně klesnou na 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30. Slunečné počasí s podobnými teplotami má být i ve středu. Ve čtvrtek teploty opět porostou na 31 stupňů Celsia, v pátek má být o stupeň více a o víkendu až 36 stupňů. Změna v charakteru počasí s mírným ochlazením a srážkami pravděpodobně nastane až v neděli, uvádí ČHMU.

Je 8 hodin 30 minut pondělí 10. srpna a dobré ráno, s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Slavíme svátek svatého Vavřince. Jáhen a mučedník ze 3. století se stal ochráncem knihovníků a archivářů, vinařů, kuchařů a cukrářů, mlynářů a pekařů a také Krkonoš. Je patronem papežských misijních děl v České republice. V lidové tradici se označoval za prvního podzimního bratra. Připomínáme také památku 108 blahoslavených polských mučedníků, obětí druhé světové války, kněží, řeholníků a řeholnic i věřících laiků, umučených v německých lágrech. Před 730 lety se narodil 10. český král Jan Lucemburský, otec Karla IV. Roku 1346 padl v bitvě u Kresčaku. Před 130 lety se narodila novinářka, spisovatelka, překladatelka a odbojářka Milena Jesenská. Zahynula v roce 1944 v koncentračním táboře Ravensbrück. Právě 5 let je na věčnosti někdejší pomocný brněnský biskup Petr Esterka, duchovní krajanů v zahraničí. 40 slaví tenistka Andrea Hlaváčková, 55 divadelní režisér Dušan David Pařízek a skokan do výšky Jan Janků. 60. narozeniny má jezuita páter Josef Stuchlý, 65 vědec v oboru nanotechnologií a vynálezce nového typu baterie Jan Procházka, malíř a divadelní výtvarník Jan Pištěk a také tremský a skautský publicista Petr Vokoun Náhlík. 75 let se dožívá bývalý kolumbijský prezident Juan Manuel Santos, nositel Nobelovy ceny za mír. Podle občanského kalendáře má také svátek Vavřinec, tak blahopřejeme všem nositelům tohoto jména. A podle pranostik pěkné počasí na svatého Vavřince ukazuje na pěkný podzim. Na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost, anebo Vavřincův déšť, myší úroda. Pojďme se tedy podívat na předpověď počasí. Dnes očekáváme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večera se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. A nejvýše naměříme teploty mezi 31 a 36 stupně Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 26. Tolik o počasí. Na Proglasu stále pokračujeme ranním hudebním proudem až do 9. hodiny, kdy nabídneme pořad Před kostelem. Dnes to bude repríza o svatém Šarbelu Makloufovi, poustevníku z Libanonu. Redaktor Antonín Žolnerčík se bude povídat s páterem Janem Vojnarem a také doktorem Pavlem Ramíkem. Potom nabízíme písničky, zprávy Českého rozhlasu Plus v 10 hodin. V 10 hodin a 15 minut tradičně relace Rádia 7. Dnes to budou stopy. Od 10:30 vonička lidových písní a v 11 hodin se můžete těšit na čtení na pokračování. Otevřeme dnes 23. kapitolu knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma a má název Kája na sbírce s milosrdným bratrem. To je pozvánka na ráno a dopoledne na Proglasu. A teď už tu mám připravenou píseň z filmu Noc na Karlštejně, Lásko má já, Stůňu.

0: Spívala Helena Vondráčková píseň Lásko má já stůňu. Duchovní Petr Meincel ze Starokatolické církve a Zdeněk Turek z Českobratrské církve evangelické vedli včera odpoledne ekumenickou bohoslužbu v kostele svatého Martina ve Zdi v Praze na Starém Městě. Na závěr festivalu Prague Pride uspořádalo společenství Logos.
1: Vycházíme z teze už mnoho let, že církve by neměly zůstávat úplně stranou tady toho festivalu a dlouhodobě spolupracujeme především s Českobratrskou církví evangelickou nebo se Starokatolickou církví a v rámci celého festivalu jsou vlastně dvě duchovní akce hlavní a to jsou bohoslužby. Ta první právě je organizovaná Českobratrskou církví evangelickou a ta druhá je vždycky chápaná jako ekumenická a je to bohoslužba, na které se podílí většinou zástupci různých církví. Je obecně otevřená právě kvůli lidem, ať už z hlediska toho, co je obsahem třeba kázání, nebo celkově právě nastavením toho, aby se všichni cítili být přijatí. A ta bohoslužba vlastně do jisté míry poděkováním nebo i modlitbou třeba za životy kvír lidí, aby cítili sami, že jsou vlastně součástí toho společenství, to znamená, je to takový jakoby poslední slovo celého toho festivalu, se dá říct. Bohoslužba druhá hodně směřuje podle mě i k myšlence jakoby naděje a budoucnosti právě, abychom se nerozcházeli pouze v tom, že jsme si něco prožili nebo něco dozvěděli během toho týdne, ale že ty možnosti třeba, kde můžeme realizovat svůj duchovní život, existují i v budoucnosti, čili součástí té bohoslužby je i možnost potom získat informace o tom, jak dál třeba kam chodit do kostela nebo jak můžeme prožívat svoji víru, i když jsme třeba s něčím odlišní trochu.
0: Řekl pro Glasu Jiří Votava za ekumenický křesťanský spolek Logos. Jeho poslání nám přiblížil slovy.
1: Ten první cíl je vytvářet bezpečné prostředí pro věřící lidi, kteří se zařazují do skupiny queer, čili pro gay, lesby a všechny ty další vlastně skupiny lidí s nějakou jinou identitou nebo citovou orientací, čili to je v konkrétní podobě různá setkání, aktivity, prostě kam ti lidé mohou přijít a mohou si bezpečně a otevřeně prožívat jak svoji víru, tak svoji jinakost. Ten druhý cíl potom míří více do prostředí mimo nás, a to hlavně směrem k církvím, k náboženským společnostem, k farnostem, sborům a tak dále, kde se snažíme pracovat na tom, aby se tyto skupiny a církev vlastně proměňovaly, aby se otevíraly a stávaly se taky těmi přijímajícími nebo inkluzivními prostory, kam můžeme my všichni vlastně tví lidé přicházet a tam dobře a přijatí a bezpečný.
0: Uzavřel jménem společenství Logos Jiří Votava.

sklem padalo světlo do sklenice vody a na hladině se míhaly obrazy čtyř jezdců. Surová válka jim byla v patách. Jeden držel v ruce váhy, druhý ukazoval rukou, třetí měl v ruce meč a čtvrtý se hnal hlava nehlava. Byli

0: byla píseň Babička, zpíval Pavel Helan. Na svatého Vavřince se už od 17. století putuje na Sněžku, na polední bohoslužbu. Ráno v 7.30 vyrazila od kostela ve Špindlerově mlýně na nejvyšší Českou horu jako každoročně skupina poutníků, vedená vrchlabským děkanem Jiřím Šlégrem.
1: Je to asi 10 kilometrů, ale aby jsme to měli na pohodu, tak to krásně stíháme. Cestou se modlíme ružené, také tam často přichází lidé z různých koutů země, aby se šli pomodlit nahoru ke svatému Vavřincovi, protože to je patron Krkonoš. Je to zároveň tady patron i naší farnosti vrchlabské, která tu pořádá. Letos bude nahoře na Sněžce, na té mše svaté, přítomný světící biskup Rokot Brož a potom ještě generální vikář Jan Paseka a vždycky tam bývají i biskupové a účastníci z polské strany a také i z Německa nebo z jiných zemí. Mně se líbí taková definice poutníka, že poutník je ten, který se modlí nohama.

Vzhledem k dramatické humanitární situaci ve světě papež Lev XIV. Vyzval ke zřízení humanitárních koridorů v Súdánu zmítaném válkou a k okamžitému zastavení útoků na civilní cíle ve válce mezi napadenou Ukrajinou a Ruskem. S odkazem na rostoucí počet civilních obětí, včetně dětí, včera po modlitbě Anděl Páně s poutníky ve Vatikánu prohlásil, že zhoubnou spirálu násilí je nutné neprodleně přetnout a vytvořit prostor diplomacii a dialogu, které vydláždí cestu k míru. Stojí po boku rodin obětí, zraněných a všech, kteří trpí v důsledku konfliktu, ujistil papež.

tma potom prezvon, keď budeš vyrážať. Keď budeš vyrážať.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žonerčík. Libanon je stát na Blízkém východě. Na severu sousedí se Sýrií, na jihu s Izraelem. Rozloha státu činí 10,5 tisíce kilometrů čtverečních a žije v něm přibližně 5,5 milionu obyvatel. O Libanonu a hlavně o jeho nejznámějším svědci hovořím v ostravském studiu se dvěma hosty. Tím prvním je farář z Dobratic, otec Jan Vojnár, chvála Kristu.
1: Chvála Kristu.
0: Druhým je pak trvalý jáhen z farnosti Skalice u Frýdku, Pavel Ramík. Chvála Kristu.
2: Chvála Kristu.
0: Oče Vojnáre, o kterém svědci tedy dnes hovoříme?
1: Chtěl bych vám představit svatého Šarbela z Libanonu, o kterém se stále více dozvídáme i u nás v naší zemi. Svatý Šarbel se narodil 8. května 1828 v Bekafre v Libanonu. V křesťanské rodině měl dva strýce, byli poustevnickými mnichy. Už v dětství toužil po řeholním životě. Ve 23 letech opustil domov, vstoupil jako kandidát do kláštera Panny Marie Majfoku, kde později přijal jméno slavného mučedníka Šarbela. Byl vysvěcený na kněze, byl řeholním mnichem v klášteře svatou Pavla a Petra v Anaj a toužil po poustevnickém životě.
0: Oče Jene, čím se Šarbel, poustevník, řeholník, proslavil, že nakonec skončil v seznamu svatých?
1: Svatý Šarbel, když žil v klášteře v Anaj nebo pak v poustevně svatého Petra a Pavla, žil v takovým velice aschetickým životem. Pracoval manuálně, velice dodržoval ticho, mlčení. Jeho život byl určován maronickým rytmem modlitby, breviáře, liturgie. Často se modlil v modlitbu svatého Ružence. Rád bděl před svatostánkem, před Kristem v nejsvětější svátosti oltářní. Mnohé hodiny trávil v kostele v noci. Už za jeho života Pán Bůh učinil skrze něj mnoho zázraků a pak nejvíce po jeho smrti.
0: Žil poustevnickým životem kolik let?
1: Svatý Šarbel obdržel 13. února 1875 povolení odejít do poustevny a tam se trval 23 let v poustevně svatých Petra a Pavla až do své smrti, kdy umírá 24. prosince 1898.
0: V úvodu pořadu jste říkal, že mnoho zázraků se událo už za života Šarbelova. Znamená to tedy, že po jeho smrti těch zázraků přibylo ještě více?
1: Máte pravdu. Vzpomenul bych třeba, kdy za jeho života kobylky napadly úrodu nejenom na klášterních polích, ale také vlastně i ve vesnici. Představený řekl svatému Šarbelovi, ať se modlí, aby byla úroda zachráněna. Svatý Šarbel požehnal svěcenou vodu, kropil pole, přikázal, aby tato zvířátka, tyto kobylky, prostě šly na pole, kde úroda roste divokým způsobem a ne kde je pěstována lidskou prací, a kobylky odešly. Úroda byla zachráněna. Svatý Šarbel odešel do poustevny na popud velkého zázraku, kdy jeden z mnichů mu do lampáče, do olejové lampy, místo oleje nalil vodu a svatý Šarbel si tímto světlem svítil ve své celé, tímto světlem, které bylo napájeno vodou místo olejem. Po jeho smrti asi 40 dnů viděli vesničané silné světlo nad jeho hrobem. Ostatky byly vyzvednuty a tehdy zjistili mniši, že z jeho těla, z rakve, vytéká tekutina. Snažili se nějak tento problém vyřešit asi 40 let vytékala tato tekutina z jeho těla až do doby, kdy papež Pavel VI. Blahořečil 5. prosince roku 1965 svatého Charbela. Ale v té době už přicházeli k jeho hrobu, ať už křesťané, ale také muslimové i nevěřící, prosit o pomoc se svými těžkými problémy. Máme dnes v Anaj založeno v knihovně až 300 000 dopisů, které tam byly doručeny jako ukazy, že lidé přijali jeho pomoc a medicína toto nemůže si vysvětlit. 300 000 dopisů bylo v letech 1950 až rokem 1970. A stále přicházejí lidé, kteří prožívají velké boží milosti na přímluvu tohoto světce. Naposledy před 2 týdny jsem třeba v Těšíně potkal paní z Žiliny, která říkala, ano, byla jsem uzdravena za přímluvou tohoto světce, pan doktor mi sepsal dokumentaci před, pak potom dala jsem to přeložit do angličtiny a zavezla tam do knihovny, do kláštera v Anaj, kde je i tato moje záležitost zaedividována.
0: Já se přiznám, že úplně poprvé o svatém Charbelovi jsem slyšel na poutním místě Cvirín u Krnova. Před několika lety kněz tam nabízel pomazání olejem svatého Charbela. Je to olej, který tedy nějak vytékal z toho jeho těla, uchoval se a s ním se to pomazání dělá dodnes?
1: Ne, není to už tato vodná tekutina, která vytékala z jeho těla. Nyní maroničtí kněží v Anaj žehnají při zvláštním ritu olivový olej, používají u toho relikvie svatého Charbela a tento takzvaný olej svatého Charbela je nabízen, distribuován po celém světě. Pomázání tímto olejkem je svátostí, na kterou můžeme používat zvlášť při modlitbě k svatému Charbelovi a to s velkou vírou, důvěrou, že tento světec se přimlouvá za nás v našich potřebách u Pána Boha.
0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. O libanonském poustevníkovi svatém Charbelu Mahloufovi hovoří páter Jan Vojnar a trvalý jáhen Pavel Ramík. Oče Jene, jak se tedy svatý Charbel dostal k vám do Dobratic? Jedná se o malou farnost v Beskydech. A jak se dostal k vám Janu Vojnarovi?
1: Svatý Charbel si nás našel. Říkám svědectví, ne informace, ale svědectví o tom, že svatý Charbel přišel nejenom ke mně, ale do naší farnosti. To jste dobře řekl. Protože nejdříve to bylo, že jsem obdržel skrze známé na Oravě, skrze manžele Bolkovi, tento už vzpomínaný olej svatého Charbela. Pak vlastně mi přišla na podzim loňského roku knížečka, taková malá brožurka od patra Matuša Marcina, která se jmenuje O mocném působení svatého Charbela. A mě velice oslovily tyto zázračné věci dnes, které se dějí. Na posledním listu této brožurky byla uvedena adresa domu úlavy svatého Charbela ve Staré Lubovni s telefonním číslem. Já jsem tam zavolal, řekl jsem té paní, která zvedla telefon, že mě to oslovilo a tak jsem se jenom mimochodem zeptal, a ostatky relikvie svatého Charbela by nebyly? A ona říká, těžko, jo, relikvie prvního stupně získáte už snad jenom v Libanonu, ale my vám můžeme nabídnout relikvie třetího stupně, kousek látky, kterou se dotkli jeho rakve. Ale za týden asi paní znovu volala a říkala, my jsme se rozhodli, že vám relikvie, ostatky prvního stupně, kapičku krve svatého Charbela věnujeme, ale musíte si přijet. Tak jsme se vydali na Slovensko, jsem s jednou rodinou navštívil tento dům úlavy a to bylo 10. února roku 2024 s tím, že 11. února slavíme Světový den nemocných. svátek Panny Marie Lurdské. A tak jsem dál jenom na internetové stránky, že dovezeme relikvie svatého Šarbela, že bude uctění, pomazání olejkem, a to byl ten velký první zázrak v Dobraticích, nevím, jak to nazvat. Když jsem vycházel ze zpovědní místnosti, viděl jsem, že do kostela na nedělním či svatou proudí nejenom místní lidé, ale přijíždějí z Třinecka, Jablunkovska, z Frydecka. Jeden člověk přišel o Berlích, jedna rodina přivážela na vozíčku asi 12-letou ochrnulou dcerku. A ta mše svatá byla zcela jiná. Ta byla naplněna Božím duchem. Tito lidé všichni jsme to tak živě prožívali, že i místní se divili, co se to děje při této mši svaté. Každé slovo bylo živé. Já jsem až dojetím tehdy plakal, protože toto jsem vůbec možná nezažil. Tak to začalo u nás v Dobraticích.
0: To byl příchod ostatků svatého Šarbela do Dobratic. Co se dělo potom? Následovala další setkání?
1: Ano, já jsem se zamýšlel, jak dál. V internetu jsem našel, že ve farnostech, kde jsou ostatky svatého Šarbela, slaví takzvaný den úcty svatého Šarbela. A to se slaví vždy 22. každý měsíc po celém světě. Tak jsem neváhal a od února slavíme každý měsíc den úcty svatého Šarbela v Dobraticích. Přišli mnozí ještě další lidé z širokého okolí. Nejenom mše svatá, byla adorace, byla modlitba svatého Růžence. Trvalo to asi tehdy 2,5 hodiny. Skončili jsme a lidé zůstali v lavicích sedět, neodcházeli. Tak jim bylo dobře. Prožili opět mocný dotek Ducha svatého. A takto přijíždějí až dodnes, vždy 22. v měsíci do farnosti, kdy prožíváme takový dar vnitřního uzdravení, upevnění ve víře. Někteří přijeli i z Brna nebo z Polska, od Bělska Białe, a mezi jinými přijíždí pravidelně k nám jáhen Pavel Ramík, za co jsem velice vděčný a který mi hodně pomáhá.
0: Využívám toho, že jáhna Pavla Ramíka máme dnes ve studiu spolu s otcem Janem. Farnost Skalice nesousedí přímo s Dobraticemi. Co vás do Dobratic přivedlo?
2: Celá ta historie začala už dávno a tehdy, když začalo moje první setkání se svatým Šarbelem, tak jsem absolutně netušil. To bude tak dlouhý příběh, že bude trvat desítky let a nakonec skončí tím, že vypomáhám jako prvále jáhen ve farnosti Dobratice. Můj osobní příběh se svatým Šarbelem začal po revoluci v 89. roce, kdy se u nás uvolnily různé informace, také samozřejmě náboženského charakteru, kdy se k nám dostávaly různé tiskoviny, ale taky se rozšiřovalo spojení na internetové platformě. Na internetu jsem vlastně poprvé zjistil nějaké blížší informace o svatém Šarbelovi. Nesmírně mě tento světec zaujal, především naprostou strohostí svého života, askezi, kterou v dnešní době nejsme ani schopni pochopit. Tehdy mě tohle to všechno velice oslovilo, plus to množství zázraků. Další dobu jsem se myšlenkami na svatého Šarbela zabýval, několikrát jsem četl jeho životopis, na mapě jsem si vyhledal, kde vůbec je Libanon, kde je město Anna, i kde jsou ty jednotlivé poustevny. A určitou dobu jsem v myšlenkách setrvával u svatého Šarbela, nicméně vír života, různé životní povinnosti, celou záležitost se svatým Šarbelem zatlačili poněkud do pozadí, když v skutečnosti je to, že na svatého Šarbela jsem nikdy úplně nezapomněl. Manželka jednou přišla domů a říkala mi, že v Dobraticích je nějaká pouť, jak to nazvala, svatému Šarbelovi, a že by tam chtěla jít. Když vyslovila jméno svatý Šarbel, hned se mi rozsvítilo v hlavě, říkám, určitě běž, svatý Šarbel je veliký světec, u nás ho moc neznáme, ale to se určitě povede. Běž tam za nás dva, protože manželka už dvakrát s naším synem šla pěšky pouť do Santiago de Compostela. Každou pouť projdou asi 800 až 900 kilometrů. takže nějakých 15 kilometrů z Bašky, kde bydlím, Baška totiž patří do farnosti Skalice, tak těch 15 kilometrů z Bašky do Bratic pro ní je spíš taková lehká procházka. Říkala, já to pojmu jako pouť a půjdu pěšky. Večer přišla velice nadšena. Říkala mi, bylo tam obrovské množství lidí a celé 2 hodiny se zpovídalo. Manželka mi velice nadšeně vypravila o tom, že byla krásná adorace, modlil se růženec, všesvatá, pomazání olejem svatého Šarbela, uctívání ostatku. Říkala, určitě půjdu příště. Šla pěšky a znovu se vrátila velice nadšená. Krásný čas tam prožila, jak se jí ty věci dotýkají.
0: A kdy tedy nastala ta doba, že jste se rozhodl s manželkou do Dobratic jít?
2: Když jsem viděl její nadšení po obou návštěvách, tak jsem si říkal, musím tam opravdu zajít sám a podívat se si to, co říká, je opravdu takové, jaké to říká, protože mi říká věci, na které nejsem úplně zvyklý. Chodíme oba dva velice často na pouti do blízké Mariánské svatyně, do Frýdku. Něco takového není úplně na každé pouti vidět. Takže jsme se nakonec domluvili tak, že manželka šla pěšky, já jsem vzal auto na 22. května to bylo, protože jsme se s otcem Janem znali z takového toho, řekněme, úředního styku z biskupství, tak jsem se zeptal, jestli potřebuje s něčím posloužit, jestli mám někde pomoci a tak dál. Takže jsem se zúčastnil adorace, zúčastnil jsem se modlitby svatého Růžence, neustále jsem sledoval dění kolem a byl jsem nesmírně překvapený tím, že přesto, že kostel v Dobraticích není moc velký, skutečně celou dobu slavnosti se zpovídalo, nespovídal jeden kněz a neustále stala taková malá frontička 2, 3, 4 lidí před svatostí smíření. I já jsem službu svatosti smíření využil a musel jsem opravdu chvilku čekat, než na mě došla řada, což není úplně běžné. Potom byla mše svatá, od oltáře trošku lépe vidět do řad věřících. Věřící byli nesmírně usebraní, velice soustředěně prožívali mši svatou. Další nezvyklá věc, která mě zarazila, bylo, že téměř 90% věřící šlo ke svatému přijímání. A to není běžné ani na velkých poutních místech. Po mši svaté bylo uctívání ostatku svatého Šarbela, taky mazání olejem svatého Šarbela. Potom celá akce oficiálně požehnáním skončila. Ale lidé ještě spontánně postavali před kostelem, v kostele, tvořily se hloučky. Mluvilo se o tom, jak velká to byla pěkná slavnost, jak byli lidé osloveni tím, co zažili, co viděli. I já sám jsem byl oslovený tím vším, co jsem prožil, hluboce se mě ty věci dotykaly. Nakonec jsem se domluvil s otcem Janem, jestli mu to nebude proti mysli, že bych na příští den svatého Šarbela určitě přišel také a že bych mu mohl možná nabídnout další služby, které by eventuálně věřící, přicházející na tuto slavnost, mohli využít.
0: Vy jste jahen, předpokládám tedy, že jste vykonával jahenskou službu a ještě něco navíc?
2: Naši věřící obvykle vidí trvalého Jána většinou ve službě při oltáři. To je taková ta viditelná část služby trvalého Jána. Mnohem důležitější je ta část, která není úplně běžně dennodenně vidět. Je to služba, kdy trvalý Ján může sloužit přímo mezi věřícími. Protože mám odbornou přípravu, nabídnul jsem otci Janovi, že bych mohl mít takovou službu pro věřící, kteří se účastní dnu svatého Šarbela. Vycházel jsem totiž z toho, že ke svatému Šarbelovi přicházejí ti, kteří prožívají nějaké těžkosti ve svém životě, ať už to jsou těžkosti v mezilidských vztazích, problémy v rodinách, problémy se svým zdravím, možná problémy ve víře. Lidé samozřejmě zajdou ke svatosti smíření, ale je to svatost, která odpouští hříchy. To je ohromná věc. Neznamená to automaticky, že tím samým je uzdraveno jejich srdce. Lidé potřebují své problémy někomu říct, někomu se svěřit, možná třeba uslyšet i nějaký komentář. A to je přesně to, co jsem otci Janovi chtěl nabídnout. Otec Jan velice rád tuto službu přijal, takže při dalším dni svatého Šarbela jsem pak byl k dispozici lidem, kteří prožívali nějaké osobní těžkosti, nějaké krize ve svém životě, mohli přijít, mohli jsme si o tom něco povědět, mohli jsme všechny jejich problémy potom zahrnout do modlitby s požehnáním. A skutečně hned při první oslavě dne svatého Šarbela přišli tři lidé. Každého člověka jsem vyslechnul, jeho problém jsme ve společné modlitbě předloží Pánu Bohu. Lidé dostali požehnání. Kromě tady tahleta služby otec Jan také zajistil přímluvce, kteří nabídli přímluvnou modlitbu. O tuto službu je taky velký zájem. Je to služba, kdy lidé můžou přijít, řeknou intenci, na jejich úmysl by se chtěli modlit a přímluvci svolávají Boží milosrdenství, Boží milosti, dobro, pokoj do srdci těch, kdo přišli prosit o modlitbu. Služba má velký ohlas. Myslím si, že je to jedna z věcí, kterou každý člověk potřebuje.
0: Co všechno mohou účastníci dne svatého Šarbela v Dobraticích očekávat? Na co mají být připraveni?
2: Upřímně řečeno, myslím si, že by měli být připraveni na dotek Boží lásky. Myslím si, že by měli být připraveni na to, že když přijdou s upřímným srdcem a předloží Pánu Bohu opravdu to svoje nejhlubší nitro, odejdou uklidnění, uspokojení, ubezpečení, zaopatření Boží láskou, Božím milosrdenstvím a myslím si, že každý z nich ve svém srdci ucítí dotek Božího dobra. Otec Jan se velice prozřetelně snaží vytvořit atmosféru zbožnosti pro všechny poutníky, protože každý z nás je trošičku jiný, každý z nás prožívá svoji zbožnost jiným způsobem. Někoho osloví rozjímavá modlitba růžence, která je tam k dispozici. Jiný se velice rád stíší před nejsvětější svátostí, kdy si může přímo tváří v tvář s Bohem skrytým v nejsvětější svátosti, abych tak řekl, vykomunikovat svoje problémy. Může mu svěřit svoje nitro, ty svoje nejbližší, ty, na kterých jim záleží, může mu svěřit ty, za které jemu osobně Bůh dal zodpovědnost. Samozřejmě celá slavnost nutně musí vyvrcholit mši svatou, oběti samotného Ježíše Krista, která je přinášena za všechny ty, kteří přišli do Dobratického kostela, nejenom za ty, ale za všechny ty, které Bůh miluje, kteří jsou všude rozseti po celém světě. Během mše svaté, předem mši svatou, během adorace i během modlitby růžence mají věřící možnost napsat na lístečky problémy, se kterými přicházejí ty přímluvy, se nakonec jejich intence, potřeby se nakonec čtou v přímluvách. Celé společenství se potom přimlouvá za potřeby, se kterými ti jednotliví věřící přišli, protože těch potřeb a intencí poutníků je mnohem víc, než se stačí při přimlouvách přečíst. Nakonec se zhromažďují do takové velké průhledné nádoby u hlavního oltáře, která tam se trvá během celé slavnosti, takže věřící dokonce můžou jakým způsobem i matatelně vidět, že jejich potřeby jsou neustále předkládány při každém mši svaté samotnému Bohu. Nakonec mohou věřící přistoupit k pomazání olejem svatého Šarbela, to je svátostina. Mohou taky uctit ostatky svatého Šarbela a jiných svatých pocházejících z Libanonu. Ostatky jsou tak krásném relikviáři ve tvaru libanonského cedru. Konec konců relikviář máme dneska sebou tady ve studiu, díváme se na něho. Co druhou slavnost svatého Šarbela, každý druhý měsíc je možné přijmout taky pomazání nemocných, protože skutečností je to, že na den svatého Šarbela přichází mnoho lidí, kteří mají zdravotní potíže. Ta svátost pomazání nemocných je velmi široce využívána, vždycky minimálně 30, 40 až 50% věřících, přítomných věřících pomazání nemocných přijme, což si myslím, že opět je taková duchovní posila pro ty, kteří tu svatost přijímají.
0: Oče Jene, vím, že jste se v roce 2024 vypravil přímo do Libanonu za svatým Šarbelem. Něco o té pouti vaší?
1: Já musím nejdříve začít tím, že to, že přišel do naší farnosti, do Dobratic, svatý Šarbel, to zasáhlo nejenom farníky a lidi v širokém okolí, ale především mě samotného. Já jsem dostal velkou milost, touhu k modlitbě. Rád se modlím modlitbu svatého ružence. Rád přicházím do kostela, abych před nejsvětější svátostí oltářní adoroval. Prožívám večery četbou, tu především s Bohem. Po celý den žijí s ním. A tak mě Duch svatý vedl, dal mi tu velikou touhu vypravit se do Libanonu za svatým Šarbelem. Našel jsem polskou cestovní kancelář, kdy z Varšavy jsme letěli do Libanonu. Tam jsem prožil celé 2 dny u hrobu a v poustevně svatého Šarbela v Anaj. Prošli jsme pěšky 14 kilometrů dlouhým údolím Kadiša, kde žilo v jednu dobu až 2000 mnichů v poustevnách, kde se ukryli před muslimským pronásledováním. Navštívili jsme hlavní mariánská poutní místa, kde přicházejí nejenom křesťané, ale i muslimové, především matky s dětma, a vroucně, velice vroucně se modlí a prosí o přimluvu Pannu Marii. Tam totiž svatí nejsou jenom svatými pro křesťany, ale jsou svatými pro všechny. Z Libanonu jsem si přivezl do farnosti relikvii světice libanonské svaté Rafky. Přivezl jsem si opět relikvii prvního stupně svatého Šarbela, která nyní v druhém relikviáři je takovou putovní relikvií, která putuje od jedné rodiny k druhé a oni se modlí a prosí o přimluvu svatého Šarbela ve svých vlastních problémech a těžkostech. Ale především na této pouti do Libanonu mě Pán Bůh obdaroval věřícími, kteří jsou většinou z farnosti Tychy, kteří už tuto spiritualitu, duchovní život svatého Šarbela žijí několik let. Tam přijíždí profesor Alexander Baňka, který nás také provázel v Libanonu, má přednášky v této farnosti, jednou za měsíc je tam formační setkání a takhle jsme navázali úzký vztah, kdy také z farnosti Tychy nás posledně navštívila v Dobraticích paní z této rodiny svatého Šarbela.
0: Maronická církev? Co je to za církev? Pro ty, kteří o ní třeba ještě neslyšeli nikdy. Tam se Jahna Ramika.
2: Maronická církev, stejně tak jakoby další církevní společenství z Blízkého východu, tady u nás v Evropě není moc známa. Skutečností je to, že maronité, stejně jako například koptové nebo arménští křesťané, jsou prvokřesťanské církve, ty, které vznikly v dobách prvních křesťanů. Tyto církve působí především na středním východě. Zachovali si svůj charakteristický ráz, své zvláštní modlitby, své rity. Co je však pro nás důležité, je to, že to jsou církve, které jsou ve společenství římskokatolické církve v plné podřízenosti papeži a v plném společenství s ostatními církvemi. Takže všechny svátosti, které tyto církve udělují, jsou platné i pro nás, pro římskokatolíky. A samozřejmě, když například koptové nebo maronité, arménští křesťané jsou přítomni našim obřadům, mohou také svátosti přijímat.
0: Oče Jene, vy jste do Libanonu jel na pouť, ale předpokládám, že jste nejel do naprosto neznámého prostředí. Měl jste velice kvalitní průvodce sebou.
1: Jak jsem už vzpomenul, profesor Alexander Baňka z Polska nás uváděl také do rodiny svatého Šarbela, která jako takový institut, můžeme říct, třetí řád na ten způsob už žije v Libanonu. Seznámil jsem se především s lidmi, kteří jsou pověřeni maronickým patriarchou křížení této spirituality po celém světě. je to maronický kněz Antoine a otec rodiny Raymond Nader. Přijíždějí do Polska jednou v roce, mají duchovní cvičení pro lidi, kteří tady se na tyto duchovní cvičení přihlásí, tak je na Slovensku a do jiných zemí. Já si uvědomuji, že třeba i literatura o svatém Šarbelovi, o svaté Ravce, a teď už vyšla také krásná knížka Raymonda Nadera, je více v polském jazyce a ve slovenském jazyce. Jsou to nám blízké jazyky a můžeme z nich také čerpat. U nás vím, že na Cvirině už je několik let tato úcta k svatému Šarbelovi. Františkáni minorité slouží touto cestou v Brně a třeba i v Košicích, v katedrále, mají ostatky svatého Šarbela v Žilině a na jiných místech.
0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. O libanonském poustevníkovi svatém Šarbelu Machlúfovi hovoří páter Jan Vojnár a trvalý jáhen Pavel Ramík. Oče Jene, přišel na slavnost svatému Šarbelovi do Dobratic už také nějaký zástupce diecéze nebo ostravského biskupství. Jak na tuto činnost nahlížejí představení?
1: Děkuji za tuto otázku. Už od té chvíle, když jsem měl jet, jak jsem vzpomněl, pro relikvie svatého Šarbela na Slovensko do domu Úlavy svatého Šarbela ve Staré Lubovni, informoval jsem o této věci našeho biskupa Martina Davida. Pak znovu jsem mu říkal, jak probíhají tyto dny úcty svatého Šarbela v Dobraticích. Pokusil jsem se také jej pozvat na tento den, ale bohužel do této chvíle ve vyplněném diáři otce biskupa se ještě nenašlo místo. Konzultujeme všechny tyto záležitosti s vikářem pro pastoraci Danielem Výchou. On už sám byl na tento den úcty svatého Šarbela právě tehdy, když já jsem byl v Libanonu, on byl v Dobraticích a sám mohl prožít to, co se tam děje. Ale také jsme jej navštívili v jeho kanceláři a dopodrobna jsme mu vylíčili celou situaci. Jsem rád, že mi je velkou podporou a on o těchto věcech zase informuje otce biskupa.
0: Oče Jene, co by nám svatý Šarbel asi chtěl vzkázat, nám žijícím v tomto uspěchaném, hlučném světě v současné době, kdy se honíme za tolika zbytečnými věcmi?
1: On nás pozval na duchovní cestu a my se můžeme vydat po této duchovní cestě, spiritualitě, kterou nám nabízí. Může nám být vzorem ve své poslušnosti vůči představeným. Můžeme se zamyslet, jak naše poslušnost dnešní církvi vypadá. Jak se necháme vést našimi představenými. Může nám být velkým příkladem v tom, jak vážil každé slovo v tichosti, mlčenlivosti. On žil Božím slovem ve svém nitru a často mluvil jenom, když byl tázan. Jaká je inflace slov v dnešním světě? Myslím si, že by bylo mnohem méně problému, kdybychom si věci nejdříve promysleli a pak zvážili, která slova je třeba vyslovit. Nejenom v modlitbě nás může vést, ale také svým vlastním sebezáporem. Vždyť v klášteře v Anaj jedl dvakrát denně a to už i to druhé jídlo kolikrát vynechával. V poustevně těch 23 let jedl jenom jednou denně. A kolikrát se ještě postil, to znamená celý den nejedl. Když lidé prožívali nějakou těžkost, bolest, prosili o modlitbu, přidal k modlitbě také půst. Je důležité se vydat na tuto cestu, hledat v jeho životě, jak nás Duch Svatý tímto světcem dnes oslovuje. Vzpomenul bych jeho slova, kdy říká, buďte mnichy uprostřed tohoto světa. K tomu nepotřebujete hábit, žeholní šat, zasívejte zrno modlitby a vůni kadidla. Buďte svatí, posvěcujte tuto zem. Cesta svatosti je dlouhá, ale buďte si jistí, že když myslíte na Boha a v srdci máte jeho lásku, jeho síla vás bude podpírat a bezpečně vás dovede k cíli. Kéž tato slova vezmeme vážně.
0: Oče jiné, mohl byste uvést nějakou modlitbu, která má vyloženě maronický charakter, kterou se také v Dobraticích modlíte při setkání?
1: Vzpomenul bych korunku k svatému Šarbelovi, kterou se také i já osobně rád modlívám, ale z této korunky tu první modlitbu, takzvanou Otče pravdy. Tato modlitba pochází ze mše svaté maronického ritu, kterou se denně modlíval, když sloužil mši svatou svatý Šarbel, a pak šestidenní agonii, kdy umíral, často se vracel k této modlitbě, a když se ji nemodlil celou, tak alespoň některé části znovu a znovu opakoval. V této modlitbě se člověk obrací přímo k Bohu. Já poprosím Jána Pavla, aby nyní se jí pomodlil.
2: Otče pravdy, hle, tvůj syn, oběť, ve které máš zalíbení, přijmi za mě jeho smrt, skrze kterou mi uděluješ milosti. Hle, oběť tvého syna, přijmi ji z mých rukou a budu s tebou smířen. Nehledi na hříchy, které jsem spáchal před tvým majestátem, ale pohledni na krev, která byla vylita na Golgotě za mé spasení a přimlouvá se za mě. Zhlédni na ni a přijmi mé prosby. Tíží mě hodně hříchů, ale tvé milosrdenství je velké. Pokud je položíš na misky vah, tvá dobrota je převáží jako nejmohutnější hory. Nehledi na moje hříchy, ale na velikost své dobroty, na Kristovu oběť a posvěcení, které jsou větší než moje provinění. Protože jsme zhřešili, porobodli ho hřeby a kopí. Jeho utrpení nám přineslo spásu. Mám ho následovat. Sláva Otci, který nám poslal svého syna. Sláva Synu, který nás vysvobodil a daroval nám spásu. Požehnaný je Pán, který nám ve své lásce dal život. Jemu buď sláva na věky.
0: Já vám oběma velice děkuji za vaši návštěvu v ostravském studiu, za tolik naděje, kterou svatý Šarbel vlévá do našich srdcí v té naší dnešní době. Na závěr pořadu by bylo dobré uvést adresu webových stránek farnosti, kde se mohou zájemci o svatého Šarbela dozvědět více. Oče jene.
1: Děkuji za tuto nabídku, ale znovu říkám, že chci vydávat svědectví o mocném působení svatého Šarbela nejen v mém životě, ale také v celé farnosti. Jestli ucítí někdo z vás takové vnuknutí Božího ducha, pozvání svatého Šarbela, samozřejmě přijeďte. Každého 22. měsíci začínáme od 16 hodin a všechno je napsáno na internetových stránkách farnosti Dobratice. Jestli nevíte, kde to je, můžete si tu malou vesničku najít. Jezdí tam také vlak, mnozí přijíždějí, aby prožili celé odpoledne, celý podvečer v modlitbě, v usebrání a prožili velký Boží dotek, velké uzdravení ve svém nitru, ve svém srdci na přímluvu tohoto velkého světce.
0: Kromě 22. dne každého měsíce, je možné se s vámi setkat i jinde?
1: Jsem také nemocniční kaplan ve Frýdecké nemocnici. Každý týden navštívím asi 100 pacientů. Rád se modlím s nimi k svatému Šarbelovi, nabízím pomazání olejkem svatého Šarbela. Mnozí přijíždějí do kostela v Dobraticích jiné dny pomodlit se u relikví svatého Šarbela, přijmout pomazání olejkem svatého Šarbela. Přijíždějí nám mše svaté farní, ale také vyjíždím na pozvání třeba do exercičního domu v Českém Těšině a tam se snažím nabídnout takové jednodenní sobotní duchovní obnovy, abychom poznávali spiritualitu svatého Šalbela, ten duchovní odkaz, abychom tohoto světce hlouběji poznali a podle jeho odkazu žili.
0: Hosty pořadu byli otec Jan Vojnar a jáhen Pavel Ramík. Při poslechu dalších pořadů Proglasu se z ostravského studia naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

držím se za rukáv. Dostal jsem pozvánku od jedné muzy, abych se přitulil, hlavu jsem ztratil, něco mi dala

Víro, milion poznámek v bloku na gumičku. Živote můj, milý brachu, zastav se na chviličku.

psání, Bože, můžeš vrátit čas. Ale nevím, zda je k mání, zda slyšíš duše mé.

0: Je to 10. hodina a zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Od mikrofonu se hloučí Lucie Vopálenská.
2: Děkuji za pozvání.
3: A bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit 9. třídu, ukázal to exkluzivní průzkum. Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích už 11 motorkářů a úřady práce začínají vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Zprávy a Martin Matějka. Tři z pěti lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých. Nejvíce se jich shodlo na tom, že by spíš byla ve výuce vhodná obsahová změna, říká analytik Medianu Vojtěch Důfek.
5: 81% lidí souhlasí s tím,

0: že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Nejméně lidí souhlasí s tím, že zkrácení školní docházky povede k úsporám státního rozpočtu. U tohoto výroku jsou názory téměř vyrovnané.
1: Návrh na zrušení 9. třídy základní školy zmínil v červenci předseda SPD Tomio Okamura. Proti je ministr školství Robert Plaga za ANO. Ten po debatě s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO řekl, že změna není na pořadu dne. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Minulý víkend označují policisté za jeden z nejtragičtějších v historii. Za sobotu a neděli zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Stát začíná od tohoto týdne vyplácet superdávku, ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácnostím, kterým ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
2: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
1: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejichž členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli také dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Ukrajina v noci vyslala drony na ruské město Nižněkamsk, kde se nachází jedna z největších a nejmodernějších rafinérií v zemi. Podle ruských úřadů bezpilotní letouny zasáhly výrobní i civilní objekty. Zemřelo 12 lidí, dalších 39 je zraněných. Nočním útokům čelila i Ukrajina. V Charkovské oblasti zemřelo 5 lidí po dělostřeleckém ostřelování. Severoukrajinské Sumy hlásí 14 zraněných po dopadu řízených leteckých bomb.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Půdní sucho v Česku se může dál zhoršovat, vyplývá to z dat projektu Intersucho. V následujících 10 dnech meteorologové neočekávají výraznější srážky a teploty můžou znovu dosahovat až 35 stupňů. Podle člena týmu Intersucho Pavla Zahradníčka a výjimečné až extrémní sucho už teď zasahuje 40% zemí.
4: Očekávané srážky, které měly přijít skrz studenou frontu, tak nebyly tak výdatné, pršlo hlavně na jižních Čechách, takže prostorově to moc příliš půdní vláhu nedoplnilo. Jde tedy o nějaké velmi přechodné lokální zlepšení. Aktuálně je půdní sucho to mírné, až to nejhorší na 85% území republiky.
1: Vysoké teploty zároveň urychlují výpar vody z půdy. Za 10 dní tak může extrémní sucho zasahovat až 60% území. Sucho navíc zvyšuje riziko požáru a může se projevit i na zemědělské úrodě. Digitální a informační agentura vykázala chybně část majetku za 106 milionů korun. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při prověřování účetnictví za minulý rok. Agentura nehmotný majetek vykázala jako nedokončený, i když ho využívala. Podle mluvčího Digitální a informační agentury Jakuba Palaty se jednalo o účetní nesrovnalost. Agentura ale přijme opatření, aby se chyby neopakovaly. Další chyby DIA upravila po upozornění úřadu ještě před účetní závěrkou. Díky tomu je podle kontrolorů celkově spolehlivá. Ukrajinský institut národní paměti vydal nová povolení na průzkumné a exhumační práce na Volině. Archeologové budou moci pátrat po obětech volinského masakru na území zaniklých obcí Huta, Pěňacka a Ugly.
5: Exhumace jsou součástí budování polsko-ukrajinských vztahů a vztahy mají být postavené na pravdě, i když je pravda pro jednu ze stran těžká.
6: Řekl během exhumací na území zaniklé vsi Volaostrovecka kněz Tomáš Třaska z Polského institutu paměti národa. 55 těl nalezených během přibližně 3 týdenních prací se dočká pohřbu 30. srpna. Už dříve polský IPN získal povolení k pátrání v bývalé vsi Pužniky. Nyní ukrajinské úřady schválily pátrání a exhumace také v Hutě Pěňac a v Uglách. Na obou místech členové ukrajinské povstalecké armády, ale také členové granátnické divize SS a ukrajinští nacionalisté zavraždili ve 40. letech minulého století okolo 1000 lidí. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 44 tisíc lidí po celé republice našlo svého praktického lékaře nebo pediatra díky týmové praxi, kdy v jedné ordinaci společně pracují minimálně dva lékaři. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pacientům tato pracoviště nabízejí rozšířené ordinační hodiny a kratší čekací lhuty. Pojišťovna pak týmovým praxím nad rámec běžných úhrad poskytuje bonus až 200 tisíc korun měsíčně.
7: Který ouško tě bolí, ukaž mi.
8: Dětská lékařka Ilona Hileová z Bystřice pod Hostýnem je v důchodovém věku. Do týmové praxe přibrala mladou kolegyni.
7: Benefit týmové praxe je to, že mohu s klidným svědomím a v dostatečném čase předat pacienty.
8: Podle mluvčí VZP Viktorie Plívové jsou podobné týmové praxe zastoupeny už ve všech krajích České republiky.
9: Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5 200 dětí a mladistvých.
8: V ordinaci v Bystřici pod Hostýnem tak zatím mohli přijmout 100 nových pacientů. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
1: Filip Salač slaví první vítězství v seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto 2 ovládl velkou cenu Británie. Na závodu na okruhu v Silverstoneu přitom vyrážel z 6. pozice a po startu se dokonce propadl na 10. místo. Pak ale předvedl velkou stíhací jízdu. Na první místo se dostal v posledním kole. Salač měl pak kvůli emocím trochu problémy s televizním rozhovorem. I have no words,
10: you know, it's been... Nevím, co mám říct. Byla to dlouhá cesta. Na tohle jsem čekal 24 let. Stojí zatím spousta dřiny. Na cestě k téhle chvíli jsem překonal řadu překážek a teď se to povedlo. Dokázal jsem to. Jsem vítěz velké ceny. A doufám, že to není poslední triumf.
1: Na D4 ze Strakonic do Prahy od sjezdu na Řitku ze 14. kilometru zůstává kolona. U Jíloviště je dopravní omezení, fronta je na půl hodiny, dá se to objet po souběžné silnici, ta je teď bez kolon. Na D52 na výjezdu z Brna směrem do Mikulova pojedete v koloně od dálnice D1. U Modřic pracují silničáři, uzavřený je levý pruh, zpoždění je téměř 25 minut. Na pražském okruhu jsou fronty před Ořechem od D5 i od Lochkova, zpoždění je kolem 10 minut. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Černý most zpomalíte za Europarkem. Kolona pokračuje až do plné Novopatské, celé je to kvůli omezení Vegbelské a celou trasu pojedete kolem 40 minut. Před ohradou jsou kolony v Hartigově do centra a v ulici Jana Želivského od nákladového nádraží. Je to kvůli dopravnímu omezení. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme polojasno až oblačno, přechodně skoro jasno, odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přeháníky nebo bouřky, pravděpodobně i silné, a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

vodopádu Amazonky, zakletá jedním pohledem. Padám a toužím a najednou jsem samotná sama pod ledem. V upřímném chladu řek velké chápu zradu rychle celkem. Že úhlo příčka touhy

zatoce svého zapomnění. Najdu si vlídnou pláž, vždyť u tebe už místo není, i když ho pro mě uděláš.

0: Je 10 hodin a 15 minut. Na Proglasu v tuto chvíli nabízíme relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít. Já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, i když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví a u poslechu vítá Milan Remeš. Během srpnových týdnů si připomínáme svědectví z archivu a dnes uslyšíme příběh Marcely Hruškové, které se doptávala Lída Matušková. Přeji vám hezký poslech.
1: Jednou v životě jsem přemýšlela o tom, co to vlastně je láska, a až potom později v životě jsem poznala, že Bůh je láska. A jak jsem k tomu přišla? Jmenuji se Marcela Hrušková a pocházím z nevěřící rodiny. A když jsem byla malá, tak jsem s babičkou chodívala občas do kostela, ale potom, když byla to vlastně prababička, tak když ta prababička umřela, tak pro mě to všechno skončilo a v době dospívání už jsem byla vlastně nevěřící a Boha jsem neznala. A potom jsem studovala na střední škole, kde mi to docela šlo, a proto jsem šla potom na vysokou školu a tam jsem chodila kratší dobu s klukem, který se pak se mnou rozešel, a já jsem se s tím dlouho nemohla vypořádat, bylo to hodně těžké a bojovala jsem s depresema a to bylo těžké životní období. A potom jednou jsem na nástěnce na kolejích viděla letáček, který zval na English Camp, a protože jsem studovala anglický jazyk, tak jsem se rozhodla, že na ten English Camp pojedu, abych si zdokonalila angličtinu. A tady ten tábor pořádalo vlastně vysokoškolské křesťanské hnutí a přijeli američtí rodilí mluvčí, kteří tam učili angličtinu, a byli to taky věřící lidé, kteří na tom pobytu i mluvili o své víře. A já jsem vlastně poprvé v životě od nich slyšela, že Ježíš umíral na kříži i za mě a za moje viny. A oni mi tam nakreslili takový obrázek, kdy na jedné straně byl Bůh Otec, na druhé straně člověk, a mezi tím Bohem a člověkem je obrovská propast, kterou způsobuje ten náš hřích a ty naše viny. A že jediná cesta, jak se dostat zpátky do vztahu s živým Bohem, je skrze oběť Pána Ježíše na kříži. Mě to hodně zaujalo a také mě oslovil jeden verš z Bible. Bylo to ze Zjevení Janova a ten verš byl: hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, budu s ním večeřet a on se mnou. A mě se to dotklo a já jsem potom o tom přemýšlela a modlila se. A potom jsem zažila i takovou věc, že večer, když byl táborák, tak vedle mě seděl takový kluk a držel v ruce kámen a já jsem cítila, že bych ho o ten kámen měla požádat, a měla jsem i velký strach, ale nakonec jsem tu odvahu našla a do dneška ten kámen mám doma a je pro mě symbolem toho rozhodnutí pro Krista. A zažila jsem v srdci takovou lásku a pokoj, a vlastně tenhle pobyt na tom táboře pro mě znamenal tu životní změnu, že od té doby jsem vlastně věřící, chodím mezi věřící přátelé do církve, Bůh mi dal věřícího manžela a dvě děti a jsem za to moc vděčná, ale v mém křesťanském životě nepřichází jenom radosti a není to vždycky jenom jednoduché, přichází různé nemoci a trápení a je to mnohdy těžké, je to boj a zápas, ale je tady někdo, kdo mě podpírá a miluje.

0: Když jste popisovala ten obrázek propasti jednoho břehu, na kterém je člověk, na druhé straně je Bůh, co ve vašem případě znamenalo tu propast? Cítila jste, že jste daleko od Boha? Jak to člověk pociťuje?
1: Já jsem vlastně nad tím na tom táboře přemýšlela a uvědomovala jsem si ty špatné věci, co jsem dělala, a nebylo to pro mě moc těžké přijmout, jakože mám ty viny, takže tady ta věc asi pro mě nebyla obtížná přijmout, že jsem hříšná, že dělám špatné věci.
0: Považovala jste ty svoje viny za tak zásadní? Dost lidí si řekne tak, ale to dělají všichni a dělají mnohem horší věci.
1: Já jsem asi v té době nějak o tom víc nepřemýšlela, ale později, když jsem jako už delší dobu byla věřící, tak jsem si to uvědomila, jakože kolik těch špatných věcí v mém životě bylo, i když jsem si to třeba ze začátku moc neuvědomovala, tak zpětně to vidím.
0: Na začátku jste nám slíbila, že se dozvíme o tom, že Bůh je láska. V jakém smyslu? Jak to promluvilo v těch prvních chvílích a jak to mluví teď?
1: Tak v těch prvních chvílích to bylo hodně u mě i pocitové, že jsem zažila takový obrovský pokoj a lásku v srdci. A teď někdy, když už jsem delší dobu na té cestě, tak i když třeba přichází nějaké těžké věci, tak se snažím důvěřovat Božímu slovu, kde je to jasně řečeno, že neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, a že nás miluje ještě, když jsme byli hříšní. A spousta takových veršů, nebo my milujeme, protože napřed Bůh miloval nás. Takže teď už často, jak kdyby svou vůli se rozhoduju tomu věřit, i když třeba někdy ty pocity takové nejsou, nebo zažívám nějaké těžkosti, tak snažím se tomu věřit i v těch těžkých chvílích, protože věřím, že v Biblii je pravda a že Bůh je milující. A myslím si, že je to někdy pro mě těžké, že si nesu nějaká zranění třeba z dřívější doby v srdci a že třeba někdy nevidím Boha takového, jako ve skutečnosti je, jako milujícího, ale Pán Bůh mě to učí a učím se mu více důvěřovat.
0: Zmínila jste, že v těžkých chvílích Pán Bůh podpírá, což nahrává těm častým námitkám, že víra je taková berlička, která pomáhá těm, kteří jsou slabí, a ti, kteří to dobře zvládají, tak víru nepotřebují. Jak to funguje u vás?
1: Já osobně si připadám slabá a já potřebuju někoho, kdo by mi pomáhal a podpíral mě. Možná, že si tak lidi někteří nepřipadají. No, asi tak.
0: Zkuste mi popsat, co ta podpora v praxi znamená. Znamená to, že za vás vyřeší věci? Kolik zodpovědnosti máte vzít vy a kolik je na Bohu?
1: Tak já myslím, že Bůh nechává zodpovědnost na lidech, ale ta podpora pro mě znamená, že třeba když někdy přichází nějaké slabosti nebo zkoušky, tak třeba přichází do mysli chvály Bohu, což mi dává takovou oporu, jakože Bůh je v tom se mnou, tak třeba tady tohle. A nebo tu podporu vnímám i skrze druhé lidi, že třeba zrovna když něco potřebuju, tak mám přátelé, kteří se se mnou můžou modlit, nebo za kterýma můžu jít a být k ním otevřená, co prožívám, že se vzájemně můžeme podpírat.
0: Jaké to je žít jako věřící rodina?
1: Věřící rodina, za to jsem moc vděčná, protože ze začátku, jak jsem říkala, jak se ten kluk se mnou rozešel, tak to bylo moc těžké a já jsem si v té chvíli vůbec nedovedla představit, že je to vlastně pro mě dobré, a pak mi Pán Bůh dal věřícího manžela a věřím, že je to Boží plán, aby člověk, když je věřící, tak aby měl věřícího partnera. Není to vždycky lehké a hned na začátku i manželství bylo nějaké období, kdy jsme se tak zžívali a byly i nějaké konflikty. Jsme spolu už vlastně 11 let a myslím si, že nás Pán Bůh spojuje, že je to spíš lepší, než to bylo na začátku. A jsem za to vděčná, že třeba máme dvě děti, tak můžeme se večer společně všichni jako rodina modlit a vzájemně se nějak povzbuzovat. A věřím, že je to Bůh, který nám pomáhá třeba přejít i nějaké těžkosti.
0: Křesťanský život se stává z četby písma, o Bibli jste mluvila, a další ta složka je modlitba. Čím pro vás je modlitba?
1: Modlitba, a beru to jako potřebu dýchat. Je to pro mě důležité každý den. Už ať je to třeba v radosti chvála, anebo v těžkostech prosba o pomoc. Jsem vděčná, že je tu někdo, kdo mi rozumí, a když si ještě předtím, než jsem uvěřila, tak si pamatuju, v těch depresích jsem měla takové přesvědčení, že prožívám ty těžkosti a že je strašně dobře, že nikdo neví, co prožívám, a držela jsem si to tak pro sebe a nechtěla jsem to nikomu říct. A teď po tom uvěření mě tak povzbuzuje, že Bůh ví všechno, že ví každou moji myšlenku, že On mě stvořil, že On ví, vidí do mého srdce a ví, jaká jsem, a rozumí mi. Takže věřím, že v té modlitbě se můžu obracet k Bohu, který o mě všechno ví.

Doznělo vyprávění Marcely Hruškové, která během let přemýšlení o tom, co je láska, přišla na to, že Bůh je láska. Odpověděla na výzvu Ježíše Krista z biblického verše z knihy Zjevení: Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, budu s ním večeřet a on se mnou, a nechala ho vstoupit do svého života. Tato výzva zní stále a Pán Ježíš se svým smířením a láskou může vstoupit do života každého člověka, který mu otevře své srdce. Jsme rádi, že jste dnešní příběh poslouchali s námi, a pokud byste se i vy chtěli o Bohu dozvědět více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u pondělní voníčky lidových písní. Pokračuje řada prázdninových a dovolenkových hudebních akcí a festivalů. Tou nejbližší bude turisticko-folklorní putování cestami suchovských republikánů, který pro vás pořadatelé, tedy obec Suchov na Horňácku a folklorní soubor Suchovian, připravují na tento víkend, respektive na sobotu 15. srpna. Zahájení akce je plánováno na 10. hodinu dopolední u suchovské školy. Pokračuje se pěším putováním přes vrch Háj do Velké nad Veličkou se zastávkami v muzeu Františky Čambalové a u Zvonice. Autobus pro poutníky odjíždí v 16.30 z autobusového nádraží ve Velké zpět na Suchov. Účinkují soubory Suchovian, Suchoviánek a cymbálová muzika Velické Trnečky. Přijďte si projít krásný kus krajiny na Horňácku. Horňácké muziky vám hrají a zpívají také v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 23. Kája na sbírce s milosrdným bratrem. Abyste děti, začínala Týna po ránu, doběhli do Lážova, dokončil Kája. To my už známe. Týna ho pleskla přes ruku. To není žádný způsob.

Se ví, že tam poběžíte a z čerstva. Potřebujeme droždí a kmín a pepř a taky zázvor a teta pekařovic, ať si přijde vybrat kuřata. Pro pána krále, to bych spala. Já se jak živa nedospím, až snad o soudném dnu, přeřekla se. Chtěla říci až v hrobě. Ju, o soudném dnu, to nebudete mít čas na spaní, Týno, to budete pospíchat a bude vás asi bolet hlava. V neděli jste zase nebyla v kostele a tuhle jste povídala? No, co pak jsem zas řekla, durdila se Týna. V neděli jsem do kostela nemohla, bolela mne zub. Ju, zub, Týno, a zatím jste povídala, že nemáte hotové nové šaty. A tuhle ukolny, víte, jak se odvázala straka? No, už víte, co jste řekla, dorážel Kája. Vzala jsem jméno boží nadarmo. A víš, to je moje soukromá záležitost a do toho ti nic není. Jak pak není, když se to nemá? To není žádná chromá zárežitost. To já ani nevím, co je to. Tuhle máte papírek, tuhle peníze a sypte. Zdeňo, prober se. Mně se zdá, že ještě dřímáš. Vystrkovala je ze dveří. A to ona je Zdeňa po vás, Týno. Vy byste taky jen pořád spala. Uháněl Kája napřed. Sotva ho Zdeňa dohonila, utíkala za nimi Týna a volala tlumeně. Kájo, počkej! Nesla zavřený košík. Heleď, řekla nadmíru laskavě. Já jsem včera zapomněla vzít do školy tyhle ty zelené ořechy. Paní řídící je zaváří do cukru. A nemusíš u nás nic povídat, víš? Já už vím, Týno, ono vám to bylo těžké. Bral od ní košík. Panečku, váhu to má. No, my to odnesem. Pojď, Zdeňo.

Chvíli jdou mlčky. Košík je opravdu těžký. Zdeňa pomáhá nést. Najednou se Kája rozesměje. Jú, paní řídícová bude zavářet zelené ořechy se slupkou do cukru, když je slupka hořká jako žluč. A vždyť naše maminka je taky zaváří. Jenže my je nedostaneme, protože se dávají do nějaké breberky. A je, to jsem ani nevěděl. Vzácná paní do breberky a paní řídícová taky. Já myslil, jen stará Hromádková a Winkler, divil se Kája. Ale je to tíha. Heleď, Zdeňo, teď jsme na vršku, což ten košík kutálet dolů? To by nám naskočilo kus cesty. Ukaž. No, poutko drží, kulatý je. Už staví košík na svah, oběma rukama se do něj opře. No, koš se vlastní tíhou kutálí, ale jak? Až vykřikla Zdeňa podivením a Kája pronesl vážnou otázku. To budu rád vidět, jak tohle dopadne. Koš s kulatými dvěma uchy se zrovna řítil dolů, jednou sem, jednou tam, poposkočil, zaváhal, nadnesl se, poutko se otevřelo, zelené ořechy rozkutálejí se na všechny strany, koš, teď už prázdný, najednou se zastavuje. Tak, vzdychl Kája, oříšky už jsou pod vrškem a my ještě tady. Tak aby jsme začali sbírat. Jú, sbírej, smála se Zdeňa. To jich sebereme za kryté dno. Všecko to sletělo stranou mezi kameny a to, panečku, na zaváření nesmějí být otlučené. Víš co? Košík postavíme tuhle za smrček a ve škole vyřídíme, že přineseme ořechy odpoledne, radila Zdeňa. Ale mně se zdá, že doma dostaneme. No, to je jedno, myslel Kája nahlas. To bude až za chvíli. Heleď, Zdeňo, to je dobře, že už není škola. Já bych tam dneska nešel ani za nic. V takovém horku. To má člověk takového šatstva na sobě. A měl plátěné kalhotky a prázdninovou bundičku. Pro co si má přijít teta Pekařovic? Asi pro máslo, řekla ledabile Zdeňa. Jú, to jí nosíme. Počkej, mně se zdá, že pro něco živého. Dvě telátka máte, viď? Tak to nejspíš pro telátko. A nejdřív zajdem do školy.

0: a přišli, jak potom Kája řekl, k nejlepšímu. Paní řídícová se chystá do Prahy a balí zrovna do bílých papírů všelijaké mlsoty. Jako na zavolanou, řekla hned. Tuhle je plný talíř přelámaného cukroví. Kdo pak by to snědl? Tak my to sníme, paní řídícová. Ty ořechy přineseme odpoledne. Rozsypaly se nám. Děti křupaly cukroví a Kája si zaliboval, když se zakousl do biskupského chlebíčka. To je dobrota, paní řídícová. Tohle nepeče ani vzácná paní. To je biskupský chlebíček, Kájo, smála se paní řídící. A je to samá rozinka a mandle, to se mají zoubky dobře. Tak biskupský, pro pána krále to pan biskup místo chlebíčka, k mlíčku i ke kakao a taky k polévce. Je to tuze dobré, ale k bramborové by přikusovat nešel. Paní řídící praví. A doma vyřiďte, že na ořechy je dost času po neděli. A aby k nám zas jednou někdo ze samot přišel. Děti pak jdou k panu Štulcovi, který jim hned ukázal plné ošatky banánů. Mám tu něco pro vás. Banány. Vezměte si podle libosti a ještě vám dám sebou. Vážil pepř. Jú, barány, pane Štulc. Naše maminka by nám dala barány, řekla by. Máte dost hrušek a jablek. Nesáhli děti po cizokrajném ovoci. Pan Štulc navážil, napsal, spočetl. Tak ty banány nechcete? Přece vám je dám a burské k tomu. Chystal pro každého velký kornout. Vyřiďte v lesovně, že pěkně prosím, aby nezapomněli na jalovec a jeřabiny. To mi připomeneme, pane Štulc, a mockrát děkujeme. Takovou škodu si děláte. Teď musíme k tetě Pekařovic, aby si přišla vybrat to telátko. Telátko, divil se pan Štulc. Tož oni snad budou hospodařit. A když už děti měly odejít, ještě dopověděl. A zrovna včera tady povídala, že jsou rádi, že se toho hospodářství zbavili, že se dvěma pánům najednou nedá sloužit. Poslouchej, Kájo, mně se zdá, že telátko to nebude. Co by mu leda dali k jídlu, když nemají seno? Začíná Zdeňa hovor na ulici. No, mohou ho naučit na rohlíky. Takhle zbudou jistě ty vejškrabky, sem tam špička od rohlíku. Heleď, tamhle před Hendrichovic někdo křičí. Pojď se tam podívat. Křičela tam mladá Hendrichová. Nic nedám, ani krejcar, to je pořád žebroty. A milosrdný bratr, neboť on to byl, na kterého ta slova platila, odpovídal skoro tiše. Nedáte, nedáte, žádný vás nutit nemůže. Loni jste byla u nás v nemocnici na operaci, už se nepamatujete? A odcházel rychlými kroky k dalšímu stavení. Děti se dívali nechápavě. Prvně milosrdného viděli. Je to kněz? Není to kněz? Uvažuje Kája. Mašličku pod krkem nemá, ale dlouhý černý šat má. Počkej, hned to budu vědět, jestli je to kněz nebo ne. Jestli je, musí umět latinsky. Děti dobíhali k milosrdnému. Pochválen pán Ježíš Kristus, zdravil uctivě Kája. In sécula, odpovídal bratr. Kája se trochu zarazil, ale hned se upamatoval a dodal. Seculorum amen. Poznal, že latinsky umí, a proto řekl. Prosím, velebný pane, vzácný pane, Klimperovic nejsou doma. On strejček Klimperovic chodí do lesa a teta je v davli. Povídal to jejich Lojzík. Milosrdný se vlídně usmál, poděkoval za pozdrav i zprávu a dodal. Nejsem knězem, milý hochu. Jsem milosrdný bratr a chodím po sbírce. Rozšiřujeme nemocnici a potřebujeme peněz, aby víc lidí se mohlo u nás léčit. Tady jsem ještě nebyl, nevyznám se, ale tam tu ženu jsem poznal. Byla u nás na operaci. Snad byste mi mohli povědět, kam bych tak nejspíš měl jít, kde by mne tak zhurta neodbyli. Vždyť pro sebe nechci ničeho.
1: A to mi prosím, pane vzácný milosrdný, to my s vámi budeme chodit. My to známe tady všude. Teta Pekařovic dá hodně. Říká, že měla muže u milosrdných a když ho byla navštívit, viděla, že se tam má dobře. Jenže já, prosím, nevím, co to je, vykládal Kája.
0: Naše nemocnice je, Hošíku, pokud místo stačí, pro každého, kdo přijde. Ať žid nebo nevěrec, katolík nebo evangelík, my každého s láskou a rádi ošetřujeme. Máme za to stravu a přístřeší.
1: Tak prosím, na penězích to nic?
0: Ptal se zvědavý Kája. To ne, Hošíku. Skládáme slib ustavičné chudoby, čistoty a poslušnosti.
1: A je, tomu já taky ani trochu nerozumím, přiznal se Kája poctivě. To je moc velká škoda, že jste nepřišel dřív. Zrovna jsme dojedli ty barány, byli bysme vám dali. A tak půjdeme nejdřív tuhle k Luškovům, tam jsme taky moc známí.
0: Jenže neseš, hochu, různé věci v tašce. Snad bys to dříve donesl domů a dovolil se smýšli. A tuhle ta tvá sestřička také. Namítal milosrdný.
1: To není vůbec sestřička, prosím, pane, vzácný pane.
0: Ne, jsem jen bratr, usmíval se. Ne vzácný pán.

Kája si pomyslel. Jú, bratr. Snad neřeknu pane bratr. Vojta Brabencovic taky někde říká, bratr mi dal korunu, ale to není žádný bratr, to je Brabencovic Jiřík, jenže už je velký. Nahlas řekl. Prosím, tatu, to je pánovic Zdeňa a já jsem Kája Mařík z Hajnovny. A to prosím k nám jako z cesty, to byste se prosím načekal. Tak tady je u Lužků. A jak vešli, hned pan Lužka sahal do zásuvky a hned podával milosrdnému a usmíval se. Kája honem řekl. Pane Lužka, my tu necháme tu tašku. Přijde sem pánovic Týna pro mídlo a sůl. My musíme chodit tuhle s panem, tuhle prosím, tak aby jsme vyrazili. A prosím vás, pane Lužka, že necháme doma pozdravovat, že nepřijdeme dnes k obědu, že se tu najíme někde cestou. Povídal ještě mezi dveřmi. A hned na chodníku vypočítával, kam všude půjdou. Věru, milosrdný, byl velmi překvapen a potěšen, když neslyšel nikde tvrdého slova odbití, protože Kája šel všude napřed a všude hned ohlašoval, koho přivádí. Kde byl méně známý, říkal, prosím, dejte něco na nemocnici, třeba se tam taky můžete dostat. Pan Lužka dal 10 korun, pan správce taky. A jmenoval ty, kde už byli. Zašel i k Maňhalovům, o nichž bylo známo, že nikomu nic nedají. Protože věděl, že si paní Maňhalová tuze potrpí na zdvořilost, pozdravoval. Ruku líbám, milost paní, tuhle prosím, milosrdný pan bratr je tu na sbírce. Tak jsem povídal, že milost paní jistě dá, dávají všude. Taky je už milost paní stará, kdyby se přitrefila nějaká nemoc, mohla by tam jako nic, byla by tam už známá. A stará paní Berní na penzi, překvapena tou zdvořilostí i tím proudem slov, honem sahá do kapsy a loví 5 korunu. U tety Pekařovic to bylo veselejší. Tam byl Kája jako doma. Teta, vedeme vám hosta. Byl tuze rád, že řekl prvé ten pán. Jen řekni hošíku, vedu milosrdného bratra. Jen tak bez pána by to neřekl za nic, ale když řekne milosrdný pan bratr, je to lepší. Třeba taky se jmenuje bratr, protože v Boroticích, jak říká maminka, jeden truhlář se jmenuje dítě. Pana milosrdného bratra vedu, teta. Hlad máme všichni náramný. To jsem ráda. Máme dnes zrovna hodně navařeno. Smála se a zároveň vítala hosta teta. Pěkně vítám, pane fráter. Jen pojďte dál. Do smrti nezapomenu, jak byl dobře ošetřován můj muž, když byl ve vaší nemocnici. Tak prosím, tuhle do pokojíčka, hned přinesu polévku. A tuze dobře jste si vybral, pane fráter, Káju i Zdeňu. Však to pozoruju, usmíval se bratr. Nikde mne neodbudou, všude dostanu. Mezitím u Lužků marně čekali Týnu. Je pravda, balík mídla tam měla přichystaný a sůl, ale třeba přijde až k večeru. Tuhle v tašce jsou všelijaké věci, které jistě budou potřebovat v lesovně dopoledne na oběd. Hlavně droždí. Chtějí zadělávat a Kája se už nevrátí. V lesovně budou marně čekat. Zrovna v tu chvíli šel kolem pan Růžička z pošty. Pan Lužka zavolal. Pane Růžičko, kam pak? Na samoty, pane Lužko, s expresem. Máte pro ně vzkaz? Vzkaz zrovna ne, ale tuhle nechali děti tašku. Je tam droždí. Jistě ho potřebují k obědu. A to já ji vezmu, ochotně se nabízel pan Růžička. Co pak na samoty? Tam je radost jít. To není vytrhnout balík nebo psaní z ruky, podepsat a říct s Bohem. Ale tam je hned něco na stole. Já vezmu s radostí. A vyřiďte, že děti nepřijdou k obědu. Abych vám to řekl rovnou, chodí po Lážově s milosrdným bratrem. Dnes tu sebere dost, jak má sebou Káju. Je mu přáno, však nevybírá pro sebe ani na marnost.

0: Dozněla 23. část četby na pokračování z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma Marie Wagnerové. Psala pod pseudonymem Felix Háj.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Máme 11 hodin a 30 minut a vyladíte Proglas už s Alenou Rubášovou v pondělí 10. srpna. Máme svátek svatého Vavřince. Tento jáhen a mučedník ze 3. století se stal ochráncem knihovníků a archivářů, ale také vinařů, kuchařů a cukrářů, mlynářů, pekařů i Krkonoš. Je také patronem papežských misijních děl v České republice. Dnes si připomínáme i památku 108 blahoslavených polských mučedníků, obětí druhé světové války. Kněží, řeholníků a řeholnic i věřících laiků umučených v německých lágrech. Před 130 lety se narodila novinářka, spisovatelka, překladatelka a odbojářka Milena Jesenská. Zahynula v roce 1944 v koncentračním táboře Ravensbrück. A právě 5 let je na věčnosti někdejší pomocný brněnský biskup Petr Esterka, duchovní krajanů v zahraničí. 40. dnes slaví tenistka Andrea Hlaváčková, 55. divadelní režisér Dušan David Pařízek a také skokan do výšky Jan Janků. 60. narozeniny má jezuita pater Josef Stuchlí, 65. pak slaví vědec v oboru nanotechnologií a vynálezce nového typu baterie Jan Procházka, dále malíř a divadelní výtvarník Jan Pištěk a také trampský, skautský a woodcrafterský publicista Petr Vokoun Náhlík. A 75 let se dožívá bývalý kolumbijský prezident Juan Manuel Santos, nositel Nobelovy ceny za mír. Na vlnách Proglasu finišuje dopolední proud písní a zpráv a spěje k myšlence na den Hany Pinknerové s názvem Začátky a konce. Modlitba Anděl Páně ve 12 hodin zazní z kaple Ducha Svatého od nás z Proglasu v Brně a po ní už se můžete zaposlouchat do hudební siesty a děl Davida Popra, Henrika Věňavského a Maxe Regra. Máte se na co těšit a proto zůstaňte s Proglasem.
1: Mažu stopy

Byt 66 zpívala Kateřina Marie Tichá. Papež Lev XIV. Vyzval ke zřízení humanitárních koridorů ve válkou zmítaném Súdánu a k okamžitému zastavení útoků na civilní cíle ve válce mezi napadenou Ukrajinou a Ruskem. S odkazem na rostoucí počet civilních obětí, včetně dětí, včera po modlitbě s poutníky ve Vatikánu prohlásil, že zhoubnou spirálu násilí je nutné neprodleně přetnout a vytvořit prostor diplomacii a dialogu, které vydláždí cestu k míru. Stojím po boku rodin obětí, zraněných a všech, kteří trpí v důsledku konfliktu, ujistil papež.

0: To byla anglická hudebnice Alison Cotten. Duchovní Petr Měncil ze starokatolické církve a Zdeněk Turek z Českobratrské církve evangelické vedli včera odpoledne ekumenickou bohoslužbu v kostele svatého Martina ve Zdi v Praze na Starém Městě. Na závěr festivalu Prague Pride ji uspořádalo společenství Logos.
1: Vycházíme z teze už mnoho let, že církve by neměly zůstávat úplně stranou tady toho festivalu a dlouhodobě spolupracujeme především s Českobratrskou církví evangelickou nebo se starokatolickou církví a v rámci celého festivalu jsou vlastně dvě duchovní akce hlavní a to jsou bohoslužby. Ta první právě je organizovaná Českobratrskou církví evangelickou a ta druhá je vždycky chápaná jako ekumenická a je to bohoslužba, na které se podílí většinou zástupci různých církví. Je obecně otevřená právě kvůli lidem, ať už z hlediska toho, co je obsahem třeba kázání, nebo celkově právě nastavením toho, aby se všichni cítili být přijatí. A ta bohoslužba vlastně do jisté míry poděkováním nebo i modlitbou třeba za životy kvír lidí, aby cítili sami, že jsou vlastně součástí toho společenství. To znamená, je to takový jakoby poslední slovo celého toho festivalu, se dá říct. Bohoslužba druhá hodně směřuje podle mě i k myšlence jakoby naděje a budoucnosti právě, abychom se nerozcházeli pouze v tom, že jsme si něco prožili nebo něco dozvěděli během toho týdne, ale že ty možnosti třeba, kde můžeme realizovat svůj duchovní život, existují i v budoucnosti, čili součástí té bohoslužby je i možnost potom získat informace o tom, jak dál třeba kam chodit do kostela nebo jak můžeme prožívat svoji víru, i když jsme třeba s něčím odlišným trochu.
0: Řekl Proglasu Jiří Votava za ekumenický křesťanský spolek Logos. Jeho poslání nám přiblížil těmito slovy.
1: Ten první cíl je vytvářet bezpečné prostředí pro věřící lidi, kteří se zařazují do skupiny queer, čili pro gay, lesby a všechny ty další vlastně skupiny lidí s nějakou jinou identitou nebo citovou orientací, čili to je v konkrétní podobě různá setkání, aktivity, prostě kam ti lidé mohou přijít a mohou si bezpečně a otevřeně prožívat jak svoji víru, tak svoji jinakost. Ten druhý cíl potom míří více do prostředí mimo nás, a to hlavně směrem k církvím, k náboženským společnostem, k farnostem, sborům a tak dále, kde se snažíme pracovat na tom, aby se tyto skupiny a církev vlastně proměňovaly, aby se otevíraly a stávaly se taky těmi přijímajícími nebo inkluzivními prostory, kam můžeme my všichni vlastně tví lidé přicházet a tam dobře a přijatí a bezpečný.
0: Uzavřel jménem společenství Logos Jiří Votava.

0: Tak to byla Dana Chytilová, kterou doprovázel Radim Linhart. Na svatého Vavřince se už od 17. století putuje na Sněžku na polední bohoslužbu. V 7 hodin a 30 minut vyrazila od kostela ve Špindlerově mlýně na nejvyšší Českou horu jako každoročně skupina poutníků vedená vrchlabským děkanem Jiřím Šlégrem.
1: Je to asi 10 kilometrů, ale aby jsme to měli na pohodu, tak to krásně stíháme. Cestou se modlím ružené, také tam často přichází lidé z různých koutů země, aby se šli pomodlit nahoru ke svatému Vavřincovi, protože to je patron Krkonoš. Je to zároveň tady patron i naší farnosti vrchlabské, která tu pořádá. Letos bude nahoře na Sněžce, na té mše svaté, přítomný světící biskup Prokop Brož a potom ještě generální vikář Jan Paseka a vždycky tam bývají i biskupové a účastníci z polské strany a také i z Německa nebo z jiných zemí. Mně se líbí taková definice poutníka, že poutník je ten, který se modlí nohama.
2: Jsi tu celkom sám a přece nečekaně. Zjavil se hlások, takmer ho nepočujem. Štěboce jako vtáci na svitanie.

aby nemusela mezi kojením a přebalováním vařit, ale mohla odpočívat. Mně přinesly sousedky slepičí vývar a bábovku. Jen tak mi to předali mezi dveřmi, popřáli k miminku a šli. Byla jsem tak dojatá. Svatební obřad bez hostiny, to přece vůbec nejde. A pohřeb? No to taky ne. Maturitní komisi se nosí chlebíčky a zákusky, aby byla dobře naladěná. Kdo ví, jak přísná by byla, kdyby její členové měli hlad. Oslavy narozenin jsou vlastně taky koncem jednoho roku života a zahájením dalšího. Moc se mi líbí zvyk, který někde dodržují, když se do obce, ulice, domu, prostě někam do sousedství, nastěhuje někdo nový, vítají ho starousedlíci přinesením nějakého jídla. Je to dobrá příležitost k seznámení a pomoc do začátku, než se nová domácnost zabydlí. V prostředí, kde žiju, se to nedělá. Ani já sama to nedělám. Líbí se mi to, ale tak moc, že jednou s tím určitě začnu. Dovedu se vžít do situace. Představte si, jaké to musí být. Stěhovací vozy odjeli a noví obyvatelé bytu stojí uprostřed všech těch krabic, tašek, skříní, stolů a židlí. Je večer a oni stačili orientačně rozmístit nábytek tam, kde se domnívají, že ho budou chtít mít. Našli už peřiny, ale zubní kartáčky ještě ne. V krabici nadepsané nádobí, ale není nádobí, ale složený křišťálový lustr po babičce. Nápis totiž pochází ze stěhování úplně jiné rodiny, která ale poskytla krabice. Noví obyvatelé jsou špinaví, unavení a hladoví. V tom zazvoní sousedka a jen tak mezi dveřmi se představí, podá talíř s bábovkou a řekne, ve kterém patře bydlí, kdyby něco potřebovali. Popřeje hezké bydlení a zmizí. Cítili byste se vítáni? Nic na tom není a přesto to neděláme. Pojďme se rozhodnout pro podobná gesta. Na světě bude lépe.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Při dnešní polední modlitbě myslíme zvláště na obyvatele měst České Budějovice, Týn nad Vltavou a město Kvitov Ekvádoru. A na závěr připojíme modlitbu svatý Michály Archanděli v kancionálu číslo 022. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
1: A ona přišla z Ducha Svatého.
0: Zdravá
1: vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdravá vás, Maria, milost.

0: plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
0: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
1: Modleme se.
0: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě zkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Odpočinutí věčné dej zemřeným, Pane,
0: a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
1: Svatý Michaeli archanděli,
0: braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým, kníže nebeského vojska, zvrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.
1: Svatý Vavřinče,
0: oroduj za nás.
1: Všichni svatí a světice Boží,
0: oroduj za nás.
1: Dej nám, Bože, své požehnání, chráň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
0: Amen.
1: Dobrořečme Pánu.
0: Bohu díky.

Několik minut po 12. hodině je na Proglasu k poslechu připravená hudební siesta. Dnes nejprve zazní píseň Kolovrátku, koncertní etida pro violončelo a orchestr Davida Popra. Violončelistu Jiřího Hoška doprovází Pražský festivalový orchestr, diriguje sám Jiří Hošek.

Dozněla píseň Kolovrátku, koncertní etída pro violončelo a orchestr Davida Popra. Violončelistu Jiřího Hoška doprovázel Pražský festivalový orchestr. Dále si vyslechneme koncert pro housle a orchestr F-moll Henrika Věňavského. Houslistu Marata Bizengaljeva doprovází Polský národní rozhlasový symfonický orchestr Katovice. Diriguje Antony Witt.

Dozněl koncert pro housle a orchestr číslo 1 F-moll Henryka Věňavského. Marata Bizengalieva doprovázel polský národní rozhlasový symfonický orchestr Katovice, dirigoval Antony Witt. A na závěr hudební siesty na Proglasu vyslechneme variace a fugu na Beethovenovo téma od Maxe Regra. Zahraje Janáčkova Filharmonie Ostrava, řídí Denis Berg.

0: Poslouchali jsme variace a fugu na Beethovenovo téma od Maxe Regra. Janáčkovu filharmonii Ostrava dirigoval Denis Berg.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Zprávy. V Česku se půdní sucho může dál zhoršovat. Zemřel spisovatel Vladimír Páral, bylo mu 94 let. Společnost Revolut získala francouzskou bankovní licenci. Příští rok otevře ústředí v Paříži. Je pondělí 10. srpna, tady je Plus a zprávy. Zdraví vás Ondřej Látal. Půdní sucho se v Česku kvůli horku může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat a teploty můžou i tento týden dosahovat až 35 stupňů.
2: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
3: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
2: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
4: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za posledních 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
2: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor patřil mezi čtenářsky nejoblíbenější spisovatele druhé poloviny 20. století. Jeho knihy Soukromá vichřice, Profesionální žena nebo Mladý muž a Bílá velryba řešily témata partnerského soužití, erotiku i stereotypy sídlištního života. Právě proto jeho knihy nadchly i režiséra Viktora Polesného, který podle Páralova románu Milenci a vrazi natočil v roce 2004 stejnojmenný film.
5: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem, což, jak víme, bylo v té době strašné město.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč. Finanční technologická společnost Revolut získala francouzskou bankovní licenci. V příštím roce plánuje v Paříži otevřít nové ústředí pro západní Evropu. Firma se už dřív zavázala investovat v regionu přes 1 miliardu eur a vypsala přes 600 nových pracovních pozic. V noci se na letiště Praha nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings na lince do Tel Avivu. Bylo to kvůli závadě na jednom z motorů. Porucha ovlivnila provoz na pražském letišti. Dvě letadla musela přistát v Brně. Mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Duvková Českému rozhlasu řekla, že posádka je na podobné situace školená a Boeing měla pod kontrolou.
6: Během letu na lince z Prahy do Tel Avivu posádka indikovala závadu na jednom z motorů. Z tohoto důvodu se letadlo vrátilo zpět na pražské letiště, kde bezpečně přistálo. Na palubě

0: letadla bylo 189 cestujících a 6 členů posádky.
1: Cestující o několik hodin později dopravilo do Izraele náhradní letadlo. Tady jsou informace ze silnic a dálnic na plusu. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna se zastavuje u sjezdu na Slavkov u Brna na 203. kilometru. Kolona pokračuje až na 196. kilometr, zdržení 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště se sune fronta hlavně kamionů od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru až na 19. Regulují proto vjezdy do tunelů, zastavíte se taky osobními auty před tunely. Před omezením v Gbelské ulici v Praze se sune fronta hlavně kamionů celou Novopatskou už z východní části okruhu od Běchovic. Na jižní spojce směrem na Černý most trvá silnější provoz mezi Lanovým mostem a Europarkem. A omezení brzdí provoz u letiště směrem do Prahy. Kolona se táhne od sjezdu na Kněževes ze 3. kilometru. Dobře dojďte. A bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty 31 až 36, na horách kolem 26 stupňů. To byly zprávy, tady je...
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme 13 hodin a téměř 8 minut. Posloucháte Proglas s Alenou Rubášovou v pondělí 10. srpna. Dnešní odpolední proud jsme zahájili písní Výkřik od kapely Bob a Bobci. Dál vám chystám třeba kapely Strašlivá podívaná, Beze všeho, Kompromis, Epidemie a mnohé další. Přidám zprávy, přehled dnešních výročí a od 14 hodin samozřejmě hudební kompas Milana Tesaře. Dnes zaostříme na album Mně by se tu líbilo skupiny The Uniques. Příjemný poslech.

tam nedaleko, pod Plzně je nevelikej kraj. Tam do dnes mluví nářečím, tam starý zvyky znaj. Hadudy směchem chlupatým křeští a vejskají. Tam bludnej kořen snadno překročíš, pohádka říkají.

0: Poslouchali jsme Vladimíra Mišíka, kterého doprovázeli Jan Hrubý a Ruda Hálek na nahrávce z roku 2001. Blízcí a přátelé oslavili v sobotu v Boskovicích život sopranistky Alexandry Polarčík, která odešla po těžké nemoci 2. července ve věku 42 let. Při takzvané popel party, jak sama své rozloučení nazvala, vyjádřili vděčnost za ní a za to, co vnesla do životů jiných. Farářka církve Československé husitské Sandra Silná píše, že, cituji, byla o setkání, slzách, úsměvech, čaji, hudbě a lásce k životu. Krátce před smrtí představila Saša Polarčík u nás na Proglasu své připravované album Hlas Hildegardy, věnované duchovním písním středověké mystičky a skladatelky svaté Hildegardy z Bingenu. Vyprávěla o své cestě od dětského sboru přes operní kariéru až k fascinaci gregoriánským chorálem. Rozhovor vedl hudebník a náš spolupracovník Martin Kišperský. Podle něj se rozhovor stal hlubokým svědectvím o hudbě, víře, odvaze a smyslu života.
1: Těch skladeb vznikla opravdu spousta a tedy bylo z čeho vybírat a Saška se rozhodla, že ten materiál nechá projít skrz své vnímání hudby a pošle ho dál a věnovala tomu spoustu let. A myslím si, že v závěru života ta práce byla intenzivnější ještě a že to je znát. Je spousta způsobů, jak tuhletu velmi starou hudbu interpretovat. Saška například nejenže se doprovázala na různé nástroje, které třeba nebývaly zvykem, tak taky musela ty písně harmonizovat, přistupovat tomu nějakým způsobem autorsky. Jsou to podle mě autorské osobní úpravy materiálu. Věděla to dlouho, že se blíží konec, byla v terminálním stádiu, ale ten odchod si naplánovala a zvládla to s nesmírně inspirativní statečností a pragmatičností, která, myslím si, že spoustu lidí opravdu zaskočila tím, jak frajersky to bylo provedeno. Prostě mluvila otevřeně o tom, o čem chtěla mluvit a nechala tady za sebou, kromě hudebního, i tento lidský vzkaz. Obojí dvojí má pro mě velkou cenu. Kromě té desky, která se chystá, a kromě toho, že Saška také dbala na to, aby vychovala svoji nástupkyni, která bude v tradici těch písní Hildegardy z Bingenu pokračovat. Na serveru YouTube je série videí, ve kterých Saška povídá o tom, co si myslí o životě po životě a o tom, jak přistupuje ke konci naší pozemské pouti. Tak to doporučuji, stejně jako zájem o její práci.
0: Tolik Martin Kišperský ve vzpomínce na Alexandru Polarčík. Jejich červnový rozhovor si můžete poslechnout kdykoliv z audioarchivu na webu Proglasu.

stavím si statek u Waterloo. Kašlu na všechno tu bídu, opilé dějiny se potácí Evropou. Chci mít kousek vlastního klidu. Stavím si statek u Waterloo, každý mi šos políbí.

chtěl kdysi změnit svět. To bylo v mládí vždy na prvním místě. Místo toho začal svět měnit mě. Změna je život, už to vím jistě. Tak si teď stavím statek u Waterloo. V závětří

берегу Ватерлу. Můj dům, můj hrad, navzdory době, pro všechny se stejně nelze rozkrájet, a člověk má především povinnost k sobě. Stavím si statek u Ватерлу.

Máme 1814, brzo do léta, já svou koncepci však nemám krátku dechu. Počítám, že nejdýl tak do roka, vše pro co žiju,

0: Skladbu Jiřího Smrže hrála kapela Druhá míza Vojty Zíchy. Středoevropské jamboree skončilo v sobotu 8. srpna ve skautském centru na předměstí Budapešti. Týden tam strávila zhruba tisícovka skautů a skautek z celé střední Evropy, včetně nejpočetnější více než 300členné české výpravy. Zuzana Vladíková pro Glasu před koncem řekla.
1: Je tady fakt hodně lidí, se kterýma se dá krásně povídat, třeba my. Už jsme se tady skamarádili s tolika lidma prostě a už plánujeme i výpravy a všechno. Nejhezčí zatím byl výlet, kdy jsme jeli do takového malého městečka a koupali jsme se v Dunaji a prostě jsme si jen tak odpočívali, tak to bylo zatím asi nejkrásnější. Příští rok určitě pojedu zase. Je to teda docela chaos, abych se přiznala, ale i tak se mi tady hodně líbí.
0: Světové skautské jamboree bude za rok mezi 30. červencem a 8. srpnem 2027 v polském Gdaňsku. Vedoucím národního kontingentu jmenovala výkonná rada junáka českého skauta už před časem Jana Profu Kovaříčka.

Máme krátce po půl druhé a je tedy čas pro dnešek v kalendáři Kateřiny Vitouchové. Prožíváme pondělí 10. srpen 2026. Katolický kalendář ukazuje na svatého Vavřince. Jáhna umučeného pro víru v tento den roku 258. Stal se ochráncem knihovníků a archivářů, vinařů, kuchařů a cukrářů, také mlynářů a pekařů, Pradlen i našich nejvyšších hor Krkonoš. Za patrona si ho zvolila i papežská misijní díla v České republice. Jeho svátek je podle lidové moudrosti rozhodující pro podzimní počasí. Svatého Vavřince označovali také za prvního podzimního bratra. K víře ho vedl pozdější papež Sixtus II. V Římě. Tam přišel Vavřinec ze Španělska. Více o jeho původu nevíme. Měl na starosti kázání a péči o chudé a nemocné a zároveň správu církevního majetku. Při pronásledování křesťanů byl zavražděn. Biskup Pavel Konzbul píše: když ho římský prefekt vyzval, aby odevzdal poklady církve, Vavřinec mu přivedl místní chudáky a bezdomovce. Dej i nám, pane, tento smysl pro humor a nejen oči pro pláč. Konec citace. Církev dnes připomíná i skupinu 108 blahoslavených polských mučedníků, obětí druhé světové války, kněží, řeholníků a řeholnic i laiků umučených v německých lágrech. K úctě oltáře povýšil tyto své krajany papež Jan Pavel II. Při návštěvě Varšavy v červnu 1999. Vavřincům k dnešnímu svátku přejeme z Proglasu všechno nejlepší. Jejich jméno z latiny má dvojí výklad, znamená pocházející z města Lorenta, případně Vavřín. No a pranostiky k 10. srpnu. Pěkné počasí na svatého Vavřince ukazuje na pěkný podzim, anebo na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost.

0: Je tu připomínka dalších dnešních výročí. Před 130 lety se narodila novinářka, spisovatelka, překladatelka a odbojářka Milena Jesenská. Zahynula v roce 1944 v nacistickém koncentračním táboře Ravensbrück. Jako jedna z prvních přeložila Kafku do češtiny, psala proti nacismu i komunismu, pomáhala židovským přátelům uprchnout z okupovaného území. Z Peroutkovy přítomnosti ze září 1938 od ní čteme, cituji, vím jenom tolik, pokud na světě musí být člověk živ z práce, potud je pro něho práce nejen zdrojem obživy, ale i všech hodnot člověka, tedy i mravních. Má-li tento člověk pochopit, že je pro něho demokratický stát výhodnější než stát totalitní, je třeba, abychom mu dali vědět, cítit a zažít, že tu má co dělat. Dokážeme-li to, získáme bod pro sebe. Konec citace. A právě před 35 lety 10. srpna 1991 začaly Světové dny mládeže v Częstochowie. Na mariánské poutní místo Poláků zval mladé papež Jan Pavel II. Motto vybral z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, ale přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Poprvé v historii těchto setkání počet účastníků přesáhl milion a poprvé mohli přijet také mladí ze zemí bývalého východního bloku, včetně Československa.
1: Někde tady

0: Na Proglasu dospívala Žofie Kabelková. Rovných 5 let je na věčnosti někdejší pomocný brněnský biskup Petr Esterka, kaplan amerického letectva a dlouholetý krajanský duchovní, osobnost demokratického exilu, nositel ceny Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Biskupem ho jmenoval papež Jan Pavel II. V červenci 1999. Na funkci pak Petr Esterka rezignoval v roce 2013 z důvodu věku podle kanonického práva. Zemřel v Kalifornii v 85 letech. Pochován je v jeho rodišti Dolních Bojanovicích na Hodonínsku. Tehdejší brněnský biskup Vojtěch Cikrle Proglasu ve vzpomínce řekl.
1: Poprvé jsme spolu tak nějak velmi blízko mluvili při svěcení pana biskupa Koukla v Litoměřicích. To bylo ještě za totality. A tam jsem jej poznal a vlastně jsem obdivoval jeho takový široký záběr a takovou, jak bych řekl, světoběžnost, prostě jak pro něho bylo úplně normální, jako lítat letadlama mezi světadíly a podobně. Potom se situace u nás změnila, takže jsem jej zval jako rodáka z naší diecéze třeba na pouť do svaté země, když byla diecézní pouť, a tam jsem taky obdivoval jeho takové, jako bych řekl, světoběžnictví, tak kdy všechno zvládal s přehledem. Když se stal biskupem, to už bylo tedy za totality pan biskup Škarvada, který působil v Římě a pečoval o krajany zahraničí, tak si právě otce biskupa Petra vybral jako biskupského vikáře pro Spojené státy a Kanadu, a potom někdy to bylo i rozšířené a byl mu udělený titul monsignor a byl jmenovaný čestným prelátem. A takové to, kdy jsem s ním nejvíc byl, tak bylo, myslím, že to bylo v 93. roce, kdy jsem měl navštívit krajany do zahraničí a poděkovat jim za všechnu pomoc, kterou jsme od nich cítili, morální, ale mnohdy i hmotnou. A takže jsme spolu asi 5 týdnů jezdili po Spojených státech a Kanadě a vlastně jsem viděl způsob, jakým se tam vede třeba duchovní správa. Tak mě otec Petr uváděl do takového pohledu, který byl mnohem širší než takový ten omezený u nás. Také protože jsem tehdy měl na starosti armádu, tak jsem čerpal i z jeho takových vědomostí, protože byl takový záložák a každý čas nějaký musel tam splnit nějaké ty limity, fyzické limity, uběhnout míly. Takže jsme si byli takto velmi, velmi blízcí. A takže jezdil jsem a vždycky jsem jej třeba vozil na Velehrad nebo z Velehradu do Mikulčic a měli jsme možnost spolu mluvit, a tak jsem obdivoval takovou jeho šíři zájmu a vlastně všeho toho, jak on se, jsme se střetávali, teď nemyslím ve zlém, ale střetávali jsme se s takovým pohledem, jako bych řekl, americkým nebo víc světovým, a potom tady pohledem jihomoravským. A bylo to vždycky velmi zajímavé a myslím si, že i přínosné pro obě dvě strany.
0: Vzpomínal na svého spolubratra Petra Esterku po jeho úmrtí v srpnu 2021 před 5 lety biskup Vojtěch Cikrle. Knižní bilanční rozhovor, který s biskupem Esterkou vedl Aleš Palán, vydalo karmelitánské nakladatelství pod titulem Rozhodni se pro risk.

To byla kapela Kompromis. No a seznam dnešních oslavenců je opravdu dlouhý, posuďte sami. 35 dnes slaví rychlostní kanoista Daniel Havel, 40 tenistka Andrea Hlaváčková, 55 pak divadelní režisér Dušan David Pařízek a skokan do výšky Jan Janků. 60. narozeniny má jezuita pater Josef Stuchlý, dosavadní rektor duchovní správy u kostela na nebevzetí Panny Marie a také studentský kaplan v Brně. Bývalý řádový provinciál z brněnského působiště v rámci letošního přesunu kněží odchází do jiné diecéze. Jeho místo převezme pater Jiří Hebron. 65 má vědec v oboru nanotechnologií a vynálezce nového typu baterie Jan Procházka a také malíř a divadelní výtvarník Jan Pištěk. 65-letý je ode dneška i trampský, skautský a woodcrafterský publicista, badatel a regionální politik Petr Vokoun Náhlík, někdejší pronásledovaný odpůrce komunistické totality. 75 let se dožívá bývalý kolumbijský prezident Juan Manuel Santos, nositel Nobelovy ceny za mír. Do dějin vlasti se zapsal především podílem na ukončení vleklého konfliktu mezi vládou a povstalci z revolučních ozbrojených sil Kolumbie. Mírová dohoda z roku 2016 uzavřela půl století bojů, které stály na 260 tisíc životů a miliony obyvatel vyhnali z domovů. A 91. narozeniny slaví emeritní předseda Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie a emeritní biskup rotterdamský salesián Adrianus van Luyn.

Po kapele Epidemie tu mám pozvánku k poslechu večerních pořadů Proglasu. Budou to Jak se vám líbí a Debaty z Dominikánské 8. Hostem pořadu Jak se vám líbí ve čtvrt na 8 večer bude brněnský moderátor a DJ Aleš Pudivítr, známý pod uměleckým jménem DJ PMC. U příležitosti svého významného životního jubilea nám dá nahlédnout do profese DJe a zreflektuje historii žánru Italo Dance, který před 20 lety ustoupil minimalističtějšímu elektrohausu. Řeč bude o technických začátcích v 90. letech, o poctivém řemesle míchání z gramofonových desek, o fenoménu takzvaných white labelů i o tom, jak vývoj výpočetní techniky a raných softwarů proměnil domácí studia. V závěru pořadu zazní také exkluzivně pro tuto příležitost namixovaný taneční set. No a co je víra?

Minutu po 14. hodině je tu odpolední hudební kompas na pondělí 10. srpna. Hudebník, skladatel a muzikolog Václav Kramář po letech oživil tvorbu dvou svých někdejších kapel. Vysokoškolské Offside Story a středoškolské The Unix. O obou bude hovořit v pořadu Jak se vám líbí 20. srpna, ale my si už teď třemi ukázkami představíme The Unix a jejich nové album Mně by se tu líbilo. A začneme písní Nepomohu, ve které jako host zpívá Zdeněk Vřešťál.

Bojin Jan pohodil svou pušku. Přál si jen, ať se to všichni dozvědí. A v poli stál, ač mnohým skřížil mušku. A střelci v zákopech sklopili svá hledí. Bojin Jan podíval se k Bohu. A Bůh pravil,

Představujeme si skupinu The Unix a její album Mně by se tu líbilo. Skupina působila v letech 1995 až 99 na Chrudimském gymnáziu a z této doby také pochází repertoár alba. Klávesista a skladatel Vašek Kramář se po téměř 30 letech rozhodl tuto ranou tvorbu znovu otevřít. Zachoval původní melodie i charakter skladeb, ale texty společně se zpěvákem Janem Rydlem přepracoval tak, aby odpovídali jejich dnešnímu pohledu na svět. A výsledkem je album, které spojuje energii mládí se zkušeností současnosti. Na nahrávce se podíleli nejen původní členové kapely, ale také řada výrazných hostů z české hudební scény. Za bicí tak usedl Martin Novák ze skupiny Druhá tráva, na baskytaru hraje Rastislav Uhrík, na saxofon a klarinet hostuje Luboš Soukup, který dlouhodobě působí v Dánsku. A jak jsme už slyšeli, v jedné skladbě se objevuje také písničkář Zdeněk Vřešťál. Kramář vnímá dokončení tohoto projektu jako určité bilancování. S nadsázkou hovoří o krizi středního věku, která se u něj prý neprojevila nákupem sportovního auta, ale snahou dokončit hudební nápady, které v něm zůstávaly mnoho let nedořešené. Vydání alba pro něj znamená uzavření jedné důležité životní kapitoly a možnost věnovat se novým projektům. Více se dozvíte přímo z jeho úst 20. srpna v pořadu Jak se vám líbí. Na závěr hudebního kompasu si poslechneme skladby Labyrint a poslední Ragtime.

Poslouchali jsme skupinu The Unix, která nově vydaným albem Mně by se tu líbilo po téměř 30 letech navazuje na své gymnaziální hudební období. Zítra ráno bude hudební kompas patřit francouzskému ženskému duu Kokaňa. A zítra odpoledne vás pozveme na vystoupení amerického umělce Yaela Stroma v rámci festivalu Štetlfest v Brně. Hudební kompas připravil Milan Tesař.

Tak to byl etiopský saxofonista Girma Voldemichael. A nyní je na řadě česko-britský písničkář James Harris, který vydal album Love and Desire. Nová kolekce autorských písní vznikala pod dojmem starých fotografií, pořízených analogovým fotoaparátem, které hudebníka přivedly k úvahám o kráse nedokonalosti a spontánnosti. Na nahrávce se vedle Harrise podíleli mimo jiné Matěj Belko, Tomáš Neuwert, William Béreš a další. Komorně laděné skladby spojují prvky folku, soulu a písničkářské tradice a staví na civilním projevu i silných melodiích. Tady je I Want Out.

Do podzemí z nového alba Planeta Pluto na Proglasu zpíval David Hercik a střídá ho finská sourozenecká dvojice Loimolan Voima. Ta představuje své třetí album Ilan Pruazněka, které je podstou tradičním karelským pravoslavným vesnickým slavnostem i kulturnímu dědictví Karélie. Bratři Mika a Niko Sáciovi zpívají v karelském jazyce a ve svých autorských písních spojují lidovou tradici se současným folkovým výrazem. Nahrávka je zároveň oslavou ohroženého karelského jazyka i povzbuzením pro jeho další život.

Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

Máme 14 hodin 33 minut a v pondělí 10. srpna ladíte Proglas. Od mikrofonu vám hezké odpoledne přeje Alena Rubášová. Spolu jsme vstoupili do druhé půle odpoledního proudu písní, zpráv a pozvánek na akce. A budeme také přebírat zprávy Českého rozhlasu Plus, ty přijdou na řadu v 15 hodin. Od 16. hodiny si čaj do páté s Helenou Bratfeldovou vychutnáte nad poctou Alison Krauss. A v 17 hodin 10 minut naladíte Rudl s Milanem Tesařem a Jaroslavem Vojtěchem a nahlédnete pod pokličku našeho vysílání. Zůstaňte určitě s námi.

hvězdy mizí rotmy, ty ostatní dál klidně svítí. Nedotýkejte se drátů ani padlých na zem,

0: Tak to byl Vladimír Merta a my už míříme do Brna. Program posledního týdne festivalu Léto z kafé Práh v Brně slibuje 4 hudební večery. Dnes zahrají skupiny Zkusme to, Lang und Breit a Kolibříkův úlet. Se zítřejším programem vás seznámí kulturní produkční kafe Práh Michal Šimíček.
1: Tenhle ten večer zahájí brněnská kapela Kupodivu, folkový přístav a na závěr legendární Old Boys Poutníci. 12.8. ve středu bude hrát Líbanda a rockový Dizzy. 13.8. celý festival ukončí folková nádhera. Zahraje v 19 hodin brněnská kapela Vína, ve 20 hodin jsme si pozvali pražskou kapelu Lotrek a poslední kapela z těch 34 kapel, které na festivalu Léto z kafe Prah hrály, se jmenuje Máta Brno. Veškerý program si můžete přečíst na kafeprah.cz a pojďte si tenhle ten festival vychutnat, protože je v nádherném prostředí uličky ve Vaňkovce a můžete se občerstvit v Café Prah a hlavně si užít úžasnou žánrovou muziku. Těším se na vás.
0: Uzavírá na proglasu kulturní produkční brněnského Café Prah Michal Šimíček.

0: Castellana jsme slyšeli v podání kapely Zhasni. Třicetiny slaví letos Vyšší odborná škola sociální Caritas Olomouc. K jubileu pořádá i netradiční pouť ze Santiago de Compostela na Svatý kopeček.
1: Vnímáme jako příležitost poděkovat za všechno, čím ta škola prošla a zároveň za všechny lidi, kteří s ní nějakým způsobem putovali a vlastně putují stále. Ta pouť má dvě formy. Jednak je to online pouť, která probíhá už teď během léta. Potom skutečná fyzická pouť, která proběhne 16. září, kdy se vydáme od školy Olomouci na Svatý kopeček, kde proběhne potom i mše svatá bazilice a společné agape. Kdokoliv, kdo chce, může se připojit jak toho 16., tak právě teď během léta k online pouti. Existuje proto speciální web, na kterém už nyní jsou vidět trasy, které lidi prošli s nějakým úmyslem právě za školu. Společně skládáme trasu, kdy putujeme symbolicky ze Santiago do Olomouce. Většinou lidi fyzicky putovali právě tak, že putovali do Santiago a my tím, že vlastně chceme jít potom z Olomouce na kopeček, tak jsme tu trasu otočili.
0: Řekla Proglasu za Vyšší odbornou školu sociální Caritas v Olomouci Kateřina Opatrná.

Po písničkáři Jakubu Nohovi je na Proglasu čas pro malé meteorologické okénko. Počasí tento týden má být slunečné, teplé a suché, beze srážek. Rána budou většinou chladnější, odpolední teploty ale znova vystoupají k nadprůměrným hodnotám, informuje Český hydrometeorologický ústav. Nadále se bude prohlubovat hydrologické sucho a požární riziko. Dnešek bude podle meteorologů pravděpodobně nejteplejší, podle aktuální výstrahy s teplotami až 630 stupňů Celsia. Večer přejde přes Česko od severozápadu slabá studená fronta. Lokálně se objeví přehánky nebo bouřky, které mohou doprovázet silnější nárazy větru. Déšť ale nebude vydatný. Zítra teploty přechodně klesnou na 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30. Slunečné počasí s podobnými teplotami má být i ve středu. Ve čtvrtek teploty opět dosáhnou 31 stupňů a v pátek má být o stupeň více. O víkendu znovu až 630 stupňů Celsia. Změna v charakteru počasí s mírným ochlazením a srážkami pravděpodobně nastane až v neděli, uvádí Český hydrometeorologický ústav.

0: A zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: 15 hodin, posloucháte Odpolední Plus, je pondělí s datem 10. srpna a s vámi je Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas Plus.
1: Jaká témata probereme podrobně? Izraelský premiér Netanyahu v neděli odmítl Trumpův 15-bodový plán na mír v pásmu Gazy. Jaký bude další vývoj? Británie známá svými dešti a oceánským klimatem. Jak moc je to horké a suché počasí pro Brity obvyklé a nebo neobvyklé? A francouzská policie v souvislosti s požáry zadržela už přes 400 lidí. Plameny letos ve Francii sežehly rekordní rozlohu lesů. Jaká je ve Francii aktuální situace? Nejprve ale zprávy a Ondřej Látal.
3: A přeju dobrý den. Půdní sucho se v Česku kvůli horku může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat. Teploty můžou i tento týden dosahovat až 35 stupňů.
4: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
5: Což zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
4: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
6: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u bylovin za poslední 14 let, u lenin za poslední 20 let.
4: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Pracovníci v kultuře požadují po vládě stažení nové státní kulturní politiky. Podle nich vznikla netransparentně a bez dostatečné diskuze s odbornou veřejností. Strategický dokument rozhoduje podle kritiků o hospodaření s desítkami miliard korun. Ministerstvo kultury ale upravovat plány nebude. Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule upozorňuje, že nový dokument opomíjí zásadní témata.
7: Státní kulturní politika není dokument ministerstva kultury. To se týká toho, jak ten stát jako celek naplňuje svoji kulturní politiku. Například ministerstvo průmyslu a obchodu, ty ekonomické aspekty kreativní odvětví jako herní vývoj, ministerstvo zahraničních věcí, které řeší využití kulturní diplomacie, kreativity ve vzdělávání. Nakonec i ve zdravotnictví jsou nové oblasti, kde se kultura zapojuje. A tohle všechno tam chybí, protože nebylo s nikým projednáno.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Do Velké Británie dnes na jediném člunu připlulo 230 migrantů. Je to zatím největší počet lidí, kteří úspěšně překonali Lamaňský průliv na jednom plavidle. S odvoláním na britské ministerstvo vnitra o tom informoval server BBC. Přetížená a nevyhovující plavidla znamenají pro uprchlíky velké riziko. Letos na moři mezi Francií a Británií zemřelo nejméně 15 lidí. Nelegální přeplouvání Lamaňského průlivu podle statistik ale letos oproti loňsku pokleslo o 43%. Srbským hasičům se po pěti dnech hašení podařilo dostat pod kontrolu požár v přírodní rezervaci Deliblatská Peščara. Dál ale fouká vítr, který může situaci komplikovat. V terénu tak zůstává na 400 hasičů, vojáků i lesníků. Požár se zatím obešel bez obětí i větších škod.
8: Požár ove godine nastao u centru ove naše Deliblatske peščare i onda se zbog
9: požár vypuknul v srdci Deliblatské peščary a kvůli měnícímu se větru se rozšířil do různých stran. To podle vedoucího odboru pro mimořádné situace Luky Čaušiče komplikuje hašení a situace zůstává vážná. V oblasti schořelo zatím na 1700 hektarů nízkého porostu i lesa. Úřady evakuovaly obyvatele z ohrožených oblastí. Dodávky elektřiny a vody se ale podařilo obnovit. Dalšímu šíření požáru mají zabránit ochranná pásma, ze kterých lesníci pomocí těžké techniky odstraňují vegetaci. Ze západního Balkánu Tea Veseláková, Český rozhlas.
3: V noci se na letiště Václava Havla v Praze nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings na lince do Tel Avivu. Bylo to kvůli závadě na jednom z motorů. Porucha ovlivnila provoz na pražském letišti. Dvě letadla musela přistát v Brně. Mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Důvková Českému rozhlasu řekla, že posádka je na podobné situace školená a Boeing měla pod kontrolou.
10: Během letu na lince z Prahy do Tel Avivu posádka indikovala závadu na jednom z motorů. Z tohoto důvodu se letadlo vrátilo zpět na pražské letiště, kde bezpečně přistálo. Na palubě letadla bylo 189 cestujících a 6 členů posádky.
3: Cestující o několik hodin později dopravilo do Izraele náhradní letadlo.

0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích 18 lidí, 11 z toho byli motorkáři. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Uplynulý víkend označili za jeden z nejtragičtějších. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. O nejčastějších příčinách nehod motorkářů mluvil ve vysílání Českého rozhlasu dopravní psycholog Pavel Řezáč.
1: Nejčastější příčina je přehlédnutí, pokud se budu dívat na stranu řidičů ostatních vozidel, protože ti řidiči těch motocyklů nejsou tak dobře vidět. Na straně těch motorkářů samozřejmě může být to, že někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtí si tu jízdu užít.
0: Za červenec zemřelo na silnicích podle statistik dopravní policie celkem 41 lidí. Policisté v Praze vypátrali 49-letého muže s násilnými sklony. Hledali ho potom, co psychiatr dopoledne nařídil jeho hospitalizaci. Muž ale následně utekl, neznámo kam. V minulosti například bez varování schodil člověka pod metro. Teď už je v psychiatrické nemocnici. Dopravní informace v odpoledním plusu. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Svitavy. Na 191. kilometru se zastavíte, následná kolona pak pokračuje až na konec omezení na 196. kilometr, zdržení asi 20 minut. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďan dejte pozor za sjezdem na Děčín. Mezi tunely na 84. kilometru zasahují hasiči u zahoření karavanu v odstavném a pravém pruhu. Dálnice byla chvíli neprůjezdná, kolona před tunely se bude dávat do pohybu. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most se zastavují kamiony za sjezdem na Dolní Počernice. Kolona pokračuje přes východní část okruhu a Novopatskou až do omezení v Kvelské ulici. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují vjezdy do tunelů, nárazově se tak zastavuje před nimi, plná je taky ulice k Parandovu. V Polotavské ulici u odbočky na Bulovku řeší nehodu dvou osobních aut. Policie řídí provoz Kivadlově, tvoří se kolony. Ve směru k Blance se popojiští už od Balabenky, tam je to na 20 minut. V opačném směru se zdržíte 10 minut od Nové Povltavské. Na jižní spojce směrem na Smíchov počítejte se silným provozem od sjezdu do Vídeňské až na Barandovský most. A Věčné ulici se popojiští od Karlova náměstí k náměstí IP Pavlova. Dobře, dojďte. Zítra ráno a dopoledne bude polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 30. V tisíce metrech na horách většinou kolem 20 stupňů. Vát má mírný vítr ze severních směrů 2 až 6 metrů za sekundu a k večeru bude slábnout. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Žoldáka jsme slyšeli v podání kapely Ginevra. Solo měl Vašek Plecitý. Farnost Kutná Hora Sedlec zve na expozici, do které se mohou příchozí aktivně zapojit. Výzva zní, co pro vás znamená smrt? Přijďte nám to říct. Pokračuje náš redaktor v kraji Martin Weisbauer.
1: Na severní terase kostela Všech svatých s kostnicí rozbili svůj stan filmaři a autoři vznikající expozice Memento Mori, Viktor Portl a Dominik Dolejší. A není to jen tak ledajaký stan. Ukrývá pop-up audio studio Memento Mori, kde můžete nahrát svůj příběh, vzpomínku anebo zamyšlení nad lidskou konečností. Vybrané anonymní nahrávky se stanou součástí zvukové instalace nové expozice Memento Mori, která se veřejnosti otevře na jaře příštího roku. Přijít můžete každý den minimálně do 16. srpna, a to od 9 do 18 hodin na severní terasu Sedlecké kostnice, která má vstup z horní kaple. Návštěva vám zabere jen pár minut a váš hlas může být součástí příběhu, který budou návštěvníci Sedlecké kostnice poslouchat ještě dlouhá léta.

0: Na Proglasu hrála brněnská kapela Vehyba. Zpěvák a skladatel Michal Prokop, který se stal sólovým interpretem roku v letošních cenách Anděl a s albem Ostraka zvítězil i v kategorii Album roku, oslaví ve čtvrtek 13. srpna, 80. Tento pátek ho čeká koncert Live 80 na festivalu Krásné ztráty ve Všeticích s kapelou Framus Five a v sobotu tam vystoupí s Michal Prokop Triem a také s kytaristou Lubošem Andrštem a houslistou Janem Hrubým. Narozeninových koncertů plánuje celou řadu. Nejbližší 28. srpna v Hradci Králové, 5. září v Sokolově, 28. září v Táboře a 10. října v Olomouci.
1: Já doufám, že hlavně budeme hrát. To je to, co můžu teď říct, co ostatní visí někde nahoře, co já vím.
0: Říká před čtvrtečním životním jubilejem Michal Prokop, člen síně slávy cen Anděl České hudební akademie a nositel francouzského řádu umění a literatury.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Poslouchali jsme kanadské sesterské duo Cassie and Maggie. Vyšel druhý mimořádný díl ostravsko-opavského podcastu. Poslechnout si jej můžete na platformách Spotify anebo podcasty.cz. Na co v něm nahlíží, říká v úvodu nahrávky autorka Monika Pustovková.
1: Chtěla bych vás totiž pozvat, tak říkajíc, do zákulisí života na biskupství. Biskup Martin David dostal zajímavou pozvánku. Pekaři Elena a Tomáš Hanákovi ze Zlatých hor mu nabídli, aby si u nich vyzkoušel upéct kváskový chleba. Proto jsme z Ostravy do Zlatých hor vyrazili už brzy ráno. Manželé Hanákovi ve svém domě objevili pec už z 18. století. Úzké místnosti s klenutým stropem, kde se nachází, říkají černá kuchyně.
2: Rozjeď se kamkoliv, vždycky se vrátíš zpět, tak jak ti velí tvé srdce, které buší. Prožij sto životů a uč se odpouštět všem, kdo se štvali za zbloudilou duší. To všechno věděli.

0: svou ztracenou a nalezenou duší. Rozejď se kamkoliv, prožij z toho životu, prožij z toho životu.
1: Jste u nás jako doma. Proglas.

0: To byla kapela Hrozen a píseň Vlastně. Nová dlažba na Škroupově náměstí v České Lípě připomene zaniklý kostel svatých Petra a Pavla, který tam stával do ničivého požáru z roku 1820. Práce na obnově náměstí probíhají od loňska. Mají je proměnit v klidovou zónu.
1: Prostor bude, myslím si, že krásný, aby se tam dělali takový komornější kulturní akce, ale i aby tam si mohli děti hrát ve stínu. Je tam zavlažování pro stromy a těch stromů tam bude opravdu poměrně hodně. Okolo budou hrušně, to bude vlastně po obvodu. V tom takovém jakoby parčíčku, někde budou lavičky pro děti, tam by měly být akáty a té přední části, když vyjdete ze schodiště, tak by tam měly být dvě lípy, tak jak bylo v plně původně kdysi historii.
0: Doplnila starostka Jitka Wolfová. Projekt počítá s kompletní výměnou povrchů a veřejného osvětlení. Součástí je i zasakování dešťové vody, vybudování vodního prvku a nový mobiliář.
2: Jako se země točí, jak barvíš svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. Jako se radujeme, tak svůj obraz malujeme, jen se mnou barvy vybírej. Zase se kola točí,

jedině spolu po rukou. Jedný ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej. Neplet

To byl Laco Svitek a my si teď dáme píseň Oldřicha Popka s textem Ivana Blaška v podání Veroniky Havránkové, kterou doprovází Jirka Frič.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším čajem do páté. Tentokrát s malým zpožděním vzpomeneme půlkulaté jubileum jedné z nejvlivnějších amerických country bluegrassových zpěvaček a houslistek, rozhodně té nejoceňovanější, a to je Alison Krauss, která se narodila 23. července 1971 v Decaturu v Illinois v USA. Do hudebního průmyslu vstoupila jako zázračné dítě ve velmi raném věku. V 10 letech totiž vyhrála regionální soutěž. Jak posléze uslyšíme, tak maminka ji vedla k houslím od velice raného věku, původně ke klasice, ale posléze naznala, že divenku by mohlo víc bavit, kdyby měla nějaký profil do modernější hudby, a ona sama si vybrala bluegrass. Roku 1985, tedy ve 14, podepsala smlouvu s Rounder Records, což bylo velmi význačné vydavatelství, a první solové album vydala v roce 1987 ve svých 16 letech. Bylo to album Too Late to Cry. My si teď pustíme ukázku z jejího pořadí čtvrtého alba, třetího profilového jejího osobního, I've Got the Old Feeling. Ještě je potřeba říci, že ta úplně první ukázka Steel Rails byl její první opravdový hit. Tak teď titulní píseň z alba nadcházejícího.

tomhle bloku jsme slyšeli velice krásnou ukázku nejen toho, že Alison Krauss je vynikající zpěvačka, dost výrazný soprán, ale ne ten protivný, jak to často bývá, ale krásný, taky mívala přes dívku andělský hlas, tak provedla také ukázku svého houslového umění, které nikterak nezapomněla, které od dětství nese jako to již zmiňované zázračné dítě. Byla to skladba Cluck Old Hen. Co se dá říci o Alison? Dosud vydala 10 alb jenom jako profilových. Od svých 16 let je členkou kapely Union Station, se kterou stále vystupuje. První album vyšlo v roce 1989 a nedávno poslední v roce 2005 album Arcadia. Dá se říci, že Alison měla velice plodné domácí prostředí. Jako soutěživá byla nejenom v muzice, což je také docela vtipné, ale byla také výjimečnou bruslařskou na inlinech a vlastně se dlouho rozhodovala, jestli bude profesionální inlinistkou v roller derby a nebo jestli bude muzikantkou. Takže rozhodla se v době dospívání.

Dalo by se říci, že vystupování s country kapelou a účast mistrovství ve hře na housle na festivalu Walnut Valley ji formovalo. Společnost pro ochranu bluegrassu v Americe, IBNA, ji označila za nejslibnější houslistku na středozápadě, což, dalo by se říci, velice intenzivně doplnila. Původní název kapely byl Silver Rail. Tehdejší basista a šéf kapely John Pennell objevil, že už kapela touto názvu existuje, tak změnil název na Union Station a pod tímto názvem také vydali první dlouhohrající desku Two Highways. Dá se říci, že závazek Crown Records byl, že bude Ellison vydávat střídavě svoje profilové album a album s Union Station. Postupně se ty rozestupy intenzivně rozvolňovaly, takže od 2 let rozmezí to bylo až na 5 a potom i 11. Round the Records a debutové album Too Late to Cry zaznamenalo velmi výjimečné hodnocení. Ona sama, dá se říct, byla výjimečná i v tom, že sklízela úspěch za úspěchem. Pochopitelně byla vyhledávanou studiovou hráčkou, takže spolupracovala s celou řadou kapel, zpěváků a tak dál. Kromě těch 14 alb, o kterých byla řeč, mimochodem platinové, bylo například album Raising Sun z roku 2007, které vydala ve spolupráci s anglickým rockovým zpěvákem Robertem Plantem. Do roku 2025 získala 27 cen Grammy ze 46 nominací, což ji řadí na kompletně celkově 4. místo v celkovém počtu vítězství v cenách Grammy. Hned za Beyoncé, Quincy Jonese a dirigentem klasické hudby Georgem Saltym. Ve svém oboru, tedy country bluegrass, je suverénně první. Také byla nejmladší umělkyní, která Grammy dostala. Dá se říci, že když získala svou první cenu, byla druhou nejmladší vítězkou vůbec, včetně vážné hudby. Ocenění ostatně získala celou řadu. Teď si poslechneme ukázky ze 2 alb. Bude to album z Union Station, Paper Airplane a také z alba Windy City skladba Losing You a známé Gentle on My Mind.

předpokládám, že obě písně, které jste právě slyšeli, tak vám něco připomněly. Samozřejmě mají své české překlady. Domyslíte si, které to jsou. Mohli bychom na to téma uspořádat klidně i soutěž. Co jde ještě říci o Alison? Má toho za sebou celou řadu. První cenu Grammy získala za single Steel Rails, s kterým také bodovala na Billboardu, tím jsme dnešní pořad otevírali. Druhé album Every Time You Say Goodbye získala druhou cenu Grammy za nejlepší bluegrassové album roku a v roce 1993 ve věku 21 let byla nejmladší členkou Grand Ole Opry v té době. V té době se do Union Station připojil Tim Stafford a stal se trvalým spolupracovníkem Alison. Krauss vlastně doteď a k albu, kterým vlastně dnešní pořad uzavřeme, to byl soundtrack k filmu Oh Brother Where Art You, tedy Bratřičku kde jsi, se Dante Minsky stal opět jejím pěveckým partnerem. Dalším trvalým spolupracovníkem je Jerry Douglas, který také vytvořil skladbu Union House Branch, kterou jsme před chvílí slyšeli. To byla ta druhá instrumentálka a zajímavý dialog mezi dobrem a houslemi. Dá se říci, že Alison už je častěji zvána jako zpěvačka, jako hostující umělec na různá alba, ale přesto její kvality jako houslistky jsou nepominutelné. Mívá občas zdravotní problémy, říká se, že mnoho alb je natáčeno pomalu i z toho důvodu, že trpívá silnými migrénami, ale přesto všechno výsledek, který se objeví, tak je pochopitelně vždycky velice kvalitní. Další album Union Station vlastně už je s Jerry Douglasem, který se etabloval v roce 1998 do Union Station. A album Too Late to Cry z roku 87 bylo jeho první spoluprací, ale tehdy nebyl členem. Naopak album New Favorite, které vyšlo 14. srpna 2001, už je s Jerry Douglasem jako s členem. Single Lucky One získal Grammy, stejně tak samotné album opět Grammy za nejlepší bluegrassové album. V té době 2002 se rozhodlo vydavatelství vydat dvojalbum s názvem Live a to opět získalo Grammy a také dvojitou platinu. O spolupráci s Robertem Plantem už byla řeč. Spolupracovali spolu dvakrát. Nejdříve to byl album s názvem Raising Sand, které vyšlo roku 2016 a za chvíli z něj uslyšíme ukázku. 2021 Krauss oznámila, že vydá pokračování, tentokrát pod názvem Raise the Roof, tedy zvedněte nebo najděte kořeny. Krauss a Plant potom v roce 2001 se jako duo vydali na turné. Další spolupráce, zajímavá a mnohem starší, než je ta s Plantem, je z roku 1999 a to s Chrisem Christophersonem, s kterým naspívala krásný gospel Why Me, Lord. Další populární skladba, tentokrát hit kvarteta Crosby, Stills, Nash and Young, Teach Your Children, naspívala pro album Red Hot and Country, které bylo vlastně věnováno dobročinným účelům z roku 1994. Takže tuto velice známou píseň tentokrát uslyšíme v podání trojice, tedy Crosby, Stills, Nash, s Alison Krauss jako lead vokalem ženským a Katie Mattea. Užijte si to.

Pokud jde o spolupráci Alison Krauss jako studiové hudebnice, tak je velice pestrá a zdaleka se neomezuje jenom na country a bluegrass. Například v roce 1993 nahrála v Los Angeles vokály písni If I Could se skupinou Fish. V roce 1997 zpívala harmony vocals v angličtině a irštině na albu Runaway Sunday od irské tradiční skupiny Altan. Svůj jediný hit číslo jedna na Billboardu měla v roce 2000, kdy zpívala vokály v písni Buy Me a Rose. Kromě již zmíněného filmu Bratřičku Gracie má podíl na dalších soundtrackích. S Danem Tyminským naspívali další písně, další pozoruhodný soundtrack byl pro seriál Buffy Lovkyně upíru. V roce 2007 vydala Krausová album A Hundred Miles of More, a Collection, kde je celá řada písní, soundtracku a duetů s umělci, jako byl John Waits, James Taylor, Brad Paisley, Natalie McMaster. Jedna ze skladeb Missing You, duet s Waitem, a cover verze jeho hitu z roku 1984 byla přijata velice oceňována i jako single. Pozoruhodné je i nedávné album Arcadia, ale to se zatím teprve prosazuje. My nemůžeme skončit jinak, než právě ukázkami ze soundtracku O Brother Where Art Thou, a budou to písně, které si dobře pamatujeme. I'll Fly Away, které naspívala Gillian Welsh, a konečně Down to the River to Pray. Takže symbolická modlitba na závěr, a my si teď vlastně uzavřeme symbolickou gratulaci v čaji do páté pro Alison Krauss. Doufáme, že běh začínající dvěma pětkami jí přinese pouze štěstí a můžeme se těšit na další nahrávky. To je z dnešního čaje do páté vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na shledanou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Bylo 17 hodin a na Proglasu vysíláme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Stažení nové státní kulturní politiky. Dokument podle nich vznikl netransparentně. 4 německé země pozastavily zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Má to ulevit říční dopravě při extrémním suchu. Plavkyně Semanová a Jeníčková postoupily do semifinále na Kraulařské stovce na mistrovství Evropy. Kvůli spadlému stromu je neprůjezdná silnice 13 Karlovy Vary Chomutov před Stráží. A zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč. Kulturní

0: letošní kulturní politiku zveřejnila Hospodářská komora, která uzavřela připomínkové řízení 4. srpna. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: U okresního soudu v Děčíně pokračovalo hlavní líčení v případu pádu dětí z vyhlídky v Markvarticích v letě 2023. Do nemocnice tehdy záchranáři převezli 8 dětí. Obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti a způsobení těžké újmy na zdraví čelí 6 lidí a jedna firma. Soud se snaží zjistit, kdo zodpovídal za údržbu a pád vyhlídkové plošiny. Postavit je nechal zájmový spolek Triangle. Její technický stav byl nevyhovující, řekl dnes u soudu soudní znalec Jaroslav Marek.
2: Ty vady byly zjevný, protože tam celý kmen je popraskaný. Muselo se předpokládat, že když je kmen popraskaný povrchově, že není celistvý ani uvnitř. Ta údržba pravděpodobně prováděna nebyla, protože kdyby byla prováděna, tak by nebyla ve stavu, ve kterém byla zjištěna při pádu. Tato konstrukce mohla kdykoliv spadnout.
1: Hlavní líčení bude u Děčínského okresního soudu pokračovat za měsíc. Německo chce kvůli nízkým hladinám řek přesunout část nákladní dopravy na silnice. 4 spolkové země včera dovolili kamionům jezdit i o nedělích a svácích. Extrémní sucho může zpomalit německou ekonomiku o několik desetin procenta.
3: Nejsledovanější německou řekou je Rýn, po kterém se měsíčně přepraví asi 12 milionů tun nákladu. Hladina na něm ale v posledních dnech dosahuje historických minim, takže nákladní lodě na něj vyplouvají třeba jen s pětinovou zátěží a mezi Koblencem a Mohučí může řeka přestat být splavná docela. Na vykrytí případných výpadků by bylo potřeba takové množství kamionů a řidičů, které v Německu není k dispozici. Vláda proto chce víc zaangažovat taky železnici a prověřit, které opravy na dálnicích by se daly odložit, aby se nenarušovala plynulost dopravy. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Zemětřesení na západě Kolumbie má zatím 20 potvrzených obětí. Většina z nich zemřela ve městě Pereira vzdálenosti asi 350 kilometrů na západ od kolumbijské metropole Bogoty. Ve městě Cali se zřítily nejméně 20 budov. Pod jejich troskami zůstaly podle tamního starosty uvěznění lidé. Otřesy s epicentrem v provincii Choco o síle 7,4 stupně zemi zasáhly po 7:30 ráno. O necelou hodinu později byl druhý otřes o síle 4,6 stupně.
4: Barbory Semanové a Janíčkové se na Karlovarské stovce probojovali do večerního semifinále evropského šampionátu v plavání. Obě jen těsně zaostaly za českým rekordem. Semanové, ta byla v rozplavách pátá, Janíčková šestá. Barbora Janíčková plavala vedle aktuální světové rekordmanky Marit Stenberchenové a po polovině závodu viděla, jak je Nizozemka rychlá.
5: No, já ji vidím na cestu zpátky, předýchám jenom na jednu stranu. Teď jsem viděla zpátky, udělala jsem výjezd a jsem viděla jenom ty nohy. Říkám, tak co se dá dělat? Dívře mi teda řekla, jako ať se jí držím, no, že prostě je to dřelka světového rekordu, je to docela těžký. Jo, trošku toho člověka možná jako malinko znervozní, ale asi nic hroznýho a fakt jela výborně.
4: Semifinále Semanové a Janíčkové vám nabídneme po 6:30 večer živě na Radiožurnálu Sport.
6: Kolony na D1 v Brně, neprůjezdná 13. u stráže nad Ohří. Na dálnici D1 v Brně silný provoz v obou směrech. Ve směru z Prahy na Brno je kolona od sjezdu na Vídeň do omezení u D2, pak se jede pomaleji omezením u Rohlenky, tam v obou směrech. A v pásu opačně na Prahu je zase pomalá jízda mezi sjezdy na Vídeň a k výstavišti. Silnice 13 Karlovy Vary Chomotov je teď úplně zablokovaná v obou směrech mezi odbočkou na Krásný les a stráží. Hasiči tam likvidují spadlý strom, není to kudy objíždět. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždí kolona před omezením u připojení od Barandova od exitu 15 Lochkov, regulují předtím průjezd tunely. A v koloně tam u exitu 4 Písnice stojí v levém pruhu porouchané osobní auto. Kolona se tak natahuje před sjezd na Vestec. Východní část okruhu zůstává hodně ucpaná ve směru na Černý most. Kolona ze Štěrbholské spojky od Europarku kolem Černého mostu, tam to hodně stojí a vleče se to dál Novopatskou k Zúžené k Belské. Osobní auta celý úsek od Europarku až 3/4 hodiny, kamiony i podstatně déle. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. To byly zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Posloucháte Rudl, dnes vás od mikrofonů zdravím Milan Tesař.
1: A Jaroslav Vojtěch, dobrý den.
0: Vítejte u pořadu, ve kterém prozrazujeme, co je nového tady u nás na Proglasu, nejenom co se týče vysílání, ale všeho kolem. A samozřejmě děkujeme vám, kteří nás podporujete. Taky třeba vítáme nové členy našeho klubu Přátel a tím dnes začneme. Máme pár dnů ze srpna a přivítáme nové členy klubu, kteří se přihlásili během července. Jsou to Marie Juříčková z Brna Řečkovic, Zuzana Nováčková z Adamova, Drahomír Fabula z Tišnova, Eva Kotršálová z Velhartic, Lukáš Hradil z Prahy, Milan Cvinc z Brna, Václav Trávníček z Orlického Podhůří a Petra Klimecká z Hrobčic. Vám všem děkujeme za podporu rádia i tím, že se k nám takto veřejně hlásíte.
1: Je to velmi důležitá věc, tak též děkuji. A jen navážu dalším seznamem, který je tentokrát také delší, protože máme to za delší časové období teď o prázdninách. A vlastně poděkujeme teď některým kaprům, kamarádům Proglasu, kteří mají buď kulaté nebo půlkulaté narozeniny právě teď v srpnu. Je to tedy Anna Kvapilová z Lipníku nad Bečvou, Milan Hruban z Tasova u Velkého Meziříčí, Kateřina Procházková z Osvětiman, Marie Pospíšilová ze Slaného, Andra Blahová z Brna, Marie Řezničková z Velkého Meziříčí a Adéla Stošková z Vřesiny u Hlučína.
0: Tak vám všem děkujeme za trvalou a dlouhodobou podporu a přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Z nichž, no vlastně dívám se, ani ještě neproběhly, všechno jsou to v nadcházejících dnech, tak ať to s rodinami, s blízkými, s kým máte to takto rádi, tak ať to dobře oslavíte. No a vlastně narozeniny, tady máme ještě další. Jsou to naši dárci, kteří už dosáhli určitého věku a hlavně nám v posledním roce darovali vyšší finanční částku pro náhodné posluchače, jenom vysvětluji, že Proglas nežije z reklam, není podporovaný státem ani jinak, ale opravdu velkou většinu svých příjmů má z dobrovolných darů posluchačů, čímž vlastně zase ti posluchači nám dávají najevo, že to, co děláme, má smysl, takže pokud to dává smysl i vám, tak budeme rádi za podporu. A teď tedy seznam dárců, jak už jsem říkal, kteří mají narozeniny nebo budou mít a kterým opravdu děkujeme za velkou podporu. Tak jsou to Marie Formanová z Brna, Irena Vitovská také z Brna,
1: Pavel Spivák z Prahy, Marie Křivská taktéž z Prahy,
0: Dagmar Prilová z Kolína, Monsignor František Koutný z Troubska,
1: Václav Sovadina z Jihlavy, Marie Kopecká z Náchodu,
0: Miroslava Kůrová z Uherského Brodu, Marta Machálková z Vlčnova,
1: Marie Krejčí z Brna, Josef Kult z Tábora,
0: Marie Šulcová z Ondříkovic, Marie Ležáková z Litenčic,
1: dále Ludmila Šalenová z Jaroslavic u Zlína, Helena Mašková z Brlohu,
0: Evžen Bevilakva z Turnova, Jan Knotek z Vnorov,
1: Jitka Černá z Prahy, Zdeněk z Trmiska z Brna,
0: Marta Pavlíková z Nového Jičína, Dagmar Kovářová z Divišova,
1: Josef Byčan z Traplic, Marie Chládková z Naloučan,
0: Marie Řezníčková z Valašského Meziříčí, Alois Bojanovský z Brna,
1: Růžena Tomcová z Brna, Růžena Šebelová z Pozořic,
0: František Sasman z Českých Budějovic a Jaromír Sovadina z Opavy. Tak všem ještě jednou děkujeme a přejeme všechno dobré do dalších let.
1: Je to tak, ty seznamy tentokrát byly, nebo ty jména, bylo toho více, protože Rudl teď děláme nepravidelně přes prázdniny. Nicméně my jsme chtěli, Milane, předtím, když jsme se tak trošku dramaturgicky bavili v uvozovkách o tom, jak vlastně Rudl dnes povedeme, tak chtěli jsme se především bavit o tom, že jsou prázdniny, že jsou různé festivaly, různé věci, na kterých se účastníme. No a vlastně o tom jsme tak nějak chtěli s vámi mluvit nebo vás o tom informovat.
0: Tak a co se vlastně dá dělat a co můžeme, jak můžeme naše rádio prezentovat právě na takových akcích, jak se na nich můžeme setkávat, tak o tom se teď budeme povídat. Tak jedním z těch festivalů byl už 40. ročník folkových prázdnin v Náměšti nad Oslavou. Probíhal na přelomu července a srpna, já listuju kalendářem. Přesně to začalo 25. července v sobotu a poslední program byl v sobotu 1. srpna, takže byl to celý týden v Náměšti nad Oslavou, což je malé městečko, město na Vysočině, s krásným zámkem, na kopci, na ten kopec, samozřejmě se dá vyjet autem, ale když se tam šplhá pěšky, tak to dá docela zabrat, a tam se právě odehrávají hlavní koncerty a přes den spousta programu dole ve městě.
1: My jsme tentokrát byli účastní fyzicky velmi, a to tak, že v pondělí jsme u kostela na náměstí postavili náš krásný modrý stan s výraznými logy. A ten stan i nás jste v Náměšti měli od pondělí do soboty včetně. V pondělí a v úterý jsme tam realizovali nějaké workshopy, měli jsme tam vlastně redaktorky z našeho pražského studia, Adélu Šimoníkovou a Janu Rambouskovou, které právě velmi aktivně tam s dětmi i s dospělými řešili takové, měli připravené moc pěkné workshopy. No a já jsem tak nějak v pozadí asistoval se svojí kávou, s vařením kávy. No a protože potom redaktorky měly to dané jenom na to pondělí a úterý, tak vlastně ty další dny už jsem tam zůstal tak trošku sám a nadále tedy vařil kávu, což je moje oblíbené téma, je mi to blízké, ale myslím si, že je to tak trošku, a teď se vám odhalím, tak trošku taková zástěrka jenom, protože já samozřejmě na tom vaření té kávy mám nejraději to, že jsem s lidmi velmi, jako můžu velmi s nimi napřímo mluvit. Takže to moje vaření kávy je tedy především vlastně systém toho, jak s vámi navázat nějakou komunikaci, jak se vás zeptat, jak prostě funguje u vás rádio, kde bychom to mohli zlepšit a podobně, jaké jsou prostě možnosti. Čili chtěl jsem vlastně i vám, kteří jste se na tom stánku zastavili v tom týdnu mezi tím pondělkem a sobotou a třeba jste mě tam stihli, tak jsem vám chtěl poděkovat, protože i pro mě je to velmi dobrá zpětná vazba a myslím, že to není jenom pro mě, ale právě všeobecně u každého toho výjezdu všichni ti, kteří se tady z Proglasu zúčastňují, tak opravdu tu zpětnou vazbu hledáme. Protože ta naše práce je tak nějak, žijem si v takové té uvozovkách své bublině Proglasové. Jsme tady nějak zavřeni v nějaké budově, v nějakých studiích a podobně a věnujeme se hodně interním věcem, aby ty věci prostě byly funkční, ale potom ty výjezdy znamenají, že skutečně si v uvozovkách sami můžeme vás osahat a podobně, vy zase nás. Je to prostě milé a je to pěkné a já jsem chtěl za to množství těch hovorů a že byly celkem důležité a pěkné právě v té Náměšti moc poděkovat. Taky jsem chtěl poděkovat Luďkovi Strašákovi, který nám tam připravil velmi dobré zázemí, takže Luďku, děkujeme.
0: Tak, kdo si to jméno pamatuje, a myslím, že si je mnozí pamatujete z vysílání, Luděk byl náš dlouholetý redaktor a v současné době je právě šéfem městského kulturního střediska v Náměšti nad Oslavou, takže vlastně hlavním organizátorem kulturních akcí tamtéž. Samozřejmě, když mluvíme o folkových prázdninách, musíme zmínit Michala Šmita, což je dramaturg festivalu, člověk, který vlastně i spolu se mnou jsme dobří přátelé, i spolu jezdíme na různé akce i do světa, například na světový hudební veletrh Vomex, kde já natáčím rozhovory pro Proglas mimo jiné a řeším různé pracovní pracovní schůzky a Michal si tam právě vybírá interprety na tento festival. A možná ještě jedna taková glosa, ten festival to není jenom hudba, nejsou to jenom ty workshopy, což byl ten náš, a byly to workshopy výtvarné, taneční, pěvecké a další, ale je to taky třeba dvoudenní odborné kolokvium, kterého já se už na 20 let účastním každý rok a je to pro mě velmi obohacující. A to funguje tak, že na dva dny se sjedou novináři, vědci, muzikologové, folkloristé i samotní hudebníci. Je tam za ty dva dny asi 20 přednášek odborných na různá témata, vždycky jedno zastřešující téma a je to obohacující, myslím, pro úplně všechny strany. Letošní téma bylo hudba a politika a bylo úžasné, jak ti lidé z různých oborů dokázali to téma pojmout různě, i třeba přes různé historické exkurzy do 19. století, do různých konfliktů 20. století, do úplné současnosti a bylo to nejenom o naší zemi, ale bylo to třeba o někdejší genocidě ve Rwandě, bylo to o třeba židovském tématu a tak dál. A nejenom to, že dva dny si tam takhle povídáme jakoby spolu, ale pak z toho ještě vyjde sborník, kde jsou texty všech těch příspěvků a ten se dá pořídit právě třeba za rok na folkových prázdninách.
1: A já ti musím, Milane, dát teď zpětnou vazbu já, protože je vlastně zvláštní, že téma kolokvia se i mezi těmi účastníky, kteří se třeba zastavili u nás na tom stánku, anebo s kterými jsem měl potom příležitost mluvit i na koncertech nahoře na zámku, tak téma kolokvia se mezi nimi jako prolíná a mnoho lidí o tom vlastně mluví, byť nejsou, byť to je jenom jako veřejnost laická, nejsou to ti, řekněme, profesionálové, tak jako jste vy ostatní, ale je to téma, které je také velmi nosné.
0: Tak ono je, bych řekl, bohužel dneska zase aktuální, že jako v tom, no. Tak, ale o tom zase třeba někdy jindy.
1: No, jenom zmíním ještě zpátky k těm folkovým prázdninám, že i tam jsme byli hrdí mediální partneři folkových prázdnin a že jsme rádi a velmi si vážíme, že tam můžeme být tak výrazně vidět. Takže ještě jednou děkujeme. No, další z naší práce, kterou jsme teď měli a které bylo hodně, byť je čas léta, čas dovolených a mnozí by rádi byli někde u řeky a venku a tak dál, tak pro nás je to mnoho práce, tak já jenom teď, Milane, vykopnu maraton hudby.
0: Tak maraton hudby Brno letos byl 11. ročník. Ten festival vznikl těmi lety kvůli tomu, nebo v době, kdy Brno usilovalo o zapsání do kreativní sítě měst UNESCO jako město hudby. Když se město chce o tento titul ucházet, a není to titul na jeden rok, jako jsou třeba hlavní města kultury, ale je to titul, řekněme, navždycky, nebo takový ten trvalý, tak samozřejmě musí splnit nějaké podmínky, musí dokázat, že v tomto případě tedy hudba je něco, co to město úplně mimořádně oživuje. Vím, že ty důvody, proč vůbec ta přihláška, ta kandidatura byla podána, jsou ty, že Brno je opravdu město různých hudebních žánrů. Máme tady tu silnou janáčkovskou tradici, je tady živý folklor, je tady, třeba jsou tady velmi aktivní tramské kapely, písničkáři, ale i rockové kapely, jazz, je tady nejlepší jazzový festival v republice. Máme tady opravdu hudbu různých žánrů, muzikálové divadlo, takže opravdu všechno možné a všechno na velmi dobré úrovni. Takže, když to zkrátím, prostě ta kandidatura se podařila, Brno je opravdu členem sítě kreativních měst UNESCO jako město hudby, jako jediné město v Česku, má tento titul, mimochodem. No a Maraton hudby Brno je vlastně festival, který toto slaví a připomíná. Je to vlastně akce spojená s tím UNESCOm a proto oslavuje hudbu úplně ve všech jejich podobách. Takže jsou to 4 dny, hraje se asi na 26 místech po celém Brně, přes stovku koncertů od úplně začínajících interpretů, včetně dětí ze základních uměleckých škol, přes amatérské klavíristy a potom teda přes soubory různých žánrů, které jsem vyjmenoval, písničkáře, rockery, folklorní, všechno možné, až po světové a troufnu si říct hvězdy svých žánrů, to znamená jazzu, world music a opravdu legendy v některých, z některých zemí, včetně těch, kteří nikdy předtím v Česku nevystupovali. Takže opravdu je to obrovská věc, co se týče počtu koncertů a i třeba toho rozptylu účinkujících.
1: Já jsem si tentokrát Maraton hudby Brno užil velmi, a to sice nejenom aktivní účastí ve městě, ale musím říct, že i díky tobě, Milané, a díky tomu, že vlastně to zapojení do toho programového vedení Maratonu hudby Brno vlastně máš, tak máme možnost tady v koncertním studiu někdy přivítat v rámci Maratonu hudby Brno špičkové světové umělce, kteří by sem prostě běžně nepřišli. Tak to je jako jeden úhel pohledu, ale druhý úhel pohledu, který chci zmínit více, protože k tomu koncertnímu sálu se ještě tady vrátíme, nebo k tomu programovému složení, kdo tady hrál, kdo tady nahrával a tak dál, a byly to opravdu špičky. Tak já chci ještě říct spíš ten laický pohled, že pokud člověk opravdu chce, tak jako návštěvník Brna nebo jako obyvatel Brna si ten Maraton hudby Brno opravdu může vychutnat jako všemi doušky, protože kam v centru přijde, je to všecko takzvaně jako na pětníku, je to všechno velmi jako blízko a tentokrát díky architektuře byla i zařazená vlastně jako vila Tugendhat, Arnoldova vila a vila Lovber, kde byl ten light up, myslím, že to bylo krásné. A je to skutečně jako velmi, velmi naplněné. Já jsem se teď, Milane, chtěl zeptat, jestli by si chtěl říct takový, ne snad ani výčet, protože těch kapel, které tady hrály u nás v koncertním sále pro Glasu a nahrávali vlastně pořady, jak se vám líbí, které budou následně potom odvysílány a použity, tak kdyby si tak jenom zmínil takové ty přece jenom opravdu světové špičky.
0: Tak ono je to tak, že já jsem se vlastně před 3 lety stal hlavně dramaturgem celého toho festivalu, předtím už jsem spolupracoval nějakým způsobem a tahle ta funkce samozřejmě má sice vztah především k tomu festivalu jako takovému, ale zase tím, že mám potom blízko k těm účinkujícím, tak si vlastně můžu dovolit velmi jednoduše je dostat i sem do rádia. Takže já možná, kdybych řekl to nejdůležitější jméno, to byl rezidenční umělec festivalu Nguyen Le, což je francouzský kytarista s vietnamskými kořeny. Vím, že většině posluchačů to jméno asi neřekne nic moc, ale ve světě, řekněme, jazzu nebo určitého typu jazzu je to opravdu jedna ze světových špiček, hrává prostě s velkými hvězdami z celého světa. A na druhou stranu je to takový velmi skromný přátelský člověk, s kterým opravdu já jsem s ním byl i na obědě, na večeři a prostě fakt jsme se tak, jako můžu říct, snad i z přáteliny. A on měl v Brně 3 koncerty, každý úplně jiný, s jinou sestavou, jeden jazzovější, jeden takový do asijské hudby s indickým spoluhráčem a s japonskou spoluhráčkou. Ukázal svoje kytarové mistrovství opravdu ze všech úhlů pohledu. A kromě toho vlastně přišel a velmi rád v sobotu dopoledne k nám do Proglasu, odehrál tady solově, což vlastně zase netypická poloha pro něj, jenom solová kytara, a popovídal o své tvorbě, o svém životě a je to vlastně zase ještě něco navíc, co zatím ti návštěvníci jeho koncertu na festivalu nemohli zažít a co my jim nabídneme, konkrétně toto bude v říjnu, potom v rámci pořadu, jak se vám líbí, i jako audio, i jako video. A možná ještě třeba teda 2 jména z té soboty, Danza z Okultech, jsou 4 akordeonisté z Portugalska, taky ve své zemi obrovské hvězdy, hrávají tam na stadionech a tady zase rádi přišli zahrát do Proglasu. A ten třetí, Stefano Saletti z Itálie, to je můj velký oblíbenec, já jeho tvorbu sleduju roky, je to člověk, který čerpá z lidové hudby celého Středomoří, snaží se všechny ty vlivy nějak propojovat a vlastně jeho hudba má takové mírové poselství zase v dnešní době, že v době válek, a jeho koncert v Brně byl podle mě velmi silný a taky tenhle ten člověk potom přijde do Proglasu, zahraje nám tady nezištně. Oni za to je i možná důležité pro posluchače, nikdo z nich za to nechtěl žádné peníze. Jo? Oni měli honoráře za ty koncerty maratonu a to, že přišli jakoby ve volném čase ještě zahrát sem do Proglasu, to je všechno jenom na tom, že jsme se na tom domluvili a oni z toho byli nadšení a nějak to proběhlo.
1: To, co si Milane zmínil, chtěl jsem právě zmínit také, protože pro posluchače je to vlastně asi zajímavá informace, řekl bych. My jsme jednak byli exkluzivním partnerem Maratonu hudby Brno, což je vlastně v rámci těch partnerství, je to ještě nad mediálním partnerstvím, takže skutečně už taková pozice velmi výrazná, velmi výrazně jsme všude byli vidět, ať už v rámci loga, v rámci uvádění a tak dál. Ale abyste měli vážní posluchači takovou představu, ono je to podobné, jako kdyby za svého života jsem přišel prostě zahrát Karel Gott, teď nemyslím to, jako jestli zpíval nějaký pop, nebo to zařazení prostě do těch škatulek, to je jedno. Ale jsou to taková jména v celosvětovém měřítku, asi taková to.
0: Já bych možná dodal ještě jedno jméno, zase možná to posluchačům, nebo asi nic neřekne, ale vysvětlím. Ne všichni se mohli přijít zahrát, protože taky kapacity studia a časové kapacity jsou omezené, tak já jsem ještě s dalšími umělci natáčel rozhovory na festivalu a včera jsem měl moc pěkné setkání s paní Duňou Knebl, což je chorvatská zpěvačka, které letos bylo 80. Pořád ještě jezdí po světě, pořád nahrává nová alba. Strašně srdečně se bavila se mnou, jako ví i o té naší funkci v té hitparádě World Music Charts Europe, takže když jsem jí dával vizitku, tak ona říká, ale vaše adresa je přece známá, ale tam může kdokoliv poslat jako CDčka. Aha. Jako fakt ještě dneska u snídaně jsme se znovu bavili a paní Duně, já bych ji přirovnal, že je to něco jako Hana Hegerová a Jarmila Šuláková v jednom. Jo? Je to fakt taková dáma a zároveň zpívá lidové písně, jo? A říkám prostě, má několik desítek let kariéry za sebou. Velmi skromná a srdečná a já jsem vlastně moc rád, že jsem mohl včera zažít její koncert a že jsem si s ní fakt mohl popovídat a zase přineseme to v pořadu, jak se vám líbí.
1: Milane, bylo by krásné si ještě povídat o těch věcech a asi by bylo to možné. Mně tak napadá, že možná v nějakém pořadu bychom to mohli udělat, ať už jak se vám líbí, nebo na stole je téma vlastně, to by také jako sneslo toto téma. Nicméně máme málo
0: Určitě
1: času.
0: Určitě, přesto ještě bych jenom jmenovitě poděkoval Šimonovi Vítkovi a Veronice Němečkové, to znamená našemu technickému týmu Zvuk Video, protože oni minulý týden obsloužili takto vlastně 7 koncertů ze studia, takhle ve dvou lidech, to je neuvěřitelné a myslím, že to rekord zatím za dobu trvání Proglasu v tom množství za týden i v tom, že to dělali oni sami dva, takže velké poděkování a samozřejmě to poděkování patří spoustě lidí tady v Proglasu i třeba tady našim kolegům na recepci, které se starali o všechny hosty. Ještě v pátek tady proběhlo i setkání asi 30 profesionálů z různých zemí, takže opravdu bylo toho hodně a já moc děkuju, jak to tým Proglasu zvládl.
1: Tak já ještě v rychlosti, byť asi trošku přetáhneme čas, tak snad si to můžeme dovolit, nebo je to potřebné. Já bych chtěl pozvat v příštím týdnu, buď v pátek, nebo v sobotu, budeme na zahradní slavnosti v Milonicích. Tak jestli k tomu chceš, Milana, ještě něco říct?
0: Ano, jsou to Milonice u Nesovic, tedy u Bučovic, můžeme říct na Vyškovsku. Je to 30. ročník takových místní kulturní akce, bude tam koncert Pavla Helána, mimo jiné, budou tam 6 svaté během té doby, bude tam nějaký program pro děti, hospodský kvíz, všechno možné, ale jenom pro mě taková osobní vzpomínka před těmi více než 30 lety. Já jsem s určitou prostě partou kamarádů do těch Milonic jezdil za tehdejším tamním knězem a on nám tenkrát vlastně nějakým způsobem navrhl, že můžeme udělat nějaký víkendový program pro děti. Já si pamatuju, jak jsme tam dělali pro děti nějaké soutěže a nechci říkat, že to úplně bylo, jako že se z toho ta zahradní slavnost vyvinula, ale myslím, že to byly nějaké počátky těch úvah vůbec tam dělat něco jakoby oficiálnějšího.
1: Tak a protože máme potom napilno, tak vlastně v tu neděli 23.8. my budeme účastni na Oralské pouti na svatém Hostýně. Tam se na vás opět těším se svojí kávou, tak to je taková pozvánka. Jinak chci ještě v rychlosti zmínit, že se nám pěkně rozbíhá spolupráce s Charitou České republiky. Dále, že máme tu barterovou dohodu s Dalmajerem České republiky, což je ten dodavatel kávy a tak dál. A tady v tom bodě se chci malinko ještě v rychlosti zastavit. Chtěl bych od vás vědět, zda vám vyhovuje to, nebo zda vám to vlastně nevadí, že třeba před některými pořady máme takový sponzorský vzkaz, že tento pořad podporuje třeba ta společnost Dalmajer. A vůbec i tady směrem k Rudlu nebo i vzhledem k našim jako provozním věcem bych vás chtěl požádat, pokud mi chcete napsat, tak můj mail je provozní.ředitel@proglas.cz, prostě provozní.ředitel. Budu rád za nějaké vaše prostě pohledy na náš chod a na poslední roky a tak dál. Takže rozhodně vám určitě potom odpovím.
0: Já ještě dovysvětlím, vlastně na začátku jsme říkali, že Proglas nevysílá reklamu, že je z vašich příspěvků, tak jak do toho jde ten sponzorský vzkaz. Český zákon definuje jinak reklamu, jinak právě sponzorské vzkazy. Jsou tam jasná pravidla, která musí být dodržena a Proglas to má ve své licenci tak, že my reklamu vlastně vysílat nesmíme, zatímco ty sponzorské vzkazy můžeme. Takže teď to není jenom vysvětlení sponzorských vzkazů, o kterých ty si, Jardo, mluvil, ale je to zároveň výzva, že kdyby třeba někdo nás chtěl podpořit tímto způsobem, že například vaše firma, vaše obec, farnost, vy osobně, mývali jsme třeba sponzorský vzkaz, že fanoušek jazzu podpořil, my jsme věděli, kdo to je, on chtěl zůstat anonymní, dal nám větší částku a chtěl, aby to šlo před nějakým jazzovým pořadem. Na všem se dá domluvit a i touto formou vlastně můžeme nějakým způsobem spolupracovat.
1: Možná ještě než uzavřeme a než vás všechny pozdravíme, tak chtěl jsem samozřejmě tak jako vždy vyzvat, pokud byste mohli Proglasu věnovat něco nad rámec běžných plateb, tak budeme velmi rádi. Teď to léto je pro nás také složité, ale konec konců, jaké období pro nás složité není.
0: Tak, takže to byl dnešní Rudl. Zatím tedy nepravidelně, ale já myslím, že dokonce prázdnin se ještě jednou někdy úplně na konci srpna setkáme a potom od září už opět každý týden. Takže dnes se loučí Milan Tesař
1: a Jaroslav Vojtěch. Děkujeme.

To byl pořad Rudl pro vás, posluchače, od nás, tvůrců. No a teďka písnička Rožnové od Matěje Metoděje Šturce. No a po ní si povíme, o čem bude další díl podcastu, tak zůstaňte s námi.

0: Vyšel druhý mimořádný díl Ostravsko-Opavského podcastu. Poslechnout si jej můžete na platformách Spotify nebo podcasty.cz. Na co v něm nahlíží, říká v úvodu nahrávky autorka Monika Postupková.
1: Chtěla bych vás totiž pozvat, tak říkajíc, do zákulisí života na biskupství. Biskup Martin David dostal zajímavou pozvánku. Pekaři Elena a Tomáš Hanákovi ze Zlatých hor mu nabídli, aby si u nich vyzkoušel upéct kváskový chleba. Proto jsme z Ostravy do Zlatých hor vyrazili už brzy ráno. Manželé Hanákovi ve svém domě objevili pec už z 18. století. Úzké místnosti s klenutým stropem, kde se nachází, říkají Černá kuchyně.

Mezi nebem a zemou, mezi nebem a ženou Veronika Hajníková na Proglasu. Třicátiny slaví Vyšší odborná škola sociální Caritas Olomouc. Co k této oslavě připravila? Detaily přidáme za chvíli.

0: Nebe nad námi hoří skupina Lautrec. Třicátiny slaví Vyšší odborná škola sociální Caritas Olomouc. K jubileu pořádá i netradiční pout ze studia ze Santiago de Compostela na svatý kopeček.
1: Vnímáme jako příležitost poděkovat za všechno, čím ta škola prošla a zároveň za všechny lidi, kteří s ní nějakým způsobem putovali a vlastně putují stále. Ta pouť má dvě formy. Jednak je to online pouť, která probíhá už teď během léta. Potom skutečná fyzická pouť, která proběhne 16. září, kdy se vydáme od školy Olomouci na svatý kopeček, kde proběhne potom i mše svatá bazilice a společné agape. Kdokoliv, kdo chce, může se připojit jak toho 16., tak právě teď během léta k online pouti. Existuje proto speciální web, na kterém už nyní jsou vidět trasy, které lidi prošli s nějakým úmyslem právě za školu. Společně skládáme trasu, kdy putujeme symbolicky ze Santiago do Olomouce. Většinou lidi fyzicky putovali právě tak, že putovali do Santiago a my tím, že vlastně chceme jít potom z Olomouce na kopeček, tak jsme tu trasu otočili.
0: Řekla Proglasu za Vyšší odbornou školu Caritas Olomouc Kateřina Opatrná.

0: No a za malou chvíli to bude myšlenka na den, kterou si pro nás připravila Hana Pinknerová a bude z její knížky Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Začátky a konce. Některé události v lidském životě nerozlučně doprovází jídlo. Vítání i loučení, začátky a konce životních etap, to vše má být doprovázeno jídlem. Pamatuju si hezký zvyk nosit novopečené mamince nějaké jídlo, aby nemusela mezi kojením a přebalováním vařit, ale mohla odpočívat. Mně přinesly sousedky slepičí vývar a bábovku. Jen tak mi to předali mezi dveřmi, popřáli k miminku a šli. Byla jsem tak dojatá. Svatební obřad bez hostiny, to přece vůbec nejde. A pohřeb? No to taky ne. Maturitní komisi se nosí chlebíčky a zákusky, aby byla dobře naladěná. Kdo ví, jak přísná by byla, kdyby její členové měli hlad. Oslavy narozenin jsou vlastně taky koncem jednoho roku života a zahájením dalšího. Moc se mi líbí zvyk, který někde dodržují, když se do obce, ulice, domu, prostě někam do sousedství, nastěhuje někdo nový, vítají ho starousedlíci přinesením nějakého jídla. Je to dobrá příležitost k seznámení a pomoc do začátku, než se nová domácnost zabydlí. V prostředí, kde žiju, se to nedělá. Ani já sama to nedělám. Líbí se mi to, ale tak moc, že jednou s tím určitě začnu. Dovedu se vžít do situace. Představte si, jaké to musí být. Stěhovací vozy odjeli a noví obyvatelé bytu stojí uprostřed všech těch krabic, tašek, skříní, stolů a židlí. Je večer a oni stačili orientačně rozmístit nábytek tam, kde se domnívají, že ho budou chtít mít. Našli už peřiny, ale zubní kartáčky ještě ne. V krabici nadepsané nádobí, ale není nádobí, ale složený křišťálový lustr po babičce. Nápis totiž pochází ze stěhování úplně jiné rodiny, která ale poskytla krabice. Noví obyvatelé jsou špinaví, unavení a hladoví. V tom zazvoní sousedka a jen tak mezi dveřmi se představí, podá talíř s bábovkou a řekne, ve kterém patře bydlí, kdyby něco potřebovali. Popřeje hezké bydlení a zmizí. Cítili byste se vítáni? Nic na tom není a přesto to neděláme. Pojďme se rozhodnout pro podobná gesta. Na světě bude lépe.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysíleče na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Bylo 18 hodin a v tuto chvíli začíná modlitba z oficíny, kterou si pro nás připravil jáhen Jan Špilár.

smířit svět se svým Otcem, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Vzal jsi na sebe všechen náš hřích, abychom byli skrze tebe ospravedlněni před Bohem, Kriste. Smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. V jednotě svatého Ducha žiješ stále u Otce, aby se za nás přimlouval, Pane. Smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám naše hříchy a přiveď nás do života věčného. Modleme se. Bože, ty jsi naplnil svatého Vavřince žárem své lásky a dával jsi mu sílu, aby věrně konal jáhenskou službu a překonal všechny útrapy při mučení. Nauč i nás následovat příklad jeho lásky, milovat, co miloval on, a zachovat věrnost tomu, co on svým životem vyznával. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Sestry a bratři, kdo rozsévá skoupě, skoupě bude také sklízet. A kdo rozsévá požehnaně bude také sklízet. Každý ať dá podle toho, jak se sám u sebe rozhodl, ne s těžkým srdcem, proti své vůli, protože Bůh miluje radostné dárce. A Bůh je dosti mocný, aby vás hojně zahrnul svými dary, takže pak budete mít vždycky a ve všem dostatek. Že stačíte i na to, abyste dělali mnoho dobrých skutků. Stojí to v písmu, hojně rozdává chudým, jeho štědrost potrvá navždy. A ten, který poskytuje rozsévači semeno a chléb k jídlu, poskytne a rozmnoží i vám osivo a dá vzrůst plodům vaší štědrosti. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. Blaze muži, který se bojí Hospodina, který má velkou zálibu v jeho přikázání. Mocné bude na zemi jeho potomstvo, pokolení řádných lidí bude požehnáno. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, stará se o své věci podle práva, neboť na věky nezakolísá, ve věčné paměti bude spravedlivý. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, nemusí se obávat zlé zprávy, jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina. Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, dokud neuřízí své protivníky ve zmatku. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, rozděluje, dává chudým, jeho štědrost potrvá navždy, jeho pomoc poroste ve slávě. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, Aleluja. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života, pravý Pán. Aleluja. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům, amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Odumřeli však přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho. Kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Radostná Boží zvěst, ať nás osvobodí od hříchu.
milé sestry, milí bratři, milí posluchači, kteří nás slyšíte.

Pravidelně i ti, kteří náhodou jste nás chytli na vlnách Rádia Proglas. Dnešní den patří svatému Vavřinci Jáhnovi, vlastně z dávné doby, ze starověku. Je to v podstatě začátek křesťanství, přelom vlastně toho pronásledovaného křesťanství a toho uznaného křesťanství. Svatý Vavřinec umírá za krutého pronásledování ještě, za císaře Valeriána, a je to vlastně jeden ze sedmi hlavních jáhnů. Tradice tvrdí, že byl arciáhnem, že ho papež Sixtus II. Vlastně jmenoval správcem majetku církevního a starosti o chudé a nemocné. Takže byl to člověk požívající velké důvěry, byl původem Španěl, takže byl určitě velmi horkokrevný a také potom statečný, takže je to vidět, že to byl prostě bojovník. Byl umučen ohněm a ta se legenda praví, že Sixtus II. Mu dal příkaz, aby rozdělil to církevní majetek mezi chudé, což udělal, a pak, když tedy po něm chtěli ten církevní majetek císař, tak tam přivedl ty chudé a řekl, toto je bohatství církve, které nikdy vlastně nebude nevydělávat. Je to vlastně nejlepší vklad, by se dalo říct, trvalý vklad do chudých, do těch, kteří to potřebují, do těch, kteří jsou na okraji, kteří jsou nemocní, vyvrhelové, lidé, kteří jsou v minoritách, by se dalo říct. No. Dneska, teď zrovna jsem dneska dostal takový apel, že jsem sdílel jakýsi příspěvek o Prague Prideu, kde se pozastavovali lidé, že tam promlouvali levicoví mluvčí pro palestinští, kteří vlastně byli nějakým způsobem označeni, že zničili tu ideu toho Prague Prideu. No, víte, hrdost máme být na to, že jsme lidé. Je úplně jedno, jakého jsme pohlaví, víry, náboženství, strany, jak jsme chudí nebo bohatí. Máme být hrdí na to, že jsme stvoření Bohem a že Bůh nás povolal k tomu, abychom naplnili své lidství. Lidství znamená to celé široké lidství. Nejenom ta úzká sobecká část, kterou většinou využíváme, ale je to vlastně pozvání k tomu, abychom milovali Boha, milovali druhý lidi a milovali sebe stejně, abychom byli prostě vyvážení. A abychom to charisma, ten dar, který jsme dostali, ať už je člověk lékař, učitel, kadeřník nebo cokoliv, nebo kněz, to je jedno. Prostě jakékoliv povolání, ke kterému jsme byli povoláni, tak abychom ho vlastně dokázali využít všech těch darů pro druhé, pro tu společnost. A to je úkol na celý život. To se nedá ani pořádně vyčerpat všechny ty možnosti, které u toho jsou. Takže tomu nás pozbuzuje i dnešní čtení. A ať je to jedno, ať jste doleva nebo doprava, nahoru nebo dolů, ať jste konzervativní křesťané nebo liberální, podstatné je, že nás Bůh zve k tomu, abychom žili naplno. Abychom si to neschovávali pro sebe a abychom si jaksi tak nelebedili ve své křesťanské nebo lidské prostě poloze, v které jsme, ale abychom byli otevřeni výzvám, které k nám přicházejí. Proto se to děje, když jdeme ven mezi lidi, tak to většinou je výzva. Když jsme schovaní někde sami, tak je to taková pohodička. Můžeme si tam myslet a dělat a říkat, co chceme. Ale jakmile narazíme vlastně na druhé lidi, tak dochází ke té kontroverzi, která nás vede k tomu, abychom nebyli pyšní, ale abychom dokázali být otevření té výzvě k tomu, abychom byli plně lidmi, plně křesťany, plně prostě tak, jak jsme byli stvořeni. Víte, ano, jsme tady muži a ženy, je to velký rozdíl, už jako fyzicky, samozřejmě i v jiných oblastech, ale duše není pohlaví, to nemá pohlaví, duše je bezpohlavní. Už Ježíš říká, že v nebi se lidé nežení a nevdávají. To znamená, budeme jako andělé, kteří vlastně jenom ta
ta základní podoba s Bohem je být. A tohle to je poloha naší duše a k tomu se máme dobrat. Proto možná i ten text, který bude v Evangeliu, nám to možná osvědčí, osvětlí. Svatý Vavřinec se prezentoval velkou láskou k církvi, k jeho mystickému tělu Kristovu a proto vlastně byl uznán za spravedlivého. Naštval samozřejmě ty lidi okolo, to už tak je, kdo hlásá pravdu, neodchází ze života přirozenou smrtí, to už řekl Konfucius. Měl prostě srdce na pravém místě, jak už jsem řekl, měl chudé jako poklad církve, takže i to je pro nás výzva, abychom dokázali tady tohleto vnímat. Umíral ve vnitřním pokoji a v lásce odpustil svým triznitelům. Dokonce vtipkoval, což je samozřejmě legenda, ale možná je to moje, samozřejmě je, svatí jsou vtipní. Když už byl z jedné strany spálený a upečený, tak řekl, obraťte mě, už jsem z jedné strany hotov, tak ho otočili a když byl celý hotový, tak řekl, jsem již upečen, je-li libo, yes, svému trýzniteli. No a pak řekl, děkuji ti, pane, že jsem si zasloužil, abych prošel branou tvého království. Ladislav Herián v přednášce o slzy věcí, které byly na akademických týdnech, tak řekl zajímavou poznámku, že si domnívá, že království boží je Bůh sám. Takže Vavřinec děkuje Bohu, že mohl projít přímo Bohem do jeho království, do něho, že mohl vstoupit do něho, což je krásná metafora. V roce 330 už byl za velké přízně Konstantina Velikého, byla blízko jeho hrobu postavena bazilika, papež Pelagius II. Ve 4. století přímo nad hrobem Vavřincovým postavil baziliku, na které zřejmě, samozřejmě v jiné podobě, stojí současná bazilika svatého Vavřince za hradbami ze 13. století. Jenom v Římě je údajně 34 chrámů zasvěcených svatému Vavřinci. V Čechách je 162 kostelů zasvěcených svatému Vavřinci. Je to tedy jistě taková odezva na jeho lásku k církvi a Pánu Bohu. Pro mě osobně je to významný den, protože před 18 lety v tento den zemřel také můj tatínek, pan doktor Špilar, který byl velmi obětavý dětský lékař a pro mě se tak uzavřela vlastně ta cesta ke službě Jáhna, protože měsíc předtím jsem byl vysvěcen na Jáhna, takže svatý zemřel na svatého Vavřince, takže si na to vždycky vzpomenu, nemůžu na to zapomenout, to je jeden dárek. Druhý dárek je, že stejně jako svatý Vavřinec byl můj otec velmi obětavý a sloužil opravdu druhým lidem tak obětavě, že ten jeho příklad je těžko dostižitelný. Tak jenom tak v tom čtení jsme slyšeli, že máme rozsévat ne skoupě, ale požehnaně a že to má být naše svobodné rozhodnutí a že máme tedy rozsévat ne s těžkým srdcem, ale s lehkým srdcem. Jo? A když to ustřihneme, ty dva, skoupě požehnaně s těžkým, s lehkým, pak nám zůstává rozsévat srdcem. Tak já si přeji, aby se nám to dařilo, abychom potom mohli splnit to, co v závěru listu pisatel praví, abychom byli radostní dárci, to, což se líbí Hospodinu, a abychom věděli, že za tuto štědrost a obětavost a laskavost budeme obdarováni vším potřebným, co potřebujeme, Bůh se o nás postará. V žalmu jsme zpívali blaze muži, který se slitovává a půjčuje. Půjčujou lidé neradi, víte, často se říká, všechno půjčí, jenom mě nikdo nepůjčí. Tedy buďme k tomu otevření a věřme, že víte, máme i tohle dělat s lehkým srdcem. Pokud můžeme pomoci, tak to nečekejte zpět, protože často ten, kdo si půjčí, už to nevrátí. Ale přesto ta štědrost, to je prostě součást toho povolání a poslání. Ježíš byl velmi štědrý. A kde mohl, tam pomohl a naplnil tak svoje lidství, které my často tady tímhletom takovým skrblíctvím
zabrzďujeme a neumožňujeme tomu srdci, aby se projevilo a naplnilo se. Kdo tedy Ježíše následuje, bude chodit ve světle života. Tak jsme pozváni k tomu, abychom nechodili ve tmě, ale abychom tím, že následujeme Ježíše, no a co dělal teda ten Ježíš, jako jo? Tak chodil prostě po této zemi, miloval sebe, miloval druhý lidi, to znamená přijal sebe takový, jak je, miloval lidi okolo sebe a nejvíc miloval Pána Boha. Často chodil na opuštěné místo, tam se modlil, aby vlastně jakoby chytil tu vlnu, víte, aby tak nějak jako se nadechl Bohem. A k tomu jsme také zváni, abychom to netáhli sami, tu káru, ale abychom vždycky se prostě odpočinuli si v té Boží náruči a pak vlastně dělali to, co chce Bůh, protože Bůh nám to v těch minutách nebo hodinách ticha, podle toho, jak kdo máte sílu a trpělivost, tak nám to daruje. V evangeliu, které je drsné, protože nám říká, že zrno, které zapadne do země a nezemře, nepřinese užitek, tedy musíme vlastně zemřít sobě, abychom mohli být užiteční. Je tady dokonce slovo nenávidět svůj život. Kdo nenávidí svůj život, tak ten vlastně jako se chová správně. No, je to pro nás příliš slovo, možná bychom se měli pojet do originálu, jak to doopravdy je. Každopádně důležité je podívat se zase na svatého Vavřince, který vypadal, že nenáviděl svůj život, protože se nechal klidně zabít pro své přesvědčení, pro svou víru. A my jsme pozváni, já doufám, že nikdo z nás, ani vy, posluchači milí, ani já, nezemřeme mučednickou smrtí, i když mnozí svatí si to přáli. I můj velký vzor, Karel de Foucault, tak ten také si toužil položit život pro Krista. A víte, jde to o to ego, no? Jde o to naše sobectví, abychom se dokázali vzdát svého hrabivého já a dokázali se otevřít tomu božímu velkému já, ke kterému jsme pozváni, abychom to zvětšili, to naše já, abychom nebyli malincí, sobečtí, lakomí, neštědří, neobětaví, ale abychom to otočili a dokázali být pro druhé. Abychom tak jako svatý Vavřinec, který napodoboval Krista, tak jako Kristus sám nemyslel na sebe, ale přišel pro druhé. A udělal to nejtěžší, co mohl. Položil svůj život za nás, za všechny. Víte, je to nepochopitelná věc. A my jsme zváni k tomu, abychom se s ním spojili a dokázali svou štědrostí, svými skutky, svými činy, vlastně se přiblížit tady tomu ideálu. On nás zná, ví, že jsme prostě složitý osobnosti a že nám to moc nejde, ale pomůže nám, když se na něho obrátíme. To je ta víra, víte? Věřit, že nám Bůh pomáhá a že nás vede a nese. A tak můžeme potom zaslechnout to, co Ježíš říká, kde jsem já, bude i můj služebník. Služebník, kdo to je ten služebník? Být obětavý, vzdát se sebe pro Boha a pro druhé. A oběť, Ježíš také říká, nebo v žalmu někdy slyšíme, že Bůh nestojí o naše oběti, tedy mysleno o oběti na oltáři, jo? Ale sebe můžeme obětovat, protože Ježíš obětoval sám sebe. A my jsme zváni k tomu, abychom obětovali sami sebe. Nemůžeme obětovat žádné krávy, kozly, ovce, bíky, já nevím, co všechno se obětovalo, holoubátka a všechno možné zvířenstvo, ale jsme zváni k tomu, abychom tak jako Ježíš obětovali sami sebe, abychom se roztekli láskou pro druhé. No, je to výzva. Je to výzva a my sami to neumíme, nedokážeme, tedy svěřme se Bohu a tak tě, Pane, prosíme, abys nám pomohl vzdát se sami sebe, abychom jako to zrno zemřeli v zemi a vydali hojný užitek, tedy aby to bylo vidět na našich činech, nejenom tady v hlavě, ale abychom dokázali taky něco udělat, aby se to prostě projevilo v našem životě. Třeba malinko, nemusí to být žádná velká věc a víte, někdy pomůže někomu třeba i stovka. Nemusí to být zrovna, jako že se vzdáte veškerého majetku, prodáte ho a rozdělíte chudým. Stačí možná jenom, že někomu pomůžete v nějaké dané chvíli, kdy to prostě nouzově potřebuje, anebo kdy prostě ho to potěší.
že taky jsou da lidi na světě lidi, kteří mají ty druhý rádi a jsou ochotní se vzdát něčeho svého pro ty druhé. Nenabádám vás, abyste dělali hlouposti, nabádám vás, abyste pracovali se svým srdcem. Pak můžeme být označeni za ty, kteří rozdávají hojně a s lehkým srdcem. Milý pane, děkuji ti za to, že můžeme se tady spojit v modlitbě v oficíně a prosím tě, abys požehnal všem, kteří jsou štědří a kteří mají tu odvahu do toho dobrodružství, obětavosti vstoupit. Amen. De noche iremos, de noche, que parla y contra la fuente, solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra.

nos alumbra, solo la sed nos alumbra. De noche iremos, de noche, que parla contra la fuente. Solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra. Přednesme Bohu své prosby. Prosíme tě, pane, za všechny, kteří jsou těžce nemocní, kteří trpí bolestmi, bojí se výsledků u lékaře, ať už to jsou testy, sono, magnetické rezonance, všelijaká ty vyšetření, kolonoskopie, gastroskopie, biopsie, všechny možné vyšetření, kde čekají lidé na výsledky, co bude. A bojí se a ztrácejí důvěru. Pomoz nám, pane, věřit a povzbudit je v jejich víře, aby se nebáli. Kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Milý pane, prosíme tě za státníky a vládce zemí, které válčí. Prosíme tě, abys otevřel a ovlivnil jejich srdce, aby dokázali vidět to zlo, které z války pochází a aby udělali vše pro to, aby války skončily a byl mír. Ať už je to na Ukrajině, v Gaze nebo kdekoliv na světě, kde se válčí a kde bojují i děti a hlavně děti trpí a rodiny. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Nebeský Otče, prosíme tě za naše biskupy, kněze, jáhny a za všechny akolity, akolitky a všechny, kteří slouží, za pastorační asistentky, za všechny, kteří svůj čas v církvi dávají pro druhé. Tak tě prosím o sílu, o velkou odvahu k obětavosti a o to, abychom se přestali zlobit. Protože ten hněv, že něco nefunguje, jak má, to není od tebe, pane. Je to to, co rozděluje. Dej nám sílu ke jednotě, ke sjednocování a k tomu, abychom konflikty řešili smírně. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Prosíme tě za všechny, kteří dnes umírají, za všechny, kteří přecházejí z toho života zdejšího do života v tobě, pane. Dej jim, pane, sílu, odpusti jejich hříchy a přijmi je do své náruče a zahrni svým milosrdenstvím. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Prosím tě, pane, za vláhu, aby to velké sucho, které ničí úrodu a přírodu, tak aby se zastavilo, abychom zase se osvěžili vláhou z nebe a chladnějším počasím. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Prosíme tě, pane, abychom dokázali odolat pokušení hádat se v rodinách nejen o politice, ale i o všelijakých blbostech. Dej, pane, ať vždycky volíme smír a dohodu a ať nad naším hněvem nezapadá slunce, tedy ani dnes, ani nikdy jindy. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Prosím tě, pane, aby různé vlivové skupiny v církvi, aby přestali bojovat, že ten jejich pohled je jediný správný, abychom dokázali udělat úkrok zpět a dokázali upřednostnit bratrství a sesterství, abychom dokázali být skutečně tvými bratry a sestrami, abychom byli prostě Boží rodina a ne ta naše sobecká lidská rodina, k čemuž často spadáme a tu církev do toho taháme. Kyrie, kyrie, eleison.
Kyrie, Kyrie, eleison. A poprosme Matku Boží o přímluvu. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A připojme modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ale žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením Kristova pokoje a vy, kdo jste u přijímačů sami, přijměte pokoj Kristův skrze vlny Rádia Proglas. Zamyšlením nad Božím slovem, Bože, dovršuje se naše účast na Kristově oběti. Prosíme tě, dej, ať tuto oběť slavíme vždy s takovou oddaností, s jakou konal svou službu svatý Vavřinec. A ať se na nás stále plněji projevují její účinky. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Čteme Bibli a tam to všechno je, jak říká Jan Werich, nebo zpívá s Voskovcem. Tak, milé sestry, milí bratři, na cestu na tento týden přijměte požehnání, protože zítra je svaté Kláry, pak je Jany Františky de Chantal, pak dvou hádavých, Ponciána a Hipolita, a vidíte, jsou svatí, pak svatého Maximiliána Kolbeho, v sobotu na nebevzetí Panny Marie a v neděli je 20. v mezidobí, tak se nám to zase blíží a za chvíli budou Vánoce. Tak se mějte hezky a trošku vláhy a chladu do toho strašného vedra. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Naslouchejte Rádiu Proglas ve jménu Páně.

Na Proglasu jsme slyšeli zhudebněnou báseň Bohuslava Reinka Kříž. Solo měl Petr Hudec. Na hradě Špilberk budou veřejnosti od neděle zpřístupněny nové kasematy. Kurátoři je označili jako kasematy válečné. A co to kasematy jsou a co zde návštěvníci uvidí, poslouchejte už za chvíli.

0: Danské trio Aysay. Na hradě Špilberk budou veřejnosti od neděle zpřístupněny nové kasematy. Kurátoři je označili jako kasematy válečné. Expozice ve zdejších prostorách se bude věnovat mimo jiné situaci, v níž se Špilberk nacházel na počátku druhé světové války.
1: Co předcházelo otevření nových kazematů, tak jednak dlouhodobý projekt rekonstrukce samotných chodeb, přičemž hlavním cílem by v rámci těchto rekonstrukčních prací mělo být postupně otevírat v kazematech nové expozice. A právě expozice kazematy válečné bude mezi těmito expozicemi první, už teďka 15. srpna. Do budoucna je v plánu ty jednotlivé expozice pojmenovat například kazematy pevnostní, kazematy vězeňské a teďka ta současná expozice kazematy válečné. Nejsou to úplně náhodné názvy, všechny tyto tematické celky vlastně vycházejí z funkčních období nebo z historie funkčních samotných kazemat. Takže jedna expozice do budoucna bude věnovat té pevnostní funkci, druhá té vězeňské a ta naše, která se bude otevírat teďka v srpnu, se jmenuje kazematy válečné, protože hlavním tématem této expozice je druhá světová válka, konkrétně spojenecké bombardování Brna. A proč? Protože ta naše expozice se nachází v kazematech, které byly částečně přebudované právě v závěru druhé světové války jako úkryt zdejší posádky právě pro případ leteckého nebo spojeneckého bombardování Brna.
0: Sdělil Progresu kurátor expozice a správce depozitáře Muzea města Brna Michal Hančák. Dále promluvil o jednotlivých částech kasemat a jejich názvech.
1: Polovina kazemat je v tuto chvíli veřejnosti přístupná a to jsou takzvané jižní kazematy a severní kazematy, tam právě probíhají rekonstrukční práce a tam bude právě i ta nová expozice, ale pouze v jedné části těch severních kazemat. Abych to upřesnil, severní kazematy se stávají ze dvou částí, z přízemí, kde bude nová expozice a z horního patra. Tam se do budoucna plánuje také nová expozice, ale až v příštím roce. Čím se ty kazematy změní pro běžného návštěvníka, obzvláště naše expozice, kterou budeme teďka otevírat, do současnosti ty prostory byly úplně prázdné. Byla to v podstatě hrubá stavba, nebo tak by to návštěvník viděl ty kazematy po druhé světové válce, když nebyly dokončené právě pro tu německou armádu. A my jsme se rozhodli právě tyto prázdné místnosti v uvozovkách vyplnit novou expozicí, která se tematicky týká právě tohoto období. Takže návštěvník v nové expozici uvidí velké množství dobových fotografií, některé z nich ještě nebyly dokonce ani publikované, propagandistických plakátů, takže celá ta expozice má v návštěvníkovi vyvolat takový pocit, že se nachází v období té druhé světové války a obzvlášť v období spojeneckého bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Bude ta expozice nově nasvětlená, takže návštěvník, který v kazematech byl ještě minulý rok, tady tuto chodbu, myslím, že vůbec už nepozná. Zároveň jsme s kolegyní kurátorskou teda měli v plánu, aby velká část zůstala nedotknutá nějakými stavebními úpravami, aspoň aby průhledy těmi chodbami víceméně připomínaly ten autentický stav ze závěru druhé světové války, takže z přelomu let 1944 a 1945.
0: Michal Hančák je dlouhodobě spojen s hradem Špilberk. Osobní vazbu má též k samotným kasematům.
1: Let jsem v kazematech provázel jako průvodce, takže znám třeba i náhled návštěvníků na to, jak ty kazematy vypadají, nebo čeho třeba během prohlídek nerozuměli, pokud to neměli bez výkladu průvodce. Takže tyto si myslím, že své mnohaleté zkušenosti jsme potom ještě s kolegyní s kurátorkou Špindlerovou mohli aplikovat i přímo při tvorbě té expozice a snažit se tak nějakým způsobem víc tomu návštěvníkovi vstříc, aby v těch místnostech třeba viděl to, co tam dřív neviděl nebo si vůbec neuvědomoval, v jaké části těch kazemat nebo v jakém historickém období se zrovna nachází.
2: Oj, Dana, moja Dana, którego jo pana, ale tego pana, tego, co cały świat jego, a i tego pana, tego, co cały świat jego.

Divadlo Špa na Škroupově náměstí v České Lípě připomene zaniklý kostel svatých Petra a Pavla, který tam stál do ničivého požáru z roku 1820. Práce na obnově náměstí probíhají od loňska. Mají je proměnit v klidovou zónu. Podrobnější budeme po písničce.

0: Na dlažbě na Škroupově náměstí v České Lípě připomene zaniklý kostel svatých Petra a Pavla, který tam stál do ničivého požáru z roku 1820. Práce na obnově náměstí probíhají od loňska. Mají je proměnit v klidovou zónu.
1: Prostor bude, myslím si, že krásný, aby se tam dělat takový komornější kulturní akce, ale i aby tam si mohli děti hrát ve stínu. Je tam zavlažování pro stromy a těch stromů tam bude opravdu poměrně hodně. Okolo budou hrušně, to bude vlastně po obvodu. V tom takovém jakoby parčičku, někde budou lavičky pro děti, tam by měly být akáty a v té přední části, když vyjdete ze schodiště, tak by tam měly být dvě lípy, tak jak bylo v plně původně kdysi v historii.
0: Doplnila starostka Jitka Wolfová. Projekt počítá s kompletní výměnou povrchů a veřejného osvětlení. Součástí je i zasakování dešťové vody, vybudování vodních prvků a nový mobiliář.

0: Zapasila Veronika Bartošová ze skupiny Vehyba z Brna. No a za chvíli si dáme kapelu z Červené vody na Králičku, Kapky a její písničku Atomy.
1: Prázdninové cestování s Proglasem.

To 7 hodin večer a my vysíláme dětský pořad Zíváček. Tak já vás u něj, kluci a holky, vítám a dneska si dáme zase nějakou pěknou pohádku. Doufám, že se vám bude líbit.

Dnes večer si bude elektrikář Jarda vybírat ze tří šikovných nevěst děvčat nevěstu a pomůže mu přitom kouzelná papička.

0: Jarda byl elektrikář. Ale víte vy, děti, vůbec, co to elektrikář je? Elektrikář je ten člověk, který přijde, když vám lampička v pokoji přestane svítit. Šroubovákem něco spraví ve vypínači a lampička vám zase dává světlo. Tak ten Jarda byl zdravý, silný mládenec a práce měl spoustu. Ale jednou si vyšel k rybníku na hráz a uviděl tam tři dívky, jak tam trhají šípkové růže. Byly si moc podobné a hezké. Každá měla bledě modré oči, no, jak poměnky. Světlé vlasy spletené do copu a růžové tváře moc se Jardovi líbily.
1: Jak ty se jmenuješ?
2: Alenka.
1: A ty?
2: Olinka. A já se jmenuji Elenka.
0: Jenomže jak tak trhala děvčata šípkové růže, nestala.

0: Nevyznám.
1: A jaké mají srdce, víš?
0: To nevím, babičko. Ale hned půjdu a optám se jich na to.
2: Šel a potkal Alenku, Olinku a Elenku na hrázi. Zastavil se s nimi a hned na ně uhodil.
0: Elenko, jaké pak máš srdce?
3: Já? Milující.
0: A ty?
3: No, milující.
0: A ty?
3: Jaké pak jiné než milující?
2: Odpověděla Alenka a všechny se smály. Jarda se mračil, obrátil se a rovnou k babičce.
0: Babičko, všechny tři mají srdce milující.
3: A která z nich je nejpracovitější?
0: Jak pak to mám vědět, babičko?
3: Víš co, vyzkoušíme si je, která z nich je nejpilnější.
2: A jak mluvila, vytáhla babička z kapsy své černé zástěry malinký domeček. Jak pro děti na hraní, se zahrádkou před okny a chlívkem na dvoře.
3: Tak, to hledáš Olince a pošleš ji rovnou za nosem. A řekneš jí, aby při západu slunce domeček jako semínko zahrabala do země, že jí do rána vyroste.
2: A už babička zase něco lovila ve své hluboké kapse a vytáhla z ní právě takový domeček.
3: Ten je pro Alenku. Tu pošleš nalevo. A Elenku s třetím domečkem pošleš napravo. Pak se týden o ně nestarej. A za týden si spolu vyjedeme na výlet.
2: Jarda udělal, jak mu babička nakázala. A Elenka, Olinka a Alenka, protože byli zvědavé, rozešli se, jak jim Jarda poručil. Večer zasadili domeček do země jako semínko a ráno nemohli svým očím uvěřit. Stál na tom místě bílý dům s červenou střechou, zelenými okenicemi, před domem zahrada plná květin a na dvoře chlívek a v něm selátko. Slepice kolem pobíhaly a pes na řetězu štěkal. Jarda celý týden pracoval a za týden se babičky zeptal.
0: Co teď?
3: A teď pojedem na výlet. Pojedem se podívat na Olinku, jak si hospodařila.
2: Babička chvilku lovila v zástěře, pak vytáhla z kapsy malé autíčko, jak pro děti na hraní. Zasadila ho do země, než napočítala do tří, stálo před nimi skutečné auto. Nasedli a jelo se. Ale ani nedojeli do poloviny cesty a potkali Olinku. Jarda zastavil.
3: Kam pak, děvenko?
2: Optala se babička.
3: Domů. Mně se tady celý týden stýskalo. Jen si běž domů, když se ti při práci stýská.
2: A když přijeli k bílému Olinčině domku, uviděli smutný obrázek. Květiny na zahradě uschlé, pes vyl hlady, selátko vyhublé a v kuchyni neumyté nádobí.
3: Olinka není pilná,
2: řekla babička, selátko nakrmili, psíka vzali sebou do auta a jelo se dál k Alence. Zastavili. Zahrádku měla vypletou, na dvoře zobaly slepice zrní a ve chlívku chrochtalo prasátko. Zaklepali Alence na okno. Přišla jim otevřít. Ale byla to Alenka. Zástěru měla špinavou, trepky roztrhané, nečesaná, nemytá.
3: Přijeli jsme se na tebe podívat, jak hospodaříš. Jen co je pravda, všechno máš v pořádku.
4: Jo, ale co to dá práce? Od rána do večera jsem na nohou, ani umýt jsem se dnes nemohla.
3: Ale to směla, Alenko, umýt se.
2: I kuchyň byla čistá, ale smutná, bez ohně. Babička jen tak chvilku poseděla, pak se s Alenkou rozloučila, pohladila jí po vlasech a povídá.
3: Tak se, děvče, čiň a podruhé si upeč na neděli buchty.
2: Nasedli a jeli k Elence.

0: Lenka byla na zahradě a trhala třešně.
1: To jsem ráda, že jste přijeli.
2: Babičko, to je Elenka.
1: Pěkně vítám, jen pojďte dál, všechno vám ukážu. Selátko mi vyrostlo a co vajíček mi slepice snášejí.
0: Vešli do kuchyně. Elenka se jen po kuchyni zatočila a už stály na stole hrnky se smetanou, zatočila se po druhé a přinášela mísu koláčů, zatočila se po třetí. Jarda z ní nespouštěl oči, jaká byla pěkná, růžová, bílá a modrá, růžová z radosti, bílá, protože měla zástěru bílou jak sníh, a modrá, protože měla šaty i oči modré jak poměnky.
3: A jak pak ty se jmenuješ, děvečko?
0: Optala se babička ještě jednou pro jistotu.
1: Elenka.
3: Tak si to, Jardo, zapiš za uši, že ta nejpilnější se jmenuje Elenka.
0: Zanedlouho byla svatba. Jarda se přestěhovala do Elenčina domku a mají se s tou pracovitou Elenkou dobře jako v ráji.

Kdyby tak šla zasadit do země čokoláda a vypěstovat z ní celý strom s baleným ovocem. To bychom se měli jako v pohádce. Co na plat? Zítra nás čeká pohádka o tom, jak dokázal kluk Standa zachránit vodníčka Parádníčka. No a po pohádce se pojďme pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pane, prosím tě za rodinu, aby v ní vládl klid a pokoj, aby s lidem v nich žehnal a zachraňoval je. Je to někdy těžké usmívat se na toho, kdo je vedle mě, někdy těžší, než být hodný na člověka, se kterým jsem jen občas. Pomoz mi, abych to dokázal. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Večelní zíváček je pomalu, ale jistě téměř u konce. Ještě si pustíme dvě písničky, které snad se vám budou líbit. První se jmenuje Cestovatel a druhá Emilce. No a já ji nebudu adresovat jenom Emilce, ale všem, kteří posloucháte. Tak vám přeju dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc. A vy, kteří ještě nejdete spát, tak hezký večer.

národním světem, tam a sem, s kompasem, za pasem, cestovatel jsem. Já jsem slavný cestovatel, zážitků svých spisovatel, povím vám teď zapakatel v sedě nebo v stoje. Medvědi, lvi ani sloni, žádný z nich mne nedohodí, silnější jsem nežli oni, nebojím se boje. S kompasem, zapasem, chodím světem tam a sem, s kompasem, zapasem, chodím tam a sem. S kompasem, zapasem, chodím světem tam a sem, s kompasem, zapasem, sem.

0: domino.
1: Včera ve tři ráno Emilce řekl středně velký medvěd brum. Stalo se to, myslím, ve chvilce. A tím brumem vzbudil celý dům. Vzbudil dům.

0: Jak se vám líbí elektronická taneční hudba? Povědomí o ní je plné stereotypů, které se pokusí rozbít dnešní pořad skrze reflexi dvou výročí. Italo dance je hudební žánr, který zažil boom na přelomu tisíciletí a před 20 lety ustoupil minimalističtějšímu elektrohausu. Byl doménou technicky zdatných DJů, kteří měli italskou melodičnost v krvi a věděli, co na tanečním parketu funguje. Jeden z těch, kdo tento fenomén pomáhali šířit v Česku, byl brněnský moderátor a DJ Aleš Pudivítr, známý pod uměleckým jménem DJ PMC. V létě 2026 slaví významné životní jubileum. Proto jsme si jej pozvali, aby se s námi podělil o své životní zkušenosti a blíže nám popsal profesi DJe, kterou jsme v tomto cyklu ještě nepředstavili. Aleši, vítám tě na vlnách Proglasu v pořadu Jak se vám líbí. Ahoj.
1: Ahoj, já přeju samozřejmě všem posluchačům krásný, hezký den nebo večer. Já ještě jednou děkuju za pozvání, že jsem teda první DJ na vlnách Rádia Proglas, to bych netušil. I když mě to teda samozřejmě velmi překvapilo a příjemně zaskočilo, co se týká vlastně toho DJingu a toho jubilea. Děkuju, že jste vlastně si to vysloužil tím jubileem. Ano, 25 let, sice už po druhé, ale je to fajn. Co se týká DJingu, myslím si, že to v čase velice se mění, že v době, kdy já jsem začínal, což bylo takové, řekněme, rané devadesátky, tak tam člověk skutečně jako asi to nemohl začít dělat jen tak, protože potřeboval nějakou techniku, nějaké vybavení. Mě s tím trošku pomohla maminka, protože mě spořila. Já jsem to, co mi naspořila do 18 let, hnedka vrazil, utratil za DJskou aparaturu, což jí teda vůbec nevadilo, mi v tom fandila, takže jsem si potřeboval koupit nějaký 2 CD přehrávače, nějaký mixážní pult, což tehdy stálo docela ranec, teda musím říct v poměru k dnešním dním, co dneska se dá koupit za pár korun za poměrně slušné vybavení, aspoň na začátek. Takže si myslím, že tam to bylo samozřejmě složitější a navíc samozřejmě se kupovala veškerá muzika. V podstatě jedna písnička, jeden maxi single, to je taková ta DJská platforma, to je v podstatě 250 korun tehdy. To znamená, dneska by to bylo asi v tom poměru daleko více. Dneska si člověk může písničku v podstatě buď v úzovkách stáhnout zadarmo, anebo ji prostě pustit třeba z nějaké streamingové platformy, která stojí v předplatném 200 korun měsíčně a má tam toho tisíce, miliony.
0: Takže v podstatě tohle je to, co člověk potřebuje, ale je tam potřeba se i svým způsobem trošku vyhranit v tom smyslu, že ty musíš mít asi nějakou vizi, kam ten večer, na kterém tu hudbu pouštíš, kam vést. A musíš proto mít tu určitou hudební sbírku a taky hlavně, což posluchači uslyší na konci tohoto pořadu, tu hudbu nějakým způsobem na sebe navazovat. Určitě to není o tom, že člověk pouští jen písničku za písničkou.
1: To určitě ne, tak jsou tam asi dva pohledy. Může tam mít ten pohled, řekněme, umělecký, to znamená, že ten DJ přichází na tu party s nějakým záměrem, že bude hrát určitý styl hudby a dokonce to má i tak trošku naplánované. Nechci říct, že přímo playlist, i když i takový DJové jsou, že už to mají přesně daný. To jsou většinou ale velké hvězdy, jako třeba David Guetta, Tiesto a podobně, protože hrají na velkých festivalech a mají tam v podstatě krátký prostor, hodinu, aby tam vlastně dostali do těch lidí to nejlepší ze sebe a ze svých nahrávek. Já vlastně svoje nahrávky nemám, já pouštím, přehrávám a mixuju nahrávky jiných a snažím se z nich vytvořit nějakou hudební mozaiku, nějaký koktejl, který ty lidi dostane nejdřív na parket a potom doufejme i do varu, to znamená do nějakého příjemného stavu, kvůli kterému tam asi ti lidi jdou, nebo věřím proto, že to tam jdou, že vlastně se tam nějakým způsobem odreagují a třeba potom celém týdnu pracování, studování anebo nějakých jiných problémů, přemýšlení na všechno zapomenou a vlastně na těch pár hodin se tam stanou součástí nějaké party, nějakého takového velkého těla lidí, kteří prostě spolu tancují a baví se. V každém případě si myslím, že spíš předpokladem pro práci DJ než hudební sluch, byť je taky určitě důležitý, je schopnost cítit rytmus a schopnost bavit lidi, protože o tom je to především.
0: Co se týče té techniky, ty jsi teda říkal, že jsi teda v těch 18 to zařízení opatřil, ale co jsem se dočetl, tak už o 2 roky dříve jsi byl v rádiu na pozvání, protože jste s kamarádem řekli zdejšímu moderátorovi, že to dokážete líp než on. Kde se tedy učil vlastně to míchat, aby se to spustilo a už od začátku pěkně ty tracky na sobě seděly?
1: Já bych to možná trošku otočil. Dneska, když se člověk chce stát DJem, tak má spoustu zdrojů informací a inspirace a vlastně nemusí ani vytáhnout paty z baráku. Jednoduše si pustí YouTube a tam si najde spoustu různých DJských kurzů, jak na to. Může se koukat na spoustu videí od různých světových jmen, jak to přesně dělají a může to se snažit jakoby obšlahnout, kopírovat nebo spíš se nechat inspirovat, aby věděl, jak na to. V té době, kdy jsem začínal já, tak nic takového vlastně neexistovalo a v podstatě člověk neměl ani tu techniku k dispozici. Taková ta pubertální drzost s mým kamarádem tehdejším byla v tom, že jsme poslouchali pořád na prvním soukromém rádiu, tady v Brně už neexistuje, Brno 957, kde byl moderátor, který si říkal Bivoy, v podstatě to byl majitel taneční skupiny a měl tam pořád o taneční hudbě a o tancování. Nutno říct, že on vlastně dával přednost hodně tomu tancování a ta taneční hudba byla spíš doplněk. A my jsme to cítili s kamarádem přesně z toho DJského pohledu a chtěli jsme být ti mladí DJové, kteří budou světoví a budou to umět perfektně. Samozřejmě sebevědomí nám nechybělo. Byla to taková skvělá doba, že když jsem se teda odhodla zavolat tomu moderátorovi, tak on nám hodil tu pomyslnou rukavici a vlastně jsme tam mohli přijít. Samozřejmě byli jsme pak hnedka schlazeni, že vlastně tak dobří fakt nejsme. Ale dostali jsme šanci si vlastně připravit nějaký pořad, scénář. A to se dokonce povedlo tedy natočit, to ještě nebylo mixování, tak jsme si donesli jenom CDčka, který jsme si půjčili právě z těch půjčoven a vybírali jsme nějakou hudbu, kterou jsme si říkali, ta je fakt super a ta by stála pustit do toho rádia našim posluchačům. A tak jsme ji nějak okomentovali, byl to tehdy dokonce právě o tom mistrovství světa v mixování, tuším, že v roce 1992. A celkem to mělo úspěch, no a já jsem se tam potom nějakým způsobem uchytil jako mladý kluk s tím, že tam potřebovali pomoc vlastně studiového technika. To znamená, já jsem tam se dostal k těm studiovým hejblátkům, mixpultům, přehrávačům, který teda vůbec nebyli DJský, musím říct, že to bylo úplně jiné. Když si posluchač představí, že je jakoby nějaká aparatura, tak pokaždé ta aparatura je trošku jiná. Pro ten DJing je potřeba specifická, která má například u těch přehrávačů funkci zrychlování, zpomalování, to znamená, aby člověk mohl sladit tempa rychlosti těch skladeb, které se snaží do sebe namixovat, což samozřejmě v tom studiu úplně nebylo, bylo tam trošku složitější, bylo tam ještě cívkové magnetofony, ale nicméně měl jsem spoustu času, byl jsem mladý, bavilo mě to, tak jsem se tam zavřel asi na jednu noc a vlastně tam jsem natočil během 8 hodin svůj první hodinový mix. Nebylo to na DJské technice, ale přesto se mi to nějakým způsobem povedlo. Nebylo to perfektní, mám to dneška na kazetě, dneska bych asi za to jako nafackoval trošku, ale samozřejmě na to, že to bylo první a vlastně nevěděl jsem, jak to mám dělat, spíš jsem si to nějak jako odposlouchával, tak si to vlastně říkám, nebylo to špatný. To si samozřejmě všimli i další, nejen posluchači, takže díky tomu jsem tam dostal šanci potom pracovat déle, koupila se tam nějaká DJská technika, za rádio jsme měli vlastně nějaké i výjezdní akce, takže tam jsem si sáhl poprvé na nějaké profesionální stroje, tehdy to byla třeba značka Vestax a díky tomu vlastně jsem přičichnul k tomu skutečnému hraní někde v klubu. No a v 18 letech, protože už jsem mohl oficiálně, tak jsem si udělal živnostenský list a trhl jsem se, tak říkajíc, na vlastní nohy.
0: Dejme si první hudební ochutnávku ze žánru Italo Dance. Ta podtrhuje svým textem Alešova slova o hudbě jako léku na unavenou duši. Vyzývá, aby si člověk zatančil, byl sám sebou a něco z toho povznášejícího pocitu si uchoval pro běžné dny, které může prožít s úsměvem. DJ Ross a píseň Smile.

0: Aleši, když si potom byl moderátorem a dramaturgem pořadu Horečka sobotní noci na Kiss Hády, bylo poznat, že máš jasný názor na to, jak hudební sety skládat. Někdy jsi hodně uhýbal z hlavního proudu elektronické taneční hudby, kterou člověk mohl slyšet v rádiu přes den. Přesto si tato klubová hudba své publikum skrze vlny našla. Než si ale měl podporu posluchačů, nebylo to složitější se prosadit?
1: Je pravda, že v té době se mi líbil hodně specifický hudební styl, který jsem fakt potom vlastně nakonec ani nehrál, ale zkoušel jsem ho tehdy hrát na obyčejných diskotékách. Tehdy byla taky doba, kdy ty lidi nebyli zahlceni, jak je to dneska, různými nahrávkami z internetu, z rádií. Dneska vlastně každý zná všechno a mnohdy, když se mnou někdo přijde nějaké přání, a já to ani neznám, protože těch nahrávek je tolik, těch zdrojů je spoustu, tak tehdy lidi chodili na diskotéky s tím, že pár písniček znají a zbytek vlastně jsou rádi, že slyší i něco nového. Takže to byla celkem fajn doba. Nicméně z pár klubů mě samozřejmě vyhodili, že tohle tam hrát nebudu, že tam bude se prostě hrát to, co chtějí oni, a hotovo. Takže to byla samozřejmě taková ta škola života. Nejvíc mě asi pomohl jeden provozní takového, řekl bych, letního střediska, nebo by to bylo jako sklípku diskotékovýho, bylo to na Mušově, Farinkova zatáčka, nevím, jestli to někdo zná, už tam asi neexistuje, ale bylo to super, protože tam jsem poprvé zahrál a hrál jsem tak jako podle sebe, mě říkal Aleši, podívej se, takhle to nebude. Tady máš 20 CDček od nás, to takhle tady zahraješ třikrát za večer a zbytek si hrají podle sebe. A to bylo super, protože jsem vlastně zjistil, že ty lidi chtějí slyšet pár svých oblíbených hitů, které právě dostanou ten taneční parket a pobaví je, ale současně můžu k tomu opatrně přihodit něco svého, nějaké to koření, samozřejmě přiměřeně, a tím ty lidi seznamovat. Tím si člověk vlastně může získávat potom jednak i své fanoušky, protože si řeknou, aha, pozor, tady ten DJ nehraje jenom ty známý odrhovačky, který se hrajou všude pořád do kolečka. Nehraje na ten jednoduchý úspěch, že prostě bude hrát pořád samé hitovky a všichni budou nadšení, ale on hraje prostě i něco trošku jiného a mně se ten jeho hudební styl líbí. A to rádio, kde jsem potom vlastně pokračoval, mě v tom pomohlo, že tam jsem měl poměrně velký prostor v tom, že jsem mohl opět těm lidem, a už to nebylo jenom těch pár lidí na tom parketu, když to řeknu, ale byly to prostě desítky, stovky, tisíce lidí, kteří měli přilepeno ucho na rádiu, tak jsem je mohl seznamovat vlastně s nějakou novou hudbou, kterou oni vůbec neznali a která se vlastně ani k ním nemohla jinak dostat než skrze va mě.
0: Tam vznikl takový zajímavý fenomén, který právě byl patrný i v tom běžném vysílání, že na konci těch 90. let ta taneční scéna se hodně jako proměnila. Snížilo se tempo těch skladeb určitě, ale proměnil se i nějakým způsobem zvuk a objevily se nové žánry. No a tehdy mně právě přišlo, že i když jsi to tak pěkně prokládal, tak pořád jakoby tím gro, které tě nějakým způsobem odlišovalo, tak byla spíš ta jakoby tvrdší hudba, řekněme nějaký hard trance nebo něco podobného, Mario Piu a podobní interpreti. Ale tam vznikl právě takový zajímavý moment, že tak jak i v tom běžném vysílání, tak i do těch tvých setů se začala dostávat relativně tvrdší hudba, ale melodická, a to z Itálie. Byl to vlastně styl Italo dance. Co tě na téhle hudbě tehdy jakoby zaujalo?
1: No, mě někdy kolem roku 98 poměrně dost nakazil jeden brněnský kolega, který vlastně italskou taneční hudbu miloval vždycky a stále miluje. On je opravdu milovník Italo Dance. Je to Karel Kelča, můžu ho pozdravit. Tak on mě pár takových CDček půjčil a já jsem se toho poměrně dost rychle chytil. Viděl jsem, že to má i úspěch u posluchačů a vlastně pak už se to se mnou vezlo, protože jsme začali jezdit v podstatě celé léto. Jsem byl jednou nohou v Itálii, vždycky přes víkend se tady hrálo a v neděli večer se frčelo do Itálie, samozřejmě na party, ale taky do DJ shopu, takže jsem si tam kupoval spoustu vinilů a CDček, hlavně vinilů tehdy, pro posluchače možná gramofonových desek, lépe přeloženo, a stálo mě to vlastně všechny peníze, protože to byla taková ta doba, kdy člověk prostě do toho šel po hlavě. Já jsem vlastně nad tím ani tak moc nekalkuloval, nepřemýšlel, nebylo to zatím, že bych přemýšlel nějak nad tou hudební dramaturgií, jak dneska se vlastně v každém rádiu musí dělat, že to musí mít přes vlastně nějakým svém vyvážené, ale spíš jsem to dělal tak, jak jsem to cítil. A myslím si, že v podstatě nejlepší recept pro každého DJ je bav se, tančí, žij, zapař s těma lidma dohromady, protože budeš součástí vlastně té party a tím pádem můžeš i vycítit a brát si tu energii a posílat ji dál zase zpátky na ten parket. To je prostě úplně jednoduchá věc a myslím, že to zná každý muzikant.
0: Připomínám, že dnešním hostem v pořadu Jak se vám líbí je DJ PMC a povídáme si o elektronické taneční hudbě a o DJingu. Skupina Eiffel 65 byla jedna z těch, která přispěla k rozmachu žánru Italo Dance. My si teď pustíme jeden z jejich vrcholných tanečních opusů Tu Credi v nadupaném remixu Roberta Molinára. Text řeší krizi důvěry, pravdy a lidských vztahů v moderním světě. Ptá se, v co vlastně věříš? Věříš mi? Věříš v to, co vidíš? Nebo věříš v to, co ti říkají?

0: Potom si přešel na Rádio Krokodýl, kde už ten vliv tou italskou taneční hudbou byl jako zřejmý, ale že ta Jižní Morava se stala takovou baštou příznivců vlastně Italo Dance, potažmo řekněme středomořské hudby, protože ty jsi byl jeden z těch, kdo jsem třeba dovezl právě z Chorvatska kapelu Karma. Čím si to vysvětluje, že na té Jižní Moravě, pokud teda odmyslíme vliv rozhlasových stanic zdejších, že to mělo takový úspěch, protože ty si hrával vlastně i v klubech tady za Brnem, kde bychom řekli, že se sjížděli lidi z okolních vesnic a chtěli asi slyšet spíš to, co znají, než tady hudbu vlastně dovezenou.
1: Já vlastně nevím, co chtěli slyšet. V podstatě mě to ani v určitých chvílích nezajímá, nemyslím to jako na myšleně, ale já jsem tam jako DJ, který má ty lidi pobavit a v podstatě zkusím, co je v mých silách, abych je dostancoval, ale samozřejmě se to snažím dělat tak, abych v podstatě byl i já spokojený s tím, co tam hraju. Je asi velký rozdíl mezi nějakou soukromou party, třeba typicky oslava narození na svatba, kde ten DJ skutečně plní spíš takovou tu funkci pouštěče, hraje pro ty lidi přesně ty písničky, které chtějí. A pak je rozdíl hrát pro velký parket, kde je třeba 500 lidí plus, kde nejde hrát jako na jednotlivá přáníčka. To by tancoval Franta tam v rohu, Janička tamhle na druhé straně a zbytek by stál, protože by je to třeba nebavilo. Takže o to jsem tam já jako DJ, který má vybírat tu hudbu tak zajímavě, aby roztancoval ideálně všechny, to samozřejmě úplně vždycky nejde, ale aspoň většinu.
0: Teďka bychom možná mohli trošku poodkryt, jestli se nám to podaří. Protože se blížíme už pomalu ke konci a blíží se ten miniset, který posluchači uslyší, co takový DJ vlastně potřebuje k tomu, aby ty skladby na sebe navázal. Tak první věc, kterou já trošku jako poodhalím, je, že ty vlastně nemůžeš mixovat úplně běžné skladby, které si člověk pustí někde v dnešní době možná na YouTube, možná na jiných streamovacích platformách, ale že to nejsou takové ty krátké verze, kdy už to začíná rovnou nějakým zpěvem nebo nějakou slokou nebo podobně, ale že vlastně potřebuje ty singly, kde jsou právě speciální verze těch písní, které může mixovat. K čemu se vlastně tady ty rozšířené verze používají a jak to celé funguje?
1: No, kdyby ses mě na to zeptal před 10 roky, tak bych tě to potvrdil, že to, co říkáš, je pravda. Myslím si, že dneska už to úplně 100% pravda není, protože jednak to míchání a technika míchání se s časem velmi mění. Je tady spousta nových DJů, který respektuju, ale sám to tak nedělám, tak používají techniky mixování, kde vůbec ty extended verze nepotřebují, a tím už jsem trošku napověděl, jsou takzvané prodloužené verze pro DJ, které vlastně mají určité pasáže, které lze poměrně snadno prolnout. Dneska ale ta technologie šla dopředu v tom, že člověk může změnit i klidně i tóninu té skladby a může klidně, aniž by měl speciální verzi, z té skladby vyjmout třeba zpěv, tedy vokál, může tam vypnout basovou linku, bicí a podobně. To znamená, může ty dvě skladby sladit tonicky, to znamená, budou v harmonii, ve stejné nebo v kompatibilní tónině a může vlastně udělat naživo klidně mashup, že vám pojedou dvě písničky přes sebe, bude tam zpěv z jedné a hudební podklad z druhé.
0: Dřív, kdy byl Italo Dance na začátku těch nultých let, tak tam jsme se bez těch extended verzí neobešli. Takže tam si člověk vlastně musel pustit ty skladby zaraz, že jo? A jak to dál fungovalo? Protože ona asi každá měla trošku jiné tempo.
1: Tehdy vlastně se většina skladeb hrála z gramofonu, většina těch novinek vycházela i vlastně neoficiálně, neveřejně, byly to takzvaný white labely, to jsou desky, které vychází jakoby k otestování mezi vybranými DJ. Měl jsem k tomu naštěstí přístup, takže vlastně jsem hrál desky dřív než všichni ostatní, díky tomu vlastně jsem měl i větší šanci prorazit, byť to bylo samozřejmě odvážnější hrát něco, co nikdo ještě neslyšel, ale v každém případě to byly desky, které byly vyloženě pro DJ, jsou to vinily, které prostě jsou k tomu určené, k tomu mixování a vlastně člověk pustil jednu desku z prvního gramofonu a k tomu se snažil na druhém gramofonu přimíchat tu další, aby to nějak přirozeně navazovalo, to znamená sladit tempo té skladby, na to je tam takzvaný pitch fader, tedy vlastně potenciometr, který není teda otočný, ale tahový, kterým člověk může zrychlit tu skladbu o třeba 0,8, 1,6, 2,4, 3,2%. V zásadě říkám zrovna tady tyhle ty skoky, protože přesně to je většinou jedno BPM, jeden úder za minutu. A samozřejmě hrál se i z CDček, ale tam ta situace byla stejná. tam byly zase extended verze na těch maxi single, kde byla jedna písnička v několika verzích, v několika remixech a všechny většinou byly v těch prodloužených, upravených verzích, kde na začátku třeba prvních 30 vteřin, hudebně řečeno třeba 64 dob, bylo čistě jenom nějaký kopák s nějakou hi-hatkou a případně nějakým nastupujícím motivem a dalo se to poměrně prolnout vlastně i v závěru té skladby, kde se to zase to množství těch nástrojů v té stopě snižovalo až jenom zase do toho kopáku.
0: Výborně, tak to my za chviličku uslyšíme, ale než se tak stane a než se rozloučíme, tak nám řekni, kdyby někdo chtěl navštívit nějakou akci, kde budeš hrát, kam se může podívat?
1: Jednou mám Facebook, Instagram, dneska si oblíbené platformy, mám stále i stránky www.djpmc.cz, teda najít mě lze úplně snadno přes Google a tam najdou nějaké veřejné akce, kde mě můžou vidět. V létě to spousta letních akcí, přes zimu je toho trošku méně, protože těch klubů ubylo, ale tady třeba na Jižní Moravě známý klub Retro Zaječí, tam hrávám pravidelně i v Hradci Králové, takže není to jenom ta Jižní Morava, která je nakažená italo hudbou. Hrávám i na dalších místech i na Slovensku. No a spousta lidí si mě klidně zve i na soukromé oslavy, takže můžete si mě objednat a já přijedu s kompletní aparaturou.
0: Tak jo, děkuju Aleši, že jsi snašel čas na posluchače pro glasu a přeju, ať se ti daří dál jako doposud.
1: Děkuju moc za pozvání, bylo mi potěšením a přeju všem posluchačům hlavně co nejvíce radosti v životě.
0: Dnešním hostem byl DJPMC, tedy DJ a moderátor Aleš Pudivítr. A tady už slibovaný, mixovaný DJ set, který představí další taneční hity ve stylu Italo Dance. Od mikrofonu vás zdraví Roman Kabelka, alias CJ Nety, jenž pro vás tento miniset namixoval.

slyšeli jsme a tancovali na Jim Lucas, Oz, Paperboy a nyní Pops and Scar v remixu DJ Maxwell. Přejte si slyšet více? Navštivte článek k tomuto pořadu na hudba.proglas.cz. Naleznete tam tento set rozšířený v plné délce 12 písní.

0: Bylo 20 hodin a Proglas vysílá zprávy Českého rozhlasu Plus. Plus, když chcete vědět
1: proč. Nezaměstnanost v Česku mírně stoupá. V červenci byla na 5%. Bez práce tak bylo 367 tisíc lidí, o 11 tisíc víc než v červnu a o 40 tisíc víc než přesně před rokem. Vyplývá to z dat Úřadu práce.
2: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
3: Což je o 1078 více než v červnu.
2: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
4: Zároveň za 1-2-3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
2: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze necelá 4%. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO prověří postup Ústeckého soudu v případu zubního lékaře Petra Vinče. Lékař ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky kvůli rovnátkům, z jejich fotografií pak ale pomocí umělé inteligence vyráběl snímky, na kterých byly nahé. Celkem zneužil fotky 630 pacientek mladších 15 let.
5: Soud uložil lékaři za výrobu dětské pornografie letos v květnu podmínku. Dál pracovat s dětmi mu nezakázal a právě to vadí ministru Tejcovi.
6: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatele odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl ukládán zákaz činnosti, který by jim zabránil další práci s dětmi. Právě proto se tímto případem budeme zabývat velmi podrobně.
5: Mluvčí Ústeckého soudu Nikola Henigová nechtěla prověřování ani samotný rozsudek komentovat. Také lékař Petr Vinč se odmítl k případu vyjádřit. Artur Janoušek, Radiožurnál.
1: Na 70% území Francie platí omezení pro spotřebu vody. Může za to dlouhotrvající sucho a opakované vlny veder. Informovala o tom vláda a na středu kvůli tomu svolala krizový štáb. Do některých obcí musí pitnou vodu dovážet cisterny.
7: 67 ze 101 departmánů je v nejvyšším krizovém stavu pohotovosti. Vážná je situace například na východě země.
8: Situace je napjatá, zatím to máme pod kontrolou, ale musíme velmi pečlivě hlídat, kolik vody spotřebováváme.
7: Řekla místo starostka obce Saint-Marie-Omin Gael Skočibušicová. Obec vyzvala obyvatele, aby se vyhnuli zavlažování zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. Do 80 obcí museli pitnou vodu dopravit cisterny. Sucho umocňují vysoké teploty, které se do Francie

0: způsobem na mistrovství Evropy v Paříži. Barbora Semanová postoupila z pátého místa, Barbora Janíčková uzavřela finálovou osmičku. Nejrychlejší byla Nizozemka Marit Stenbergenová, která časem 52:44 vytvořila nový rekord šampionátu. Semanovou potěšil nejen postup, ale také její semifinálový výkon.
1: Já jsem spokojená. Jelo se mi to vlastně stejně, ale trošičku líp než ráno, což byl ten můj cíl, udržet to prostě tak, jak jsme si řekli s trenérem. A mám radost, že jsem se zase přiblížila tomu svému času a že to bylo trošičku lepší.
0: Finále plavkyň na 100 metrů je na programu zítra a my vám ho nabídneme živě na Radiožurnálu Sport.
2: Překážka na D11 u Poděbrad a taky na D48 u Hukwald. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Městec Králové. Na 44,5 kilometrů leží v jízdních pruzích kusy roztrhané pneumatiky. A pozor dejte i na D48 směrem z Frýdku Místků na Nový Jičín. Za sjezdem na Ostravu na kilometru 39 v pravém pruhu překáží krabice. Na silnici 15 z Lovosic čekejte kratší kolony na příjezdu do Litoměřic. Kvůli práci silničářů je tam ode dneška omezení a jezdí se kivadlově. Provoz už ale zeslábl a zdržení je minimální. Na silnici 37 z Trutnova na Jaroměř u Nového Rokytníku stále odklízejí následky srážky 4 osobních aut. I tady už je ale pouze krátká kolona v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30, na horách naměříte až 23 stupňů Celsia. A to byly zprávy.
5: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
6: Nad ránem ještě klepou, na oknu matné jako kovku, zky tvý písme na tvých slov jak před zvěz loňských plískanic. Nad ránem i zolepou, jako by někdo do vzduchu nalepil divnou předtuchu a vlci si mě z plných plic.

Český písničkář, skladatel, textář a producent Zdeněk Vřešťák vydal u příležitosti svých 70. narozenin nové autorské album 70. 13 písní vzniklo ve spolupráci s řadou předních hudebníků a hostujících zpěváků a navazuje na tvorbu, kterou je Vřešťál známý z kapel Nerez a Neřeš i ze svých solově, i ze své solové dráhy. Podle CD a LP vychází také speciální edice na flash disku se 70 skladbami, které kromě nového alba obsahuje řadu rarit, demo nahrávek a dalších archivních písní mapujících Vřešťálovu dlouhou hudební cestu. No a my si z této desky pouštíme Šalm.

když luna jde nebem, hned zavoní chlebem, postýlka, v níž budeš spát. Až se zem otočí, přijde zas den, z očí se vykrade sen. Pták ti ho chytí a v písni, jak v síti, přinese

0: Co je víra? Německý biskup a teolog spojený s hnutím Focolare Klaus Hemmerle ukazuje, že víra se nerodí v abstraktních definicích, ale v konkrétním vztahu, v odpovědi na oslovení, v události, která proměňuje lidskou existenci, dotýká se osob i společenství církve. Poslechněte si 20-minutový sestřih debaty Jak se děje víra nad stejnojmenou knihou Klause Hemmerleho, která proběhla 30. října 2025 v rámci platformy Dominikánská 8. Diskutují teolog David Bouma, filozof a teolog Eduard Fiedler, vedoucí katechetického střediska při arcibiskupství pražském Lenka Jeřábková a moderuje Benedikt Muhelník. Audio a videozáznam celé debaty naleznete v archivu na webu www.dominikanska8.cz.
1: Tak jak už jsme slyšeli, tak Klaus Hemmerle je německý, nebo byl německý biskup, filozof, teolog. A když už to takto vyjmenováváme, tak je zjevné, že v sobě spojoval různé talenty, nadání, role. Ta první fáze jeho života je spojena s velmi náročnou filozofickou spekulací, pokusem překonat takové velké napětí, které charakterizuje dějiny filozofie. Napětí mezi, řekněme, objektivně orientovanou metafyzikou starší, předmoderní. Můžeme si představit Platona, Aristotela, Tomáše Akvinského na jedné straně a na druhé straně moderní filozofii. Například od Descartes dále přes Kanta, německý idealismus právě až po ty podoby filozofie 20. století, kterým patří právě i fenomenologie. A on obě dvě ty podoby filozofie považoval za v nějakém zásadním slova smyslu reduktivní a neodpovídající nakonec tomu novému, co přináší křesťanství, které tyto polohy reality spojuje dohromady. Právě v tom, co tedy charakterizuje to jádro křesťanství, tedy v trojičním tajemství, které tedy je právě bytostnou vztahovostí. A takže toto bylo to, co charakterizovalo Hemmerleho jako filozofa, spekulativního teologa. A pak toto spekulativní dílo se muselo vtělit do té jeho služby druhým lidem jako v té jeho roli biskupské. A ta kniha, kterou tedy společně dneska diskutujeme, tak už spadá do tohoto druhého období jeho působení, už nese jasné rysy praktického, konkrétního určení, už je určena opravdu všem lidem, všem, kteří se můžou vydat na cestu víry. I toto může být důvod, proč Klaus Hemmerle jako filozof a teolog není tak znám, že to jeho akademické, více spekulativní dílo nebylo tak intenzivně, řekněme, rozvíjeno dále, zůstalo jako určité torzo, fragment. Naopak tedy ta jeho pozornost směřovala k těmto konkrétním otázkám.
2: To přemýšlení, ta spekulativní stránka v té knize je docela dobře zřetelná, stejně jako vlastně ten zájem o velmi jako praktické dopady a snahu si propojit s tím běžným životem a možná i spojování určitých jako protikladů nebo různorodých přístupů. A jeden z nich, myslím, že hned na začátku, kdy on, řekl bych, až horuje proti tomu chápat víru jako jakési muzeum nebo jako soubor nějakých jako pevně daných pravd a výpovědí, nebo tam používá obraz, že to není tisíc perel, které ale nejsou spojené nějakým provázkem nebo tou navlíkací šňůrou, takže to potom je celé takové rozpadlé. A tím vlastně chce ilustrovat, co myslí, když mluví o víře jako o cestě.
3: Kladeš velice provokativní otázku, zvláště tím, jestli se dá víra předat jako nějaký balíček, což je můj oblíbený příměr, když říkám svým studentům nedá. Protože to, co byste předávali jako balíček, je vaše podoba víry, vaše vnímání víry. A dát ho někomu jinému, přesně v tom vašem chápání, je něco jako obout člověka do cizích bod. Prostě můžete ho v tom nutit chodit, ale nebude to zrovna příliš pohodlné, nebo ta chůze nebude možná vůbec. Byť tohle, o čem Benedikte mluvíš, je občas dost, řekněme, časté chápání toho, jakým způsobem vést lidi ve víře. Tímhle způsobem se prezentuje taková partikulární část katecheze. Vlastně jenom to předání nauky, těch poznatků. A což postuluje takovou představu, že čím víc člověk ví, tím lepší je věřící. Kdyby ty materiály byly kvalitní, tak by přece ty děti byly věřící a neodpadaly by od víry. Jako dost často se s tím setkáváme a dost špatně se to vyvrací. A vlastně to hodně omezuje rovinu vztahu člověk a Bůh. My vždycky preferujeme, aby katecheté nebo doprovázející, lépe a raději občas říkám, že ty cesty v praxi musí pojímat různorodě, že jich je několik. Že nejdřív musí vlastně se zamýšlet nad tím, že každý, koho doprovází, musí nejdřív putovat do jistý míry sám do sebe. To je tak jako u katechumenů nebo u bitmovanců, u dospělých obecně. Je to o motivaci, o nějakém uznání, že je nějaký vývoj potřeba, že nás někdo oslovil, že máme nějakou motivaci, že možná taky někde sebereme odvahu. A v tom je potřeba každého, kdo hledá, ať už hledá na jakémkoliv stupni víry, ho v tom pozbuzovat. Druhá ta cesta, kterou často doporučuju, je, aby si doprovázející uvědomili, že existuje cesta do vztahu k Bohu. A tam dost často se bude bojovat s nějakými falešnými představami o Bohu. A nakonec ta třetí cesta, která bývá občas pro dospělé nejtěžší, je cesta do společenství. Protože tendence k individualismu je v dnešní době velká. Nakonec se mě dost často ty studenti ptají, jak mají vnímat oni jako doprovázející tu cestu. Já jim vždycky říkávám, taky ze své zkušenosti, ať počítají s tím, že budou někoho doprovázet, že s ním půjdou kousek cesty, že patrně neuvidí cíl, že možná ten někdo, koho budou doprovázet, že jim bude utíkat, ztratí se z té cesty, pak se na ní zase objeví, že se budou po cestě spolu vracet, že někdy na té cestě upadnou. A nakonec, že možná se musí smířit s tím, že toho doprovázeného budou muset včas do jisté míry opustit, aby on mohl odbočit na svoji vlastní cestu, abychom ho nedrželi na té cestě naší.
4: Mně se jako hrozně líbí začátek encykliky Fides et Ratio, tu napsal, nebo se pod ním podepsal Jan Pavel II. Na konci 90. let o vztazích víry a rozumu. Je takové to motto, že lidský duch se vznáší na dvou křídlech. Jedním křídlem je víra, druhým rozum. A hnedka ten první odstaveček té encykliky, a na to reagují lidi, ať věřící, nebo hledající, nebo nevěřící, jako skvěle, je vlastně věnován tomu, že to, co člověka charakterizuje a co každá víra potřebuje, je schopnost se ptát. Každá víra má-li nějak jako organicky, autenticky vstoupit do života člověka, včetně víry křesťanské, tak by měla nějakým způsobem nasednout na ten antropologický substrát, na to naše hledání, myšlení a tázání. Řada lidí má dojem, že víra naopak, zejména ta křesťanská, možná nejspíš katolická, je něco jakoby zvenku nasazeného a třeba tlačeného možná silou do života toho člověka. To, že víra může být odpovědí na moji bytostnou otázku, že může být cestou mého hledání, to lidi většinou vítají s překvapením. Ale jenom zjistíme, že člověk je zkrátka bytost, která potřebuje nějaký smysl, která se ptá po sobě, která je v nějakém procesu sebereflexe, tak ty věci najednou přestávají být tak jako cizí a podivné. A člověk si řekne, ten český člověk mladý, ona ta víra asi je něco, co já vlastně tak trošku mám, nebo mě to zajímá. Rozhodně bych nepracoval s nějakou příliš úzkou definicí víry. Myslím si, že víra je jakýkoliv pokus člověka osmyslnit svůj život, pochopit, kdo člověk je, kdo jsem a co mám dělat. Možná, že nějaké biblické definice víry, mám tady třeba tu nejslavnější. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jistým, co nevidíme. Možná, že začít něčím takhle jaksi typicky školským by mohlo být spíš zavádějícím. Vypnuli bychom příliš brzo to, že člověk může zkoumat tu svoji vlastní víru a teprve potom třeba se zeptat, a jak to vidí křesťané, jak to mají s tou vírou ti křesťané. A pak bych teda se nebál mluvit o těch základních vlastnostech křesťanské víry, a to je především její responsoriální charakter, tedy že má charakter odpovědi.
1: On v podstatě říká, že jak ta objektivní podoba víry, tedy ta redukce víry na skutečně nějakou intelektuální akceptaci souboru pravd, na jedné straně, tak ta čistě subjektivní podoba víry, která by navazovala na pohyb našeho vnitřního života, na naše otázky, tak obě dvě tyto podoby víry hrozí určitými problémy a v podstatě neodpovídají plně tomu, co je to proprium právě křesťanství, jak to tady teďka zaznělo a na co jste teďka už poukazoval. To znamená na to, na jakou cestu jsme pozváni mezi tím objektivním a subjektivním, mezi tím, co jako kdyby bylo vně nás a co je uvnitř nás, a tím, co se odehraje v dějinách, tím, že Ježíš Kristus nás takto osloví a pozve nás nebo nás povolá na cestu následování, nejprve tedy tím, že zaměří naši pozornost na to, že se přiblížilo Boží království. A že když se přiblížilo Boží království, tak to pro nás znamená nějaký pohyb na naší straně. Že na to máme odpovědět obrácením. Tak začíná, že ve Kristovo veřejné působení a míří potom právě tím směrem až k Velikonocům a přes Velikonoce, tedy do toho univerzálního horizontu až směrem ke konci dějin. Je to tedy něco mezi tím, co ten Hemrle považuje za to nejzásadnější. Boží království pro něj znamená Ježíše Krista.
3: Já si osobně myslím, že tady, ať už je to u těch dětí nebo u těch dospělých, ať jsou to bismovanci nebo katechumeni, že je tam skutečně potřeba hodně individuálně s těmi lidmi pracovat. Hodně vlastně zjišťovat, z jakého zázemí pocházejí, jaký mají představy. Protože spoustu nevyřešených problémů se právě objevuje v tu chvíli, kdy lidi skutečně odpovídají Bohu nebo pochopí, že mají Bohu odpovědět. A když se ocnou blízko něj, tak vlastně narazí na svoje nějaké poněkud zkreslené představy. Ti, kdo se o takové lidi starají nebo komu se dostanou do ruky, si představují, že vlastně všechny tyhle ty problémy, kteří ty lidi nějaký tím způsobem přinášejí do toho doprovázení, zmizí poté, co se ti lidé opravdu setkají s Bohem. Že prostě jako zázrakem se odbourá všechno, co vlastně bylo problematické a najednou ti lidi půjdou do jisté míry nepopsaní a že nějakým způsobem vlastně všechno bude v pořádku, což nebývá.
4: Ten trojiční obraz Boha je pro tu křesťanskou víru určující. Ve víře i v teologii jde nejvíc o obraz Boha. To je smysl teologie, aby prostě tu mentální reprezentaci toho slova Bůh, kterou máme každý, včetně samozřejmě ateistů, pokud chce člověk, jak si to alfa privativum, před to řecké slovo theost, jak si tam mít, tak musí si nějak toho Boha představovat, aby ho mohl popřít. A v křesťanství ten obraz Boha je založen na něčem velmi, velmi zvláštním. To je ta dynamická vztahovost. Otec se v tom věčném teď dává synu, syn se v tom věčném teď dává otci, a to dvakrát darované všechno, a proto je Duch svatý Bůh, to dvakrát darované všechno je Duch svatý. A samozřejmě, že je to takové koktání, mektání, které v nejlepším případě tak může odkázat nějak nad sebe k tomu nekonečnému nevyslovenému tajemství, je zásadní, zcela zásadní pro ten obraz Boha, který je dynamický, není strnulý, který je vztahový, který je láska. A to zásadním způsobem samozřejmě modeluje tu odpověď, které říkáme víra.
2: Hemerle říká, že nejlepší odpověď na to, jak se děje víra, je, že se děje v Duchu svatém. A to tak, že tento duch vlastně v nás rozněcuje touhu našeho srdce, která volá k Bohu jako otci. A to volání otče není nic jiného než synovské volání. Takže vlastně takhle on přirovnává nebo propojuje osobní víru vlastně s tím základním dogmatem, prostě základně výpovědí věroučnou, že Bůh je Otec, Syn a Duch svatý.
1: Pro mě ta vyznání trojjediného Boha osobně na cestě víry bylo rozhodně něčím zcela zlomovým. Pro mě Bůh jako určitá představa sdílená, jako nějaký předsudečný Bůh, byl vždycky konkurentem k mé svobodě a k mým myšlenkám a k mému jednání ve světě. Byla to ta autorita, že nějak objektivní, která tu mou svobodu a kreativitu, jednání, subjektivitu už dopředu nějak omezuje, mě činí nějak nesvobodným. A to je tedy obraz Boha, který samozřejmě bytostně jakoby nekřesťanský, netrinitární. Předpokládá, že ten Bůh by měl být nějakým jedním subjektem, který je jenom o něco větší než já. A jsme na nějaké stejné rovině, ve které si vzájemně konkurujeme. Trojiční Bůh, který se ukazuje o Velikonocích, v Ježíši Kristu, v tom úplném sebedarování, tedy Boha člověku a člověka Bohu, jak o tom Hemerle píše, miluje všechny, miluje od počátku a první a miluje až do konce. Mohlo by se zdát skutečně, že to personální já ty a Bůbrovo, to, co charakterizuje ten jeho dialogický personalismus, jako kdyby se nedalo objektivizovat nějakou další řeči. Jako kdybychom o tom intimním vztahu s ty, s božím ty, nemohli potom vypovídat ve vztahu k třetím osobám, ve vztahu ke světu, vydávat svědectví v tomto slova smyslu, aniž by se potom nějakým způsobem ten náš vztah stával něčím věcným, nějakou tou věcnou kategorií. A ten trinitární pohled na tady ten, na tady tuto jako tajemství, můžeme říct skutečně, tak právě souvisí s tím, co znamená pro nás Duch svatý. Že? To, jakým způsobem my jsme oslovováni jako synové a dcery otcem, jeho sebedarováním a sebezdělením, jak na to my ve svém životě odpovídáme, je děním, vztahovým děním, které je samo o sobě osobou, které je osobou jako vztahem, láskou, Duchem svatým. A to vytváří tedy jakýsi další personální pohyb, který překračuje čistě tu dialogickou perspektivu, ve které je jenom já a ty a potom všechno ostatní už musí být nějak méně kvalitní, už to je nějak věcné jenom. A v té trojiční perspektivě to dialogické, to otcovsko-synovské pokračuje v duchu, který buduje to naše taky společné my, který se týká těch univerzálních potom souvislostí celé skutečnosti, Ať už běží tedy o tu kosmickou skutečnost, nebo o tu skutečnost třeba dějinou, historickou, až do konce času. Takže ta role Ducha Svatého je tady něčím, co otvírá jakoby novou perspektivu, která nám umožňuje uvidět komunikaci toho nejintimnějšího tajemství já, ty, dál s druhými v celém světě.
4: Já jsem dneska zrovna svým studentům a studentkám v kurzu fundamentální teologie v rámci takových jaksi aktualit úplně na začátek říkal, podívejte se, já jsem viděl hrozně zajímavý dokument o houbách. A na základě principu analogie Entis jsem si uvědomil, jak jsou v tom biotopu ty houby hrozně důležitý a jak ty stromy jim posílají ty cukry do kořenů a tak si je pěstujou a říkal, přesně takhle to musí být v církvi, ten systém musí být co nejpluralitnější, co nejpestřejší, musí tam být musí tam být ty houby, musí tam ty rostliny, ty živočichové, pak to může kooperovat, pak se to může podporovat. Tak jsem si říkal, že prostě my ze všeho z přírodních věc, z humanitních, společenských, všemožných jiných můžeme čerpat jaksi inspirace pro ten náš jazyk, jak ty tajemství víry nějakým způsobem označit, učinit je atraktivním, nabídnout je lidem, který zkrátka ten náš tradiční slovník, tu metaforiku nemají. Takže úplně stručně, myslím si, že každý teolog, každý katecheta by měl sledovat minimálně ještě jeden sektor něčeho, já nevím, historii, psychologii, přírodní vědy a použít to jako takovou pomůcku při té snaze nějakým způsobem mluvit o tom tajemství, kterému říkáme Bůh.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 10. srpna. V dnešním pořadu uslyšíte překlad promluvy před nedělní modlitbou Anděl Páně i výzvy svatého otce, které zazněly po ní. Po přehledu aktuálních krátkých zpráv se zaměříme na dění ve Francii v souvislosti s plánovanou apoštolskou cestou, jejíž program byl minulý pátek oznámen. Přejeme příjemný poslech. Před polední modlitbou Anděl Páně papež Lev navázal na nedělní evangelium o setkání Ježíše s učedníky za bouře na Tiberiackém jezeře. Právě tam, uprostřed vln, tváří v tvář vlastnímu nezdaru a navzdory všemu snažení, potkávají pokoj svého mistra, k němuž nakonec směřují své vyznání.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drazí bratři a sestry, krásnou neděli.
1: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque.
0: Dnes k nám evangelium hovoří o Ježíši, který na Galilejském moři přichází po vodě a přidává se ke svým učedníkům uprostřed bouře. Po zázraku s chleby a rybami přiměje mistr své společníky, aby nasedli do lodi a odpluli na hlubinu, zatímco on se uchyluje nahoru do samoty k modlitbě. Daleko od břehu se však ocitnou vydaní na pospas vichru a jen s obtížemi pokračují v plavbě. Mají za sebou zkušenost úspěchu, kdy se stali protagonisty zázračného znamení, nyní však zjišťují, že jsou bezmocní a vyděšení tváří v tvář hrozbě vln a protivětru.
1: Sul finire della notte, Gesù va loro incontro sulle acque agitate.
0: Na sklonku noci k ním Ježíš přichází po rozbouřených vodách, oni jsou však vyděšení a pletou si ho s přízrakem. On jim však říká, odvahu, to jsem já, nebojte se. Pánova přítomnost všechno mění. Petr dokonce zvládne udělat několik kroků po vlnách směrem k němu. Pak se ale vyděsí, začne tonout a Ježíš ho zachraňuje. Když pak mistr nastupuje do lodi, bouře se utišuje. Tehdy spontánně vytryskne ze srdcí učedníku vyznání víry. Ty jsi opravdu Boží syn. Aby dospěli až sem, k tomu jim nestačilo být spoluúčastníky zázraku ani mít úspěch před lidmi. Museli projít zkušeností vlastní slabosti a až v ní rozeznat Boží přítomnost. Jedině tak mohli opravdu otevřít oči a srdce jeho blízkosti a najít pokoj i uprostřed bouře.
1: Un giorno, tempo dopo, Gesù dirà loro: se avrete fede e non dubiterete, se direte a questo monte, levati e gettati nel mare, ciò avverrà.
0: Jednoho dne, o něco později, jim Ježíš řekne: jestliže budete mít víru a nebudete pochybovat, i kdybyste řekli této hoře, zvedni se a vrhni se do moře, stane se to. Právě to zakusili na jezeře, pokoj Krista, který zůstal nahoře a modlil se. Je zastihl uprostřed rozbouřených vod. Tento zázrak nás tedy učí něčemu důležitému. Na prvním místě nevyvyšovat se při úspěchu a nemít o sobě přílišné představy. A zároveň si nezoufat ani ve chvílích temnoty, když se cítíme bezmocní vůči všem trápením a když se navzdory všemu úsilí zdá, že spíše ustupujeme, než postupujeme. Za žádných okolností nás Ježíš neopouští, když ho pokorně přijmeme na palubu lodi svého života. V modlitbě, ve svátostech, v naslouchání jeho slovu. Najdeme v něm pokoj, najdeme světlo a sílu pro naši cestu. Ať nám Maria pomůže žít takto, v důvěrném odevzdání Bohu, ta, která byla nazvána blahoslavenou, protože uvěřila.
1: per la sua fede.
0: Po modlitbě Anděl Páně se papež zaměřil na dramatickou humanitární situaci ve světě. Vyzval ke zřízení humanitárních koridorů v Súdánu, k okamžitému zastavení útoků na civilní cíle v konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Dále povzbudil mládež k následování vzorů křesťanského života.
1: I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan.
0: S obavami nadále sleduji tragickou situaci v Súdánu, zejména ve městě El Obeid. Vyjadřuji svou duchovní blízkost všem obyvatelům této země a znovu vyzývám odpovědné osoby, aby zajistili humanitární koridory pro civilní obyvatelstvo. Zároveň naléhavě vyzývám mezinárodní společenství, aby podpořilo úsilí směřující k dosažení okamžitého příměří. Modleme se, aby Pán posiloval ty, kteří trpí, obrátil srdce těch, kdo šíří násilí a daroval dlouho očekávaný mír. S velkou bolestí vnímá papež konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. Poukázal na množící se civilní oběti, včetně dětí, a zdůraznil, že zhoubnou spirálu násilí je nutné neprodleně přetrhnout.
1: Continuano a giungere notizie dolorose di persone innocenti uccise e ferite in Ucraina e in Russia.
0: Stále přicházejí bolestné zprávy o nevinných lidech zabitých a zraněných na Ukrajině i v Rusku. Tragické události se střídají, ba dokonce se množí a způsobují stále více civilních obětí. Mezi nimiž jsou i děti. Jsem blízko rodinám obětí, zraněným a všem, kteří trpí kvůli probíhajícímu konfliktu. Tváří v tvář tolika bolesti, znovu upřímně vyzývám k dodržování humanitárního práva a k tomu, aby obě strany zastavily útoky na civilní cíle. Válka plodí jen další válku a způsobuje obrovské utrpení. Je čas zastavit spirálu násilí a dát prostor diplomacii a dialogu, aby se otevřela cesta k míru.
1: Dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
0: V závěrečné části promluvy papež ocenil přítomnost početných mládežnických skupin, které tráví prázdniny vzdělávacími aktivitami a budováním přátelství, což označil za silné znamení naděje. Vybídl mladé lidi, aby hledali inspiraci v postavách svatých, které připomíná liturgický kalendář těchto dnů.
1: A tutti voi, ragazzi e ragazze che mi ascoltate, desidero ricordare.
0: Všem vám, chlapcům a dívkám, kteří mě posloucháte, bych chtěl připomenout, že v těchto dnech nám liturgický kalendář představuje několik úžasných postav světců a světic, které bych rád, abyste lépe poznali. Včera velkého svatého Dominika, zakladatele řádu kazatelů, dnes svatou Terezii Benediktu od kříže, Edith Steinovou, karmelitánku zavražděnou v Osvětimi a spolupatronku Evropy. Zítra svatého Vavřince, jáhna římské církve, pozítří svatou Kláru z Assisi, která opustila pohodlný život, aby následovala chudého a pokorného Ježíše podle vzoru svého duchovního bratra svatého Františka. Drazí mladí lidé, nechte se nadchnout těmito vzorovými svědky evangelia.
1: Lasciatevi entusiasmare da questi esemplari testimoni del Vangelo.
0: Další zprávy. Vatikán zveřejnil list o složení papežské mise k nadcházejícím významným jubilejním oslavám v kalábrijské diecézi San Marco Argentano Scalea. Oslavy 700. výročí příchodu posvátného obrazu Všesvaté Matky Boží do diecézní svatyně Santa Maria della Grotta v Praia a Mare proběhnou ve dne 14. a 15. srpna 2026. Zvláštním vyslancem papeže bude kardinál Francesco Montenegro. Lev XIV. Zaslal dopis kardinálu státnímu sekretáři Pietrovi Parolinovi, v němž byl jmenován papežským legátem pro oslavy ve dnech 16. až 17. srpna u příležitosti 900. výročí návratu relikví svaté Agáty do Katánie. V pátek 7. srpna byl zveřejněn oficiální program celkově 5. apoštolské cesty papeže Lva XIV., tentokrát do Francie. Během ní navštíví hlavní město Paříž, Mariánské srdce země Lourdes a Méty, rodné město jednoho z otců zakladatelů Evropské unie Roberta Schumana. Součástí programu je řada setkání s nejrůznějšími představiteli i soukromá schůzka s oběťmi zneužívání. Zveřejněno bylo také logo návštěvy a motto, aby svět měl život. V souvislosti s ohlášeným programem apoštolské cesty papeže Lva XIV. Do Francie vám přiblížíme situaci v této zemi díky komentáři Emy Jaškové. Francie je jednou ze zemí, které v průběhu dějin výrazně přispěly k formování křesťanské identity Evropy. V její historii víra utvářela základní společenské hodnoty, vzdělání či umění. Dnešní Francie však hledá novou cestu mezi svým křesťanským dědictvím a výzvami současnosti, sekularizací, kulturní a náboženskou rozmanitostí, migrací, společenskými rozdíly a nevyhnutelnou potřebou obnovit dialog a důvěru v instituce. V současné době však nejen Francie, ale i celá Evropa čelí mnoha krizím či nedostatku vzájemného pochopení a mezikulturního dialogu. Základní myšlenkou Francouze Roberta Schumana v roce 1950 pro Evropu zmítanou v té době již dvěma světovými konflikty byla jednota v rozmanitosti. Evropa vznikala z touhy překonat své největší rozdělení mezi národy a právě na tomto motu se zrodil základ pro instituci Evropské unie. Dnešní výzva pro starý kontinent však může mít jinou podobu, a to hledat způsob soužití ve společnosti, kterou formují historické vazby, ale již se nachází v procesu setkávání různých kultur a náboženství v neustále se měnícím světě. Svatý otec navštíví i rodiště Roberta Schumana, aby připomněl Evropě kořeny, na kterých může stavět, a vyzval k dialogu, který může přispět ke stabilitě a jednotě. Podle svatého otce je znakem každé civilizované společnosti schopnost otevřeně a s úctou diskutovat o rozdílech. Řekl, že tento přístup svědčí o naší úctě k Bohem dané důstojnosti všech mužů a žen. Motto návštěvy Francie, aby měl svět život, proto nese osobitý význam. Neobrací se pouze k minulosti, ale hledá odpovědi na otázky, jak může křesťanské poselství přinášet naději, klid, smíření a bratrství světu, který se rychle mění a žije v neustálém spěchu. Francie se brzy stane místem přelomového setkání mezi křesťanskými kořeny Evropy a její budoucností. Od apoštolské cesty svatého otce můžeme očekávat důraz na zakořenění v evangeliu a v hodnotách, které z něj vyplývají, a na schopnost naslouchat a vést dialog s lidmi pocházejícími z jiného prostředí, kteří žijí mezi námi, aniž bychom ztráceli vlastní identitu. Pro papeže Lva XIV. Jsou důležité náboženské kořeny Evropy i odkazy minulosti. Zároveň je však přesvědčen, že konkrétní způsob žití společenských vztahů ve světle evangelia není stanoven jednou provždy. Zůstává to úkolem svěřeným křesťanskému společenství z generace na generaci. Cesta do Francie tak poukáže na schopnost odpovídat na výzvy moderního globalizovaného světa a zároveň si uchovat vlastní kořeny a identitu, které poskytují základ pro řešení i dnešních problémů. Z Vatikánu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.

0: Bylo 21 hodin a právě v tuto chvíli vás veme k modlitbě večerní chval. Dnes se s vámi bude modlit Ctislava a
1: Michal.
0: Nejprve si pojďme připravit příslušné stránky z breviáře. Vy z vás, kteří používáte původní vydání, tak hymnus, žalmy a prosby ze společných textů o mučedníkovi, připomínám, že máme svátek svatého Vavřince, tak naleznete na straně 1714. 1714. Antifony, krátké čtení a antifona ke kantiku Panny Marie a závěrečná modlitba ze svátku je potom na straně 1464. 1464. No a vy, co používáte nové vydání, tak hymnus, žalmy a prosby ze společných textů o mučedníkovi naleznete na straně 1932. 1932. Antifony, krátké čtení a antifona k kantiku Panny Marie a závěrečná modlitba je potom na straně 1648. 1648. Závěrečná modlitba 1647.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Mějme příklad vůdce svého, Pána Ježíše milého, jenž snášel mnohá soužení, i smrt hořkou v potupení.
1: Ten příklad on svým zůstavil, dřív než se stane, jak pravil, že skrze mnohá soužení mají dojít k oslavení.
0: By se proto nehoršili, kdyby pro ně trápení byly, i života zbavování, světu k potupě vydání.
1: Dostali jsme slib od Pána, že všem věrným bude dána koruna spravedlnosti, když se trvají v stálosti.
0: Tohoto světa trápení oné slávě rovno není, která se má zjevit na nás, trvat bude na věčný čas.
1: Vavřinec vydal svědectví o Kristu a tak vstoupil do zástupu mučedníků.
0: Miluji Hospodina, neboť slyšel můj prosebný hlas.
1: Neboť naklonil ke mně svůj sluch v den, kdy jsem ho vzýval.
0: Obepjali mě provazy smrti, dostihly mě smečky podsvětí. Uvízl jsem v tísni a trýzni.
1: Hospodinovo jméno jsem vzýval. Ach, Hospodine, zachraň mi život.
0: Hospodine milostivý a spravedlivý.

0: vstoupil tak do zástupu mučedníků.
1: Svatý Vavřinec zvolal: raduji se z toho, že se mohu stát obětí pro Krista.
0: Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: jsem tak sklíčen.
1: Pravil jsem ve svém rozrušení: každý člověk klame.
0: Čím se odplatím Hospodinu? Za všechno, co mi prokázal.
1: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: Drahocenná je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných.
0: Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník. Jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice. Rozvázal jsi moje pouta.
1: Přinesu ti oběť díků, Hospodine, a budu vzývat tvé jméno.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: V nádvořích domu Hospodinova, uprostřed tebe, Jeruzaléme.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svatý Vavřinec zvolal: raduji se z toho, že se mohu stát obětí pro Krista.
1: Svatý Vavřinec se modlil: děkuji ti, Bože, že mohu vstoupit do tvé slávy.
0: Pane, náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc.
1: Protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
0: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti.
1: Protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
0: A vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svatý Vavřinec se modlil: děkuji ti, Bože, že mohu vstoupit do tvé slávy. Krátké čtení je z prvního listu Petrova. Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Když můžete snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy. To je duch Boží.

0: Zkoušel jsi nás, Bože, ale neodňal jsi nám svou lásku.
1: Zkoušel jsi nás, Bože, ale neodňal jsi nám svou lásku.
0: Tříbil jsi nás ohněm, jako se tříbí stříbro.
1: Ale neodňal jsi nám svou lásku.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Zkoušel jsi nás, Bože, ale neodňal jsi nám svou lásku. Svatý Vavřinec řekl, moje noc není temná, ale je jasná jako den.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení.

0: těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svatý Vavřinec řekl, moje noc není temná, ale je jasná jako den. Děkujeme králi mučedníků, neboť on večer předtím, než trpěl za naši spásu, odkázal nám při poslední večeři trvalou památku na svou smrt. A s děčností volejme.
1: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste. Náš spasiteli, zdroj a vzore všeho mučednictví, ty jsi nás miloval až do krajnosti.
0: Stůj při těch, kdo trpí příkoří pro tvé jméno.
1: Ty jsi prolil svou krev za spásu světa.
0: Dej hříšníkům ducha pravého pokání a usmiř je se svým Otcem.
1: Ty jsi za nás umřel na kříži a živíš nás svým tělem a svou krví.
0: Dej, ať v síle tohoto pokrmu překonáme všechny překážky a dojdeme do věčného života.
1: Ty jsi nám dal příklad věrného plnění Otcovy vůle.
0: Posiluj naši víru, abychom vytrvali ve všech zkouškách.
1: Ty jsi povolal naše zemřelé z tohoto světa k sobě.
0: Stali se ti podobnými ve smrti, dej, ať se ti podobají i ve vzkříšení.
1: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.
0: A nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi naplnil svatého Vavřince žárem své lásky a dával jsi mu sílu, aby věrně konal jáhenskou službu a překonal všechny útrapy při mučení. Nauč i nás následovat příklady jeho lásky, milovat, co miloval on, a zachovat věrnost tomu, co on svým životem vyznával. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower a na Strahově, v Berouně, v Benešově a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, na Třebounickém vrchu u Toužimi a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, na Stěžerách u Hradce Králové a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník, na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně a z Velké Javořiny.
2: Po 9:45 večer začíná koncert duchovní hudby. Na úvod se zní Dixit Dominus od Georga Friedricha Händla. Doprovází Tavern Players a diriguje Andrew Perrot. Přejeme nerušený poslech dnešní hudby.

Právě jsme slyšeli Dixie Dominus Georga Friedricha Händla. Nastudoval Tavernu Players a v čele se představil Andrew Perrott. Další skladbou dnes bude trio sonáta číslo 4 E-moll pro varhany Johanna Sebastiana Bacha. Za varhany usedne Ivan Sokol.

0: Dnešní koncert završila trio sonáta číslo 4 e-moll pro varhany od Johanna Sebastiana Bacha. Na varhany hrál Ivan Sokol.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Ve čtení na pokračování dnes pokračujeme 23. částí knihy Školáka Jan Mařík ve škole i doma od Felixe Háje. Název dnešní kapitoly zní Kája na sbírce s milosrdným bratrem. Čte nám Marcela Kopecká.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 23. Kája na sbírce s milosrdným bratrem. Abyste děti, začínala Týna po ránu, doběhli do Lážova, dokončil Kája. To my už známe. Týna ho pleskla přes ruku. To není žádný způsob. To se ví, že tam poběžíte a z čerstva. Potřebujeme droždí a kmín a pepř a taky zázvor a teta pekařovic, ať si přijde vybrat kuřata. Pro pána krále, to bych spala. Já se jakživa nedospím. Až snad o soudném dnu, přeřekla se. Chtěla říci až v hrobě. Ju, o soudném dnu, to nebudete mít čas na spaní, Týno. To budete pospíchat a bude vás asi bolet hlava. V neděli jste zase nebyla v kostele a tuhle jste povídala? No, co pak jsem zas řekla? Durdila se Týna. V neděli jsem do kostela nemohla, bolelo mne zub. Ju, zub, Týno, a zatím jste povídala, že nemáte hotové nové šaty. A tuhle u kolny, víte, jak se odvázala straka? No, už víte, co jste řekla, dorážel Kája. Vzala jsem jméno boží nadarmo. A víš, to je moje soukromá záležitost a do toho ti nic není. Jak pak není, když se to nemá? To není žádná chromá záležitost. To já ani nevím, co je to. Tuhle máte papírek, tuhle peníze a sypte. Zdeňo, prober se. Mně se zdá, že ještě dřímáš. Vystrkovala je ze dveří. A to ona je Zdeňa po vás, Týno. Vy byste taky jen pořád spala. Uháněl Kája napřed. Sotva ho Zdeňa dohonila, utíkala za nimi Týna a volala tlumeně. Kájo, počkej! Nesla zavřený košík. Heleď, řekla nadmíru laskavě. Já jsem včera zapomněla vzít do školy tyhle ty zelené ořechy. Paní řídící je zaváří do cukru. A nemusíš u nás nic povídat, víš? Já už vím, Týno, ono vám to bylo těžké. Bral od ní košík. Panečku, váhu to má. No, my to odnesem. Pojď, Zdeňo.

Chvíli jdou mlčky. Košík je opravdu těžký. Zdeňa pomáhá nést. Najednou se Kája rozesměje. Jú, paní řídícová bude zavářet zelené ořechy se slupkou do cukru, když je slupka hořká jako žluč. A vždyť naše maminka je taky zaváří. Jenže my je nedostaneme, protože se dávají do nějaké breberky. A je, to jsem ani nevěděl. Vzácná paní do breberky a paní řídícová taky. Já myslil, jen stará Hromádková a Winkler. Divil se Kája.

Loutko se otevřelo, zelené ořechy rozkutálejí se na všechny strany, koš, teď už prázdný, najednou se zastavuje. Tak, vzdychl Kája, oříšky už jsou pod vrškem a my ještě tady. Tak aby jsme začali sbírat. Jú, sbírej, smála se Zdeňa. To jich sebereme za kryté dno. Všecko to sletělo stranou mezi kameny a to panečku na zaváření nesmějí být otlučené. Víš co, košík postavíme tuhle za smrček a ve škole vyřídíme, že přineseme ořechy odpoledne, radila Zdeňa. Ale mně se zdá, že doma dostaneme. No, to je jedno, myslel Kája nahlas. To bude až za chvíli. Heleď, Zdeňo, to je dobře, že už není škola. Já bych tam dneska nešel ani za nic. V takovém horku. To má člověk takového šatstva na sobě. A měl plátěné kalhotky a prázdninovou bundičku. Pro co si má přijít teta Pekařovic? Asi pro máslo, řekla ledabile Zdeňa. Jú, to jí nosíme. Počkej, mně se zdá, že pro něco živého. Dvě telátka máte, viď? Tak to nejspíš pro telátko. A nejdřív zajdem do školy.

a přišli, jak potom Kája řekl, k nejlepšímu. Paní řídícová se chystá do Prahy a balí zrovna do bílých papírů všelijaké mlsoty. Jako na zavolanou, řekla hned. Tuhle je plný talíř přelámaného cukroví. Kdo pak by to snědl? Tak my to sníme, paní řídícová. Ty ořechy přineseme odpoledne. Rozsypaly se nám. Děti křupaly cukroví a Kája si zaliboval, když se zakousl do biskupského chlebíčka. To je dobrota, paní řídícová. Tohle nepeče ani vzácná paní. To je biskupský chlebíček, Kájo, smála se paní řídící. A je to samá rozinka a mandle, to se mají zoubky dobře. Tak biskupský, pro pána krále, to pan biskup místo chlebíčka, k mlíčku i ke kaku, a taky k polévce. Je to tuze dobré, ale k bramborové by přikusovat nešel. Paní řídící praví. A doma vyřiďte, že na ořechy je dost času po neděli. A aby k nám zas jednou někdo ze samot přišel. Děti pak jdou k panu Štulcovi, který jim hned ukázal plné ošatky banánů. Mám tu něco pro vás. Banány. Vezměte si podle libosti a ještě vám dám sebou. Vážil pepř. Jú, barány, pane Štulc. Naše maminka by nám dala barány, řekla by. Máte dost hrušek a jablek. Nesáhly děti po cizokrajném ovoci. Pan Štulc navážil, napsal, spočetl. Tak ty banány nechcete? Přece vám je dám a burské k tomu. Chystal pro každého velký kornout. Vyřiďte v lesovně, že pěkně prosím, aby nezapomněli na jalovec a jeřabiny. To mi připomeneme, pane Štulc, a moc krát děkujeme. Takovou škodu si děláte. Teď musíme k tetě Pekařovic, aby si přišla vybrat to telátko. Telátko, divil se pan Štulc. Tož oni snad budou hospodařit. A když už děti měly odejít, ještě dopověděl. A zrovna včera tady povídala, že jsou rádi, že se toho hospodářství zbavili, že se dvěma pánům najednou nedá sloužit. Poslouchej, Kájo, mně se zdá, že telátko to nebude. Co by mu leda dali k jídlu, když nemají seno? Začíná Zdeňa hovor na ulici. No, mohou ho naučit na rohlíky. Takhle zbudou jistě ty vejškrabky. Sem tam špička od rohlíku. Heleď, támhle před Hendrichovic někdo křičí.

0: pojď se tam podívat.
1: Křičela tam mladá Hendrichová.
0: Nic nedám, ani krejcar, to je pořád žebroty.
1: A milosrdný bratr, neboť on to byl, na kterého ta slova platila, odpovídal skoro tiše. Nedáte, nedáte, žádný vás nutit nemůže. Loni jste byla u nás v nemocnici na operaci. Už se nepamatujete? A odcházel rychlými kroky k dalšímu stavení. Děti se dívali nechápavě. Prvně milosrdného viděli. Je to kněz? Není to kněz? Uvažuje Kája. Mašličku pod krkem nemá, ale dlouhý černý šat má. Počkej, hned to budu vědět, jestli je to kněz nebo ne. Jestli je, musí umět latinsky. Děti dobíhali k milosrdnému. Pochválen pán Ježíš Kristus, zdravil uctivě Kája. In sécula, odpovídal bratr. Kája se trochu zarazil, ale hned se upamatoval a dodal. Seculorum amen. Poznal, že latinsky umí, a proto řekl. Prosím, velebný pane, vzácný pane, Klimperovic nejsou doma. On strejček Klimperovic chodí do lesa a teta je v Davli. Povídal to jejich Lojzík. Milosrdný se vlídně usmál, poděkoval za pozdrav i zprávu a dodal. Nejsem knězem, milý hochu. Jsem milosrdný bratr a chodím po sbírce. Rozšiřujeme nemocnici a potřebujeme peněz, aby víc lidí se mohlo u nás léčit. Tady jsem ještě nebyl, nevyznám se, ale tam tu ženu jsem poznal. Byla u nás na operaci. Snad byste mi mohli povědět, kam bych tak nejspíš měl jít, kde by mne tak zhurta neodbyli. Vždyť pro sebe nechci ničeho.
0: A to mi prosím, pane vzácný milosrdný, to my s vámi budeme chodit. My to známe tady všude. Teta Pekařovic dá hodně. Říká, že měla muže u milosrdných a když ho byla navštívit, viděla, že se tam má dobře. Jenže já, prosím, nevím, co to je, vykládal Kája.
1: Naše nemocnice je, hošíku, pokud místo stačí, pro každého, kdo přijde, ať žid nebo nevěrec, katolík nebo evangelík, my každého s láskou a rádi ošetřujeme. Máme za to stravu a přístřeší.
0: Tak prosím, na penězích to nic? Ptal se zvědavý Kája.
1: To ne, hošíku. Skládáme slib ustavičné chudoby, čistoty a poslušnosti.
0: A je, tomu já taky ani trochu nerozumím, přiznal se Kája poctivě. To je moc velká škoda, že jste nepřišel dřív. Zrovna jsme dojedli ty barány, byli bysme vám dali. A tak půjdeme nejdřív tuhle k Luškovům, tam jsme taky moc známí.
1: Jenže neseš, hochu, různé věci v tašce. Snad bys to dříve donesl domů a dovolil se smýšli. A tuhle ta tvá sestřička také. Namítal milosrdný.
0: To není vůbec sestřička, prosím, pane, vzácný pane.
1: Ne, ne, jsem jen bratr, usmíval se. Ne vzácný pán.

Kája si pomyslel. Jú, bratr, snad neřeknu pane bratr. Vojta Brabencovic taky někde říká, bratr mi dal korunu, ale to není žádný bratr, to je Brabencovic Jiřík, jenže už je velký. Nahlas řekl, prosím, tatu, to je pánovic Zdeňa a já jsem Kája Mařík z Hajnovny. A to prosím k nám je kus cesty, to byste se prosím načekal. Tak tady je u Lužků. A jak vešli, hned pan Lužka sahal do zásuvky a hned podával milosrdnému a usmíval se. Kája honem řekl, pane Lužka, my tu necháme tu tašku. Přijde sem pánovic Týna pro mídlo a sůl. My musíme chodit tuhle s panem, tuhle prosím, tak aby jsme vyrazili. A prosím vás, pane Lužka, že necháme doma pozdravovat, že nepřijdeme dnes k obědu, že se tu najíme někde cestou. Povídal ještě mezi dveřmi. A hned na chodníku vypočítával, kam všude půjdou. Věru, milosrdný, byl velmi překvapen a potěšen, když neslyšel nikde tvrdého slova odbití, protože Kája šel všude napřed a všude hned ohlašoval, koho přivádí. Kde byl méně známý, říkal, prosím, dejte něco na nemocnici, třeba se tam taky můžete dostat. Pan Lužka dal 10 korun, pan správce taky. A jmenoval ty, kde už byli. Zašel i k Maňhalovům, o nichž bylo známo, že nikomu nic nedají. Protože věděl, že si paní Maňhalová tuze potrpí na zdvořilost, pozdravoval. Ruku líbám, milost paní, tuhle prosím, milosrdný pan bratr je tu na sbírce. Tak jsem povídal, že milost paní jistě dá, dávají všude. Taky je už milost paní stará, kdyby se přitrefila nějaká nemoc, mohla by tam jako nic, byla by tam už známá. A stará paní Berní na penzi, překvapena tou zdvořilostí i tím proudem slov, honem sahá do kapsy a loví 5 korunu. U tety Pekařovic to bylo veselejší. Tam byl Kája jako doma. Teta, vedeme vám hosta. Byl tuze rád, že řekl prvé ten pán. Jen řekni hošíku, vedu milosrdného bratra. Jen tak bez pána by to neřekl za nic, ale když řekne milosrdný pan bratr, je to lepší. Třeba taky se jmenuje bratr, protože v Boroticích, jak říká maminka, jeden truhlář se jmenuje dítě. Pana milosrdného bratra vedu, teta. Hlad máme všichni náramný. To jsem ráda. Máme dnes zrovna hodně navařeno. Smála se a zároveň vítala hosta teta. Pěkně vítám, pane fráter. Jen pojďte dál. Do smrti nezapomenu, jak byl dobře ošetřován můj muž, když byl ve vaší nemocnici. Tak prosím, tuhle do pokojíčka, hned přinesu polévku. A tuze dobře jste si vybral, pane fráter, Káju i Zdeňu. Však to pozoruju, usmíval se bratr. Nikde mne neodbudou, všude dostanu. Mezitím u Lužků marně čekali Týnu. Je pravda, balík mídla tam měla přichystaný a sůl, ale třeba přijde až k večeru. Tuhle v tašce jsou všelijaké věci, které jistě budou potřebovat v lesovně dopoledne na oběd. Hlavně droždí, chtějí zadělávat a Kája se už nevrátí. V lesovně budou marně čekat. Zrovna v tu chvíli šel kolem pan Růžička z pošty. Pan Lužka zavolal. Pane Růžičko, kam pak? Na samoty, pane Lužko, s expresem. Máte pro ně vzkaz? Vzkaz zrovna ne, ale tuhle nechali děti tašku. Je tam droždí. Jistě ho potřebují k obědu. A to já ji vezmu, ochotně se nabízel pan Růžička. Co pak na samoty? Tam je radost jít. To není vytrhnout balík nebo psaní z ruky, podepsat a říct s Bohem. Ale tam je hned něco na stole. Já vezmu s radostí. A vyřiďte, že děti nepřijdou k obědu. Abych vám to řekl rovnou, chodí po Lážově s milosrdným bratrem. Dnes tu sebere dost, jak má sebou Káju. Je mu přáno. Však nevybírá pro sebe ani na marnost.

0: Dnes jsme už po 23. otevřeli knihu Školáka Jamařík ve škole i doma od autora Felixe Háje. Zítra se ke knižce vrátíme a přečteme si kapitolu Úraz paní Janotové.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: těchto dnech si připomínáme památný den romského holokaustu. Připadá na 2. srpna, kdy vzpomínáme na oběti nacistické persekuce Romů a likvidaci takzvaného cikánského rodinného tábora ve vyhlazovacím táboře Osvětim roku 1944. Tato připomínka zároveň otevírá otázky spojené s historií, ale i současným životem romské komunity. Její minulost i současnost jsme se vydali zjistit během procházky Romské Brno dnes, která se uskutečnila v rámci festivalu Meeting Brno. Společně s průvodkyní Alicí Zikmund Hrákovou jsme poznávali příběh romské komunity v tomto městě, nejen její minulost, ale především to, jak Romové žijí dnes. Reportáží vás provede Stislava Horníková. Na začátku procházky romská novinářka a kulturní manažerka Alica Zikmund Heráková uvedla.
1: Procházky v téhle čtvrti vedu od roku 2013, což je docela vtipné, protože už je to 12 let, už sama nesu jako nějaký stopy paměti tady toho místa, který se proměňuje. A žila jsem tady vlastně poměrně dlouhou dobu, dnes už teda žiju mimo Brno, ale pořád tady profesně působím, jsem tady pořád doma.
0: Prohlídka této lokality začala na rohu ulic Bratislavská a Hvězdová, dále vedla přes Káznici, divadlo Radost, Cejl, Radlas až do parku Hvězdička.
1: Tahle část Brna se váže na jeho dělnickou minulost. Váže se na bohaté židovské, německé rodiny, které vlastně formovaly charakter Brna od 18. století stavbou vlastně velkých textilních továren. Tuhle lokalitu vždycky formovali dělníci, ti lidi, kteří sem přišli za lepším životem. V té době, kdy sem přicházeli od toho 18. století z částí, jiných částí vlastně Čech a Moravy nebo i ze Slovenska, tak umíte si asi představit, že to úplně dobré životní podmínky nebyly se snahou o lepší život, což je takový vlastně leitmotiv toho, s čím potom přicházejí do Brna i Romové po druhé světové válce. To, co je typické vlastně pro tuhle lokalitu, je taky to, že nemá klasický městský charakter. Tím, že tady bylo velké množství lidí, tak když se podíváte do kteréhokoliv vlastně z dvorů těch domů dneska, tak uvidíte, že i ty dvory jsou zastavěné dalšími menšími domečky, dalšími stavbami.
0: Vyprávění o této části Brna se neomezuje jen na poválečný vývoj a život romské komunity, která zde postupně vznikala. Připomíná také hlubší historické souvislosti, včetně období romského holokaustu.
1: Ano, holokaust Romů a Sintů zasáhl prostě Romy tragickým a traumatizujícím způsobem. Převážná většina Romů z Čech a Moravy byla vyvražděna. Říká se, že zhruba 96% se prostě nikdy nevrátilo z koncentračních táborů. Dodneška jsou v Brně rodiny, které jsou sinské, anebo jsou to původní čeští Romové, ale jejich minimum. Majorita Romů, kteří dneska žijí v Brně, jsou Romové, kteří přicházeli do Brna od 50. let po druhé světové válce. A k tomu je potřeba také říct to, že tahle ta část města právě proto, že byla vlastně tak průmyslová, vlastně za druhé světové války bylo celé Brno samozřejmě, ale i tato lokalita speciálně terčem velkého bombardování, to největší bylo v listopadu 1944 a to se velmi podepsalo na tom, jak ta lokalita vypadá a velmi se to podepsalo i na tom, v jakém stavu byly domy. Po té druhé světové válce vlastně, když přicházejí Romové, tak dostávají tu možnost vlastně nastěhovávat se do těch starých bytů, které tady zůstaly po vyhnaném židovském a vyhnaném německém obyvatelstvu. K velké vlastně rekonstrukci té lokality, k revitalizaci té lokality začalo docházet od té druhé světové války poprvé až v roce 2013 tím velkým zásahem města Brna. Takže si umíte představit, do jakých podmínek sem Romové přišli. I tak to pro ně byl velký posun vpřed, protože zase společensky většina Romů, která přichází sem do Čech, přichází ze Slovenska, kde většina z Romů žije v nějakém nádenickém vztahu k místním slovenským obyvatelům. Začínají pracovat vlastně v továrnách, které potom jako komunismus obnovoval. Stávají se kolegy rovnocennými partnery podle rovnostářské komunistické ideologie svých českých neromských kolegů. V moderní romské historii je to vlastně jako jeden velký milník, od kterého se vlastně odvozuje určitým způsobem i ta romská současnost.
0: Toto místo má silnou historii, jeho paměť se ale v průběhu času proměňuje. Po odchodu židovské komunity a odsunu německých obyvatel sem přicházeli noví lidé. Významnou součástí příběhu této lokality se stali Romové, kteří sem přicházeli v několika vlnách. Dnes se ale jejich přítomnost této části Brna proměňuje. Někteří romští obyvatelé odcházejí vlivem gentrifikace a zájmu developerů.
1: A přestože pro člověka zvenku může to romské Brno působit jako nějaká jednolitá snědá masa, opak je pravdou. Vztahy mezi Romy v téhle lokalitě jsou velmi rozvrstvené, ne každý se rozhodně baví s každým. Historicky jsou i velké pnutí mezi olašskými Romy, což je taková asi nejtradičnější část vlastně té romské společnosti, a těmi Romy, kteří přicházejí ze Slovenska. Olaští Romové mají specifickou historii v tom, že na území dnešního Bulharska byli až do 19. století jako otroci. Oni opravdu prostě byli vázaní na svého pána až do této doby. A až když vlastně byl tento zákon zrušen, tak začíná vlastně vlna kočování. Oni zůstávají do dneška velmi uzavření, jako drží si svoje tradice. A zajímavé je, že část olašských Romů, která žije v Brně, tady žije proto, že tudy procházeli v roce 1958, kdy vyšel zákon o zákazu kočování. Těm lidem byly odebrány vozy, byly jim odebrány koně. Velká část toho romského obyvatelstva olašského, která tady žije dnes, tady žije proto, že tady zkrátka museli zůstat. Olaští Romové mají velmi vysoké sebevědomí a opravdu se považují za ty pravé Romy, na rozdíl od těch, jak oni říkají, Rumungre, těch slovenských Romů. Romská společnost pořád se dělí primárně na ty rodiny, že lidi ví, od koho kdo je, ke komu kdo patří.

0: Alica Zikmund Hráková během svého vyprávění upozornila také na problém segregace romských dětí ve vzdělávání.
1: Na ulici Staré je budova základní školy, které se říká Osmec, v podstatě velmi segregované školy, kterou tady v Brně máme. Malé město, které má velké procento romského obyvatelstva, pak je logické, že i ta škola demograficky pokrývá tu vrstvu toho obyvatelstva. V Brně je velmi specifické to, že přestože máme spádové oblasti, ta spádovost vlastně funguje jenom jako nějaký filtr v tom systému. To znamená, že pokud romský rodič z této lokality chce dát svoje dítě na nějakou jinou školu, která není segregovaná, dostane ten argument té spádovosti s tím, že pro něho je nejlepší, když svoje děti dá sem. Naopak, pokud jsou děti z ubytoven, které jsou v blízkosti prestižních základních škol v jiných částech města Brna, tak tam už ten argument spádovosti neplatí, tyto děti dojíždějí sem. Na druhou stranu je potřeba říct, že poslední zhruba 3 roky obzvlášť aktivitou městské části Brno Sever a starosty Martina Malečka se rozjela velká snaha o to, a vlastně nejenom v Brně, ale to navazuje i na snahy, které jsou na republikové úrovni. Je vlastně zpracovaný projekt ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, která má řešit tu situaci vlastně vzdělání ve městě Brně. Velkou práci v tom tématu, kromě politiků anebo řekněme odborníků na vzdělávání, dělají i romské matky, které, řekněme, nejních tady majorita, kolobují vlastně za sebe jako ty romské rodiče, protože ten jejich hlas v tom veřejném prostoru je velmi důležitý a je důležité, že zaznívá od nich, chceme kvalitní vzdělání pro svoje děti.
0: Jedním z témat Procházky bylo i bydlení a důvody, proč řada romských rodin zůstává právě v této části města.
1: Pro nikoho z Romů, kdo tady žije, to není žádná super adresa, na které bych chtěl bydlet. Je to zkrátka to místo, kde jako Rom máte šanci dostat městský byt s romským příjmením jedině tady. A je to ten důvod, proč ty lidi tady jsou. Řada Romů, kteří v téhle lokalitě nežijí, trpí tím, čím trpí mnoho lidí v romské komunitě, i třeba v mé rodině. A to je to, že chtějí být neviditelní, chtějí být nerozpoznání jako Romové, chtějí žít normální, tichý, klidný život, aniž by museli čelit nějakému napadání nebo předsudkům. Jo, rozhodně jsou tady místní obyvatelé, kteří nejsou Romové, dlouho tady žijí, mají problém s tím, že tady musí žít vedle Romů, ale třeba taky sami neseženou jiné bydlení.
0: Jejich vyprávění ale neupozorňovalo jen na problémy. Připomněla také pozitivní příklady a významné momenty romského života v Brně. Jedním z nich je vznik Svazu cikánů Romů, první romské organizace u nás, která usilovala o zlepšení postavení těchto lidí. Pozitivní vývoj je patrný i dnes. Například díky stipendijním programům podporujících romské středoškoláky i vysokoškoláky.
1: Generuje to mladý šikovný lidi, ale je hodně poznat vlastně, že většina z těch lidí má tak jako asi dneska hodně těch mladých, že nemají úplně ten zájem vracet se do toho aktivismu nebo do těch sfér jako lidskoprávních, tak jako to měla třeba moje generace, jo, kolem toho roku 2005. Tak já jsem zastavila ještě tady, protože vám chci ukázat tady ten dům s červenými vraty, to je Bratislavská 41, to je první sídlo organizace Dromromské středisko, což je dneska městská příspěvkovka velká, která pomáhá lidem se sociálními problémy nejenom Romům, ale ve své době, ještě v 80. letech, to bylo místo, kde začal vlastně aktivity pro romské děti bezprizorně žijící v téhle lokalitě organizovat takový romský buditel, muzikant Eugen Horvát, tehdy ještě s panem Ignácem Zimou, což byly dvě romské osobnosti velmi důležité pro ta 90. léta. A vlastně oni tehdy formou jako kroužků, které dělali fakt ještě za té totality ve svém volném čase a kdy měli vlastně snahu vrátit těm dětem nějak povědomí o romské kultuře a jazyku, protože řada vlastně těch romských rodin vlivem komunistické propagandy ztratila jazyk.
0: Na závěr prohlídky jsme navštívili také místo pojmenované po romské osobnosti, jako první takové v České republice, vysvětluje průvodkyně Alica Heráková.
1: Je to park Eugena Horváta, je to právě ten Eugen Horvát, který kdysi dávno v 80. letech vlastně věnoval svůj čas romským dětem. Byl to vlastně primáš, který měl vlastně cymbálovou kapelu velmi slavnou tady z Brna. Všichni si ho vážili. A zhruba vlastně kolem roku 2015 vznikla petice za to, aby tento park, který tehdy stal se součástí té revitalizace té lokality, předtím vypadal jinak. Nebylo to pěkné místo, takže to byla vyloženě taková, řekněme, romská iniciativa. Tehdy to inicioval pan Lubomír Buchač, což je zase člen takové jako rodiny romské, která tady žije dlouhá desetiletí. Tehdy ještě s Martou Hudečkovou a právě s Miroslavem Zímou. Opravdu se ten park jmenuje Park Hvězdička teda. Pomlčka Park Eugena Horváta. Sídlí tady tedy Drom, o kterém jsme už mluvili. A je to jedno z mála míst, které opravdu nabízí kultivovanou formu veřejného prostoru pro místní obyvatele.
0: Procházka Romské Brno dnes ukázala příběhy romské komunity přímo v ulicích města. Jejich historii a kulturu uchovává také Muzeum romské kultury, které zde sídlí. Rozhovor jsem vedla s jeho mluvčí Karolínou Špilmanovou.
2: Čím je toto muzeum výjimečné?
3: Muzeum romské kultury je jedinou institucí v Evropě a pravděpodobně i na světě, která aktivně vyhledává, uchovává a zpřístupňuje historii Romů a kulturu Romů. Podle našich informací v tuhle chvíli není žádná jiná instituce, která by vlastnila tak velké množství sbírkových předmětů a bavíme se asi o 29 tisících sbírkových předmětů, které máme v našich depozitářích.
2: Jaké expozice zde návštěvníci naleznou?
3: V brněnské budově na Bratislavské máme jednu expozici, která se jmenuje Příběh Romů a ta přibližuje dějiny Romů od jejich prvopočátků ve starověké Indii až přes příchod Romů do Evropy v 11. století a samozřejmě ukazuje a mapuje události druhé světové války až po současnost. Zároveň brněnská budova v současné chvíli nabízí možnost vidět dvě výstavy. Jedna výstava se jmenuje Tady jsme a jedná se o fotografickou výstavu fotografií Jana Mihalička a Karla Cudlína. A potom zde máme další výstavu, která se jmenuje Naše srdce bije Amarillo Marel, což je výstava, kterou připomínáme 35 let od založení Muzea romské kultury. A určitě bych pozvala návštěvníky na připravovanou výstavu, která by se měla otevřít na podzim tohoto roku a je to výstava skleněných drtí Rudolfa Dzurka.
2: Jaké další aktivity nabízíte pro veřejnost?
3: V rámci aktivit a akcí, které nabízíme pro veřejnost, jsou to samozřejmě různé koncerty, veřejné čtení, vernisáže při otevření výstav a Muzeum romské kultury také spravuje dva památníky holokaustu Romů a Sintů. Jeden je v Hodoníně u Kunštátu na Moravě a druhý je v Letech u Písku v Čechách. Tyto dva památníky jsou otevřeny vždy od dubna do října a oba dva památníky mají své expozice, případně výstavy a samozřejmě další veřejný program.
2: Proč by vaše muzeum mělo navštívit i člověk, který se o tématu romské kultury dosud nezajímal?
3: Tak Romové už dlouhé roky žijí společně s majoritou, sdílíme stejný prostor a samozřejmě bychom o sobě měli navzájem znát naši kulturu, naše zvyky a tradice. Bohužel v dnešní době se ve školách vůbec nic o romské historii ani kultuře neučí a tím vzniká jakási bariéra mezi majoritou a Romy. Proto je důležité, aby jsme navzájem o sobě věděli, znali jsme svoji historii, kulturu a tím se k sobě dostávali blíž a mohli společně soužít v jednom místě a samozřejmě dál budovat a růst jako národ.
0: Prozradila mluvčí Muzea romské kultury Karolina Špilmanová. Někdy stačí změnit úhel pohledu, abychom známá místa viděli jinak. Ulice, kolem kterých běžně procházíme, mohou vyprávět příběhy, které jsme dosud neznali. Také romská kultura nabízí mnoho vrstev, které stojí za poznání. Právě za těmito méně známými příběhy se s vámi vydala Zdislava Horníková. Naslyšenou příště.

0: denně či občas, zapni si Proglas.
1: Když bez hlavost svým okem klidně měříš a čtu pen sám, že nejsi bez hlavý, když podezříván pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví. Když čekat znáš, ba čekat bezem dloby, když sa obelhávám neupadat v lež, když nenáviděn sám si beze zloby, slov cnosti nadarmo však nebereš.

nepodlehnout snění, když hloubat znáš a dovedeš předžít, když proti triumfu i ponížení, jak proti svůdcům spolčeným si kryt. Když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova, lstí bídáků jsou pošlapána v kam. Když hroutí se tvé stavení a znova, jak dělník v potu lopotíš se dál. Když spočítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát.

ať tep a pohyb uniká ti živý. A jen tvá vůle káže, vytrvej. Když něhu sneseš přílišnou i tvrdost, když svůj si všem nechť druhem si se stal, když s bratřem zdavem uchováš si hrdost a nespíšníš, byť mluvil s tebou král. Když řekneš svými vteřinami všemi, mě čase, jak

navždy první i poslední. V mých očích si sebe prohlédni, v mých očích

Ptáčkom, letěl by som za les. Pozrieť sa, čo

se do skály, mrak se zase rozplyne, až úplně zmizí. Ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípy. Neptá se, nečeká, jenom tma.

0: Dnešní část nese název Veselá mysl. Je zbytečné ještě dnes vyvracet tvrzení, rozšiřované na konci 19. století o radostné antice a smutném křesťanství. Brzký úspěch křesťanství, náboženství chudých a nevzdělaných v kulturním světě Římského impéria se dá vysvětlit i tím, že slibovalo vítězství nad vším, proti čemu se cítil člověk bezmocný. Osud, smrt, bolesti. Hlásání Kristovy nauky dostalo jméno Evangelium, řecky Euangelion, což znamená dobrá, radostná zvěst. Křesťanství je náboženstvím milosti. Řecké slovo označující milost obsahuje výraz chara, který znamená radost. Pozdrav andělův Marii, který překládáme slovem zdrávas, zní doslova raduj se. Písmo vybízí k modlitbě z pocity radosti. Často se připomínají slova svatého Pavla: dávejte ne s těžkým srdcem a proti své vůli, protože Bůh miluje radostného dárce. Vrcholem a cílem křesťanské dokonalosti je láska. Kdo miluje, dává rád, i když s obětí, mluví rád s tím, koho miluje. Kdo se modlí a zapírá radostně, dokazuje, že dělá své povinnosti z lásky. Práce, kterou konáme radostně, jde jakoby sama od ruky. Aristoteles píše: radost dílo zdokonaluje, smutek je ničí. Svatý Jan Zlatoústý vysvětluje v tomto smyslu verš žalmu: poběžím cestou tvých přikázání. Radost dává sílu a síla svěžest. Všechno jde mnohem snadněji a rychleji. Kdo má radostný postoj k životu, malé překážky vůbec nevnímá a velké překonává s odvahou. Nebojíme se o jeho budoucnost. Naopak, vidíme-li někoho trvale smutného, právem se bojíme, že na započaté cestě nevydrží, zvlášť kdyby se vyskytly větší potíže. Radostné konání náboženských povinností je účinným způsobem apoštolátu. Společnost lidí smutných a nespokojených neláká. Naopak, všichni by rádi šli tam, kde vidí, že je štěstí a radost. Svatý Lev napomíná řeholníky, aby byla jejich skromnost svatá a ne smutná. Svatý František z Assisi si přál, aby byla na jeho bratřích vidět radostná tvář, chuť udělat víc, než dosud dělají, a ne únava a omrzelost. Tak mají vycházet do ulic. Křesťanská mravouka učí, že ctnostný život je životem podle Boha a podle šťastné a nevinné přirozenosti, jak vyšla z rukou Stvořitele. Kdo usiluje o ctnost a je přitom neradostný, popírá pravdu, v níž chce věřit. Alespoň ten dojem budí u druhých. Proto řadí Hermas smutek mezi zlé žádosti, které je potřeba vypudit ze srdce. Jediný chválihodný smutek, jak svorně učí asketi, je lítost nad hříchem. Ten se však v brzku stává zdrojem pravé radosti. Svatý František, jak vypravuje jeho životopis, varoval před smutkem. Zármutek člověka je radost ďábla. Smutného člověka totiž snadno přivede k zoufalství nebo k tomu, aby hledal nedovolená potěšení ve světě. Je to v souladu s tím, co napsal svatý Řehoř Veliký. Duše nemůže být bez radosti, hledá tedy potěšení v nízkých věcech, nemá-li je ve věcech vznešených.
1: Krátce před půlnocí se pomodlíme Simeonovo kantikum. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem. a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Na Proglasu začal pořad Jak se vám líbí. Od mikrofonu vás vítá Josef Javůrek. Mým dnešním hostem je kapelník a zpěvák rock'n'rollu Pavel Sedláček. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsem moc rád, že jste přijal mé pozvání. Vedla k tomu taková vtipná historka. Přišel jsem jednou do rádia a na stole mi ležela vaše nová kniha Pavel Sedláček, fakt nekecám. A tak jsem šel za naším redaktorem, šéfredaktorem a říkám, pomýšlíš na rozhovor? A on, to jsem ti dal jen tak. Tak jsem říkal, uděláme rozhovor. A my dva jsme spolu byli domluveni už skoro za hodinu. Takže mám radost, že tu dnes jste.
1: Fajn, já se taky těším.
0: Pojďme si popovídat nejen o knize, ale i o vašem životě.
1: No to máte málo času na to, na ten můj život.
0: Pojďme třeba začít, kde vás poprvé oslovila hudba.
1: Hudba mě oslovila ve 14 letech, když mi rodiče koupili kytaru. No ovšem, to jsem se učil takový tremský písně, jak to tenkrát bývalo. A o rock'n'rollu jsem nic nevěděl, ale v 15, protože jsem se učil anglicky od 7 let, jo, tak jsem poslouchal AFN Murika, AFN Stuttgart, to bylo vysílání pro americký vojáky a tam se začalo pár těch rock'n'rollů objevovat. Ještě jsem nevěděl, o co přesně jde, ale líbilo se mi to. A pak k tomu přišlo Radio Luxemburg, o něco později začali vysílat, no a to už mě úplně chytilo, ten rock'n'roll. No už do dneška mě to drží.
0: Vzpomínáte si třeba na první písničku, kterou jste slyšela rock'n'rollovou, kdy jste si řekl, tak tohle chci hrát?
1: Tak to, kdybyste mě zabil, to si nespomenu. To je tak strašně dlouho.
0: Vy jste se v roce 1959 zúčastnil soutěže Hledáme nové talenty. Vzpomínáte si na to?
1: Vzpomínám a já jsem dokonce se zúčastnil soutěže Hledáme nové talenty v roce 58. Ale to byla lokální soutěž a ta, o který mluvíte, tak to byla už celopražská soutěž. No a tak neskromně musím říct, že jsem to vyhrál.
0: Jakou píseň jste zpíval?
1: Jailhouse Rock.

0: Když se posuneme k vašim prvním skupinám.
1: No, první moje skupina neměla žádný jméno. Když jsem vyhrál tu soutěž Hledáme nový talenty tam u nás na Praze 4, já bydlel na Pankráci, tak jsem schromáždil, byli tam pár kluků, kteří na něco uměli hrát a líbil se jim rock'n'roll, tak jsme udělali pankráckou kapelu. Ta ovšem neměla jméno vůbec. Zkoušeli jsme, pokud se pamatuju, v Riegerových sadech v Pionýrském domě. No, ale při prvním vystoupení přijela policie a rozehnala nás a nic jsme z toho neměli. Byli jsme všichni studenti, takže jsem nepatřil mezi takzvanou závadovou mládež, jak oni tenkrát vymysleli pěkný termín na to, no tak nic, no tak to jsem se trochu zalek, ale potom, když jsem v tom 59., jak jsme o tom mluvili, vyhrál tu celopražskou soutěž, no tak jsem si řekl, že postavím kapelu, takže jsem v 59. začal stavět kapelu. Během 59. jsem ji postavil a to už byla taková poloprofesionální kapela, která měla už jméno. Chcete to jméno?
0: Určitě.
1: No, to má historii. Ta kapela, my jsme zkoušeli zase v nějakém pionýrském domě na Šmukýřce, tak ta kapela se měla pracovní název Šmukýřka, ČSM Šmukýřka, ale to se nám samozřejmě nezamlouvalo. Tak Rock'n'roll jsme se jmenovat nemohli, protože v roce 57 byla velká aféra Rock'n'roll v Mánesu, to je na celou kapitolu. No tak to jsme se báli, tak náš zvukař a takový jaksi taky manažer Benny Lahn vymyslel, že se budeme jmenovat EP Hi-Fi, to znamená Elvis Presley, vysoká jakost. No a tomu už bolševik nerozuměl, ale přeci jenom jsme nezůstali u tohohle názvu. Já jsem znal Dixielandovou kapelu Pavla Smetáčka a ta se jmenovala Studijní skupina tradičního jazzu Pavla Smetáčka. A mě to zaujalo, tak jsem si řekl, to bych mohl bolševika jaksi oklamat, tak jsme se začali jmenovat Studijní skupina Big Beatu. Pak k tomu přišlo i ten Pavel Sedláček. No ale ten Big Beat, oni nevěděli nikdo, co to je. A my jsme to taky nevěděli. Protože historie toho slova byla taková, že já jsem měl doma desku, kterou zpíval Don Lang. A ta se jmenovala The Big Beat, teda skladba jedna. Podobnou skladbu taky se stejným názvem zpíval později s Fats Domino. A to se mě zamlouvalo, ten název Big Beat. Tak jsme tomu dali jako studijní skupina Big Beatu, aby jsme oklamali bolševika. No a do roka bylo v Praze 50, možná 100 Big Beatových kapel.
0: Takže jste stál u zrodu tohoto žánru.
1: No, ale nikdy se to jako žánrem nemenovalo. Až potom, v 90. let, mě dělal kolem kapely Prodigy, tak ty začaly hrát jenom muziku, a pomenovali taky Big Beat, jo?
0: Ano.

0: pojďme se aspoň na chvilku vrátit k té aféře v Mánesu. Mně jako člověka, který to nezažil ani nemohl, tak mě to velice zajímá. Jaké to tehdy bylo s rock'n'rollem vůbec v Československu? Byl omezovaný jako západní hudba?
1: No samozřejmě to byla odpadková západní hudba. Bylo to slovo, to rock'n'roll bylo stejně tak nebezpečný jako třeba Coca-Cola, jo? A ten rock'n'roll ještě byl víc nebezpečný. A aféra v Mánesu. Já o tom vím hodně, protože potom mám na stole rozsudek jednak. A jednak jsem později chodil s jednou dívkou, která byla účastna toho neslavného koncertu, respektive koncertu, ne, ty aféry v rock'n'roll Mánesu. Tak bylo to tak, že pár kluků a děvčat si chtěli ověřit, jestli umějí tancovat rock'n'roll a sdělovat si, jak se to tancuje a tak dále a tak dále. Pak tam byl nějaký kluk, který měl magnetofon a chtěli si pronajmout salonek v Mánesu. Jenomže tenkrát to nešlo pronajmout si jen tak salonek. Jo. Oni museli mít razítko od nějaký organizace a jeden z těch kluků jmenoval se Bohumil Šlons, říkali mu Bob Šlons, tak byl v nějakých pekárnách, myslím, pracoval a byl tam v ČSM teda, jo. No a při nějaký příležitosti si dal na papír razítko a napsal tam, že a tak dále, co bylo třeba, takže ten salonek v Mánesu jim pronajali. No a to, oni tam přišli, byli oblečení v kravatách slušně úplně a začali si pouštět nějaký rock'n'roll a zkoušet to a tak dále a tak dále. No a někdo je udal, přijela tam policie a ta zjistila, že to je tanec protistátní, okamžitě dala do zeleného Antonu, on asi nebyl zelený, a odvezla je ještě ten večer na nádraží, na Žižkovský nákladový nádraží, tam skládali brambory. Ještě večer z toho bylo v televizi, z toho byl šot, takže jsem to viděl tam v televizi i Natura. No a pak šli do vazby a před soud a byli odsouzeni od 9 do 18 měsíců. Jo. Většina z nich nevěděla nikdy policajta zblízka. Tak takový to tenkrát bylo.

0: Nicméně v roce 1960 jste začal studovat ČVUT.
1: Ano.
0: A v roce 62 jste začal účinkovat v Semaforu.
1: Ano, je to pravda.
0: Jak vzpomínáte na Jiřího Suchého?
1: No tak, já na něj vzpomínám velmi. To byl náš nejlepší textař a kabaretier par excellence. A to, jak on ještě dneska nejenže je živej, ale dokonce vystupuje a řídí Semafor, to je teda úctyhodný.
0: Pojďme třeba k té historce, jak jste se do Semaforu dostal. Jaká k tomu byla cesta?
1: No, to bylo v roce 62 na Jařeňák a odešli jim dva zpěváci, hlavní jejich, to znamená Valda Matuška a Eva Pilarová, s něma odešel Karel Štědrý, myslím, že byl taky v Semaforu, to už si moc nepamatuju, a odešli do Rokoka a oni skáněli novej, abych tak kádr, to je hnusný slovo, no, nový herce a zpěváky. No a u nich byl korepetitorem Karel Mareš, skladatel taky mimo jiné, a ten mě nějak někde objevil a řekl jim to, no a oni mě Suchý ze Šlitrem pozvali jako na nějakou jakoby zkoušku, bylo to u Šlitra v Chodské ulici, to si pamatuju, na Vinohradech, tam jsem jim nějak něco zpíval, to už si nepamatuju vůbec co. No a na základě toho oni mě přijali do toho Semaforu, tak to bylo takhle.
0: Vzpomenete si třeba na hry, ve kterých jste hrál?
1: No to si vzpomenu, oni byli jenom dvě. První byla šest žen Jindřicha VIII. Původně. No tam jsem zpíval asi šest věcí, ale mě to jako moc nesedělo, jo. Odspíval jsem to tam a nesedělo mi to moc. Oni to cítili a napsali mě takovou písničku, která mi byla žánrově bližší, která se jmenovala Život je pes. A to byl, z toho se stal opravdu hit. To už tam byl Karel Gott v souboru a já vždycky opakoval. Po té mojí písničce jsem to vždycky musel opakovat. A on neopakoval nikdy, i když zpíval samozřejmě líp než já. Jo. A on toho, no, nebylo mu to zrovna po srsti, jo. No, ale nic na sobě nedal nějak znát, no, ale bylo to takhle, no. No, ale potom jsme jezdili ven, jezdili jsme nejdřív do Polska, do NDR, a pak jsme byli i v západním Německu, v Holandsku a tak. No a já jsem si tam koupil auto a to je ta aféra, o který asi možná budete mluvit, nebo ne, já nevím.
0: Určitě, pojďme k ní, mě to moc zajímá.

0: Diabas.
1: Bylo to tak, že já jsem tenkrát chodil s Evou Pilarovou, jo, a byli jsme dost slavní. A teď jsme měli spousty vystoupení a neměli jsme auto. Tenkrát se auto jen tak nedalo koupit a bazary žádný nebyly. Každý to auto bastil až do posledního šroubku, než se to rozpadlo. A já jsem složil zálohu na auto nový a 4 roky jsem musel čekat. A to bylo ještě ze známosti, jinak se k tomu autu nedalo nějak jako dostat. A tak jsem teda zkrátka a dobře jak jsem jezdil do té ciziny, tak jsem byl takovej, a já byl vždycky fanda do aut, protože mám průmyslovku, obor spalovací motory a tak, takže od malička jsem byl do aut zapálený. No tak na jednom takovém zájezdě v západním Berlíně jsem viděl v bazaru krásný auto, říkali tomu fiatácký Mercedes, bylo to takový velký Fiat, limuzína, no a to jsem teda, o to jsem hrozně stál, tak jsem tam kolem toho chodil a mluvil jsem anglicky, německy jsem neuměl, mluvil jsem anglicky a tak jsem předstíral, že si to jdu koupit, jo. No tak neměl jsem samozřejmě na to peníze. No a tak jsem jim řekl, že snad příště, oni řekli, my vám to budeme rezervovat a tak. Tak to auto mi rezervovali a my jsme tam zakrátko, nevím, třeba za 2 měsíce, nevím přesně, jak to bylo už, je to dlouho, tak jsme tam měli jet. No a tak jsem chtěl koupit auto, jak říkám, a třeba Karol by chtěl taky koupit auto. Nevěděli jsme, jaký jsou předpisy. A on měl nějakého kamaráda celníka a ten nám přišel vysvětlit, že auto si můžeme koupit v cizině, jenom když je splněn jeden ze 3 předpokladů. Za prvé, jestli je to dar od hlavy státu, no tak to nepřicházelo v úvahu. Pak dar od příbuzného v pokolení přímém. Já jsem neměl a Karol Gott taky ne. A za vlastní peníze si můžeme koupit tehdy to auto, když máme dlouhotrvající pobyt. A ten se rozuměl delší jak 12 měsíců. Takže jsme neměli šanci. No tak já jsem furt bádal, jak si to auto koupím a tak. A tak jsem nakonec si řekl, já to udělám. Jo, aha, ještě zapomněl jsem na jednu věc. Požádali jsme, Karol Gott a já a ještě nějaký basák, Zanda Zeman, požádali jsme o to, aby nám dovolili ty auta přivést přímo na ministerstvo financí. To jsme byli úplně naivní debilové, tak řekl, vůbec nám neodpověděli, ale samozřejmě, že pak se začali o to zajímat. Jo. No a já jsem měl doma ušetřených 35 tisíc. Taková skoro okolnosti. A to auto stálo 3500 marek. Jo. A tenkrát se dalo vyměnit v západním Berlíně marky za koruny 1:10. Takže já jsem na to auto akorát měl, jo. No jo, ale jak si ho koupit, že jo? No tak nakonec jsem to risknul a chtěl jsem si vzít sebou na zájezd ty peníze a divadlo něco tušilo, protože se to asi šukalo tam o tom něco. Divadlo něco tušilo, udělalo schůzi a varovali nás, aby jsme si nic takového nevozili a tak dále a tak dále. Já jsem se lék, jo, a na ten zájezd jsem jel a ty peníze jsem si sebou nevzal. Jenomže v tom západním Berlíně, když jsem tam přišel do té ohrady s těma vojetýma autama, tam to moje vojetý auto stálo, tak se ve mně úplně vařila krev. A já jsem si řekl, já to auto musím mít.

0: tak jsem jednoho dne, my jsme měli volný soboty a neděle. Jo? Mimo jiné jsme tam točili taky nějaký středometrážní film v tom západním Berlíně. Volný soboty a neděle jsme měli a já jsem teda si řekl, že si proto pro ty peníze doletím. Koupil jsem si letenku a letěl jsem ráno v sobotu do Prahy. Fór byl v tom, že ta spořitelna měla otevřeno do 12 a bylo nějaký špatný počasí nebo co a vzlítlo to s nějakým zpožděním a do 12 jsme v Praze nebyli. Já jsem teď přijel do Prahy, měl jsem peníze, ale měl jsem zpáteční letenku a měl jsem peníze ovšem ve spořitelně. Jo. Takže co? No tak jsem začal horlivě schánět peníze od kamarádů, aby mi půjčili. Pepík Zima třeba mi půjčil 10 000, jo. A za to měl ještě potom po potahování, jo. Naštěstí nevědělo, co šlo, takže mu to nějak prošlo. No, to jsem přeskočil. No a tak hod jsem ty peníze dal dohromady za pomoci mý maminky. Tatínek mě varoval, ten byl moudřejší než maminka a já, nebo já a maminka. A tak mě varoval. A já jsem mezi tím jsem zapomněl na jednu důležitou věc. Já jsem zařídil, maminka totiž měla kamarádku, která byla naturalizovaná Němka. A já jsem zařídil, aby maminka zařídila u té kamarádky, u svého bratra, aby napsal dopis, že mi hodlá darovat auto. Jo. Tím pádem to auto bylo povolené dovést do Československa. Jo? Ale to auto muselo patřit té paní, která byla, ono je to komplikovaný, která byla známá mý maminky. Ona se uvolila to udělat, přišel dopis, takže to bylo všechno takhle posichrovaný. Jo? No, tak jo, tak jsem sebral 35 000 a ještě mě Eva Pilarová proměnila asi $60 někde, nevím od koho, jo, takže jsem měl 35 000 a $60. No a teď jsem měl na neděli zpáteční letenku, ale řekl jsem si, sakra, kdyby po mně šli, tak já radši tu letenku nechám propadnout a pojedu vlakem. Tak jsem šel na vlak, to jsem si vyhledal, kdy jak to jede a tak. Šel jsem na vlak do východního Berlína. No a přišel jsem do kupé, to bylo prázdný kupé, vlak se rozjel a asi za 2 minuty na to se v kupé objevil Miloš Forman, můj kamarád. Tak on jel do Berlína taky, tak jsme si povídali a tak. A před hranicí... Já byl kaskader před hranicí, před celní kontrolou, jsem začal vyndávat ty štosy peněz, protože tenkrát byly jenom stovky. Nebyly vyšší hodnota peněz, tak jsem měl těch 35 000 ve stovkách. Jo. Tak jsem to začal potom kupé roztrkávat všelijak, tam byly nějaký mezery a tak. A on se úplně zděsil, úplně říkal, šumaria, no tak po mně konec, tak já končím a tak. Ale zůstal hrdině v tom kupé se mnou.
1: Ano.
0: A celní kontrola proběhla naprosto v pořádku, nic nezjistili. Já jsem se rozloučil s Milošem, vyměnil jsem 35 000 za 3,5 000 marek a šel jsem to auto koupit.

0: tak jsem to auto koupil. A my jsme se souborem odjížděli z toho západního Berlína, respektive my jsme byli ubytovaní ve východním Berlíně, ale točili jsme v západním. Z toho východního Berlína jsme odjeli do Holandska. Tam jsme hráli v Scheveningen, to bylo předměstí Hágu. Tam jsme jako měli 14 dní hrát. No ale teda vedení divadla mi nedovolilo s tím autem jet takovou dlouhou dobu, co by se doufám mohlo stát, a to auto neznáš a tak dále. No, tak jsem musel jet s nima autobusem. No a co s tím autem? Naštěstí mě jedna moje občasná milenka tam seznámila s německým producentem, který tam náhodou byl z Mnichova. A tak jsem s ním seznámila, on mi nabídnul, že sice má letenku, ale že ji nechá propadnout a že to auto doveze do Mnichova a až já se budu vracet, jo, takže se tam pro to auto stavím. Tak jo, tak jsme se takhle domluvili, všecko klaplo, my jsme odjeli autobusem do Hágu, jo, tam jsme 14 dní hráli v Kurhausu, to je takový populární tam sál, dokonce tam hráli i Rolling Stones, jo, ne teda na stejnou dobu jako my, jo.
1: Ano.
0: Tak jsem tam teda odehrál a jeli jsme autobusem zpátky, jo. A ve Frankfurtu jsme měli jako přespat jednu noc. Tak jo, tak jsme zastavili ve Frankfurtu, šli jsme se ubytovat do hotelu a najednou byli jsme ještě v té hotelové lobby a najednou se objevil ve dveřích Jirka Planer, nám dobře známý. A to musím osvětlit. To byl bývalej provozní ředitel divadla Semafor, jo, který mezi tím utek a dělal redaktora ve Svobodné Evropě. Jo. A teď se tam s náma přivítal, že jo, všecko. A já jsem, zkrátka, už jsem měl, já se to tak vybavuju, abych to řekl správně, já jsem šel předtím večer, nebo odpoledne jsem šel na nádraží a tam jsem si vyhledal vlak, který jede z Frankfurtu do Mnichova, jo. Tak jsem ho měl vyhledaný, dobrý, že tam druhý den ráno půjdu. No a tak jsme se přivítali a tak s tím Jirkou Planerem a on si mě pak vzal stranou, říkal, hele, já tě do toho Mnichova zavezu. A já mu říkám, jak to víš? A on říkal, no my víme všecko. No tak dobře, tak on říkal, já tu mám redakční auto i se šoférem, tak my tě ráno odvezeme do Mnichova, aby si nemusel utrácet peníze, stejně jich moc nemáš. No tak jsme teda jeli do Mnichova, přijeli jsme do Mnichova a tam mě ubytoval Jirka Planer v takový garzonce. Svobodná Evropa měla pro mě připravenou garzonku tam a byl jsem tam několik dní, asi 3 dny a samozřejmě, že jsem se seznámil s lidma ve Svobodné Evropě a s tím studiem a tak dále, to mě zajímalo a Jirka Planer mě ukazoval, asi na 2 příkladech mi ukazoval, jak tam žijou naši emigranti, čili mě připravovali na to, jestli mě přemluví, abych tam zůstal, jo. A to jsem trošku předběh. No, tak jsem, auto jsem si vyzvednul, všecko jsem si tam prohlíd a vůbec byly to dobrých 2-3 dny. No a chtěl jsem odjet a před odjezdem ke mně přišel, myslím, že byl zástupce šéfa české sekce, nevím to přesně, doktor Eliáš, a ten se mnou dal takovou řeč a říkal, helejte, my tady začínáme hudební vysílání, ještě žádný nemáme, a že byste s Jirkou Planerem to dali dohromady, on by dělal jazzovou část, on byl jazzofil Jirka Planer, já říkám byl, ale on ještě žije v Americe. A on by dělal jazzovou část, aby byste dělal populární muziku. A my bychom se o vás dobře postarali a tak. A já teda jsem neměl v úmyslu emigrovat, jo, tak jsem mu říkal, tak jsem zkrátka řekl jsem, že mě to těší, ale že emigrovat nebudu, že tam mám jednak rodiče a jednak chodím s tou Pilarkou a už jí utek jeden, tak já, že teda jako nechci a tak, takže oni samozřejmě mě nějak nenutili, tak se omluvili a dávali mi 300 marek. Já jsem říkal, proč? On říkal, ale my jsme vás drželi, máme na to tady fondy, vezměte si to, protože stejně nemáte peníze, že jo? No, tak jsem si to vzal, budil jsem do Prahy, jo, a protože jsem se zdržel ty 3 dny a měl jsem se semaforem zpívat někde na nějakém zájezdě, na 2 místech, myslím, tak se semafor se leknul, když viděl, že z toho bude asi nějaký průšvih z toho auta, to se tak šuškalo a to. A tak mi dali padáka v semaforu, jo.
1: Poslouchali jste první díl rozhovoru s Pavlem Sedláčkem v pořadu Jak se vám líbí, zpěvákem a kapelníkem skupiny Cadillac. Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek a od mixážního pultu Roman Kabelka. Na závěr si poslechneme píseň Hey Paula.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysíleče na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

neset mý, nikdy se nerozední. Dva vlaky na trati, semafor zvedni.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Potřebujete vypnout? Zapněte rádio Proglas.
2: Pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
3: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka, v té současné chvíli?
2: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.

Po koncertu duchovní hudby je tu opět čas na klasiku. Téměř po celou hodinu budeme poslouchat díla Johanna Sebastiana Bacha a začneme partiturou číslo 1 H-moll. Na housle se představí Pavel Šporcl.

Tolik partitura číslo 1 H-moll Johanna Sebastiana Bacha. V houslovém partu jsme slyšeli Pavla Šporcla. Po této skladbě následuje partitura číslo 14 D-dur od stejného autora. Na čembalo zahraje Robert Woolley.

0: Právě skončila partitura číslo 14. dur Johanna Sebastiana Bacha. Čembalového partu se ujal Robert Woolley. Proglas nabízí relaci Radia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediné, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
1: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví a u poslechu vítá Milan Remeš. Během srpnových týdnů si připomínáme svědectví z archivu a dnes uslyšíme příběh Marcely Hruškové, které se doptávala Lída Matušková. Přeji vám hezký poslech.
9: Jednou v životě jsem přemýšlela o tom, co to vlastně je láska, a až potom později v životě jsem poznala, že Bůh je láska. A jak jsem k tomu přišla? Jmenuji se Marcela Hrušková a pocházím z nevěřící rodiny. A když jsem byla malá, tak jsem s babičkou chodívala občas do kostela, ale potom, když byla to vlastně prababička, tak když ta prababička umřela, tak pro mě to všechno skončilo a v době dospívání už jsem byla vlastně nevěřící a Boha jsem neznala. A potom jsem studovala na střední škole, kde mi to docela šlo, a proto jsem šla potom na vysokou školu a tam jsem chodila kratší dobu s klukem, který se pak se mnou rozešel, a já jsem se s tím dlouho nemohla vypořádat, bylo to hodně těžké a bojovala jsem s depresema a to bylo těžké životní období. A potom jednou jsem na nástěnce na kolejích viděla letáček, který zval na English Camp, a protože jsem studovala anglický jazyk, tak jsem se rozhodla, že na ten English Camp pojedu, abych si zdokonalila angličtinu. A tady ten tábor pořádalo vlastně vysokoškolské křesťanské hnutí a přijeli američtí rodilí mluvčí, kteří tam učili angličtinu, a byli to taky věřící lidé, kteří na tom pobytu i mluvili o své víře. A já jsem vlastně poprvé v životě od nich slyšela, že Ježíš umíral na kříži i za mě a za moje viny. A oni mi tam nakreslili takový obrázek, kdy na jedné straně byl Bůh Otec, na druhé straně člověk, a mezi tím Bohem a člověkem je obrovská propast, kterou způsobuje ten náš hřích a ty naše viny. A že jediná cesta, jak se dostat zpátky do vztahu s živým Bohem, je skrze oběť Pána Ježíše na kříži. Mě to hodně zaujalo a